a vždy, keď na strome zlomili halúsku, házali mi chlapci čerešne za blúzku.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou zem nesedávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku, moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať.

0: A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a 10 jetrouta. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, carpe diem, život je krátký, v tvých očích je klid.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chocké koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta, šéfkuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor, už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
2: Nosím černý brýle.

0: Jdeme za Naděou Konvalinkovou v rámci pochoutkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naděja Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku?
0: No jo. Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Tady já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to klidně si ho odvez. Tak zaplať pánbůh, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: A chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chodské, které všichni znají. Nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvrt náplní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že...
1: Dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato, na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Ale pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Ty uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty.
0: Pak to budeš prodávat.
1: To ne. Já když tak rozdám.
0: Prodávala jsi někdy na trhu?
1: Ne.
0: Proč teď ještě čeká?
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku už jsme měli velkou party pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, to docela ráda. Když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně, pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
2: Malinko se mi třesou ruce.
1: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
2: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
1: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači, i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
2: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z 1 citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
1: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naďa.
2: Jsi mě úplně zamotal hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
2: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
1: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
2: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
1: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu romu ještě.
2: Určitě.
1: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. Nepoužijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
2: No, jsi zlatej, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
1: Všechno hezky promícháme společně.
2: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
1: A promícháme to hnětacím hákem.
2: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
1: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
2: No, víš, jo, jak mu to rychle jde, podívej se na to, no.
1: Naďa se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem. Nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
2: Já myslím, že mi to nehrozí.
1: Nebude čas během hraní, vy?
2: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
1: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
2: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
1: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
2: Přistrouháme citronovou. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
0: Posloucháte Pochoutkový rok.
2: Tak, těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
1: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
2: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
1: Podle chuti.
2: Ano, podle chuti, vanilkový cukr, 2 žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
1: Já musím říct, že Naděja zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
2: A teď to všechno promícháme, ano.
1: A na samotný závěr předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků, se špetkou soli.
2: Soli, přesně tak. Tak, já myslím, že konzistence dobrá. Teď to lupnem do náplně. Tak.
1: Vůbec se u toho nezadýchala.
2: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
1: My vlastně chceme docílit opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
2: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
1: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme dvě, tvarohovou.
2: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
1: Ale poctivý.
2: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
1: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
2: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
1: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
2: Uvidíme, až to bude zlaťoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
1: My jsme potom, co jsme vytáhli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
2: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
1: Budeš jíst?
2: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam... Tenoučky je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
1: Já už jsem snět půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
2: No.
1: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
2: Ze sušičky. Jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
1: Já se nechce mluvit ani.
2: Mlčme.
1: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Naďou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
2: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes... s Naďou Konvalinkovou.

Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnil ji poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční

0: 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolín, druhé je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. No a z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím, nebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisujou, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota, stejná jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to v ohni rozteklo a dá se to znova do pece na 14 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, který mu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
0: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A já bych chtěl představit dalšího hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u
1: nás.
0: Dobrý
1: den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: Tak my máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni? Plánuješ už důchod? Jako, co bude člověk důchodu dělat? Nebo jestli bude člověk vařit do umoru? Jestli jsou... Mně to tak přijde. Kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život. A nebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matěje, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterýma jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádnej cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl. V té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to bylo.
1: A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jsou hodně.
0: Dokdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce ctí měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíše, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: I to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No, tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večera
1: no,
0: se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritérie, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu, no. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No, tak já to vidím hrozně. Já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou. Takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že jsi přišel o půl hoďky jako díl. No, takže takhle, no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office. Takže že jako... Vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak by si to představoval, frajere, jakože ty to uvaříš doma, já přijdu a rozvezu to, nebo... A ono je tak, jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý. Takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě nebolely nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No. A co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru?
1: Jdu si lehnout normálně, jako v 11.30.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to fakt dělám od svých 14 let.
0: Dá se to trénovat?
1: No, jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě.
1: Jedině, na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo,
0: děkuju. Honza Punčochář.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelán, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklizení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vorochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení, s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Vyšly světice, obouvej už střevíce, na svatého Matouše hrušky jabka do koše. Tak charakterizovali naši předci čas, který právě pozvolna končí a jemuž říkáme babí léto. My se dnes spolu na skutečné babí léto vypravíme, a to na moravské Slovácko do městečka Bánov. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Bánově se totiž festival Babí léto každý rok kolem svátku svaté Ludmily koná. Letos to bylo o minulém víkendu a už po desáté. Babí je proto, že ho pořádají ženy, jimž se na Slovácku říká babi.

A tento festival je unikátní hned z několika důvodů. Pořádá ho výjimečný soubor s výjimečnou vedoucí a má výjimečnou náplň. Takže zavřete oči, přeneseme se do nejjihovýchodnějšího cípu naší republiky.

Městečko Bánov leží v malebném údolí v podhůří Bílých Karpat a je jedním z nejstarších sídel u nás na trase slavné pravěké Jantarové stezky, která spojovala Pobaltí se Středomořím. Už v roce 1091 o něm psal Kosmas jako o pulzujícím obchodním centru na moravsko-uherské hranici. A uherský vliv se promítnul i do názvu. Bana byl totiž v dávných dobách územní celek odpovídající dnešnímu kraji a Bán byl cosi jako hejtman. Bánov ale proslul především coby místo nálezu takzvaného Bánovského pokladu, což je největší tuzemský soubor pravěkého jantaru a šperků, pocházející ze starší doby železné. A tehdy, před 2600 lety, patřil místní velmožce a sloužil k rituálním účelům. Bánov má ve znaku kohouta a ten se ve spoustě místních písní objevuje. Jako například v této.

V úvodu jsem říkala, že na festival Babí léto do Bánova jsem se letos vydala proto, že je v mnohem unikátní. A skutečně je. Stvořili ho bánovské zpěvule, ženský soubor, který letos slaví 15. narozeniny. Festival samotný také slaví 10 let a je rovněž výjimečný, protože má obrovský rozsah a představuje folklor i folk z Moravy, Čech i Slovenska. A unikát do třetice, soubor zpěvule před 15 lety založila a stále vede učitelka a choreografka Helena Vystrčilová. Jíž je letos 85 let a stále je to velmi aktivní žena. Už před 55 lety v Bánově založila soubor Kohoutek a bezmála 30 let se věnovala i vedení uherskobrodského souboru Olšava. A ten si teď poslechneme a hned po něm i Helenu Vystrčilovou na letošním Babím létě.

0: Helena Vystrčilová, vedoucí souboru zpěvule a také organizátorka festivalu Babí léto. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Heleno, vy letos slavíte 85 let a vlastně neznám žádnou vedoucí souboru, které by bylo tolik a přitom ještě aktivně připravovala folklorní festival a zároveň se plně věnovala nějakému souboru. Zpěvule jsou vaše třetí folklorní dítě. K té myšlence vedlo co?
1: Tak já už jsem pravda Volšavě netančila, ani nezpívala, ale jezdívali jsme s klubem seniorů na zájezdy. No a tam se vždycky vesele pospěvovalo. Tak najednou já jsem si uvědomila, že toto tady ještě chybí. Tak děvčata se toho nadšeně chytla a že tedy ano. No a už to trvá 15 let.
0: Ono je to neuvěřitelné díky tomu, že tam máte jak padesátnice, tak vás a vaše vrstevnice, kterým je 85, jak ta mezigenerační souhra funguje?
1: Já bych řekla, že velmi dobře. Ty starší tam přinesli spoustu písniček, které už se nespívají, ale znovu jsme je začali zpívat. Takže teď mohu říci, že zpěvule působí velmi kontaktně, je na ně dobrý pohled, i když každá z nich má určitý věk, no a kroje to hezky srovnají.
2: Tak.

Zakladatelku zpěvulí i festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou dnes ještě uslyšíme, ale teď přicházejí na řadu hosté letošního Babího léta. A jedni z nejvzdálenějších přijeli z jihočeských Strakonic. Mladá dudácká muzika pod vedením Patrika Řidiny.

0: My tady teď máme barda, byť v mladém věku, strakonického a jihočeského dudáctví, protože Patrik Ředěna je nejenom dudák, ale také dudař. Mě by zajímalo, co cítíte jako muzikant, když přijedete sem na Slovácko na Babí léto?
1: My jsme se sem vrátili po roce do Bánova na festival Babí léto a vrátili jsme se sem strašně rádi, protože ta srdečnost místních a hlavně obětavost a pohostinnost místního souboru zpěvule, který slaví 15 let výročí, ta nás úplně uchvátila v loňském roce a právě proto jsme se sem rádi po roce vrátili.
0: Nemáte vždycky strach, že tady nenajdete ty správné posluchače pro vaše tóny?
1: My strach nemáme, protože folklor lidi spojuje. A je to pořád česká a moravská lidová písnička, která si najde ty společní posluchače. A na nás to působí velmi tím, že si dáme dobré vínočko, dobrou slivovičku a zatančíme si na ty exotické pro nás písničky, protože přece jenom ten jihočeský a jihomoravský folklor zkrátka je odlišný.
0: Já jsem vás viděla, že vy jste i excelentní tanečník, Patriku. Tak dudák, dudař, basista a ještě i tanečník. Tak co vás na dnešní večeru nejvíc potěšilo?
1: Tak mě potěšilo nejvíc právě, že i tady byli vynikající kolegové ze západních Čech, kteří skvěle zahráli i ty naše rytmy, polky, valčíky, a že jsme si konečně taky mohli zatancovat a že to bylo vlastně skvělé odlehčení zatancovat si na moravský rytmy, zatancovat si na západočeský rytmy a pak zahrát i nějakou jihočeskou písničku. A my jsme vlastně velice spokojení, myslím, všichni jak tanečně, tak hudebně. Protože my, ačkoliv jsme dudácká muzika, tak většina z nás jsou právě i tanečníci.
0: Patrik Ředěna, vedoucí mladé dudácké muziky ze Strakonic.
1: Děkujeme mockrát za pozvání, je to pro nás srdeční záležitost.

babím létě v Bánově letos zazněl i folklor z celá jiného druhu a typu. Kromě písničkářky Marie Rosenfeldové z Uherského Brodu, mužského sboru z Vápenic a tanečního souboru Kopaničár ze Starého Hrozenkova byla vzácným hostem i lidová muzika z Chrastu u Plzně pod vedením Vojtěcha Kouby.

0: když jste chtěli vědět, co jsem.
1: Vojto, já vás zdravím, dobrý večer.
2: Dobrý večer, respektive je 10 minut před půlnocí. Muzikanti hrají,
1: muzikanti
2: odcházejí.
1: Muzikanti stále hrají, hlasivky odcházejí. Vy jste přijeli z zubrovské dálky. Jak vás jako profesionální muzikanty s vědeckou přesností se věnující hudbě tady ty venkovské festivaly inspirují, motivují?
2: Slovácko je prostě kouzelné. Je to kraj, kde když přijede člověk na nádraží, tak tam na sloupu s plakáty je šestkrát prostě cymbalová muzika, to se nikde jinde nestane, že jo? Tak to je fajn vidět. A je fajn vidět tady vánovské zpěvule v plné síle a tak. A největší kouzlo bylo, když přijel tady místní soubor Kohoutek, otevřel se autobus, vystoupilo prostě 30 nadšených a zase zaplnilo tady parket a přidalo novou energii, tak to je kouzlo, je to krásné. No. A známe to z Lužice a dobře chápeme, proč Lužičtí Srbové jezdí rádi na Jižní Moravu.
1: Znáte to i ze západních Čech? Vy jste lidová muzika z Chrástu?
2: Vůbec, no, tak nebo maličko, tak možná na Chocku, ale takhle živý folklor, tak jako v Čechách se nenajde.
1: Čím si to vysvětlujete, čím to je?
2: Přemýšlím nad tím hodně, no, jakože co všechno je potřeba, aby ta věc byla živá, aby to prostě bylo jako úplně přirozená součást. Je to jako strašně věcí pohromadě. Těch dílků skládačky je spoustu, že je to prostě tradice, je to podpora, je to dostatek osobností, které se tomu věnují, je to prostě kvalita toho repertoáru a těch tanců, jsou to rodiny, je to kostel a všechny ty dílky někde sedí ještě pořád do sebe a někde jinde už prostě dávno vypadly, možná před 150 lety.
1: Vojtěch Koba, vedoucí lidové muziky z Chrástu, díky a naslyšenou.
2: Děkujeme za pozvání, je to tu krásný.

Festival Babí léto je především ženským dílem souboru Zpěvule, takže si teď poslechneme právě je. A potom i zakladatelku Zpěvulí a festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou.

0: Irena Hauerlandová je jednou ze zpěvulí, kterou se mě tady povedlo odchytit v tichu výjimečném, protože jsme se tady zavřeli do takového malého kumbálku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mě by zajímalo, Irenko, jak vy jste se vlastně ke zpěvulím dostala. Vy jste se věnovala folkloru od dětství jako většina lidí tady na moravském Slovácku?
1: Ne, já jsem do Bánova přivdaná a k folkloru jsem se dostala naprostou náhodou. Když mě moje děti dospěly, odešly z domu, tak dcera říká, mamko, co teď budeš dělat? Přihlás se do zpěvulí. Tak jsem se přišla podívat na první zkoušku a pak už to jelo.
0: No a jak jste se tady aklimatizovala, protože vy pocházíte z Uherského Brodu, tak jak to proběhlo? On přece jenom tady je ten folklor regionálně trošku odlišný.
1: Já si myslím, že už jsem Bánovňanka, protože starosta mě říkal, že už jsem dostala občanství bánovské. Folklor je mě milý, protože to mám ráda, písničky, a fascinuje mě muzika, jak se vůbec starají tady lidé okroje, prostě je to úžasné.
0: Vy jste v rámci toho festivalu fungovala i jako taková organizační a ekonomická vedoucí, tak asi je s tím i hodně starostí.
1: Tak samozřejmě, když se něco má zorganizovat, tak starosti tam jsou a jsou tam takové nervy, jestli přijde dost lidí, nepřijde, vyjde to, nevyjde to, ale jsme dobrý tým ve zpěvulách, takže každý má na starosti něco, rozdělíme si úkoly a vždycky to nějak zvládneme.
0: Co vám zpěvule přinesly do života?
1: Nechtěla bych skončit jako důchodce, který sedí a dívá se na televizi. Je to takové, zvláště je to můj koníček.
0: A co vám to ještě přineslo do toho života?
1: No, spoustu radostí, zkušeností, protože ve zpěvulách jsme taková sestava různých věků, takže se člověk přiučí o těch starších. No a radost potom z těch písniček, z toho vystupování, z těch úspěchů, když se teda to podaří, třeba náš festival.

0: Paní Heleno, vám nestačilo založit před těmi 15 lety třetí soubor, jak jsem říkala, ale vy jste ještě před 10 lety vymyslela, že Zpěvule budou organizovat i folklorní festival Babí léto. Proč jste chtěli pořádat festival a hlavně on je ten váš festival zvláštní tím, že na něj zvete soubory z celé republiky ze zahraničí, tak to předpokládám byl také nějaký záměr.
1: No tak já jsem si říkala, když už jsme něco udělali, naučili se spousty nových písniček, tak proč se s tím nepochlubit? Tak jsme začínali v malém celkem obsazení, kdy jsme si volali soubory.

0: Vy sama jste přinesla do života spoustě lidí nejenom radost, nejenom to, že se naučili zpívat, tancovat, také jste spoustě žen dala nový smysl života a nasměrovala jste zároveň i spoustu mladých lidí k tomu, co by je v životě mohlo zajímat, ale co to všechno přineslo vám?
1: Mně to především přináší uspokojení z dobrého díla, jak se říká, ale i spoustu starostí, spoustu práce, spátrání ve zpěvnicích, ale především je to o té radosti a náplni života i v tom pozdním věku.
0: Já už jsem říkala, že na vás těch 85 prakticky není vidět, tak ať se tady potkáme i za 5 let. Na 15. ročníku festivalu Babí léto, to vám bude 90 a zpěvulím bude 20, tak doufám, že se tady všichni sejdeme. Jakou píseň byste si přála na závěr? Já vím o vás, že jste ze Starého Hrozenkova, z Moravských Kopanic.
1: Já bych chtěla, aby to mohlo být o Hrozenském kostele a o věži.
0: Moc děkujeme Heleně Vystrčilové, zakladatelce souboru Kohoutek, dlouholeté činovnici v souboru Olšava a také zakladatelce souboru Zpěvule. Hodně zdraví, no a za 5 let na viděnou.
1: Kéžby, děkuju moc, přeju to též všem, kteří tam chodili, chodí a budou chodit.
2: Hej, muselo by nebýt, muselo.

0: A jaký poznatek si z letošního babího léta odvážím, že duch oné velmožky, která panovala na území kolem Bánova před 2600 lety a její šperky, jantar a kroj se u Bánova našly, patrně vstoupil v podobě životadárné síly i do některých místních žen. Jinak by zpěvule nepůsobily tak mladistvě a energicky a jejich vedoucí a zakladatelka Helena Vystrčilová by nemohla mít v 85 letech tolik sil a elánu. Takže ať to zpěvulím i paní Heleně vydrží a vy se do Bánova vypravte a vyzkoušejte to. Krásný týden plný skvělých zážitků s folklorem vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, u poslechu pořadu Cesta k uzdravení přeje Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Představte si, že 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Doktoři si vás podávají jako horký brambor a nikdo netuší, že všechny tyto dílky skládačky patří k jediné vzácné diagnóze. Přesně takovou trnitou cestou prošla paní Kateřina Krpcová, pacientka a také zakladatelka pacientské organizace Anka Vaskulitída, kde sdílí svůj zdravotní příběh a pomáhá lidem se stejnou diagnózou na cestě za uzdravením. A s ní tu bude žena, která tuto 15-letou záhadu také pomohla definitivně rozklíčovat a vrátit Kateřinu zpátky do života. Přední česká nefroložka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, paní doktorka Vladimíra Bednářová.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní doktorko Bednářová, vítejte v pořadu o moderní medicíně v Českém rozhlase, kde se potkáváme s lékaři Česka a je mi ctí, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den.
2: Dobrý den, vám děkuju za pozvání a je mi ctí být tady.
1: Děkujeme. Vítám tady i paní Kateřinu, která čekala 15 let na svou diagnózu, aby mohla začít správná léčba a dnes je v remisi. Tedy nemoc je bezpříznaková. Dobrá zpráva hned v úvodu. Dobrý den, Kateřino.
3: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
1: Já bych chtěla hned v úvodu vlastně o nemocnění Anka vaskulitida představit, protože jak už tady zaznělo, jde o vzácné onemocnění. Obracím se tedy na vás, paní doktorko Bednářová.
2: Já bych začala termínem, co je to vaskulitida. Vaskulitida je zánět cév. Ty cévy mají různý kalibr, může to být velká céva, jako třeba tepna, můžou to být tepenky, menší cévy. A tady v tom případě, kdy mluvíme o onkovaskulitidě, jsou postiženy ty menší cévy. A protože cévy zásobují všechny orgány v těle a protože může být postižena i kterákoliv céva, tak také může být při tomto onemocnění postižen kterýkoliv orgán. My víme, že onkovaskulitida může postihovat plíce, může postihovat ledviny, pacienti mají takové příznaky jako chřipka, únava, bolesti kloubu, nechutenství, hubnutí. To onemocnění má celou řadu symptomů a nejčastěji se přijde na to, když je tam postižení plic. To je takový jakoby asi nejčastější příznak, kdy je kašel, může být i krvácení do plic, může být vykašlávání krve. A další takový těžký postižení orgánový je postižení ledvin, kdy vlastně se zhoršují renální funkce poměrně rychle. My hovoříme o postižení ledvin, kdy jsou postiženy klubíčka ledvin, říká se tomu glomerulonefritida. A ta glomerulonefritida může mít různý průběh. Ale tady u té onkovaskulitidy má ten průběh velmi rychlej. To znamená, z normální funkce velmi rychle může ten pacient selhat a může potřebovat dialýzu. Takže to jsou takový dva nejzávažnější symptomy. Krvácení do plic a ten zánět ledvin, který může vést selhání ledvin. Ten pacient může být léčen na plicním, může být léčen na revmatologii, může být léčen na nefrologii. Velmi často, a myslím si, že to je správně, že vlastně lékaři postupují dohromady, že konzultují ty problémy dohromady. My ve Všeobecné fakultní nemocnici máme vaskulitické centrum, kdy přednosta profesor Tesař a paní docentka Hrušková se intenzivně věnují léčbě vaskulitid a jsou i v mezinárodních organizacích a dělají i studie mezinárodní, takže vlastně máme takový jako dobrý přístup k té léčbě a snažíme se, aby ta léčba byla co nejlepší pro naše pacienty, co se samozřejmě snaží všichni lékaři.
1: Mě by teď ještě zajímalo, paní doktorko Bednářová, proč trvalo 15 let, než u Kateřiny došlo k té správné diagnoze? Dá se říci, že v 15 let hledala u lékařů odpověď na to, co jí vlastně je.
2: To je právě to, jaký orgán je postižený. Měla jsem třeba pacienta, který má jenom postižení ORL, zánět dutin, a taky vlastně dlouho ta diagnóza trvala, než se to ozřejmilo. Pacientka ohluchla, byla zase vyšetřovaná na ORL. Takže tam záleží na tom, jestli ty specialisti z ostatních oborů o této diagnóze vědí. A jestli toho pacienta pošlou na správné místo, kde s tou léčbou si umí poradit. Není dobré, když pacient je léčen na všech odděleních nebo ve všech nemocnicích, protože to centrum nebo ta nemocnice potřebuje mít dlouhodobou zkušenost s tou léčbou, takže čím více pacientů léčíme, tak tím bych řekla, že o tom více víme. Ale stále pořád ještě toho nevíme dost. Takže já si myslím, že tam je problém v tom, že když se to nelepší, když nemůžeme najít příčinu, tak je lepší toho pacienta odeslat někam, třeba na jiné vyšší pracoviště. Třeba ORL v Motole je výborné pracoviště, které nám třeba právě tuto pacientku poslalo, abychom ji léčili my, když jsme nefrology, ale tím, že léčíme pacienty s vaskulitidou, tak vlastně můžeme léčit i pacienty s postižením plic, s postižením ORL oblasti, s postižením třeba mozkových nebo centrálního nervového systému, že můžeme léčit i tyto pacienty.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Bednářová, jak se toto onemocnění z pohledu nefrologie diagnostikuje?
2: Ta diagnostika pro nás už není tak složitá, protože my na to myslíme. My na to myslíme i někdy u pacientů, kteří nakonec tu nemoc nemají. Takže my máme velmi rychlou diagnostiku. Jedna, která sledujeme funkce ledvin, jestli ten pacient neanemizuje, jestli tam není nějaký krvácení do plic, jak vypadá rentgen, jak vypadá třeba CT plic. Ale když máme podezření, že by se mohlo jednat o vaskulitidu, tak posíláme protilátky. To jsou právě ty ANKA protilátky, které nám vyšetřují na imunologii a vlastně během několika hodin máme výsledek. Že to vyšetření nebo ta diagnoza je velmi rychlá. A my třeba odpoledne přijímáme pacienta a večer už víme, že má tohle onemocnění a už můžeme začít léčit. Už můžeme začít dávat imunosupresy.
1: Propojení plic a ledvin, což je i navíc vaše specializace, paní doktorko Bednářová, existuje mezi těmito dvěma orgány z pohledu vaskulitidy nějaké přímé spojení?
2: No, je to nejčastější spojení, že mají pacienti postižení plic a zároveň postižení ledvin, ale můžou mít jenom postižení. Vysvětlit? Na tuto otázku vám asi nedám úplně přesnou odpověď, protože u každého pacienta se to onemocnění může projevovat postižením jiného orgánu. A proč zrovna ten má postižení plic a ten má postižení ledvin, úplně přesně se nedá říct. A taky máme pacienty, kteří mají postižení plic, mají třeba v renální biopsii. Ta renální biopsie nám většinou řekne, jaká je to diagnoza, i když ty pacienti nemají ANKA protilátky. Takže my, když nevíme, nemáme ANKA protilátky, máme selhání ledvin a nevíme proč, tak se dělá vlastně renální biopsie. To znamená, bere se vzoreček z ledviny a ten se potom vyšetřuje. Většinou ráno odebereme biopsi a odpoledne už nám hlásí teda výsledek té biopsie. Ještě bych chtěla říct, že to zpracování i té biopsie probíhá na jednom pracovišti, že to zpracovává třeba tady v Praze jenom IKEM. Jiná patologie se tak nevěnuje této problematice.
1: Přichází řeč na vás, Kateřino. Co vás nejvíc těch 15 let trápilo? S čím nejčastěji jste se obracela na lékaře a správná diagnóza se ne a nenajít?
3: Tak jak říkala paní doktorka Bednářová, u mě to začalo neustálým zánětem dutin. To není nic tak závažného, většina z nás občas měla zánět dutin. No ale když se to opakovalo, pořád byl kašel, takže jsem se dostala do nemocnice, kde mi teda řekli, že mám v nose polypy, odoperovali mě a tím to jako považovali za uzavřený. Jenomže mě se časem přidaly obrovské bolesti hlavy tady za uchem a nikdo si s tím nevěděl rady. Byla jsem na neurologii, byla jsem všude možně a vlastně jsem začala ztrácet sluch. Potom v té samé nemocnici, kde mi operovali teda ty dutiny, říkali, že tam mám nějaký zánět, takže ten se poměrně komplikovaně musel léčit invazivní cestou a zase jsme to považovali jako kdyby za uzavřený. Ta ANKA vaskulitida je autoimunitní onemocnění. Já jsem onemocněla celiaký, což byla vlastně první z řady autoimunitních onemocnění, které mě potkalo. Ale pořád jsem si myslela, že to jsou na sobě nezávislý onemocnění, že jsem trošku takovej jako slabší kus, který je prostě náchylnej k nemocem. No a pak to progradovalo tím, že jsem začala mít teploty, bolesti, začala jsem mít jako problémy, které už mě poměrně dost omezovaly. Dostala jsem se na revmatologii, kde teda udělali diagnózu, že to je revmatoidní artritída. Ale chodila jsem na pravidelní kontroly a mojí paní doktorce obvodní se jako něco nezdálo a říkala, víte co, běžte tady na nefrologii. No a tam už byly jistý patrný známky z výsledků z moči a z krve, že se těm ledvinám úplně jako skvěle nedaří. A to už jsem si říkala, tak jo, tak už asi teda není žádná jiná cesta než tam jít. Takže jsem šla jsem na tu renální biopsii, vzali mi dva vzorky z ledvin. Ten první vypadal docela nadějně, ten odběr, no ale z toho druhého bylo patrný, že už se jedná o tohleto onemocnění. V podstatě mi to řekli v pátek a další týden, tuším v úterý, už jsem seděla na první infuzi. Potom to už jako šlo strašně rychle. Když už je ta diagnóza, tak už najednou to všechno běží jak na drátkách.
1: Důležitý je, že poměrně rychle začala celkem radikální, alespoň z mého laického pohledu, léčba.
2: Ano.
1: Proč tak rychle, když 15 let tohle krásný děvče bojovalo s ANKA vaskulitidou?
2: Tam je problém v tom, že paní Krpcová měla nejdřív postižení ORL oblasti, že to postižení ledvin se vlastně přidávalo. A kdybychom čekali, tak čím díl čekáme, tak tím větší je poškození těch ledvin. A jakmile jsou ty ledviny, ty klubíčka jednou postižený, tak zaniknou a už se neobnovějí. A když jich zanikne hodně, tak vlastně zůstane potom zhoršená funkce ledvin.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: 15 let nikdo nevěděl, co pacientce Kateřině je, a přitom se potýkala se vzácným onemocněním zvaným ankavaskulitída. A my jsme tady v úvodu říkali, že jste v remisi, že nemoc je bezpříznaková. Paní doktorko Bednářová, považujete to za zázrak?
2: Tak na našem pracovišti se snažíme, aby pacienti byli v remisi, aby se dostali do remise. A vlastně v té akutní fázi, kdy máme takovou začínající nebo indukční terapii, tomu říkáme, tak vlastně ta imunosuprese je mnohem účinnější. A pak, když se po této akutní fázi dostane ten pacient do té chronické fáze onemocnění, kdy anka protilátky jdou dolů, kdy se zlepší stav, on ten stav vlastně se zlepší poměrně rychle, že nám lidi říkají, už třetí den dostanou kortikoidy a už se cítí lépe. Takže potom, když se dostane ten člověk do remise nebo do takové té klidnější fáze, tak potom nastupuje udržovací terapie. A ta udržovací terapie by měla být minimálně 2 roky, ale někdy pokračuje i déle, protože zase tam, když vysadíme tu léčbu moc brzy, tak se může stát, že to onemocnění znova splane, že tam dojde k relapsu toho onemocnění. A pak zase už musíme dát znova takovou tu agresivnější imunosupresivní léčbu.
1: Kateřino, jak jste tuto léčbu zvládala?
3: Možná to bude znít hloupě, ale já jsem nejvíc řešila to, že mě jako vypadalo strašně moc vlasů a měla jsem strašně oteklý obličej, že jsem nevypadala hezky.
1: Jo. To způsobuje paní doktorko Bednářová kortikoidy, vypadávání vlasů.
2: Kortikoidy mají celou řadu nežádoucích účinků, o kterých víme, a také proto se teď v těch nových protokolech snažíme kortikoidy hodně rychle snižovat. Ty kortikoidy jednak jsou kosmeticky nevýhodný, protože oteče obličej, může otéct krk, někdo má takový velký otok krku, že to vlastně strašně špatně toleruje, ale kromě toho jsou důsledky kortikoidní léčby v tom, že kortikoidy poškozují kosti, dělají osteoporózu, můžou vznikat zlomeniny a to poměrně i rychle se vyvine osteoporóza. Takže potom další je taková pergamenovitá kůže, že se dělají modřiny. Když se dlouho užívají kortikoidy, tak se potom na břiše dělají strie. Je tam skutečně celá řada různých takovýchhle následků, takže pacienti samozřejmě kortikoidy nechtějí.
3: Takže já jsem se trápila tím, že mě po tom cyklofosfamidu vypadalo jako hrozně moc vlasů, že jsem nehezká, a proto dokážu pochopit všechny ženy, které procházejí jakoukoliv léčbou, onkologickou a tak dále. Hodně jsem kvůli tomu plakala, než jsem se s tím nějak smířila, no ale rok se s rokem sešel, kortikoidy nemám, otok opask, vlasy dorostly, takže všechno dobře dopadlo.
1: Vypadáte fantasticky.
3: Děkuju.
1: Kateřina je ještě na udržovací léčbě?
2: Ano, ano, ale už se snažíme tu léčbu pomaloučku vysadit.
1: Že by nemusela brát žádné léky. To je zázrak.
3: Pro mě určitě, mě čeká poslední kontrolní CT plic a pokud bude v pořádku, tak vysadím tu imunosupresi, protože kortikoidy jsem po 7 letech odávkovala před 3 měsíci, takže ty nemám vůbec, takže bych mohla být totálně jakoby bez léčby.
1: Paní doktorko Bednářová, považujete způsob léčby ankavaskulitidy, o které tady byla řeč, za revoluční v nefrologii?
2: Tak já myslím, že teď celá medicína jede v takovém revolučním modu. Říká se tomu biologická léčba. Jsou to velmi složité molekuly, které vlastně atakují ten imunitní systém v různé fázi. Kortikoidy bojují s imunitním systémem jako celkem. Není to cílená léčba. Cyklofosfamid už je léčba cílenější. Pak máme další léky, které můžeme použít na léčbu vaskulitidy, to je třeba mykofenolát, mofetyl. A to už jsou léky zase speciálnější. A dneska máme teda nově biologickou léčbu. Ten vývoj jde velmi, velmi dopředu. A ta už se soustředí jenom na určitý typ třeba bílých krvinek. Nepoškodí ty ostatní složky toho imunitního systému.
1: Děkuji za tato slova. Je v tom obrovská naděje a taky síla, protože člověk skutečně má věřit tomu, že bude zdráv a jít si zatím. Ovšem ne každý samozřejmě je na tom tak dobře psychicky, ale paní Kateřina to zvládla výborně a ještě vedle toho založila pacientskou organizaci ankavaskulitida. Úplným závěrem, s čím vším pomáhá vaše pacientská organizace, Kateřino?
3: Asi to nejdůležitější je, že na tom našem webu www.vaskulitida.cz se nechají najít relevantní a pravdivé informace, které jsou lékařsky a vědecky podložené. Víte, že dneska máme spoustu nástrojů inteligentních, kam si zadáte požadovaný výraz, najde vám to nějaké informace, jejich relevance, co se týká zdravotního stavu, může být někdy minimálně diskutabilní, a proto jsem ráda, že na těch našich stránkách pacienti najdou skutečně informace, které jsou relevantní, ověřené a platné. Tady se prostě hraje o ten čas, jak říkala paní doktorka Bednářová, a čím dřív tu diagnózu mají, ať už je to jakákoliv diagnóza, tak tím líp pro ně. A v tom já vidím tu největší pomoc pro ty pacienty, že se mají kam obrátit.
1: Samé dobré zprávy závěrem. Kateřina Krpcová do svého příběhu, který nám poslala, napsala, že máme myslet na to, že na konci každého tunelu je světlo. A vy jste toho obrovským příkladem, já vám za to děkuju.
3: Já taky děkuji za pozvání.
1: Děkuji i vám, paní doktorko Bednářová, a přeju hodně úspěchu ve vaší práci.
2: Děkuji za pozvání, ale ta práce je kolektivní. Myslím si, že všichni lékaři a sestry se výborně starají o své pacienty. Musíme pochválit velmi.
1: Tímto je zdravíme.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Některé památky na Vysočině dnes nabízí prohlídky zdarma. Na žádost o papírové oznámení o valorizaci důchodu je čas už jenom několik dní. Většina důchodců dokument nepotřebuje. Čeští fotbalisté prohráli při premiéře trenéra Santiho Deny s Chorvatskem 1-2. Ráno očekáváme skoro jasno, v údolích lokálně mlhavo, přes den už převážně polojasno až skoro jasno. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Do mimořádných dnů Národního památkového ústavu se dnes na Vysočině zapojí 4 památky. Návštěvníci můžou zdarma navštívit vybrané trasy z jejich nabídky. Jaké okruhy instituce nabízí, popisuje tisková mluvčí Národního památkového ústavu Markéta Slabová.
2: Náměstí nad Oslavou se akce vztahuje na reprezentační prostory a apartmán hraběte Haugvice. V Jaroměřicích nad Rokytnou si návštěvníci mohou vybrat mezi trasami hraběcí apartmán a hostinské pokoje s kuchyní. Na Lipnici se pak vydají na volnou prohlídku hradu a hradního muzea. Nejširší nabídku připravila Telč, kde budou přístupné renesanční sály, obytné místnosti posledních majitelů, zámecké muzeum a zámecká galerie.
0: Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení tato oznámení od letošního roku v papírové podobě automaticky nerozesílá a naprostá většina důchodců je ani nepotřebuje, jak říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
3: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
0: Za doručení papírového oznámení poštou se platí. Momentálně je to 31 korun za dopis. Ročníky 1955 a starší můžou papírová oznámení dostávat zdarma, ale také oni o ně musí požádat. V sídle OSN ve Spojených státech se setkali ministři zahraničí Ruska a Německa, informovala o tom agentura AFP. Sergej Lavrov a Johan Vadeful spolu naposledy jednali v lednu 2022. Včerejší rozhovor se uskutečnil poté, co Berlín 1. září obvinil Moskvu z odpovědnosti za srpnový útok na letiště v Lipsku. Podle agentury DPA Vadeful uvedl, že tento incident nebo i jiné podobné útoky zatěžují německo-ruské vztahy, ale nezabrání tomu, aby Berlín dál podporoval Ukrajinu. Sport. Čeští fotbalisté začali Ligu národů porážkou s Chorvatskem 1-2. Premiéru u národního týmu zažil v pražském Edenu trenér Santi Denia. Španěl hráče pochválil a věří v další zlepšování.
4: S výsledkem nejsme spokojeni, to je jasné, ale nemáme pochybnosti o správné cestě, pokud jde o rozvoj, o hlavní myšlenku a o přístup hráčů. V této chvíli si myslím, že je nejdůležitější, aby hráči byli přesvědčeni o celém procesu a jeho vývoji.
0: Další utkání elitní skupiny Ligy národů budou hrát čeští fotbalisté v úterý znovu v Praze proti Anglii.
1: Počasí.
0: V Jihlavě teď mají 3 stupně, v Libici nad Doubravou a Počátkách 6. Ráno očekáváme skoro jasno, v údolích lokálně mlhavo, přes den už převážně polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni. Přidá se mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dálnice D1 na Vysočině je teď volně průjezdná, aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře, dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Ve výročí má poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, kdy došlo k jeho vysvěcení, uslyšíte v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina už za pár minut.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospívala Hana Zagorová s Petrem Reskem. Je 5 hodin 11 minut a na řadě je kalendárium s Petrem Jungmanem. Připomeneme zajímavá výročí, události i zajímavosti, dokonce i narozeniny slavných. Dnes slaví třeba česká zpěvačka Monika Absolonová. Kolikáté narozeniny uslyšíte.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. První podzimní neděle, 27. Svátek má Jonáš, to je hebrejské jméno a Jona znamená holub, přeneseně volný jako pták. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jeden z nejkrásnějších a legendami opředených kostelů u nás, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, byl vysvěcen v roce 1722. Nádherné Santiniho barokní dílo je na seznamu světových kulturních a přírodních památek UNESCO. Reinhard Heydrich se stal říšským protektorem před 85 lety v roce 1941. Do Prahy přijel, aby zlomil odboj a odpor českého lidu a hned na druhý den vyhlásil stanné právo. 27. května 1942 na něj provedla atentát skupina československých parašutistů. Ve stejný den před 85 lety byl zatčen i předseda protektorátní vlády generál Alois Eliáš. Za svou odbojovou činnost byl nacisty jako jediný premiér okupovaného státu v červnu 1942 popraven. Česká vláda schválila před 3 lety nákup 24 amerických letounů F-35 za až 150 miliard korun. A už 13 let máme taky Den českého piva. Slaví se v předvečer svátku patrona země svatého Václava. V roce 1271, to je 755 let, se v Praze narodil 6. český král. Syn Přemysla Otakara II., Václav II. A 50. má zpěvačka Monika Absolonová. Všechno nejlepší, vám všem pěknou neděli.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dobré ráno, hezké vstávání vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina v 5 hodin 17 minut. Na Roštejně se dnes uskuteční jízdy historických automobilů a motocyklů. Podrobnosti uslyšíte za 5 minut.
1: Počasí.
0: A teď přidávám také informace o počasí. Teploty se drží mezi 3 a 11 stupni. Jihlava, Hruškovy dvory, tam jsou právě ty 3 stupně, ve Vatině 4 a Náměšť nad Oslavou Sedlec, tam je 11 stupňů. Dnes bude převážně polojasno a v údolích ráno ještě se objeví také výjimečně mlha. Během odpoledne se však bude vyjasňovat a večer bude jasno. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 17 až 20 stupňů. Ráno a večer potom počítejte také se slabým během dne mírným východním až jihovýchodním větrem.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byly Mirai na Českém rozhlasu Vysočina, rádiu vašeho kraje, a já pro vás mám tip, kam můžete dnes vyrazit. Třeba na podzimní setkání historických vozidel jste zváni na hrad Roštejn. Na nádvoří a předhradí hradu začne od 13.30 vyvrcholení spanilé jízdy historických automobilů a motocyklů veterán klubů. A na místě bude i výstava dochovaných historických vozidel s možností prohlídky interiéru loveckého hrádku a výstupu na sedmibokou věž. Takže určitě dobrá zastávka takhle při neděli. A třeba svatováclavské vinobraní a pivobraní se uskuteční také v klášteře Želiv. Můžete absolvovat v době mezi 10. hodinou a 30. minutou až 19. hodinou na nádvoří a v opatském kostele Narození Panny Marie. Den začne mší svatou v Santiniho opatském chrámu a na nově zrekonstruovaném nádvoří pak bude pokračovat program ochutnávkami klášterních i moravských vín, také piva z klášterního pivovaru Želiv, se stánky s řemeslnými výrobky a vystoupeními kapel. A vstup na nádvoří je zdarma. Další pozvánky za kulturou pak najdete na našem webu v tipech na víkend vysočina.rozhlas.cz a nebo na Facebooku Českého rozhlasu Vysočina.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje a přidáváme zprávy. Je tu Jaromír Kulhánek.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Zítra si lidé nenakoupí ve velkých obchodech. Na den české státnosti totiž musí prodejny s plochou větší než 200 metrů čtverečních zůstat zavřené. Výjimku mají obchody na nádražích, letištích, čerpací stanice nebo lékárny. Rodáci se dnes sejdou v Pavlově na Žďársku. Obyvatelé se tak můžou potkat s těmi, kteří z obce pocházejí. Setkání rodáků pořádá obec společně s místní částí Starý Telečkov. Začíná v 11 hodin mší svatou. Ve 14 hodin vyjde slavnostní průvod na sledovat bude svěcení sportoviště. Dnešek je dnem charity a po celé zemi se veřejnosti otevírají domovy, stacionáře a další zařízení. Doprovodí koncerty, výstavy nebo programy pro rodiny s dětmi. Lidé se tak můžou potkat s pracovníky i dobrovolníky a můžou se podívat, jak zařízení pro lidi v nouzi fungují a komu pomáhají. Srbský prezident Aleksandar Vučić dnes rezignuje. V politice ale chce zůstat a kandidovat v předčasných parlamentních volbách,

0: ty budou za necelý měsíc. V případě úspěchu by se mohl stát premiérem. Vučić rezignaci a vypsání předčasných voleb slíbil po dlouhé vlně protestů. Ty začaly po zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu v listopadu 2024, při kterém zemřelo 16 lidí. Hokejisté Jihlavy porazili v Maxalize Zlín 3-2 a po třech zápasech vyhráli za 3 body. Sérii porážek naopak prodloužila Třebíč, která prohrála na Slávii 3-4 po nájezdech. A ještě předpověď počasí. Ráno očekáváme skoro jasno, v údolích lokálně mlhy. Přes den už převážně polojasno až skoro jasno. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Provoz na Vysočině je teď klidný a bez nehod. Přejeme vám klidnou a hlavně bezpečnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Průkopník petanku v Česku už sbírá koule po hře magnetem, aby se pro ně nemusel pořád zíbat. Stále ale patří v případě dvojic mezi elitu a na domácím šampionátu bojoval o postup na mistrovství světa. Více o tom uslyšíte už za pár minut.

0: regionu na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Přes století francouzský a teď je už 30 lety český. Tuzemský petang slaví kulaté výročí. Nejlepší páry se sešly u zámku v Kněžicích na Jihlavsku na mistrovství republiky dvojic. A mezi elitu patří třeba i hráč, který byl u začátků tohoto sportu v Česku.
2: Musíš vybrat daň, že toho máš hodně před sebou.
3: Petr Morávek, jeden z průkopníků petanku v Česku, hraje ho 30 let, si magnetem na šňůrce sbírá koule.
2: Je magnet, protože už se nemůžu tolik ohejbat. Každý má jiný druh koulí, že jo? Já mám koule z Tajska, ale jo, hraju s mladým kukem, který teprve začíná, hraje pěkně. Dobrý to bude.
3: První zápas česká jednička Vojtěch Lukáš se svým parťákem prohrál, i když těsně.
4: Otáčeli jsme to ze stavu 12-1, ale prohráli jsme, no.
3: Ze stavu 12-1 dá se to ještě vůbec obrátit?
4: Dá se to, dokud není 13, tak není konec hry, takže dá se zvrátit všechno, málem se nám to podařilo, ale teď bohužel jsme měli trošku smůlu s terénem a prohráli jsme, no.
3: Jak si rozeznáte koule?
4: Každá ta koule má označení, někteří na to mají ještě buď jména, přezdívky, ale hlavně tam jsou číselný ty, takže ty koule se jako poznají podle toho. No. Někdo je má tmavší, někdo je má se vzorem, někdo hladký.
3: Já tam vidím, třeba, můžeme si detekovat ty nápisy šáků.
4: To je moje jakoby přezdívka.
3: Vojtěch Lukáš neboli šákůl teda.
4: Jo, je to pospátku příjmení, správně.
3: Svíš decentní, tichá hra. Jan Geisler je ale přeborníkem i na evropské úrovni v agresivnější disciplíně vyrážení koulí.
5: Můžu dát ne, že nějaký na schvále, ale věci, co mu třeba vadí, které jsou teda pořád legální podle pravidel, ale můžu ho právě znervoznit a dostanu právě tu psychickou výhodu na mou stranu a potom se jednoduše poráží.
3: Takže nehrajete na to být nejoblíbenější rozhodně?
5: No, to asi ne, ale vyloženě jako zákeřní nejsme.
6: Začínáme, jo? Petang obecně je strašně jednoduchá hra, kdokoliv jí bude hrát, tak říkám první dva náhozy a budeš vidět, jak se to hraje, že to je strašně jednoduchý.
3: Vysvětluje pořadatel Pavel Ruta. Po soupeření těch nejlepších neděle v Kněžickém zámeckém parku po celý den patří třeba úplným začátečníkům a neregistrovaným. Z Jihlavska, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Sport v regionu.

0: vysíláváte s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje. Pokud míříte někam po silnici, tak hlavně šťastné cestování přejeme. 5:46 je právě teď. Jak velké mohou být bouřkové mraky? Tak na tuhle otázku nabídne odpověď dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Pízaříkem. Už za pár minut zůstaňte s námi.
1: Počasí.
0: A pokud jde o počasí, teploty se teď ráno drží mezi 3 a 11 stupni. Ve Velkém Meziříčí jsou 3, v Dukovanech 8 a Telčko, Stelní Myslová hlásí 10 stupňů. Dnes má být převážně polojasno a v údolích ráno ještě výjimečně mlha. Během odpoledne se bude na Vysočině vyjasňovat a večer už bude jasno. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 17 a 20 stupni. Ráno a večer pak bude foukat slabý, během dne mírný východní až jeho východní vítr.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byl Pavel Bobek na Českém rozhlasu Vysočina. Teď otevíráme také rubriku Co v učebnicích nebylo, ve které se skrývá odpověď na otázku, jak velké mohou být bouřkové mraky. A slovo má teď tedy Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Na Vysočině přibývá pacientů s respiračními nemocemi. Hlavní sezona ale teprve přijde. Ministr Tejc prosazuje snížení trestní odpovědnosti u nejzávažnějších činů na 13 let. České tenistky se ve finále poháru Billie Jean Kingové utkají s Ukrajinou. Ráno očekáváme skoro jasno, v údolích lokálně mlhy. Přes den už převážně polojasno až skoro jasno. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Počet lidí s respiračním onemocněním na Vysočině roste. Podle odborníků patří mezi hlavní důvody chladnější počasí nebo návrat dětí do školních lavic. Hlavní sezonu chřipky ale očekávají až později, pokračuje mluvčí krajských hygieniků Jana Bémová.
4: Příznaky jsou rýma, kašel, horečka, bolesti kloubů, v krku, únava. A v této chvíli nejčastějšími původci jsou rinoviry, enteroviry, viry parainfluenzy, adenoviry a SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19.
2: U vražd a podobných závažných činů plánuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Podle něj roste násilná kriminalita u dětí a také brutalita. V případě koaliční schody chce návrh předložit v první polovině příštího roku. Ministr také dodává, že by šlo o jednotky případů, kterých by se snížená hranice dotkla.
5: Záleží na výběru těch nejzávažnějších trestných činů. Pokud by se to týkalo pouze v uvozovkách vražd, tak jsou to jednotky ročně. V případě, že se ten okruh rozšíří třeba na těžké ublížení na zdraví, loupeže a podobně a znásilnění, tak jsou to desítky. Bude samozřejmě záviset na té diskuzi, jak až chceme ten počet trestných činů zúžit nebo rozšířit.
2: Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale podle autorky Jany Hulmákové neprokázal, že by brutalita činů spáchaných dětmi rostla a jde jen o nízké počty případů. Rakouským úředníkům začne při práci se spisy pomáhat umělá inteligence. Přímo do elektronického systému státní správy ji vláda začne zavádět během příštích týdnů. Oznámil to státní tajemník pro digitalizaci Alexander Prell. Cílem je zrychlit práci s velkým množstvím dokumentů.
6: Umělá inteligence dokáže ve spisech rychleji najít konkrétní údaje nebo projít několik souvisejících dokumentů a shrnout z nich to nejdůležitější. Úředník se jí bude moct zeptat i na konkrétní případ a systému nabídne přehled podstatných informací. Umělá inteligence má zároveň zaměstnancům radit, jak samotný elektronický systém používat. Vláda ve Vídni si od toho slibuje hlavně úsporu času a vyšší efektivitu. Systém bude provozovat přímo rakouský stát, aby měl práci s úředníkem dokumenty pod vlastní kontrolou. Novinku chce zavádět postupně do konce letošního roku. Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Sport.
2: České tenistky si dnes zahrají o triumf v poháru Billie Jean Kingové. Ve finále v čínském Shenzhenu nastoupí v 11 hodin našeho času proti Ukrajině. Češky mohou získat 12. trofej v historii a první po 7 letech.
3: Počasí.
2: V Třebíči a Novém Rychnově teď mají 5 stupňů, ve Vatíně 4. Ráno očekáváme skoro jasno, v údolích lokálně mlhy, přes den už převážně polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni, přidá se mírný jihovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Opatrně teď u Michalovic na Havlíčkobrodsku. Na vozovce tam leží sražená srna.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: a za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den naradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Tak si to nenechte ujít ani dnes. A do té doby to bude Petr Spálený se Zdeňkem Rytířem, anebo právě teď skupina Olympic.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Ladíte dobré nedělní ráno Českého rozhlasu Vysočina, je 6 hodin 13 minut. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme o tom, jestli můžeme objíždět kolonu přes čerpací stanici nebo odpočívadlo. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnicích se v létě často tvoří kolony a řidiči pak hledají jakoukoliv cestu, jak se pohnout dál. I proto vám přinášíme praktické rady ve spolupráci s dopravní policií. Dnešní téma míří na situaci, kterou zná snad každý. Položte si otázku. Můžu objet kolonu bez zastavení přes čerpací stanici nebo odpočívadlo? Jak to opravdu je, už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Pokud pominu to, že je to vůči ostatním řidičům neslušné a nesportovní, tak zákon nezakazuje projet čerpací stanicí. Pokud tam není umístěna třeba nějaká dopravní značka, například průjezd zakázán, a já bych bez zastavení a bez toho, aniž bych tam cokoliv dělal, projel. To pak by byl jiný případ, ale obecně lze říct, že to není zakázané.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi. Tak zůstaňte s námi a za chvíli přidám také zprávy o počasí.

0: Hořící porosty, milionové škody. Letošní léto bylo pro lesníky extrémně náročné. Lesních požárů bylo víc než jindy a začal se ukazovat problém, jak dostat hasičská auta do nepřístupného terénu. Na Vysočině proto začali preventivně budovat koridory, kterými se hasiči dostanou i na ta nejhůř přístupná místa. A více o tom uslyšíte v naší reportáži za pár minut. Teď už přidáme teploty na Vysočině.
1: Počasí.
0: A ty se teď pohybují v rozmezí mezi 2 a 11 stupni, takže někde je chladněji, někde tepleji. Košetice 7 stupňů, Havlíčkův Brod 5, Bystřice nad Pernštejnem aktuálně 3 stupně. Dnes bude převážně polojasno a v údolích ráno ještě výjimečně mlha. Během odpoledne se pak bude vyjasňovat a večer už bude jasno. Nejvyšší teploty dnes 17 až 20 stupňů. Ráno a večer také počítejte se slabým, během dne mírným východním až jihovýchodním větrem.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: to byl Pukáč na Českém rozhlasu Vysočina, je 6 hodin 21 minut. Průseky a vyfrezované cesty začali letos lesníci budovat na Vysočině. Původně se jednalo o experiment, ale horké a suché léto ukázalo, že budování dostatečně širokých cest pro hasiče má svůj význam. Brzy by se mohlo rozšířit i do dalších krajů.
1: Při tom zásahu, že hasičské auto stály přímo tady v porostu, takže se sem dostali úplně bez problému.
2: My jsme teď s lesním správcem Michalem Toufarem kde?
1: Jsme na revíru Kosová a kousek od Moravských Budějovic. Jsme na místě požáru, kde nám zahořelo a díváme se na místa, kde zasahovaly hasičské jednotky.
2: Vysočina se letos kvůli horku a suchu potýkala s velkým množstvím lesních požárů, dokonce nejvíc z celé republiky. Lesníci se proto snažili vymyslet, jak usnadnit práci hasičům.
1: V tom konkrétním porostu a v každém porostu se snažíme rozčlenováním lesa zajistit, aby se ta těžká technika dostala co nejblíže.
2: Čili se dělají nějaké průseky, nebo jak si to mám představit?
1: Přesně tak. A my to tady teď vidíme, jsme zrovna na tom místě, které bylo takhle zpřístupněno. Vyřezáním, prodrcením linek v těch komplexech nám to umožní to, že ta technika se sem dostane hasičská.
2: Tady se to asi vyplatilo, vypadá to, že hořelo hodně, ještě tady jsou trochu vidět ty následky, popel.
1: Je tomu tak, letošní rok a extrémní teploty, vysoké teploty, sucho a nedbalost některých návštěvníků lesa, protože většina požáru nám vzniká z nedbalosti, tak to bylo to, že se letošní léto bylo mimořádnější oproti předchozím letům, bylo těch požárů víc. Jsme teď konkrétně na místě, kde byl v rámci lesní správy Telč letošní největší požár, co se týká rozsahu 1,51 hektaru. Ty zůstatky ještě vidíte, ještě tady vlastně vidíme ohořelou hrabanku.
2: S budováním cest pro hasiče jsou lesníci z Vysočiny průkopníky. Brzy by se to tak ale mohlo dělat v celé zemi, řekla mi mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
3: S tímto postupem jsme začali na Vysočině, kterou postihla kalamita nejvíce a tam ho testujeme.
2: Cesty vznikají zejména v nově založených porostech po kůrovcové kalamitě. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jsou tu aktuální zprávy a do studia s nimi přišel Jaromír Kulhánek.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: České národní parky budou nově vystupovat pod společnou značkou. Nové logo představili včera národní parky Šumava, Krkonoše, Podyjí a České Švýcarsko. Jejich vlastní loga zůstanou dál v platnosti. Společný symbol budou parky používat při prezentaci témat, která je spojují při ochraně přírody. Domácnosti i malé a střední firmy ze Vsetína se už můžou hlásit do energetického společenství. Město ho založilo, aby lidé mohli lépe využívat elektřinu ze solárních elektráren. Veřejnosti se společenství otevírá po několika měsících zkušebního provozu. Skončila rozsáhlá oprava kaple Panny Marie v Jihlavském Sasově. Historická stavba ze začátku 19. století dostala novou střechu. Opravené jsou i fasáda a interiér. Obnova vyšla na zhruba 580 tisíc korun. Papež Lev XIV. Se v Lourdech na jihu Francie setká s biskupy. Potom odslouží mši. V soukromí si také promluví s několika oběťmi sexuálního zneužívání v katolické církvi. Na významné poutní místo se papež přesunul včera večer z Paříže. Francouzské úřady očekávají, že na mši dorazí až 150 tisíc věřících. Z Lourdes svatý otec odletí v pondělí ráno do města Méty. Tam čtyřdenní návštěvu Francie zakončí. Čeští vodní slalomáři zakončili mistrovství Evropy dvěma zlatými medailemi v kajak krosu. Vybojovali je Matyáš Novák a Tereza Kneblová. Ta tak v italské Ivre potrhla životní sezonu, ve které se stala i mistrní světa v klasickém slalomu. Češi získali na mistrovství Evropy ve vodním slalomu celkem 7 medailí.

0: a přidáme předpověď počasí. Očekáváme převážně polojasno, v údolích lokálně mlhy, přes den postupné ubývání oblačnosti. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Opatrně teď na Havlíčkobrodsku mezi Lípou a obcí Šmolovy. Na vozovce tam leží sražená srna.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Škody způsobené kůrovcem budou letos v Krkonoších menší než v předchozích letech. Proč bylo jeho rojení slabší a jak lesníci s tímto broukem bojují, zjišťovala naše reportérka a odpověď uslyšíte za 6 minut.

0: Vaším společníkem v neděli 27. září je Český rozhlas Vysočina. Přejeme vám klidné ráno. Kůrovec je tento rok zatím v Krkonoších podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Aktuální údaje zveřejnila tento týden zpráva národního parku a lesníci mají ovšem obavy z příštího roku. V lesích je sucho, chybí voda a to by mohlo k jeho novému množení přispět.
1: Jsme v lese nedaleko Špindlerova mlýna. Stojíme v místě, kde kůrovec byl.
2: Tady to oko, který vidíte, ty pařížsky, to je pozůstatek kůrovcového oka, kde se vyskytnul kůrovec. Včas jsme ho zachytli, protože je to, jakoby dá se říct, na očích.
1: Vysvětluje lesník Pavel Zázvorka. Lesníci chodí po lese a snaží se toho brouka, když to řekneme, odhalit.
2: To je naše největší povinnost, vyhledávat toho brouka, snažit se ho prostě, jak říkáme, zadusit v základu nebo při tom, kdy je ho ještě málo, protože jakmile se to rozroste do větších rozměrů, tak už se s tím těžko pracuje a těžko se zpracovává.
1: Včasný zásah je potřeba.
2: Ten kůrovec je potřeba monitorovat, hledat a zpracovávat. A za svoji éru 40 letou je to stěžejní věc a byl, je a bude ten kůrovec, takže jsme nikdy stejně ho nevyhubili tak, aby nebyl.
1: Letos toho kůrovce tady v Krkonoších nebylo tolik, jako v předchozích letech.
3: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při, řekněme, obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%.
1: Říká mluvčí správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.
3: Když kůrovce bylo opravdu hodně někdy mezi lety 2019-2022, tak jsme měli až 70% takto napadeného dříví. Tedy ten letošní rok je opravdu zjevně vidět pokles.
1: Lesníci už nyní mají obavy z příštího roku, kdyby se toho kůrovce právě kvůli letošnímu suchu mohlo objevit víc.
3: Ta situace, jaká je a to, co vidíme pro příští rok, určitě nenechává lesníky v klidu. Zdaleka si nemůžou říct, máme hotovo, dáme ruce do klína a budeme příští rok úplně v pohodě. Naopak, lesníci jsou velmi obezřetní a v příštím roce vědí, že je bude čekat velmi tvrdá práce.
1: Důležitými opatřeními jsou lapače a lapáky.
3: A abychom nepostupovali jak v minulém století, kdy se všechno psalo v ruce nebo potom později do excelových tabulek, tak dneska už naši lesníci mají moderní aplikaci, do které zaznamenávají vlastně všechny údaje, které mohou z toho daného lapače vyčíst a tím pádem jsme schopni vlastně i predikovat ten vývoj v té lokalitě.
1: Jaká situace bude v příštím roce s tímto nebezpečným broukem, bude záležet na počasí. Z Krkonoš Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.

0: 6 hodin 45 minut a vy vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje. My přidáváme teď také informace o počasí, tak pojďme zjistit, jaké dnes budou panovat na Vysočině teploty.
1: Počasí.
0: Více nám poví meteorolog Mojmír Martan. Přeji vám dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Tak pojďme na to. Teploty teď ráno, jak vypadají?
2: Tak jsou v takovém širokém intervalu od 2 až do 10 stupňů. Chladno je hlavně v údolích. No a oblačnosti máme nad Vysočinou poměrně hodně, ale je průsvitná nebo poloprůsvitná.
0: Uh-huh. A jak to bude vypadat během dne?
2: V průběhu dne by mělo převažovat polojasno až oblačno, opět tou průsvitnou oblačností vyšších pater. Teď ráno v údolích výjimečně se můžete setkat i s mlhou. V průběhu odpoledne ale oblačno začne ubývat a večer se vyjasní. 17 až 20 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty. Vítr teď ráno a potom večer slabý, v průběhu dne potom přechodně mírný, jihovýchodní nebo východní.
0: Jak to vypadá také z biopředpovědí na dnešek?
2: Ta je příznivá, je to jedička, mírná zátěž.
0: A co nám slibuje pondělí na svatého Václava?
2: Tak pondělí nám slibuje krásný slunečný den s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Jen v ranních hodinách se může v údolích objevit nějaká ta mlha. To ráno bude zase hlavně v údolích chladné, tam mohou odněle klesat teploty až na 3 stupně, jinde to bude mezi 9 a 6. No a odpoledne se nám oteplí na 20 až 23 stupňů. V průběhu dne bude foukat mírný jihovýchodní vítr.
0: Říká Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji za informace o počasí. Mějte se hezky, na naslyšenou příště.
2: Děkuji, naslyšenou, budu se těšit.
1: Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: Vaďo, řekni fór.
1: To takhle jeden borec se ptá jinýho v hospodě. Prosím vás, proč pijete tu vodku? No, když se napiju, tak jsem nesmrtelnej. No, tomu nevěřím. Tak pán do sebe hodí panáka a skočí z okna v pátém patře. Dopadne na zem, vstane, opráší se. Když to ten borec uviděl, hodil do sebe taky jednoho panáka a vyskočil ze stejného okna. Na zemi se zabil, to je jasný. No. Číšník přijde k tomu prvním chlapovi a říká, ty když se ožereš, ty seš takovej blbec supermane.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Některé památky na Vysočině dnes nabízí prohlídky zdarma. Na žádost o papírové oznámení o valorizaci důchodu je čas už jenom několik dní. Většina důchodců dokument nepotřebuje. Hokejisté Jihlavy v repríze jarního finále udolali Zlín. Očekáváme převážně polojasno, v údolích lokálně mlhy. Přes den postupné ubývání oblačnosti, teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Do mimořádných dnů Národního památkového ústavu se dnes na Vysočině zapojí 4 památky. Návštěvníci můžou zdarma navštívit vybrané trasy z jejich nabídky. Jaké okruhy instituce nabízí, popisuje tisková mluvčí Národního památkového ústavu Markéta Slabová.
4: Náměstí nad Oslavou se akce vztahuje na reprezentační prostory a apartmán hraběte Haugvice. V Jaroměřicích nad Rokytnou si návštěvníci mohou vybrat mezi trasami hraběcí apartmán a hostinské pokoje s kuchyní. Na Lipnici se pak vydají na volnou prohlídku hradu a hradního muzea. Nejširší nabídku připravila Telč, kde budou přístupné renesanční sály, obytné místnosti posledních majitelů, zámecké muzeum a zámecká galerie.
2: Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení tato oznámení od letošního roku v papírové podobě automaticky nerozesílá. A naprostá většina důchodců je ani nepotřebuje, jak říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
5: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
2: Za doručení papírového oznámení poštou se platí. Momentálně je to 31 korun za dopis. Ročníky 1955 a starší můžou papírová oznámení dostávat zdarma, ale také oni o ně musí požádat. V sídle OSN ve Spojených státech se setkali ministři zahraničí Ruska a Německa, informovala o tom agentura AFP. Sergej Lavrov a Johan Vadeful spolu naposledy jednali v lednu 2022. Včerejší rozhovor se uskutečnil poté, co Berlín 1. září obvinil Moskvu z odpovědnosti za srpnový útok na letiště v Lipsku. Podle agentury DPA Vadeful uvedl, že tento incident nebo i jiné podobné útoky zatěžují německo-ruské vztahy, ale nezabrání tomu, aby Berlín dál podporoval Ukrajinu.
6: Sport.
2: Druhou výhru v řadě za sebou vybojovali hokejisté Dukly Jihlava. Po středeční výhře v Třebíči zvládli i sobotní reprízu jarního finále doma proti Zlínu. I když Dukla dostala první gól v 16. sekundě a v zápase 2x prohrávala, nakonec tým z Valašska zdolala díky trefám Osolze Dundáčka Čachockého 3-2. Podle trenéra Viktora Ujčíka ale bylo vidět, že tým není v ideálním rozpoložení.
7: Je prostě vidět, že ty týmy prostě v pohodě nejsou herní a že kdo udělá méně chyb, tak ten zápas může zvládnout. Nás dneska zase trápilo prostě neuvěřitelný počet oslabení, ale zase musím zdát absolutorium těm klukům, co na ty oslabení chodili, protože to fakt odpracovali skvěle.
2: Jihlava se v tabulce posunula na 8. příčku, naopak Třebíč prohrála v Praze na Slávii 4-3 po nájezdech a po 4. porážce v řadě klesla na 10. místo.
3: Počasí.
2: V Havlíčkově Brodě teď mají 5 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 3 a v Moravských Budějovicích 6. Očekáváme převážně polojasno, v údolích lokálně mlhy. Přes den postupné ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni. Přidá se mírný jihovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Komunikace na Vysočině jsou teď volně průjezdné, pozor ale dávejte na případné mlhy. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Výročí má dnes poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Kdy došlo k jeho vysvěcení, uslyšíte za pár minut v kalendáriu.
3: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Robert Křesťan a Rangers na Českém rozhlasu Vysočina. Je 7 hodin 9 minut. V Česku máme jedno důležité pivní datum. Den českého piva, který připadá na dnešek, konkrétně na předvečer svátku svatého Václava. A tento den oslavuje naši unikátní hospodskou kulturu, český chmel a také tradiční ležák. Další zajímavosti a události přidá teď také Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. První podzimní neděle, 27. Svátek má Jonáš, to je hebrejské jméno a Jona znamená holub, přeneseně volný jako pták. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jeden z nejkrásnějších a legendami opředených kostelů u nás, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, byl vysvěcen v roce 1722. Nádherné Santiniho barokní dílo je na seznamu světových kulturních a přírodních památek UNESCO. Reinhard Heydrich se stal říšským protektorem před 85 lety v roce 1941. Do Prahy přijel, aby zlomil odboj a odpor českého lidu a hned na druhý den vyhlásil stanné právo. 27. května 1942 na něj provedla atentát skupina československých parašutistů. Ve stejný den před 85 lety byl zatčen i předseda protektorátní vlády generál Alois Eliáš. Za svou odbojovou činnost byl nacisty jako jediný premiér okupovaného státu v červnu 1942 popraven. Česká vláda schválila před 3 lety nákup 24 amerických letounů F-35 za až 150 miliard korun. A už 13 let máme taky Den českého piva. Slaví se v předvečer svátku patrona země svatého Václava. V roce 1271, to je 755 let, se v Praze narodil 6. český král. Syn Přemysla Otakara II. Václav II. A 50. má zpěvačka Monika Absolonová. Všechno nejlepší, vám všem pěknou neděli.
3: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Přejeme vám pohodové vstávání s naším vysíláním. Lékaři doporučují rizikovým skupinám, aby se nechali naočkovat proti covidu. Jde o lidi starší 65 let nebo chronicky nemocné. Očkování novou vakcínou před nadcházející sezónou respiračních onemocnění začalo tento týden například v Jihlavské nemocnici. A jaký byl zájem, řekneme už za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď se ještě pojďme podívat také, jak to vypadá s teplotami na Vysočině. Ty se stále drží v rozmezí mezi 2 a 11 stupni. Ve Žďáře nad Sázavou je právě 8 stupňů, v Jaroměřicích nad Rokytnou také 8 a v Humpolci 7. Dnes bude převážně polojasno a v údolích ráno ještě výjimečně mlha. Během odpoledne se pak bude vyjasňovat a večer bude až jasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 17 a 20 stupni. Ráno a večer pak bude foukat slabý během dne mírný východní až jihovýchodní vítr.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: skupina Opět Radeček s Moravskou filharmonií. No to byl koncert. 7 hodin 21 minut. Znovu se rozbíhá očkování proti COVID-19. Speciální ordinaci tento týden otevřela například i Jihlavská nemocnice, a to i přesto, že hlavní sezona šíření respiračních onemocnění ještě nezačala.
1: Jdete na očkování na COVID, jo?
2: V čekárně před ordinací v Jihlavské nemocnici sedí převážně starší lidé. S manželem sem přišla také paní Marie.
3: Jsou diabetik, kardiak, já mám hodně nemocí, takže pro mě a věk, že 69, takže chodíme pravidelně od té doby, co to začalo, a očkují.
2: Pro vakcínu proti covidu si jdou po 8. Dopředu se objednali.
3: Říká manželovi, pojď, půjdeme hned první den, než to začne působit, pak půjdeme na chřipku za 14 dní.
2: V čekárně se postupně střídají lidé, ale nápor, jaký tady zažívala před rokem, se tentokrát neopakuje.
3: Hrozný zájem tady byl, tady plno, fronta tady, a to bylo několika řadama.
4: Dobrý den, posaďte si u nás na lehátko tady, prosím. Nachlazený teďka s teplotou, nějakým jiným akutními potíži nejste.
2: Pro vakcínu si přišel také pan Robert.
5: Protože jsem chronicky nemocný. Já mám teďka 5. dávku, takže chodím se očkovat na všechno, dá se říct.
2: Jihlavská nemocnice očkuje jednou týdně. Na první den měla v ordinaci 120 vakcín proti covidu.
6: Teď se šíří opravdu velmi málo, ale čekáme, že teď, jak začne podzim, zima, lidé budou v uzavřených prostorech, úzký kontakt, že zase se objeví častěji.
2: Primářka infekčního oddělení Romana Kumštarová vidí v očkování stále smysl.
6: Především pro starší lidi, starší 65 let věku, potom je to pro lidi, kteří trpí nějakým chronickým vážným onemocněním.
2: Zájem o očkování proti covidu v Česku každým rokem klesá. Podle dat Ministerstva zdravotnictví se před 5 lety v Česku aplikovalo přes 15 milionů dávek za rok. O 2 roky později to bylo přes 420 tisíc a loni o dalších 200 tisíc méně. František Jirků, Český rozhlas.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina to byla Whitney Houston a teď jsou tu zprávy a Jaromír Kulhánek.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Zítra si lidé nenakoupí ve velkých obchodech. Na den české státnosti totiž musí prodejny s plochou větší než 200 metrů čtverečních zůstat zavřené. Výjimku mají obchody na nádražích, letištích, čerpací stanice nebo lékárny. Rodáci se dnes sejdou v Pavlově na Žďársku. Obyvatelé se tak můžou potkat s těmi, kteří z obce pocházejí. Setkání rodáků pořádá obec společně s místní části Starý Telečkov. Začíná v 11 hodin mší svatou. Ve 14 hodin vyjde slavnostní průvod, následovat bude svěcení sportoviště. Dnešek je dnem charity a po celé zemi se veřejnosti otevírají domovy, stacionáře a další zařízení. Doprovodí koncerty, výstavy nebo programy pro rodiny s dětmi. Lidé se tak můžou potkat s pracovníky i dobrovolníky a můžou se podívat, jak zařízení pro lidi v nouzi fungují a komu pomáhají. Srbský prezident Aleksandar Vučić dnes rezignuje. V politice ale chce zůstat a kandidovat v předčasných parlamentních volbách. V případě úspěchu by se mohl stát premiérem. Vučić rezignaci a vypsání předčasných voleb slíbil po dlouhé vlně protestů. Ty začaly po zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu v listopadu 2024, při kterém zemřelo 16 lidí. Čeští fotbalisté podlehli s novým trenérem Santim Deniou v lize národů Chorvatsku 1-2. Jedinou branku domácích dal v Edenu Adam Karabec. Dalším soupeřem Česka ve fotbalové lize národů bude Anglie. Hrát se bude v úterý znovu v Edenu. A ještě předpověď počasí. Očekáváme převážně polojasno, v údolích lokálně mlhy. Přes den postupné obývání oblačnosti. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: S omezením počítejte na silnici 37 na průtahu Křižanovem na Žďársku. Silničáři tam opravují vozovku.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobré ráno, Českého rozhlasu Vysočina jede dál a za chvíli v něm bude řeč tak

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant i přání pár, co nikdy.

0: 7 hodin 41 minut posloucháte Český rozhlas Vysočina. Dobré ráno. Miroslav Marek se prý při jednom rekordu dosti naběhal. A teď nám vysvětlí proč.
1: Region rekordů a kuriozit. Nejdelší konvoj nových klimatizovaných tramvají. No, takhle jsem se při registraci rekordů už dlouho nenaběhal. A to jsme jich třeba v loňském roce zaevidovali 256. Ale i tentokrát to stálo za to. Brněnský rekordní konvoj 40 naprosto nových identických vozů Škoda 45T se do České knihy rekordů zapsal oprávněně. Šlo o něco mimořádného. Posuďte sami. Za jízdy délka kolony 2020 metrů. Pokud by tramvaje stály těsně za sebou, měl by konvoj 1240 metrů. Při kapacitě 233 lidí by jim šlo najednou svést 9320 lidí. Změřit jeho délku nebylo v tom horku jen tak. Běžel jsem s tím měřícím kolečkem podél řady tramvají doslova s jazykem na vestě. Ale odnesl jsem si ještě jeden zážitek, zcela jistě neopakovatelný. Když jsem se po skončení akce potřeboval dostat z pisárek zpět do vozovny v Medlánkách, kde jsem měl zaparkované auto a odkud jsem odjížděl první tramvají rekordního konvoje, slíbili mi pořadatelé, že mě tam zpátky zase někdo doveze. K mému překvapení ale nakonec nešlo o auto někoho z týmu dopravního podniku města Brna, ale o jednu z těch zbrusů nových klimatizovaných tramvají. Zkrátka, jako kdybych jel první taxi tramvají v České republice. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: Je 7 hodin 47 minut a vy posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Sociální sítě se zase hemží houbovými úlovky a my se už za chvíli o houbách také pobavíme s našimi makovičkami. Chutnají nebo nechutnají, to uslyšíte.
1: Počasí.
0: Ale teď se ještě pojďme podívat tedy, jak to vypadá dál s počasím na Vysočině. Teď aktuálně se teploty pohybují mezi 2 a 11 stupni. V Pelhřimově je 7 stupňů, v Třebíči a Ždírci nad Doubravou 8. Dnes bude převážně polojasno a v údolích ráno ještě také může být výjimečně mlha. Během odpoledne se bude vyjasňovat a večer už bude jasno. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 17 a 20 stupni. Ráno a večer pak bude foukat slabý, během dne mírný východní až jihovýchodní vítr.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Věděl, že dopadení znamená šibenici. Přesto opakovaně překračoval frontu z carského Ruska až do Prahy. Byl zatčen, čekal na popravu, přesto unikl. Geniální zpravodajec, který ohromil Masaryka, Beneše i Štefánika. Jeho srdce bylo pro Československo, přesto na něho vlast zapomněla. Nedělní příběh nás zavede za jeho osudem.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Bavili jsme se s makovičkami o houbách a Irena Šarounová se zeptala, proč je vlastně lidé sbírají a na co jsou dobré.
1: Proč lidé sbírají houby?
2: Protože z té houby se prostě může něco udělat. Třeba když se utuhne ten žampion, a prostě se to dá do nějaký takový omáčky s masíkem a s těstovinama a je to fakt dobrý. A pak se ještě sbírají ty houby hodně do polívky nebo na pizzu.
3: Když se prší, tak oni rostou.
4: Třísky se s nich dají.
3: A my nesbíráme jiný než hříchy, protože my je pak nepoznáme. A my z toho děláme buď polívku nebo smáženici. Děláme nějakou polévku.
2: Sbírají se žampiony, hříbky a pak se nesbírají mochomůlky, nějaký houby, který třeba neznáme, nevíme, jestli jsou jedovatý nebo nejedovatý.
3: A já znám ještě zelenou mochomůrka, ta je nahoře zcela zelená, ta se taky nejí.
4: Sbírají se třeba hříbek, taková houba, která krouže, když na ní šlapneš.
5: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Ze stínu končící války se vynoří sériový vrah žen. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. Ryan Gosling jako legendární astronaut Neil Armstrong ve filmu První člověk. A ČT Art uvádí první hudební komedii Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který brzy oslaví 95. narozeniny. Člověk z půdy. Nedělní večer s Českou televizí.
1: 8 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Na Vysočině přibývá pacientů s respiračními nemocemi. Hlavní sezona ale teprve přijde. Ministr Tejc prosazuje snížení trestní odpovědnosti u nejzávažnějších činů na 13 let. České tenistky se ve finále poháru Billie Jean Kingové utkají s Ukrajinou. Očekáváme převážně polojasno, v údolích lokálně mlhy. Přes den postupné obývání oblačnosti. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Počet lidí s respiračním onemocněním na Vysočině roste. Podle odborníků patří mezi hlavní důvody chladnější počasí nebo návrat dětí do školních lavic. Hlavní sezonu chřipky ale očekávají až později, pokračuje mluvčí krajských hygieniků Jana Bémová.
3: Příznaky jsou rýma, kašel, horečka, bolesti kloubů, v krku, únava. A v této chvíli je nejčastějšími původce jsou rinoviry, enteroviry, viry parainfluenzy, adenoviry a SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19.
1: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO chce snížit věk trestní odpovědnosti za nejzávažnější trestné činy, například vraždu, by podle něj mohly být stíhané děti už od 13 let. Ministr argumentuje rostoucí brutalitou mladých pachatelů. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale větší brutalitu u dětí neprokázal. V posledních letech podle něj stagnuje i počet případů. Autorka výzkumu Jana Hulmáková tvrdí, že u dítěte se je potřeba zaměřit na varování signály už před spácháním trestného činu.
4: Často je to kombinace osobnostních charakteristik toho dítěte, ale zároveň ve velké míře i toho prostředí, v kterém to dítě žije. A jako klíčové se jeví zamířit pozornost na tu oblast podpory rodin, zejména tam, kde můžou vznikat určité riziko nějakých problémů.
1: Rusko zaútočilo na informační infrastrukturu v Kyjevě. Drony zasáhly velké datové centrum a ve vysílání televizních kanálů se objevily poruchy.
5: Záležte Ukrajinciv bez internetu.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním poselství řekl, že Rusko útočí na prostředky spojení, aby Ukrajinci zůstali bez internetu. Velké datové centrum společnosti Kosmonova v Kyjevě po ruském útoku přerušilo práci a technici teď zajišťují obnovení informačních servisů z jiných míst, protože centrum bylo silně poškozeno a nepodaří se ho brzy opravit. V Kyjevě kvůli tomu nastaly problémy s televizním vysíláním i internetem. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Sport. České tenistky si dnes zahrají o triumf poháru Billie Jean Kingové. Ve finále v čínském Shenzhenu nastoupí v 11 hodin našeho času proti Ukrajině. Češky mohou získat 12. trofej v historii a první po 7 letech.
2: Počasí.
1: Ve Žďáře nad Sázavou a Novém Rychnově teď mají 5 stupňů, v Dukovanech 9. Očekáváme převážně polojasno, v údolích lokálně mlhy, přes den postupné obývání oblačnosti. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni. Přidá se mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozorněte v brněnském směru dálnice D1 mezi Hořicemi a Koberovicemi. Budete tam jet pomalu jedoucí servisní vozidlo silničářů.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Měníte oblečení zároveň s měnícím se počasím nebo zarputile trváte na tom, že teplo se ještě vrátí a tak dál, oblékáte kraťasy a tričko s krátkým rukávem. Podle oblečení se lidé v těchto dnech dají prý rozdělit do 3 skupin. Poslechněte si rozhlasový sloupek za 7 minut.
2: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Je 8 hodin 11 minut a vy ladíte dobré nedělní ráno Českého rozhlasu Vysočina. Je zatím naše lenost nebo jen touha po lepším počasí? Také neoblomně vzdorujete nižším teplotám, dál oblékáte krátké nohavice a rukávy a někde uvnitř doufáte, že hezké počasí se ještě vrátí? Potom právě pro vás je určený dnešní rozhlasový sloupek Ivana Mlse.
1: Rozhlasový sloupek. Člověk je tvor setrvačný. Nejlépe se to projevuje v okamžicích, kdy jedno roční období přechází ve druhé a venku se někdy více, někdy méně dramaticky mění denní teploty. Určitě jste taky zažili, že už duje protivný severák, ale ulice jsou stále plné borců a borkyň v sandálech a pantoflích, kraťasech a v trikách bez rukávů. Není se co divit. Změna ročního období nepředstavuje jen kalendářní údaj, ale pro člověka i náročný logistický proces. Je třeba vytřídit letní oblečení, někam ho poskládat, probrat úložné prostory a provést kompletní výměnu garderoby v šatníku. Komu by se do toho chtělo? A tak mnozí přechod na provoz v chladnějším ročním období raději oddalují, jak se jen dá. Matka příroda plynule přechází z letního módu do podzimního. Lidská psychika ale vykazuje jisté zpoždění, které má různé formy. Na jedné straně stojí věční optimisté. Ti odmítají akceptovat, že léto skončilo. S promodralými rty a husí kůží na holých lýtkách se klepou na zastávce a v skrytu duše doufají, že nastalý chlad má jen přechodný charakter. Na druhé straně spektra figurují věční opatrníci, které nic nezaskočí, protože přes celé léto sebou den co den nosili pro jistotu svetr a teď si lebedí, že ho konečně uplatní. No a někde mezi jsme všichni my ostatní. Nás změna ročního období sice nezaskočí, ale ani nijak významně nenatchne. Naše vnitřní termoregulace má zkrátka dlouhé vedení a přechodné období se tak stává přehlídkou bizarních kombinací. Od vlněných čepic k sandálům, po kraťasy doplněné o tlusté mikiny. Ale časem se až na zatvrzelé výjimky zase všichni přizpůsobíme. Přeji vám k tomu přizpůsobování hezký slunný podzim.
2: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 8 hodin 16 minut ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Průkopník petanku v Česku už sbírá koule po hře magnetem, aby se pro ně nemusel pořád zhýbat. Stále ale patří v případě dvojic mezi elitu a na domácím šampionátu bojoval o postup na mistrovství světa. Za chvíli s ním bude řeč v reportáži, zůstaňte s námi.
1: Počasí.
0: A ještě v rychlosti počasí, tedy teploty aktuálně 3 až 10 stupňů. V Jihlavě, Hruškových dvorech se drží ještě ty 3 stupně. V Přibyslavi a v Novém městě na Moravě je 9. Dnes bude převážně polojasno, během odpoledne se bude vyjasňovat a večer už bude jasno. Nejvyšší teploty dnes 17 až 20 stupňů a foukat bude slabý během dne mírný východní až jihovýchodní vítr.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: regionu na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Přes století francouzský a teď je už 30 let i český tuzemský petang slaví kulaté výročí. Nejlepší páry se sešly u zámku v Kněžicích na Jihlavsku na mistrovství republiky dvojic. Mezi elitu patří třeba i hráč, který byl u začátku tohoto sportu v Česku.
2: Musíš vybrat tu daň. Toho máš hodně před sebou.
3: Petr Morávek, jeden z průkopníků petanku v Česku, hraje ho 30 let, si magnetem na šňůrce sbírá koule.
2: Ten magnet, protože už se nemůžu tolik ohejbat. Každý má jiný druh koulí, že jo? Já mám koule z Tajska, ale jo, hraju s mladým kukem, který teprve začíná, hraje pěkně. Dobrý to bude.
3: První zápas česká jednička Vojtěch Lukáš se svým parťákem prohrál, když těsně.
4: Otáčeli jsme to ze stavu 12-1, ale prohráli jsme, no.
3: Ze stavu 12-1 dá se to ještě vůbec obrátit?
4: Dá se to, dokud není 13, tak není konec hry, takže dá se zvrátit všechno. Málem se nám to podařilo, ale teď bohužel jsme měli trošku smůlu s terénem a prohráli jsme, no.
3: Jak si rozeznáte koule?
4: Každá ta koule má označení, někteří na tom mají ještě buď jména, přezdívky, ale hlavně tam jsou číselný ty, takže ty koule se jako poznají podle toho. No. Někdo je má tmavší, někdo je má se vzorem, někdo hladký.
3: Já tam vidím, třeba, můžeme si detekovat ty nápisy šáků.
4: To je moje jakoby přezdívka.
3: Vojtěch Lukáš neboli šákůl teda.
4: Jo, je to pospátku příjmení správně.
3: Svíš decentní, tichá hra. Dan Geisler je ale přeborníkem i na evropské úrovni v agresivnější disciplíně vyrážení koulí.
5: Můžu dělat ne, že nějaký na schvále, ale věci, co mu třeba vadí, které jsou teda pořád legální podle pravidel, ale můžu ho právě znervoznit a dostanu právě tu psychickou výhodu na mou stranu a potom se jednoduše poráží.
3: Takže nehrajete na to být nejoblíbenější rozhodně?
5: No, to asi ne, ale vyloženě jako zákeřní nejsme.
6: Začínáme, jo? Petang obecně je strašně jednoduchá hra, kdokoliv ji bude hrát, tak říkám první dva náhozy a budeš vidět, jak se to hraje, že to je strašně jednoduchý.
3: Vysvětluje pořadatel Pavel Ruta. Po soupeření těch nejlepších neděle v Kněžickém zámeckém parku po celý den patří třeba úplným začátečníkům a neregistrovaným. Z Jihlavska, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Sport v regionu.

0: vámi je Český rozhlas Vysočina, dobré ráno a teď už přidáváme také aktuální zprávy, které do studia přináší Jaromír Kulhánek.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: České národní parky budou nově vystupovat pod společnou značkou. Nové logo představili včera národní parky Šumava, Krkonoše, Podyjí a České Švýcarsko. Jejich vlastní loga zůstanou dál v platnosti. Společný symbol budou parky používat při prezentaci témat, která je spojují při ochraně přírody. Domácnosti i malé a střední firmy ze Vsetína se už můžou hlásit do energetického společenství. Město založilo, aby lidé mohli lépe využívat elektřinu ze solárních elektráren. Veřejnosti se společenství otevírá po několika měsících zkušebního provozu. Skončila rozsáhlá oprava kaple Panny Marie v Jihlavském Sasově. Historická stavba ze začátku 19. století dostala novou střechu, opravené jsou i fasáda a interiér. Obnova vyšla na zhruba 580 tisíc korun. Papež Lev XIV. Se v Lourdech setká s biskupy. Potom odslouží mši. V soukromí si také promluví s několika oběťmi sexuálního zneužívání v katolické církvi. Na významné poutní místo se papež přesunul včera večer z Paříže. Úřady očekávají, že na mši dorazí až 150 tisíc věřících. Z Lourdes svatý otec odletí v pondělí do města Méty. Tam čtyřdenní návštěvu Francie uzavře. Hokejisté Jihlavy porazili v Maxalize Zlín 3-2 a po třech zápasech vyhráli za 3 body. Sérii porážek naopak prodloužila Třebíč, která prohrála na Slávii 3-4 po samostatných nájezdech. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme převážně polojasno, v údolích lokálně mlhy. Přes den postupné ubývání oblačnosti. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte, v pražském směru dálnice D1 mezi Velkým Beranovem a Humpolcem. Silničáři tam průběžně uzavírají levý jízdní pruh.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Na Vysočině podle hygieniků přibývá nemocných s respiračními chorobami. Jak jsou vážné, řekneme v naší reportáži už za několik málo minut. Do té doby Petr Kotval, Stanislav Ložek, nebo právě teď už zpívá Martin Maxa.

0: Dobré nedělní ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina Rádia vašeho kraje. Sotva škola začala, tak už se školní třídy pomalinku vylidňují. V ordinacích praktických lékařů naopak začíná přibývat pacientů. S příchodem podzimu a chladnějšího počasí se také začínají šířit respirační virová onemocnění. A zatím s lehčím průběhem příchod chřipky očekávají lékaři a hygienici víc na sklonku roku.
1: Kašlu, mám rýmu, celkově se cítím slabý i myslím si, že je to i slyšet celkem na hlase.
2: Tomáš studuje v Jihlavě. S návratem do školy a příchodem chladnějšího počasí se u něj objevila viróza dýchacích cest.
1: Zrovna nám to lítá ve škole, takže nás i vlastně chybí víc teďka a myslím si, že to k tomu podzimu tak nějak patří, je to tam klasicky. Trvá, řekl bych tak, zatím 3-4 dny, ale ještě čekám, že to další 3-4 bude pokračovat.
3: Já jsem vezmu kartičky pojišťovny, jo, kartičku poprosím.
2: S ochlazením přibývá vyšetření také v ordinacích praktického lékaře Oldřicha Noska, který se věnuje pacientům ve Staré a Nové Říši na Jihlavsku.
4: Už se virózy taky objevují, taky jsme měli jeden záchyt i covidu. Během září to je otázka nějakých řádově desítek případů různých viróz, takže spíš ta vlna nějaká hlavní teprve určitě přijde.
2: Víc pacientů ale čeká až v nadcházejících týdnech.
4: Většinou to nejprve začíná opravdu v těch dětských kolektivech, ve školních zařízeních, potom v městech, kde je větší koncentrace lidí, to znamená Praha, Brno, ty velká města. A do našich, vlastně do našeho kraje nebo lokality to většinou přichází po nějakých 2-3 týdnech.
2: Hygienici upozorňují, že sezóna respiračních onemocnění teprve začíná. Pokračuje jejich krajská mluvčí Jana Bémová.
5: V této chvíli nejčastějšími původci jsou rinoviry, enteroviry, viry parainfluenzy a SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19.
2: Jak hygienici, tak praktici doporučují jako prevenci očkování. Například Oldřich Nosek už vakcínu proti chřipce začal ve své ordinaci aplikovat. František Jirků, Český rozhlas.

0: 8 hodin 44 minut ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Humpolec bude příští sobotu 3. října patřit autokrosu. Na místní trati se pojede tradiční Bernard Cup, setkání mistrů. Na jednom místě se setkají přední jezdci napříč autokrosovými kategoriemi, zkušení mistři i nastupující generace závodníků. Diváky čekají rychlé souboje na nespevněné technické trati, skoky, prach i napětí až do cíle. A na místě si navíc budete moci prohlédnout také závodní speciály, pěkně zblízka potkat jezdce, týmy i další fanoušky. Tak si to nenechte příští sobotu 3. října ujít a poznačte si Bernard Cup v Humpolci do kalendáře. No ale teď už pojďme také zjistit, jak bude.
1: Počasí.
0: Podrobnosti přináší meteoroložka Bára Kučerová. Hezký den, hezké ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Pojďme se podívat teď, jak to vypadá aktuálně s počasím na Vysočině a teplotami.
2: Tak ráno je to většinou docela slunečné, byť na obloze se oblačnost nachází. Je to oblačnost často vyšších pater, takže je průsvitná a teploty se teď pohybují nejčastěji mezi 5 a 10 stupni Celsia. Je to poměrně široké rozpětí a to proto, že ono bylo široké rozpětí i těch minimálních teplot, ty se pohybovaly od 11 stupňů v těch nejvyšších polohách až po 2 stupně naopak v údolích, například ve Velkém Meziříčí nebo v údolí v Jihlavě, takže ráno bylo poměrně odlišné podle toho, kde se člověk zbudil.
0: Mm-hmm. A jak to tedy bude vypadat přes den? Jaký to bude mít vývoj, to počasí?
2: Zůstane to polojasno až oblačno s průsvitnou oblačností vyšších pater a potom v průběhu odpoledne bude oblačnost postupně ubývat a večer se bude vyjasňovat. Teploty by dnes měly vyšplhat mezi 17 až 20 stupňů Celsia a k tomu by měl vát během dne mírný jihovýchodní až východní vítr s rychlostmi asi do 20 km v hodině.
0: Takže to vypadá, že bude podobně jako včera. Co byl předpověď?
2: A ta bude na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž.
0: A ještě se pojďme přesunout, před námi je tedy prodloužený víkend, ještě pondělí, jak to bude vypadat na Vysočině?
2: A ten začne jasnou nocí, k ránu se mohou v některých údolích vytvořit mlhy a teploty klesnou zítra mezi 9 až 6 stupňů Celsia, v údolích ojediněle až ke 3 stupňům Celsia a potom během dne vyšplhají mezi 20 až 23 stupňů a zítřek bude jasný, a chvílemi polojasný a vítr bude foukat a znovu z těch jihovýchodních východních směrů a s rychlostmi asi do 25 km v hodině, takže zítra už trošku větší. Taněji než dneska.
0: Ale to nám o svátku nevadí. A já děkuji za informace. Tolik Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se hezky a naslyšenou příště.
2: Naslyšenou.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Vaďo, řekni for.
1: No ale tak tohle není vůbec vtip, jo. Teď tady čtu z policejního protokolu, co se tady píše. Házel labutím chleba. Tím narušil představení Labutí jezero.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Začíná očkování proti chřipce. Lebku svatého Václava při poutní mši ve Staré Boleslavi nahradí nový relikviář. Rakousko zavádí umělou inteligenci do elektronických spisů státní správy. Teploty do 20 stupňů, převážně polojasno, později až jasno. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Začíná doba očkování proti respiračním nemocem. Doporučují ho jak lékaři, tak hygienici. První praktici už začali podávat vakcínu proti chřipce. Mezi nimi i lékař Oldřich Nosek, který ordinuje ve Staré a Nové Říši na Jihlavsku.
2: Vždycky čekáme někdy koncem září nebo začátkem října nám ty vakcíny jako začnou dodávat a to očkování probíhá vlastně minimálně do konce roku. V podstatě kdykoliv to očkování je rozumné, prostě i když vypukne ta epidemie, tak pořád to očkování je vhodné.
0: Lebku svatého Václava ve Staré Boleslavi na zítřejší poutní mši poprvé nahradí stříbrná bysta se svěcovým ostatkem. Nový relikviář vytvořili šperkař Jiří Urban a sochař Petr Fogl. Při zdobení použili český granát a další drahé kameny. V takzvané hermě je kousek kosti svatého Václava, jak říká kanovník staroboleslavské kapituly Gabriel Mulamuhič.
3: Jelikož se jedná o předmět, který je velmi vzácný, tak bude na významné svátky a slavnosti vystavována především na místě jeho smrti v kryptě svatých Kozmy a Damiana.
0: Rakouským úředníkům začne při práci se spisy pomáhat umělá inteligence. Přímo do elektronického systému státní správy vláda začne zavádět během příštích týdnů. Oznámil to státní tajemník pro digitalizaci Alexandr Prell. Cílem je zrychlit práci s velkým množstvím dokumentů.
4: Umělá inteligence dokáže ve spisech rychleji najít konkrétní údaje nebo projít několik souvisejících dokumentů a shrnout z nich to nejdůležitější. Úředník se jí bude moct zeptat i na konkrétní případ a systému nabídne přehled podstatných informací. Umělá inteligence má zároveň zaměstnancům radit, jak samotný elektronický systém používat. Vláda ve Vídni si od toho slibuje hlavně úsporu času a vyšší efektivitu. Systém bude provozovat přímo rakouský stát, aby měl práci s úředníky dokumenty pod vlastní kontrolou. Novinku chce zavádět postupně do konce letošního roku. Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: V Kněžicích na Jihlavsku zápolí zkušení hráči s úplnými nováčky ve hře petang. Hřiště za zámkem patří mezi nejnáročnější v Česku. V sobotu se tam utkala česká elita na mistrovství republiky dvojic. Teď je tam na programu otevřený turnaj pro všechny zájemce. Koulový sport petang pochází z Francie. V Česku letos slaví 30 let. V Jihlavě je zatím v rozpuku, jak říká pořadatel Pavel Ruta.
5: Nejvíc teda, co se hraje petang, tak je Vrchlabí. Ve Vrchlabí tam je nejvíc členů, nejvíc to tam je rozjetý. Nevím, jestli tam začínali, protože my v Jihlavě jsme začali před 6 rokama a jsme v podstatě jako nejmladší tým.
1: Počasí.
0: V Pelhřimově a Libici nad Doubravou teď mají 7 stupňů, ve Velkém Meziříčí 3. Bude převážně polojasno, v průběhu dne až jasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni. Přidá se mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte na silnici 37 na průtahu Křižanovém. Silničáři tam opravují vozovku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jak nepřelít hrnek, spárovat ponožky do pračky nebo zjistit, co je nového ve světě, když vůbec nevidíte? To zjistíme v dnešním prvním příběhu z Vysočiny, hned po písničce.
1: Dobré dopoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Žít ve vyšším věku sám doma není jednoduché. Když máte navíc poruchu zraku, všechny běžné denní činnosti se stávají mnohonásobně složitější. K usnadnění alespoň některých z nich, praní, vaření, komunikace s blízkými, existují takzvané tyflopomůcky. Navštívili jsme nevidomou paní Pavlu v Novém Městě na Moravě, která nám ty své ukázala a vysvětlila, jak fungují.
2: Paní Pavla má na lince několik věcí, něco poznávám, třeba krabičku na léky.
3: Drobné tyflopomůcky, jako je hladinka, nepřelijí žádný hrnek. Naleju vodu přesně do hrnku, hladinka mi zazvoní. Mám zde odměrku, která je hmatová a podle toho si můžu nachystat.
2: Aha, takže hladinka se zavěsí na okraj a jak začne pískat, tak zastavíte na pouštění.
3: Hodinky. Byly vyvinuty hodinky všech možných tvarů. Já používám tyto hodinky. Je to malá krabička.
4: 8 hodin, 26 minut a 14 sekund.
2: Nosíte to na krku? Má to
3: je to na krk, ano. Má to spoustu aplikací.
4: Menu, stopky, minutka, budíček, zpráva, termín.
3: Pak mám pomůcky, které jsou velice důležité a to je, aby byl člověk vidět.
2: Odrazky, to se v zimě musí.
3: Pak mám tyflo jehly. Jsou to jehly, které jsou podobné jako chirurgické jehly. Nahoře rozříznuté. Když potřebuju přešit knoflík, tak používám buď to souseda, nebo tohle. Pak je velice zajímavou věcí, když dám do pračky 4 ponožky, 2 červený, 2 zelený, pak je usuším a pak jdu do města a jednu ponožku mám červenou a jednu zelenou. Mám zajímavou věc.
2: To je takový háček a tam si dáte ty 2 stejné ponožky.
3: Ano, jsou to 2 kroužky s háčkem. Do toho zavléknu 2 ponožky, vložím do pračky, pověsím na šňůru a můžu klidně oblíct. A vím, že mám stejné ponožky na nohách. Mám teda mluvící glukometr, protože mám cukrovku a musím měřit hladinu cukru. Pak zde mám nejrůznější pomůcky, které slouží k posílení hmatu, takže takovýhle míčky, masážní kroužky.
2: Na jednotlivý prst.
3: Při Braillově písmu jsou potřeba tyto 2 prsty, čili občas trošku posílit. No a pak je to určování nejrůznějších bodů, tak na to mám čtečku. Má to takovýhle, takovýhle body. Aha. Ty body si nalepím a namluvím.
2: Takže žluté jste si dala kořenky a k ním jste namluvila.
3: Jsou i na prádlo kroužky, které jsou nějaké větší předměty, je to s magnetem.
2: My jsme přišli do vašeho pracovního pokoje a tady je počítač.
3: Je ozvučený, má nejrůznější funkce, mail používám velice často.
5: Hlasové vyhledávání je k dispozici. Vyhledat. Prosím, zadejte text.
3: Takže na internetu si přečtu zprávy, když potřebuju něco vyhledat, něco chci vědět, používám internet úplně normálně, tak jako každý. Nejdůležitější pro mě je mobilní telefon ozvučený. Abych viděla, co se děje ve světě, tak ozvučený počítač, ozvučený internet, čtečky dokumentů a takové věci.
2: A můžu se zeptat, kolik vám je?
3: 85.
2: Z Nového Města na Moravě Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: V dnešním druhém příběhu z Vysočiny vás vezmeme do Jeřic na první ročník setkání harmonikářů, tak zůstaňte za chvíli, tu budem zpět.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17.30 v našem vysílání.

0: Vysočiny.
1: Věřících na Pelhřimovsku se rozhodli uspořádat setkání harmonikářů a hned na poprvé přilákali plný sál příznivců lidové muziky. Český rozhlas Vysočina byl u toho.
2: Přišla jsem do kulturního sálu Věřicích na Pelhřimovsku a se mnou je tady Tomáš Hrůza.
3: My jsme s otcem pár takovýchto akcí objeli a říkali jsme si, že by nebylo špatný něco takového udělat i tady pro nás.
2: Jste muzikanti?
3: Oba dva hrajeme vlastně na heligonky i na akordeony, já ještě navíc hraju na trumpetu.
2: Za námi se chystají muzikanti a jsou tady dokonce i bicí. To nebudou jenom ty harmoniky.
3: Může bicí souprava doprovodit, protože bicí tvrdí muziku.
2: Je to soutěž?
3: Soutěž to není. Tady vystupují hráči z okolí. Máme tady i hráče z Jižní Moravy, přijedou i z Plzeňska.
2: Je mezi těmi harmonikáři pozvanými žena?
3: Dvě. Renaty Pospíšilovy, který jsou právě z toho Plzeňska.
4: Ty Renatky jsou výborné.
2: Ty jediné ženské, které sem přijedou hrát, tak jsou
4: perfektní.
2: Odkud jste?
5: Z Humpolce. Teď, co budou hrát první, tak ty známe, tak sem jdem kvůli nim.
6: Kde se hraje, jsme všade. Muziku miluju.
2: Jezdíte na dechovku nebo jenom na harmoniky?
6: Nám se líbí všechno.
7: Byla dechovka, chodili jsme k zábavám jako mladí, že jo. Na tom jsme vyrostli a máme to rádi do teďka. Posloucháme písničky na regionu.
8: Tady jsme jako partička z ulice.
2: Vy tady sedíte ve stejnokroji, takže tipuji, že vezmete harmoniku do ruky.
9: Na starý kolena, jak se říká, jsme si dali na harmoniky.
2: Odkud jste?
9: Od Hustopeče, od Břeclavi. Jinak já jsem Karel Hájek a to je Slávek Strouhal ze Staroviček.
2: Budete hrát moravské?
9: Určitě.
10: Dobrý den, chtěl bych vás všechny přivítat na dnešním vůbec prvním setkání heligonkářů a harmonikářů na Svěřicích. Zahájení je na tady třech pánech. Jsou to heligonky z Vysočiny.
2: Už dorazilo i jediné ženské duo, které tady dnes bude hrát na harmoniky.
11: My si říkáme duo Renatky, protože jsme obě Renaty. Renata starší, Renata mladší.
2: Matka s dcerou?
11: Jo, ano.
2: Jak jste se dostali k harmonikám?
11: U mě to bylo přes tatínka, tak jsem prostě k tomu logicky vedla i děti.
12: Dědeček hrál na heligonku, máma hrá na heligonku, takže u mě bylo tak logický, že ta heligonka taky zvítězí.
11: Já na tyhle setkání heligonkářů a vůbec na venkov jezdím úplně nejradši. Tady je taková upřímná radost té muziky.
2: Jaká je ta jedna písnička, kterou zahrajete vždycky?
12: Myslím, že to je ta Slepička Kropenata. I se nám stal tuhle takový vtipný zážitek, že už jsme si říkali, že už ji hrajeme fakt všude, takže už jednou ji teda vynecháme. A po vystupování za náma přišel pán a říkal: "No, jsme trochu naštvaný, protože my jsme ze svazu chovatelů a vy jste nám nezahráli tu Slepičku Kropenatou."
10: Haligonky odkázali a po nich vystoupí Juno Renatky.
13: Ta Slepička Kropenata.
1: Z Jiřic Irena Šarounová, Český rozhlas. A jak si pouliční muzikant vybírá místo, kde začne hrát, i to se dozvíte v dnešním třetím příběhu z Vysočiny. Tak si to nenechte ujít. A hezký poslech i nadále.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Pouliční muzicírování v posledních letech oživuje atmosféru velkých měst. Hlavní sezóna sice pomalu končí, ale když je hezké počasí, tak například v Jihlavě na náměstí někdo vyhrává. A občas se tu objevuje i potulný harmonikář z Měřína.
2: Na jihlavském Masarykově náměstí jsem narazila na úžasného harmonikáře Davida Kopáčka. Vy jste potulný muzikant.
3: Hraju všude, kde se dá. No.
2: A jen tak, jak se říká, do futrálu.
3: Tak i do futrálu, nebo občas samozřejmě nějaká svatba, narozeniny. Občas i s kapelama si zahraju nějakýma. Všeho chuť taková.
2: Když si tak povídám s lidmi tady na náměstí, tak si vás pochvalují, že zahrajete cokoliv. Od klasiky, po lidovky.
3: Začalo to v 6. třídě, kdy jsme měli pana učitele Petra Jelena. Ten sochyt do ruky na to dovedl zahrát nepřeberný množství věcí a hrál i na harmoniku. No, mě to nějak chytlo, mě se líbily ty basy, prostě těch 96 basových černých knoflíků na bílém podkladu, měl Honerku. A jednou si to zkusil, že mě jí i půjčil, tenkrát jsem nevěděl zahrát ani tón, to dneska bych mu ukázal jiný věci. A mě to tak chytlo, že jednou mě rodiče poslali s nějakým psaním na poštu a já jsem se mezi tím v mezičase zajel přihlásit do hudebky, kde jsem ovšem byl asi jenom půl roku.
2: A jak to šlo dál? Skončil jste v nějaké kapele?
3: Hrál jsem a hraju ještě, protože nás ještě pár akcí čeká s táborským Allegrobandem.
2: Teď jste, nechci říct na ulici, ono to zní trošku zavádějícně.
3: Když člověk chce zabít dvě muchy jednou ranou, potrénovat si a udělat ještě radost lidem, no tak jako té ulice to nejlepší, jak co může být.
2: Jak to vybíráte, když tady hrajete pro lidi?
3: Já jedu na automatický režim, takže to, co se mi rozsvítí tadyhle takhle jako v tom čele nad těma očima, tak prostě.
2: A plníte i nějaká přání?
3: Říkám, že pokud to budu umět, tak to zahraju a pokud to nebudu umět, tak to nezahraju.
2: Máte od všech těch písniček noty? Nebo prostě hrajete na ucho?
3: To není trénink podle not, to je trénink podle mobilu, do nedávné doby podle tabletu, než mi umřel, a bez drátových sluchátek.
2: Znáte noty?
3: Ne. Jsem začal i s heligonkou. Od našeho školníka jsem si za první ušetřenou 500 koupil ruský bajan, který mám doteďka. Pak jsem si prostě začal zaopatřovat i harmoniky klávesové a heligonky. No a už to se mnou jelo.
2: Kolik máte těch harmonik, heligonek?
3: Držte se tý lovice. 55.
2: Vy jste z Měřína. Jak si vybíráte, kam pojedete, kde budete hrát, na ulici, na náměstí?
3: Jsou to vyzkoušený rajony. Já mám takovou taktiku, že prostě musí tam být co nejvíc lidí a nejlíp, aby vás nemohli být zezadu. Takže za váma musí být buď vejloha nebo stěna.
2: Proč?
3: No, protože vás lidi neobejdou ze

0: Vzadu, tím pádem je větší šance, že si vás všimnou.
1: Kam jezdíte?
0: Jihlava, to zakotvím tady, anebo v Brně, kde to je shodou okolností taky Masarykova, ale ulice, nebo Zelený trh, anebo Svoboďák, že jo, vedle Orloje.
1: Tak já si nebudu přát a nechám se překvapit. Tak jdeme na to?
0: Jdem na to a já vám akorát prozradím, že je to z žánru Oberkrainer Musik a že slovinský harmonikář Slavko Avseník byl něco jako náš Kája Gott.
1: Tak prosím.
2: Z Jihlavy Irena Šarounová, Český rozhlas.
3: A když někdo v rodině miluje fotbal, většinou nebývá sám. Ostatní začnou hrát taky nebo aspoň chodit fandit. A i ve Velkém Meziříčí drží fotbal takové rodiny, jak uslyšíme už za chvíli.

0: Vysočiny.
1: Na fotbalovém hřišti u Tržiště ve Velkém Meziříčí se hraje kopaná už 120 let. První zmínky se objevily právě v září roku 1906. Klub nachystal velké oslavy na tuto neděli od 9 dopoledne. Zahrají si fotbalové A týmy, přípravek a odpoledne i B tým. Čeští členové obdrží plakety a doprovodný program povede Petr Švancara. To je přítomnost klubu, ale za jeho minulostí se teď ohlédneme v příběhu z Vysočiny se sekretářem Janem Šimáčkem.
2: Byli to zvláště studenti přijíždějící z pražských škol na prázdniny do rodného města, kteří se příležitostně scházeli, aby se věnovali míči kopanému a mezi sebe do počtu přibírali i místní chlapce. Ti byli učenliví a hra je zaujala. Tak to tedy začalo. My jsme teď s Janem Šimáčkem v klubovně fotbalového klubu Velké Meziříčí. Jak jste tady dlouho?
3: Já jsem tady zhruba nějakých 13-14 let, takže já jsem tady dost aktivní v těch letech a to, co tady bylo dřív, tak to znám z vyprávění.
2: A hrál jste?
3: Ano, hrál jsem tady dlouhá léta, dá se říct, že ještě hraju furt za místní C tým.
2: Jsou tady ještě dnes někteří z těch zakladatelů nebo jejich potomci?
3: Jsou tady de facto rodiny, které na sebe navazují. Klan Rosických, kdy pan Josef Rosický tady byl taky předseda klubu, pak to po něm převzal jeho syn Josef. Ten má dva syny, který se pohybovali tady v tom fotbalovém prostředí, teďka dělají rozhodčí. Jeden z nich už se dostal teďka na listinu ligových rozhodčí, takže zaplať pánbu je někdo místní i v profesionální soutěži, mává druhý lize. Jeho taťka je takový rozhodčí nadšenec, že píská i házenou a hokej místní městskou ligu a ten působí v krajské soutěži, ale je teda pravda, že občas píská i naše mládežnické družstva, má to blízko. Manželka dělá tady ještě pokladní, paní Jana Rosická, pak klan Minaříků, pan Luboš Minařík, který tady byl předseda, potom tady hrál jeho syn i vnuk, pan Vodate, velký pamětník, je tady kronikář Oto Doležal, který tady de facto chodí každý den oblížet areál těch lidí a chtěl bych na někoho zapomenout, je určitě víc.
2: Kolik má teď klub hráčů?
3: Co se týče dospělého fotbalu, má Ačko, Bčko, Cčko. To si myslím, že na velikost klubu je až nevídaný. Obzvlášť ten C tým, my jsme taková trochu rarita, že máme i C tým.
2: A co děti?
3: Děti zaplať pánbůh máme teďka momentálně dost. Ty přípravky můžou mít tak 100 asi hráčů. Potom to pokračuje žákovskými kategoriemi, kde máme mladší, starší žáky kolem 40, potom mladší dorost, starší dorost a tam teďka jsou silnější ročníky, těch hráčů je taky zhruba kolem 40. Jo. Můžeme mít kolem 180 dětí, 50-60 dospělých, plus nějaký organizátory, trenéry.
2: A jsme u těch stovek.
3: Může se to motat kolem 270-80 lidí, co jsou tady takový jako aktivní.
2: Jak se sem všichni vejdou? To musí být docela složité zorganizovat, kdy jsou jaké tréninky a potom ještě ty zápasy.
3: Vždycky před sezónou jsou trenérské rady, kde si jednotliví trenéři řeknou, jak jim to vyhovuje a musí se to napasovat na jejich práce. Máme tady trenéry mladší, kteří chodí ještě třeba na vysoké školy, takže nějak se to vymyslet musí. Všechno se nevejde sem tady dolů na Tržiště, to by hlavně ta tráva tady nevydržela, takže využíváme i umělou trávu u základních škol tady ve Velkém Meziříčí a musím poděkovat i oslavici.
2: Co vám tady přijde nejlepší?
3: Já to tady prostě mám strašně rád. Manželka říká, že ať se sem někdy odstěhuju, že jsem tady častěji jak doma. Prostě vždycky jsem měl rád to prostředí fotbalových stadionů, mě to tady přijde strašně příjemný. Vnímáme, že ten klub tady je jeden z nejstarších v rámci republiky a rádi bychom pokračovali, aby šel ten klub neustále dopředu.
2: Z Velkého Meziříčí Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Takže oslavy 120 let fotbalu ve Velkém Meziříčí právě startují. V 10.15 bude utkání A týmu, ve 14 hodin utkání B týmu a nebude chybět ani doprovodný program. Tak pokud jste někde poblíž Velkého Meziříčí, tak si to nenechte ujít. Program i povídání najdete také na našem webu vysočina.rozhlas.cz. A teď si tipněte, jak velkou dýni se podařilo vypěstovat Zdeňku Bulíčkovi z Jakubova. Poslední odhad před přesným soutěžním vážněním uslyšíte už za chvíli v dnešním posledním příběhu z Vysočiny.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Vysočiny.
1: Začal podzim a s ním můžeme s nadsázkou říct také doba dýňová. V kuchyni nejčastěji používáme oranžové Hokkaido, špagetové nebo máslové dýně v menších velikostech. Na ozdobné vyřezávání už volíme větší kousky a do soutěže o největší a nejtěžší dýni jsou to už pořádní chlapáci. Jeden takový rekordní kousek dozrává v Jakubově u Moravských Budějovic.
2: Stojím na dýňovém poli Zdeňka Bulíčka a před námi obrovská dýně.
3: To je druh Atlantic Giant, byl vyšlechtěný v Americe někdy v 70. letech, to jsem našel, a je to vlastně největší druh dýně na světě.
2: Jak jste na to přišel?
3: Jelikož máme ve vsi už 21. ročník soutěžu o největší dýni, tak jsem se taky před 3 rokama zapojil. To se mi vlastně nepovedlo, to jsem byl 4.
2: Někdo měl ještě větší než vy?
3: No, to jsem měl jenom 44 kilo. No, ale letos jsem se do toho opřel trošku víc.
2: Přes metrák to má určitě.
3: Něco přes 2 je odhad, ale kolik to se uvidí, až vlastně na váze, až se ustříhne, zatím ještě roste.
2: Ono zapršelo.
3: Ono je jedno, jestli prší nebo neprší, o to je stejně potřeba se starat každý den, jo, zalejvat, to třeba zhltne, já nevím, 200-300 litrů vody denně, taková dýně.
2: Jak jste sehnal semínko té americké odrůdy nebo sazeničku?
3: Semínko jsem sehnal na internetu, vlastně jeden pán mi ho poslal ze Seattlu, ten vlastně měl dýni něco kolem tuny, tak to semínko pochází vlastně z té tunové dýně. Tohle je miminko, chce to mnohem víc péče, no, to piplám každý den. Pokopat, zkontrolovat listy, jestli není nějaké škůdce, jestli není vlastně dýně poškozená od nějakých myší. Testonek se musí hlídat, jestli je ona jak roste, jestli se netrhá, takže se to podkládá různě, tady se můžete podívat.
2: Kameny, cihly. Kameny,
3: co mám po ruce, tím to podložím, že jo.
2: Musíte to nějak hnojit?
3: Od jara už vlastně byla podzimní příprava, jarní příprava a teď do každé zálivky vlastně se musí hnojit, míchat každý den jinak.
2: Ten pěstitel z Ameriky vám poradil, jak na to, co to má rádo?
3: Jsem s ním v kontaktu a nějaký rady mi poskytnul.
2: Prozradíte něco málo?
3: Nemůže se říct zase všechno.
2: Dobře, je to jedle, taková dýně obrovská.
3: Když jsme vyřezávali vlastně na Halloween, jak jsem je ochutnávala, jako není špatná, je dobrá. Ale vařená dobrá nebyla, když jsem to zkoušel vařit.
2: Nejen, že je stonek podložený kameny, aby se neulomil, ale ta dýně leží v takové peřince z písku.
3: Protože jak ona roste, tak pěkně po tom písku klouže do strany, neroztrhne se.
2: A říkal jste, že potřebuje ta dýně i teplo, skleník tady nevidím.
3: Když před tím slunkem je to potřeba chránit, já to přikryvám, když je ostrý slunko, protože ta kůže ona pak nebo ta slupka vlastně ona stuhne a zase se to nemůže roztahovat a tady nemůže prasknout.
2: Tady kousek od dýně vám vede kabel ze země. No, to patří k tomu.
3: Na jaro, když byla potřeba vyhřát zem, tak to je vlastně topný kabel do těch kořenů. No.
2: Moc se mi líbilo, jak jste místo slupka řekl kůže. Chodíte si svou dýni hladit, holka, ještě kilo.
3: Můžete si ji pohladit taky, no.
2: Takže do té velké soutěže, která vás čeká, ještě může nějaké to kilo nabrat.
3: Určitě. Při tom největším přírůstku, co jsme měřili vlastně, tak dělala 7 kilo denně.
2: A teď mi povězte, jak to vážíte.
3: Je na to metoda, měří se to provázkem vlastně ve 3 směrech a pak je na to tabulka, ale jelikož tady ta je, není pravidelný kulatý tvar, tak se to odhaduje těžko. No.
2: Půjde do soutěže, ale tam už půjde opravdu o gramy.
3: Tam už se zváží poctivě váhou normálně.
2: Jsou na vás připraveni?
3: No to nevím, já jsem si radši koupil váhu svou. Závěsnou digitální na 2 tuny.
2: Z Jakubova Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Zdeněk Bulíček se svou americkou dýní chystá nejen na jakubovskou soutěž o nejtěžší dýni, ale i na dýňobraní na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí a obě akce se uskuteční příští víkend, tak si to třeba nenechte ujít a ani další příběhy z Vysočiny, které tu budou zase za týden. S vámi se loučí Lidie Jakubičková a přeji vám i nadále dobrý poslech s naším vysíláním.
0: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Pavlov na Žďársku pořádá setkání rodáků. Velká část obchodů z Jista zůstane zavřená. Jihlava v repríze finále Maxa ligy porazila Zlín. Třebíč prohrál na Slávii po nájezdech. Teploty do 20 stupňů, převážně polojasno, později až jasno. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Rodáci se dnes sejdou v Pavlově na Žďársku. Obyvatelé se tak můžou potkat s těmi, kteří z obce pocházejí. Setkání rodáků pořádá obec společně s místní částí Starý Telečkov. Začíná v 11 hodin mší svatou. Ve 14 hodin vyjde slavnostní průvod. Následovat bude svěcení sportoviště. Zítra si lidé nenakoupí ve velkých obchodech. Na Den české státnosti totiž musí prodejny s plochou větší než 200 metrů čtverečních zůstat zavřené. Výjimku mají obchody na nádražích, letištích, čerpací stanice nebo lékárny. Švýcaři dnes budou hlasovat v referendu o neutralitě. Tu má alpská země v ústavě od 19. století. Předkladatelé z organizace Pro Schweiz spolu s pravicovou švýcarskou lidovou stranou ji ale chtějí posílit. Kritici to označují za proputinovskou iniciativu.
2: Předkladatelé chtějí vepsat do ústavy věčnou a věrohodnou neutralitu. Ta by oproti dnešku omezovala možnosti Švýcarska uvalovat hospodářské sankce na válčící státy. Z toho by mohlo profitovat Rusko, protože sankce by už nešlo přejímat od Evropské unie. Musela by je schvalovat Rada bezpečnosti OSN. Iniciativu podpořila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Podle ní teď švýcarská vláda manipuluje občany, aby hlasovali proti návrhu referendu. Návrh před dnešním hlasováním nepodpořil ani švýcarský parlament. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Sport.
0: Hokejisté Jihlavy porazili v Maxalize Zlín 3-2 a po třech zápasech vyhráli za 3 body. Sérii porážek naopak prodloužila Třebíč, která prohrála na Slávii 3-4 po nájezdech.
4: V repríze finále minulé sezóny mezi Jihlavou a Zlínem měli dvakrát navrch Berani. Dukla ale pokaždé srovnala brankami Ozolse a Dundáčka a na začátku třetí třetiny dal rozhodující gól veterán Tomáš Čachocký. Třebíč prohrávala v Edenu se Slávií 0-3, ale dokázala srovnat góly Kozlíka, Dočekala a Vodného. V nájezdech pak rozhodující trefu zaznamenal domácí Varvařovský. Jihlava je v tabulce 8, Třebíč po 4. porážce za sebou 10. Krištof Kousal, Český rozhlas.
0: A čeští fotbalisté podlehli s novým trenérem Santim Deniou v Lize národů Chorvatsku 1-2. Jedinou branku domácích dal v Edenu Adam Karabec.
1: Počasí.
0: V Jihlavě teď mají 6 stupňů, v Přibyslavě a náměšti nad Oslavou 12. Bude převážně polojasno, v průběhu dne až jasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni. Přidá se mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Opatrně teď na silnici 360 u Výčap na Třebíčsku. Došlo tam k nehodě.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chocké koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta, šéfkuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor, už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
6: Nosím černý brýle.

0: Jdeme za Naděju Konvalinkovou v rámci pochoutkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naděja Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku?
0: No jo. Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odves. Tak zaplať pánu, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: A chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chodské, které všichni znají. Nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože ty, že to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvernáplní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že
1: dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato, na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Ty uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty.
0: A pak to budeš prodávat.
1: To ne. Já, když tak rozdám.
0: Prodával jsi někdy na trhu?
1: Ne.
0: Když to tě ještě čeká?
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku už jsme měli velkou party pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, mám to docela ráda. Když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně, pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. vysočina.rozhlas.cz.
1: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
2: Malinko se mi třesou ruce.
1: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
2: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
1: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
2: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z 1 citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
1: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naďa.
2: Jsi mě úplně zamotal hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
2: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
1: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
2: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
1: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu romu ještě.
2: Určitě.
1: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. Nepoužijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
2: No, jsi zlatej, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
1: Všechno hezky promícháme společně.
2: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
1: A promícháme to hnětacím hákem.
2: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
1: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
2: No, víš, a jak mu to rychle jde, podívej se na to, no.
1: Naďa se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem. Nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
2: Já myslím, že mi to nehrozí.
1: Nebude čas během hraní, vy?
2: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
1: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
2: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
1: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
2: Přistrouháme citronovou kůru. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
0: Posloucháte Pochoutkový rok.
2: Tak, těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
1: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
2: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
1: Podle chuti.
2: Ano, podle chuti, vanilkový cukr, dva žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
1: Já musím říct, že Naděja zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
2: A teď to všechno promícháme, ano.
1: A na samotný závěr předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků, se špetkou soli.
2: Soli, přesně tak. Tak, já myslím, že konzistence dobrá. Teď to lupnem do náplně.
1: Vůbec se u toho nezadýchala.
2: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
1: My vlastně chceme docílit opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj.
2: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jako by ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
1: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme dvě, tvarohovou.
2: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
1: Ale poctivý.
2: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
1: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
2: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
1: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
2: Uvidíme, až to bude zlaťoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
1: My jsme po tom, co jsme vytahli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
2: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
1: Budeš jíst?
2: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam tenoučky, je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
1: Já už jsem snět půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
2: No.
1: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
2: Ze sušičky. Jo, jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
1: Já se nechce mluvit ani.
2: Mlčme.
1: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Naďou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
2: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnil ji poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz. A nebo si oni zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá, tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu.

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolín, druhé je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. No a z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím a nebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisujou, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota, stejná jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to oheň rozteklo a dá se to znova do pece na 14 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, který mu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
0: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A já bych chtěl představit dalšího hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u nás.
1: Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: Tak my máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni? Plánuješ už důchod? Jako, co bude člověk v důchodu dělat? Nebo jestli bude člověk vařit do úmoru? Jestli jsou... Mně to tak přijde. Kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matě, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterými jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádný cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl. V té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to bylo.
1: A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jsou hodně.
0: Dokdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce ctí měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíš je, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: I to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No, tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večer se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritéria, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu. No. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No, tak já to vidím hrozně. Já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že jsi přišel o půl hoďky jako díl, no, takže takhle, no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako... Vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak bys si to představoval, frajere, jakože ty to uvaříš doma, já přijdu a rozvezu to, nebo... No, tak jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý. Takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě neboleli nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No. A co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru?
1: Jdu si lehnout normálně, jako v 11.30.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to fakt dělám od svých 14
0: let. Dá se to trénovat?
1: No, jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě. Jedině,
1: na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo.
0: Děkuju. Honza Punčochář. Den.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelánu, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklizení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vorochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení, s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Zemědělské družstvo na Jihlavsku ráno obsadili aktivisté, eskortovala je policie. Ministr Tejc prosazuje snížení trestní odpovědnosti u nejzávažnějších činů na 13 let. Čeští fotbalisté prohráli při premiéře trenéra Santiho Deny s Chorvatskem. Teploty do 20 stupňů, převážně polojasno, později až jasno. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Policisté vyvedli 24 aktivistů z podniku chovajícího prasnice v Markvarticích na Jihlavsku. Ráno místo obsadila víc než 20členná skupina. Protestovali proti podmínkám chovu. Konkrétní chov ale prý vybrali náhodou. Zástupci podniku přivolali policii. Podle hlavní zootechničky skupina aktivistů porušila veterinární zákon. Policisté je z místa eskortovali a incident dál vyšetřují. U vražd a podobných závažných činů plánuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Podle něj roste násilná kriminalita u dětí a také brutalita. V případě koaliční schody chce návrh předložit v první polovině příštího roku. Ministr také dodává, že by šlo o jednotky případů, kterých by se snížená hranice dotkla.
4: Záleží na výběru těch nejzávažnějších trestných činů. Pokud by se to týkalo pouze v uvozovkách vražd, tak jsou to jednotky ročně. V případě, že se ten okruh rozšíří třeba na těžké ublížení na zdraví, loupeže a podobně a znásilnění, tak jsou to desítky. Bude samozřejmě záviset na té diskuzi, jak až chceme ten počet trestných činů zúžit nebo rozšířit.
3: Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale podle autorky Jany Hulmákové neprokázal, že by brutalita činů spáchaných dětmi rostla a jde jen o nízké počty případů. Rusko zaútočilo na informační infrastrukturu v Kyjevě. Drony zasáhly velké datové centrum a ve vysílání televizních kanálů se objevily poruchy.
5: Záležte Ukrajinci bez internetu.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním poselství řekl, že Rusko útočí na prostředky spojení, aby Ukrajinci zůstali bez internetu. Velké datové centrum společnosti Kosmonova v Kyjevě po ruském útoku přerušilo práci a technici teď zajišťují obnovení informačních servisů z jiných míst, protože centrum bylo silně poškozeno a nepodaří se ho brzy opravit. V Kyjevě kvůli tomu nastaly problémy s televizním vysíláním i internetem. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
3: Čeští fotbalisté začali Ligu národů porážkou s Chorvatskem 1-2. Premiéru u národního týmu zažil v pražském Edenu trenér Santi Denia. Španěl hráče pochválil a věří v další zlepšování.
7: S výsledkem nejsme spokojeni, to je jasné, ale nemáme pochybnosti o správné cestě, pokud jde o rozvoj, o hlavní myšlenku a o přístup hráčů. V této chvíli si myslím, že je nejdůležitější, aby hráči byli přesvědčeni o celém procesu a jeho vývoji.
3: Další utkání elitní skupiny Ligy národů budou hrát čeští fotbalisté v úterý znovu v Praze proti Anglii.
2: Počasí.
3: V Třebíči a Košeticích teď mají 13 stupňů, v Hubenově 12. Bude převážně polojasno, v průběhu dne až jasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni. Přidá se mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Zpozorněte na silnici 37 ve Žďáře nad Sázavou. Budete tam mít pomalu jedoucí servisní vozidlo údržby.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Je krásně po 11. hodině a já vám všem přeji příjemný a pohodový den od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Dovedete si představit čneka jako domácího mazlíčka? Pokud teď kroutíte nevěřícně hlavou, tak pojďte s námi do zoo už za pár minut a možná k vaší kočičce nebo psovi přibude i šnek a bude vám nosit jídlo.
9: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.

0: Jsou to hermafrodity, ale stejně k rozmnožování potřebují partnera. Mluvíme o africkém druhu šneka, takzvaných oblovkách. Dohadují se, kdo bude kluk a kdo holka. Při námluvách dokonce používají takzvaný šíp lásky a navzájem se ji kastrují. To vše při návštěvě zoologické zahrady v Jihlavě zjistila naše redaktorka Irena Šarounová.
1: Pojďte s námi do zoo.
2: V Jihlavské zoologické zahradě jsem našla i obřího šneka a Simone Kubičková mi určitě řekne, jaký je ten správný název. Má nějakých 10 cm na délku.
3: Může mít i mnohem víc. Je to běžný domácí mazlíček, africký druh šneka. Říká se mu achatina, ale známe jej i pod názvem oblovka.
2: Šnek a mazlíček.
3: Oni si dokážou zvyknout na toho člověka, že nosíme třeba jídlo.
2: My si dnes chceme hlavně povídat o rozmnožování těch obřích šneků, protože oni jsou hermafroditi.
3: Často si lidi představují, že to znamená, že nikoho jiného nepotřebují. Hermafrodit je, že má samčí i samičí pohlavní orgány, ale on stejně potřebuje partnera. Z jednoho bude kluk, z druhého holka.
2: Si jak vyberou, kdo zrovna co bude?
3: To je právě komplikované, že se u některých druhů stá to, že si oba dva navzájem vymění sperma.
2: Já jsem slyšela, že to sperma v sobě dokážou udržet několik měsíců.
3: Můžou oplodit jako několik generací těch vajíček. A nebo pak se stane to, že jeden prostě bude kluk, druhý holka. Buď to ten, který je šikovnější, bude kluk, protože výroba spermie je méně energeticky náročná než výroba vajíček a navíc ten, kdo udělá kluka, tak už pak nemá starosti. A tam se může stát i to, že vlastně využijou takzvaný šíp lásky. Je to takový vápený šíp, to potlačí ty pohlavní buňky toho druhého šneka.
2: Že on tím sterilizuje skoro toho druhého.
3: Trošku obobne. Ale co si myslím, že je za mě úplně jako nejhorší varianta, když nastane takzvaná apofalace, že oni visí na takovém jako vláknu ze slizu, obtočí se a ten penis se nachází v blízkosti hlavy, oni ho vysunou a snaží se ho zasunout do toho partnera. Může se stát, že se zamotají navzájem do toho, takže tam nezůstává nic jiného, než si jeden ten penis ukousnout a to je právě ta apofalace. A nebo to dělají i právě ve chvíli, když nechtějí dělat tu holku, tak toho druhého takhle vykastrujou.
2: Je to v té přírodě teda zajímavě zařízené. Kde to má?
3: Tady v blízkosti hlavy na pravé straně. Je to trošičku vidět.
2: Hrbolek. Počkej, penis a to samičí pohlavní ústrojí, to je v tom stejném místě.
3: Ano, ano.
2: Oblovka dokáže snést několik set vajíček. A když si představím, že je to domácí mazlíček, mám to někde doma, co s tou hromadou můžu udělat?
3: Možná to bude znít trošku krutě, ale jak najdete vajíčka, tak je prostě vzít nejjednodušší a strčit do mrazáku, aby se dál nevyvíjeli, protože pokud nedáte pozor, tak ze dvou oblovek jich budete mít klidně stovky.
2: Teď si oblovku zkusím vzít sama. Odlepila jsem ji od Simony. Mám ji na ruce, nic nepříjemného a začíná se hýbat a už to cítím, to vlnění.
1: Otázka nakonec pro ředitele Jihlavské zoo Jana Vašáka.
4: Jak spolu zoologické zahrady spolupracují a jestli vůbec?
5: Samozřejmě, kdybychom nespolupracovali, tak by to postrádalo jakýkoliv smysl v nějaký chovatelský práci. Když jsme se bavili o chovných programech, o nějakém vypouštění zvířat, tohle to nejde bez spolupráce. Takže zoologický se združují do národních, regionálních a globálních institucí, asociací, unií a podobně. V rámci těchhle z těch struktur potom zase jsou orgány v tom. Jo? Takže prostě jsou odborní orgány, jsou de facto politické orgány, prostě třeba v rámci Evropské asociace zoologických zahrad, ta politická, já nevím, rada EASI, executive committee, vlastně jako výkonný výbor ty EASI, tam ten AGN, což je vlastně valná hromada, annual general meeting. Pak vlastně jsou ty odborní, což je vlastně EEP committee a ta vlastně združuje ty chovný programy, taky vlastně tak, taxon advisory group, takže to jsou prostě skupiny odborníků pro ty daný druhy a ty se jako raději vlastně na nějakých strategiích, jak postupovat, který druhy chovat, který nechovat a podobně. Ale je to demokratická instituce, takže je to nějaký diskuzi.
1: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
0: No a teď už se podívejte na facebookovou stránku Českého rozhlasu Vysočina, protože právě tam se odehrává soutěž o naši novou odměnu. Najdete tam článek k dnešnímu tématu a také soutěžní otázku, kterou přímo v komentářích zodpovíte. Správné odpovědi budou každý měsíc losovány a jeden výherce získá komentovanou prohlídku Zoo Jihlava pro 4 osoby. Tak vám držím palce a přeji příjemné a pohodové nedělní dopoledne. S další muzikou.

0: Jiří Šalinger, nestárnoucí muzika. Holubí dům, 11 hodin, 19 minut. Posloucháte nedělní dopolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Přesně měsíc včera uplynul od největší přírodní katastrofy v dějinách Nepálu. V reportáži už za pár minut nahlédneme do provizorního tábora zbudovaného díky humanitární pomoci.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Věděl, že dopadení znamená šibenici. Přesto opakovaně překračoval frontu z carského Ruska až do Prahy. Byl zatčen, čekal na popravu, přesto unikl. Geniální zpravodajec, který ohromil Masaryka, Beneše i Štefánika. Jeho srdce bylo pro Československo, přesto na něho vlast zapomněla. Nedělní příběh nás zavede za jeho osudem.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Včera uplynul přesně měsíc od neštěstí na nepálské a tibetské straně Himaláje. Záplavová vlna z protrženého ledovcového jezera tehdy smetla 10 000 domů, poničila hydroelektrárny a zabila bezmála 1500 lidí. Dalších víc než 5,5 tisíce dál pohřešovaných. Český rozhlas o průběhu záchranných prací detailně informoval přímo ze zasažených oblastí. Náš reportér se teď na místo vrátil a navštívil provizorní tábory, které teď lidé musí přijmout jako svůj nový dočasný domov.
1: Starosta města vyvolává podle seznamu jména žen a ty si vyzvedávají humanitární balíčky. Plastový kbelík na vodu, filtrační konvice, prášek na ruční praní nebo hygienické potřeby. Odpoledne ještě dorazí vojáci s novými matracemi a čistými dekami. Až doteď spalo 60 lidí z města Gadžury na tvrdé zemi ve stanech.
2: Přihnala se obrovská tmavá stěna, vyšší než náš dům. Hučela jako vlak. Dole jsme bydleli a nahoře měli pokoje pro hosty. Do 10 minut z toho nezbylo nic. Křičeli jsme, ale neměl nám kdo pomoci. Lidi kolem na tom byli stejně. Měli jsme štěstí, že jsme bydleli o pár metrů výš nad řekou.
1: Líčí mi paní Vaty Arikári a s nádechem hořké ironie nabízí, že mi ukáže svůj nový domov. Modrý plátěný stan. Na 50 metrech udusané hlíny v subtropickém lese jich stojí 22. V noci v nich teplota neklesne pod 30 stupňů, přes den si tam lidé zvykají na 40. Svobodné dívky mají stany žluté. Reflexní žlutá totiž případným obtěžovatelům jasně říká, sem se nesmí.
3: Jsou tady s námi 24 hodin denně dvě policistky a přes den ještě voják. Ano, s nimi se cítíme bezpečně, ale největší strach nemáme z lidí, ale z řeky. Toho už se nezbavíme.
1: Říká mi mladý Krašán. Stejně jako všichni, i on je smířen s tím, že tady vysoko nad řekou zůstane několik měsíců. Humanitární organizace, dobrovolníci i armáda tu postavili provizorní toalety, sprchový kout, dokonce i polní ošetřovnu.
4: Ta je důležitá, podívejte. Máme tady zdravotnické lehátko, dezinfekci, obvazy, náplasti, to nejdůležitější. Děti běhají v lese a každou chvíli některé z nich přiběhne s menším úrazem. Musíme teď ještě víc držet při sobě.
1: Říká pan Kumar. Vysvětluje mi, že i když nemám potřebná razítka, stejně tu natáčím a přesto mě obě policistky nechávají na pokoji. Je proto, že všichni vědí, že čeští dárci humanitární pomoci patří mezi nejštědřejší v celém Nepálu. A tohle je určitá forma poděkování. Pan Kumar ale rychle odjíždí. Zítra už mají přijít bouřky a on musí ještě sehnat plachty na stany. Protože co dokáže voda, už tihle lidé dobře vědí. Z nepálského města Gadžury, David Jakš. Český rozhlas.
0: A za chvíli jiné téma. Barevné gumičky a rychlá auta jsou pro čápy větším nebezpečím než třeba větrné elektrárny. Ukazují to statistiky záchranné stanice, která se nachází v německé obci Lobur. Podíváme se do ní za chvíli. Teď je čas a prostor pro další muziku. Přichází Rod Stewart.

0: Hudební pohlazení pro uši, pro duši, to byla Věra Špinarová, Hej lásko, nečekej, na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. V tuto dobu už většina čápů dávno odletěla do svých zimovišť v jižních krajích a znovu se s nimi setkáme až na jaře. Některým se ale přihodil defekt a tak museli dlouhou cestu oželet nejméně do té doby, než se dají znovu dokupy. Četná jsou úskalí, která číhají na elegantní ptáky a poradit si s nimi umí v německé obci Loburg. Tamní stanici pro čápy nebo čapí nemocnici, chcete-li, navštívil náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín.
1: Tak 5, možná 6 čápů postává na loučce za dřevěnou ohrádkou. Na pohled jsou krásní, vznešení, sošní, ale jako sochy taky nehybní a nevydají ani hlásku. Jako by si neuvědomovali, že za nimi přijel rozhlas.
2: Já, ty štěže.
3: Někdy klapou zobáky, to se jakoby chrání území nebo se tak i zdraví. A mladí kromě toho vydávají zvláštní zvuky, když žadoní o jídlo. Žádného jsem ale zatím dneska neslyšel. Třeba budeme mít štěstí, záleží i na počasí. Přijde mi, že když lehce poprchává, tak jim to klape méně, než když svítí sluníčko.
2: Když se leicht regnet, dann ist die Klapperneigung geringer. Als wenn wir jetzt Sonnenschein haben.
1: Michal Kac je ředitel záchranné stanice pro čápy v Loburgu ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko a přiznává, že vlastně ani neví, jak čápy spolehlivě motivovat, aby se projevili. Nakonec ale máme štěstí. Křídla se roztáhnou a emoce vzplanou.
4: Paul und Toni haben gemeinsam dieses Nest gebaut.
1: Jeden čáp se moc přiblížil k hnízdu dalších dvou a teď si vysvětlují, kdo má kde hranice, říká koordinátorka Sophie Hoffmanová. Záchranná stanice v Loburgu letos přijala skoro 90 čápů. Zhruba polovina z toho jsou osiřelá mláďata, která se tady dostanou k adoptivním rodičům. Někteří čápy mohou být nemocní, jiní snědli něco špatného, třeba barevné gumičky, které považují za žížaly. To je

0: může stát i život, anebo je prostě něco srazilo.
1: Windräder, muss man sagen, eine Kollision mit Windrädern ist relativ selten.
2: Větrné elektrárny, ty ani ne. Strážka s nimi je docela vzácná, protože ČAP už je dopředu vnímá jako riziko a vyhne se jim. Ale rychlá auta na silnici, když ČAP vylézá ze škarpy, kde hledal žáby, přitom je trochu neohrabaný a ještě do toho zafouká, tam hrozí kolize. ČAP není vlaštovka, aby se uměl rychle vyhnout.
1: Der ist nicht so schnell und wendig wie beispielsweise eine Schwalbe, die ganz schnell mal so einem Fahrzeug ausweichen kann.
0: Stavy ČAPa bílého jdou podle Michaela Kace v posledních letech docela nahoru. ČAP bílý je takový všežravec přizpůsobený člověku, žijící na okraji civilizace. S ostýchavějším ČAPem černým je to ale horší.
1: Den Schwarzstorch viel größere Sorgen mittlerweile machen.
2: O něj si děláme starosti, protože lesy, do kterých se čápy černí stahují, aby tam přiváděli na svět mladé, jsou narušené a potoky, ve kterých tak rádi loví ryby, zase vysychají, takže mají méně jídla. Ubývá jich a ta situace začíná být pomalu kritická.
1: Und das ist für den Schwarzstorch schon kritisch geworden.
0: Čápy černé mají i tady v záchranné stanici. Ti za to umí docela vzít, ale necháváme je na pokoji, protože tyhle zvuky taky znamenají, že jim lidská přítomnost není pochuti. Na stanici v Loburgu ročně zavítá asi 10 000 návštěvníků, ale žádné čechrání pírek si tady neužijí. Prioritou není podle Michaela Kace navyknout čápy na člověka, ale vykurírovat je a vypustit na svobodu. Z Loburgu v Sasku-Anhaltsku Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Z německé záchranné čapí stanice se vracíme k nám domů, protože policisté odvedli z chovu prasnic v Markvarticích na Jihlavsku 24 maskovaných lidí. Aktivisté protestovali proti podmínkám pro zvířata a na výzvy k opuštění areálu nereagovali. Více za pár minut našem vysílání. Teď je čas pro Petra Nováka, Náhrobní kámen, a bude i Kylie Minogue. Jožek Kolář přeje hezké nedělní dopoledne.

0: Přeji vám všem příjemné pohodové nedělní dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina, ve kterém právě dospívala Kylie Minogue do Lacrimotion, superhit z 80. let. Maskovaní aktivisté ráno obsadili chov prasnic v Markvarticích na Jihlavsku. Policisté odtamtud eskortovali 24 lidí, další desítky protestovali před areálem proti podmínkám pro zvířata. Podle zástupkyně firmy aktivisté porušili zákon. Podrobnosti pro nás má reportér Daniel Zach. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne, ti aktivisté obsadili Markvartický podnik před 7 hodinou ráno. Podle hlavní firemní zootechničky personál přivolal policisty, na místo pak přijeli hlídky z okolí. 20 nebo 20 maskovaných lidí ale neuposlechli výzvy k opuštění areálu. Po 9 hodině ráno je proto policisté začali postupně odvážet. Podle policejní mluvčí Michaely Lébrové pokračuje vyšetřování, ze kterého vyplyne i právní kvalifikace.
0: Proč aktivisté obsadili právě družstvo v Markvarticích?
1: Podle jejich vyjádření pro média to nebylo cíleně, vybrali si ho spíše náhodou, chtějí přitom upozornit na podmínky chovu obecně, ukázat, kde, v jakých podmínkách prasnice přivádějí na svět celata bez možnosti volného pohybu po několik týdnů. Hlavní zootechnička Zdenka Pokorná z tedy obsazeného podniku k tomu řekla, že uvnitř je 120 prasnic, k tomu 80 prasniček a selat a maskovaní lidé mohli dovnitř zanést nemoci. Podle ní porušili veterinární zákon, kromě aktivistů uvnitř se ještě venku pohybovali další desítky lidí s transparenty a vyhlašovali různá hesla.
0: S Danielem Zachem jsme probrali dnešní ranní incident v Markvarticích na Jihlavsku na chovu prasnic. Díky za informace, pěkný den a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Víte, jaké místo označil Napoleon jako střed Evropy? Do historie se už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina podíváme s Martinem Písaříkem v dalším vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že podle Napoleona se střed Evropy nachází na hoře Dyleň? Hora Dyleň, vysoká téměř 1000 metrů, je jedním z výrazných bodů západního pohraničí. Legenda z českého lesa na česko-bavorské hranici praví, že Napoleon Bonaparte při svém vojenském pohybu krajinou v roce 1805 stanul na kameni v okolí dnešní Napoleonovy stezky. Odtud měl pozorovat krajinu i pohyb vojsk a údajně právě v této souvislosti jeho kartografové označili toto místo jako střed Evropy. Napoleonův kámen, který je s příběhem spojován, leží jen několik metrů za dnešní státní hranicí na německé straně. Místo tak stojí přímo na linii česko-bavorské hranice a je přístupné z obou stran. Samotná hora Dyleň je po Čerchově druhým nejvyšším vrcholem českého lesa. Dnes je na jejím vrcholu umístěn televizní a rozhlasový vysílač s technickým zázemím, který je viditelnou dominantou širokého okolí. V jeho blízkosti lze stále najít zbytky bývalého hraničního pásma, včetně pozůstatků oplocení, které kdysi tvořilo dvojitou železnou oponu, oddělující tehdejší Československo od západního Německa.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Policisté eskortovali maskované aktivisty, kteří obsadili chov prasnic v Markvarticích. Historická kaple v Jihlavském Sasově má novou střechu a opravený interiér. V Tatrách platí nejnižší stupeň lavinového nebezpečí, ve vyšších polohách je až 30 cm sněhu. Odpoledne se bude vyjasňovat, teploty až 21 stupňů. Máme pro vás zprávy, dobrý poslech přeje Karol Pěška. Policisté zajistili 24 aktivistů, kteří ráno pronikli do zemědělského podniku v Markvarticích na Jihlavsku. Protestovali proti podmínkám chovu prasnic. Podnik si podle jejich vyjádření vybrali náhodou. Policisté incident dál vyšetřují, právní kvalifikaci zatím nestanovili.
4: Podle zástupců podniku skupina aktivistů porušila veterinární zákon. Uvnitř bylo 200 kusů dobytka, z toho 120 prasnic. Maskovaní lidé dovnitř vnikli před 7 hodinou ráno. Nereagovali na výzvy k opuštění areálu. Policisté je po 9 hodině začali eskortovat k dalšímu prošetření. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: V Jihlavě Sasově skončila rozsáhlá oprava kaple Panny Marie. Historická stavba ze začátku 19. století dostala novou střechu, opravená je i fasáda a také interiér. Obnova vyšla na zhruba 580 tisíc korun.
5: Na střeše je nový modřínový šindel a opravená je i dřevěná konstrukce pod ní. Uvnitř řemeslníci renovovali stěny, položili novou dlažbu a upravili také dveře. Osadní výbor Sasova by chtěl rekonstruovanou stavbu ještě slavnostně požehnat nebo vysvětit. Magdalena Machová, Český rozhlas.
2: V Pavlově na Žďársku se dnes scházejí rodáci. Místní obyvatelé se můžou potkat s těmi, kteří z obce pocházejí. Sraz pořádá obec společně se svou částí Starý Telečkov. Začal před hodinou myší svatou, ve 14 hodin vyjde slavnostní průvod a následovat bude svěcení sportoviště. Až 30 cm sněhu leží ve vyšších polohách Vysokých a Západních Tater. Horští záchranáři tam proto dnes vyhlásili první, tedy nejnižší stupeň lavinového nebezpečí. Kvůli oteplení se mohou hlavně během dne samovolně uvolňovat menší laviny mokrého sněhu.
6: Souvislá vrstva sněhu leží v Tatrách od výšky 1700 metrů. Místy jeho až 30 cm, v horských žlabech ale i víc. Podle střediska lavinové prevence napadl na poměrně teplou zem, takže na ní špatně drží. Přes den navíc na slunci taje a může se samovolně sesouvat. Horská služba zdůrazňuje, že i menší lavina může být v prudkém skalnatém terénu nebezpečná. Opatrní by měli být turisté také ráno, kdy je po chladné noci sníh naopak tvrdý a zmrzlý. Riziko lavin ale podle horských záchranářů postupně klesá. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Sport.
2: Druhou výhru v řadě za sebou vybojovali hlavští hokejisté. Po středeční výhře v Třebíči zvládli také sobotní reprízu jarního finále doma proti Zlínu. I když Dukla dostala první gól už v 16. sekundě a v utkání dvakrát prohrávala, nakonec tým z Valašska zdolala díky trefám Ozolse, Dundáčka a Čachockého 3-2. Podle jihlavského trenéra Viktora Ujčíka ale bylo vidět, že tým není v ideálním rozpoložení.
7: Je prostě vidět, že ty týmy prostě v pohodě nejsou herní a že kdo udělá méně chyb, tak ten zápas může zvládnout. Nás dneska zase trápilo prostě neuvěřitelný počet oslabení, ale zase musím zdát absolutorium těm klukům, co na ty oslabení chodili, protože to fakt odpracovali skvěle.
2: Jihlava se v tabulce posunula na 8. příčku. Třebíč prohrála v Praze na Slávii 3-4 po nájezdech a po 4. porážce v řadě klesla na 10. místo.
3: Počasí.
2: V Dukovanech je teď 15 stupňů, v Telči nebo Libici nad Doubravou 17. Odpoledne bude na Vysočině ubývat oblačnosti a čekat můžeme polojasno, k večeru až jasno. Teploty se ustálí mezi 18 a 21 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 zpomalte mezi 152. až 170. kilometrem ve směru na Brno. Projíždějí tudy cestáři a provádějí údržbu. V úseku je omezení. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Je neděle krátce po 12. hodině a to znamená jediné. I dnes startují písničky pro Vysočinu, písničky na vaše telefonická, případně i písemná přání. Lenka do studia je 22 155 49 99. Přeji vám dobrou chuť k nedělnímu obědu a už teď se těším na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace.
3: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
8: A než si dáme první přání, pojďme si poslechnout třetí galaxii. Přichází s ní Michal David. Tak ať se vám líbí.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A pojďme se podívat, kdo se do těch dnešních nedělních jako první dovolal. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie Susový. Já bych prosila zahrát písničku pro Václava Hralu staršího, pro Václava Hralu mladšího a pro Vašíka Hralu nejmladšího našeho vnoučka do Herálce k jejich zítřejšímu svátku. Všem třem přejeme za celou rodinu všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a Vašíkovi hodně kamarádů, ať se mu líbí ve škole. A k přání se taky připojuje babička Hralová z Herálce. Vybrala jsem písničku opět Radeček hory, to by bylo všechno.
1: Výborně, všechny Václavy vaše zdravíme, k svátku vše nejlepší přejeme, písničku posíláme. Díky za váš telefonát, hezký den a naslyšenou.
2: Taky děkuji, hezký den, naschranou.

i do dnešních písniček pro Vysočinu se můžete zapojit nejenom přes naši telefonickou linku 22 155 49 99, ale můžete napsat přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz formulář písniček pro Vysočinu, anebo napsat krátkou textovou zprávu nebo SMSku ve tvaru píseň, mezera a váš text v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčků a čárek, a to všechno poslat na číslo 90 011 04. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. Další přání je z internetu. Posílám pozdrav vám do studia, všem posluchačům a hlavně těm, kteří sedí u slavnostního oběda v Rynárci. Naše milá hostitelka Radka Borková totiž v pátek oslavila krásné kulaté narozeniny a já jí přeji, ať je stále spokojená, šťastná a hlavně zdravá, a gratuluji k novému titulu, prateto. Vybrala jsem písničku V blbým věku od Xindla X. Moc děkuji, Majka z Pelhřimova.

Nedělní písničky pro Vysočinu z datem 27. září pokračují s dalším přáním, tentokrát SMS-kovým. Tak, prosila bych zahrát písničku od Lucky Vondráčkové Růže, děkuji Ivča. Paní Ivčo, slyšíte? Růže přichází. A přátelé, zahraju i vaši oblíbenou. Stačí třeba zavolat na 22 155 49 99.

0: pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A právě to učinila paní Jiřina ze Žďáru na Sázavu a já díky tomu mohu přivítat v našem vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Jože, já vás taky zdravím. Zdravím všechny regionáky, svoje známí a zítra je Václava, takže já bych přála svýmu vnukovi, Vašíkovi, Pavličkovýmu, svýmu zeťovi Vaškovi a pak ještě panu Vaškovi Čulkovi ze Studence a prostě všem Vašíkům a Václavům, který budou mít zítra svátek, tak bych jim přála tuhletu písničku a ta bude i pro vás do redakce a mějte se moc, moc hezky.
1: Taky se mějte, vybrala jste Babetu od Jiřího Suchého, tak si ano. Pojďme poslechnout ten příběh o tom, jak šla Babeta do světa.
2: Děkuju moc, shledanou.
1: Naslyšenou.
2: Taky.
1: No a splníme vaše hudební přání. Jaké to bude? Zavolejte na 22 155 49 99. Čas máte do 13. hodiny.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A jaká bude znít dál éterem, to nám řekne paní Věra, která je na telefonu. Dobrý den.
2: Tak přeju vám všem dobré poledne, tady je Věra z Polné a prosila bych zahrát Vendulínkovi Hladkému z Polné k jeho zítřejšímu svátku od skupiny Holky pro mámu. Mm-hmm. Doufám, že se to tak jmenuje.
1: Řekla jste to velmi správně.
2: Přejeme mu hlavně to zdraví, který on strašně moc potřebuje. A trochu toho štěstíčka ještě. A tomu přejem já, mamka, potom je tady malinká Klárienka a teta Růža Skladná. Vendulínko, máme tě moc, moc rádi. A vám všem děkuju, děkuju. Mějte se hezky.
1: Já taky děkuji, k přání se přidávám a písničku pochopitelně moc rád posílám. Přeji hezkou neděli a naslyšenou. Tak si užijte.
2: Děkujeme.

Kapela Holky odchází, další přání přichází a tentokrát je to přání z SMSky. Zdravím všechny, přeji hezkou neděli a prosím o zahrání To býval ráj. Díky Dáša, já děkuji paní Dáše a píseň přichází společně s Jiřím Zmoškem. No a samozřejmě zahraju i tu vaší. Jaká to bude, už víte? Napište nebo zavolejte 22 155 49 99 do 13. hodiny plníme jako každý den vaše hudební přání. Pod mikrofonu vás všechny zdraví a pěknou neděli přeje Jože Kolář.

0: To bývá ráj, zpíval Jiří Zmožek. Pojďme s dalším přáním, tentokrát telefonickým. Paní Iva je na lince 22 155 49 99. Dobrý den.
1: Dobrý den, prosila bych zahrát Adélce Dohavičku a Brodu. Milá Adélko, přejeme ti k narozeninám hodně zdraví, štěstí, lásky a vše dobré ve škole. To ti přeje celá rodina. A prosila bych zahrát od Arakainu Dívka s perlami ve vlasech. Děkuji.
0: Nemáte vůbec zač, přichází písnička, kterou jste vybrala, a my se k přání pro Adélku připojujeme. Mějte se hezky, naslyšenou, pěknou neděli.
1: Vám taky děkuji, naschledanou.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A právě toto číslo zavolal David a já mu přeji hezký den. Ahoj.
2: Taky, dobrý den, taky vám přeju hezký den.
1: Davide, co pěkného zahrajeme a pro koho?
2: Takže bude to písnička od skupiny Buty František a bude to pro všechny posluchače a pro vás osobně, protože jste nejlepší rádio na světě.
1: Tak děkujeme a ať se písnička všem líbí, měj se pěkně, ahoj.
2: Jo, děkuju, naschle.

0: V dnešních písničkách pro Vysočinu jsme hráli písničku od Jiřího Zmoška a abychom to zkompletovali, zahrajeme i Marcela Zmoška. Podrobnosti pro nás má paní Verča Speleřimová. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Kolaříku, že jste mě vzal do vysílání a my dneska prosíme zahrát zítřejšímu svátku pro našeho přítele a kamaráda pana Václava Kořínka z Vranice. Milý Vašku, přejeme vše nejlepší, hodně pevné zdraví, štěstí, lásky od svých nejbližších a to přeje kamarád Jarda s Verčou a děkujeme moc za včerejší ovar, který jsme u nich měli a moc nám chutnal. A bude to písnička, na které jsme se domluvili mnohokrát. Děkuji a zase někdy naslyšenou. Děkuji moc.
0: Nemáte vůbec zač.

Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Terezy Maškové Náš příběh pro moji kamarádku Andrejku, která měla včera svátek. Vše nejlepší přeje Jana z Havlíčkova Brodu. Vzkaz z internetu a Tereza Mašková a Marek Lambora díky tomu teď budou zpívat. Právě

pojďme se podívat na další vzkaz. Chtěl bych zahrát písničku od Elánu, Tanečnice z Lučnice. A písnička bude pro všechny posluchače s pozdravem Jan. To je další pozdrav z internetu. Vysočina.rozhlas.cz.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Dobrý den, zahrajte prosím pro všechny písničku Sentimentální, kterou v roce 1963 naspívali Iveta Simonová a Milan Chladil. Děkuji, Jarek Střeště.

12:58 minut, za chvíli už 13. hodina, po 13. se podíváme do Ivančic, protože právě tam také rozhlas vyjel za vámi a záznam odsud uslyšíte za pár minut. Jože Kolář vám přeje hezký poslech a těší se na vás dnes odpoledne.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Zemědělské družstvo na Jihlavsku obsadili aktivisté, policisté je eskortovali. Lebku svatého Václava při poutní mši ve Staré Boleslavi nahradí nový relikviář. České tenistky ve finále poháru Billie Jean Kingové vedou nad Ukrajinou. První bod získala Karolína Muchová. Odpoledne se bude vyjasňovat, teploty až 21 stupňů. Máme pro vás zprávy, dobrý poslech přeje Karel Pěška. Policisté vyvedli 24 aktivistů z podniku chovajícího prasnice v Markvarticích na Jihlavsku. Ráno místo obsadila více než 20členná skupina. Protestovala proti podmínkám chovu, konkrétní chov ale prý vybrala náhodou. Zástupci podniku přivolali policisty podle hlavní zootechničky. Aktivisté porušili veterinární zákon. Policisté je z místa eskortovali a incident vyšetřují. Začíná doba očkování proti respiračním nemocem, doporučují ho lékaři i hygienici. První praktici už začali podávat vakcínu proti chřipce. Mezi nimi je lékař Oldřich Nosek, který ordinuje ve Staré a Nové Říši na Jihlavsku.
3: Vždycky čekáme někdy koncem září nebo začátkem října nám ty vakcíny jako začnou dodávat a to očkování probíhá vlastně minimálně do konce roku. V podstatě kdykoliv to očkování je rozumné, prostě i když vypukne ta epidemie, tak pořád to očkování je vhodné.
2: Lebku svatého Václava ve Staré Boleslavi na zítřejší poutní mši poprvé nahradí stříbrná bysta se světcovým ostatkem. Nový relikviář vytvořili šperkař Jiří Urban a sochař Petr Fogl. Při zdobení použili český granát a další drahé kameny. V takzvané hermě je kousek kosti svatého Václava, popisuje kanovník staroboleslavské kapituly Gabriel Mulamuhič.
4: Jelikož se jedná o předmět, který je velmi vzácný, tak bude na významné svátky a slavnosti vystavována především na místě jeho smrti v kryptě svatých Kozmy a Damiana. Sport.
2: České tenistky ve finále poháru Billie Jean Kingové v čínském Shenzhenu vedou nad Ukrajinkami 1-0 na zápasy. Dělí je jediná výhra od 12. titulu v historii. První bod získala Karolína Muchová, když porazila Angelinu Kalininovou 6-2, 6-3. Triumf Češek v týmové soutěži může završit wimbledonská šampionka Linda Nosková ve druhé dvouhře s Elinou Svitolinovou.
1: Počasí.
2: V Počátkách je teď 16 stupňů, v Třebíči nebo Havlíčkově Brodě 18. Odpoledne bude na Vysočině ubývat oblačnosti a čekat můžeme polojasno, k večeru až jasno. Teploty se ustálí mezi 18 a 21 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V Mostištích u Velkého Meziříčí je uzavřená silnice. Důvodem je oprava vozovky po stavbě kanalizace. Objížďka je vyznačená přes Velké Meziříčí, Netín a Olší nad Oslavou. A pozor také dejte na D1 mezi 81. a 75. kilometrem ve směru na Prahu. Tam je omezení kvůli údržbě.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi.
5: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice. Pořad Rozhlas jede za vámi je po prázdninové pauze opět s vámi. Výjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, Muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najdete na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
0: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no jistě, možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
5: Pánové, je nám velkou ctí.
0: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
5: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
0: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvouplošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
5: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
0: Tohle jo?
5: Vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
0: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
5: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
0: Promiň, ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích?
5: No,
0: já jsem se učil totiž doma, víš?
5: Já... Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
0: No měli jsme to říct.
5: No, ne, to je v pořádku, to je v pořádku.
0: Já nevím, co bych ještě prozradil z těch otázky.
5: Já prozradím, prosím vás, týhle legendě, můžu to říct?
0: No.
5: Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je...
0: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130, protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda, ne zítra. Takže slavíme 130.
5: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na Indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na Rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek z Chodova, že tě někdy uvidím živý.
0: A nezanechalo to na tobě stopy?
5: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
0: No, právě.
5: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
0: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
5: Ale. No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
0: Ne, to přeháníš to.
5: No to
0: opravdu,
5: ne, to je opravdu pravda.
0: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol, a tak já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
5: Kdy je na tom blbě, myslíš, že jsem Karel Čáslavský? Z toho videostopu úplně vymýšlel.
0: Takže ano. Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host v mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
5: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladý děláme.
0: Budu ti koukat do not, ano.
5: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu jméno. Já pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul. Už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
6: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Já budu šťastná.
5: Ty budou békat. Zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
6: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě, Alešku.
5: Podívej, já si to taky.
0: Jenom to ne.
6: A nebo klidně duete.
5: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu.
6: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Vančáků a Vančaček.
1: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako jitrničky.
4: Prajzli, co nám říká.
3: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou, takže už seš vlastně jako načáchla, už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, ale podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už tyby, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
0: K důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
0: Ale to jako ty skoro jsi.
4: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, co mi asi nevozu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
0: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostanem k tomu rádiu, zpěvačky to taky mývaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
3: Hrávala.
0: Že jo, já to úplně
3: byla vidím. Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď jsi mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
0: No.
3: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom ta pěstička možná. Jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
0: no,
3: jako ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala žena, jsem to taky.
4: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo, víš?
0: Jo,
4: hal.
0: Takhle.
4: To je rafinované.
0: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hájaju, někdo na Pozor zákruta, někdo na Hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
3: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
0: Vody, stav vody na českých tocích,
3: zákruta, ano. Zákruta, myslím, ne, určitě.
4: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
3: A tak nevíš, v jednu, tak
0: nevíš,
3: ne,
0: kdy stávala dívka do školy.
4: Když jsi do školy, tak to bylo ta-da-da-dan, milí ranní cvičenci, vítáme vás.
3: Aha, ano, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím
0: ne, celá vůbec, ale bylo tvojí... tam to rádio, bylo tam to rádio. Tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo,
3: a samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
0: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšela v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
1: A cože?
0: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
4: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
0: Ne, to... Tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
3: Ano.
0: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastróly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestříčkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji a je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou a troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl, či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka je ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západoevropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet, této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. Honza se chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer, dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tohoto pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?

0: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře? Nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách
1: Českého rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
2: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně, myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
0: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
3: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
2: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své 90. Takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněla. Děkuju za to.
0: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
2: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná, a do 40 minut, pakliže si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat ty krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potraviny na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spoluobčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
0: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné? Bude všude. Stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to tornéro.
4: Děkuji.
0: My děkujeme.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích. A já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první. Vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné. Ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás. Takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Výtěžek z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to tak je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuju všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě daprádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, ano, Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potles pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup. Ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného slavného hrdinu. Opravdu z té narozeniny nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
2: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
2: O, samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No, je to skutečně tak. Novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
2: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale. Úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste, na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangl. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
2: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska, nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem? Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, tě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
8: Prosím tě, nebyly to úplně bicí. Nebyla to taková ta klasická souprava, jo? Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no, nestýď se za to, byly to bicí.
8: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů. No.
5: Takže bicí?
8: Takže bubny, no.
5: Za A.
8: Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
8: za A,
5: no,
8: za A,
5: triangle, to bych nepodceňoval paní Čákovou,
8: na
5: ale
8: ten,
5: s tím ale fagotem
8: ten jsem teda taky
5: fakt...
8: ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
8: Ale hergot na fagot, ne. To ne.
5: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: Honza se hlásí, tak
6: můžu.
5: Honzo?
6: Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archivem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
9: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlina, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom, už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, taťka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. A šel za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAB rádio. A my poprosíme o fanfáru. Protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAB rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty, vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
8: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuji z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně. Děkuji.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
10: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude, úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roadshow Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc z Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
8: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty, že jo?

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Zemřel starosta Stonařova Ivan Šulc. Pelhřimovská nemocnice skončila v celostátním hodnocení pacientů na třetím místě. Na hřišti v Kněžicích po mistrovství republiky začal otevřený turnaj ve hře Petang. Zítra bude svítit slunce a naměřit můžeme až 23 stupňů. Vítejte u zpráv. Ve studiu je s nimi Karol Pěška. Stonařov na Jihlavsku přišel o starostu. Oznámení a kondolenci rodině Ivana Šulce zveřejnil Městys na svých sociálních sítích. Dosavadní starosta kvůli onkologickému onemocnění už v komunálních volbách nekandidoval. Bylo mu 64 let. Od roku 1994 byl místostarostou Stonařova a před 6 lety se stal starostou. V zastupitelstvu Městys se Ivan Šulc zasedal od prvního období po sametové revoluci. Nemocnice Pelhřimov patří podle pacientů k nejlépe hodnoceným v Česku. V květnovém průzkumu spokojenosti ministerstva zdravotnictví obsadila třetí místo z 41 zařízení. S péčí tam bylo spokojených téměř 97% dotázaných. Pacienti hodnotili 8 oddělení a odevzdali skoro 470 dotazníků. Informaci oznámila sama nemocnice. Ministerstvo zveřejňuje pouze procento spokojenosti bez konkrétního označení zařízení.
4: Nejlépe pacienti hodnotili gynekologicko-porodnické oddělení, kde byla spokojenost přes 99%. Vysoké hodnocení získala nemocnice především za respektující přístup personálu. Celková spokojenost byla o něco vyšší než celostátní průměr, který dosáhl necelých 95%. Magdalena Machová, Český rozhlas.
2: Silničáři dnes odpoledne nakonec neuzavřou pražský okruh u Slivence, oznámili to policisté a mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl. Kvůli usazení mostního nosníku měla obousměrná uzavírka začít ve 13 hodin a trvat 2 hodiny. Nakonec se podle Jana Rídla přesouvá až na pozdní večer.
5: Po roční poruše na těžkotonážním jeřábu máme nyní připravený náhradní stroj pražský okruh až do 23. hodiny. Určitě uzavírat nebudeme. Pokládka z bílého nosníku proběhne až v nočních hodinách.
2: Kvůli pokračujícím stavebním pracím se ale na pražském okruhu dál tvoří kolony. Švýcaři v referendu zřejmě zamítli návrh na přijetí přísnější formy neutrality. Z odhadu výsledků státní televize SRF vyplývá, že proti hlasovali více než 2/3 voličů. Schválení ve Švýcarsku znemožnilo uvalovat hospodářské sankce na válčící státy nebo spolupracovat v dobách míru se Severoatlantickou aliancí. Pravicová švýcarská lidová strana uvedla, že tradiční neutrální postoj země oslabilo zavedení sankcí vůči Rusku po začátku invaze na Ukrajinu.
3: Sport.
2: Tenistka Karolína Muchová získala první český bod ve finále poháru Billie Jean Kingové. Ukrajinku Kalininovou porazila v čínském Shenzhenu 6-2, 6-3. Titul pro tým kapitánky Barbory Strýcové se teď snaží vybojovat Linda Nosková proti Svitolinové. První sadu vyhrála Nosková 6-3. V Kněžicích na Jihlavsku zápolí zkušení hráči s úplnými nováčky ve hře Petang. Hřiště za zámkem patří mezi nejnáročnější v Česku. Včera se tam utkala česká elita na mistrovství republiky dvojic. Koulový sport Petang pochází z Francie, v Česku letos slaví 30 let. V Jihlavě je zatím v rozpuku, podotýká pořadatel Pavel Ruta.
6: Nejvíc teda, co se hraje petang, tak je Vrchlabí. Ve Vrchlabí tam je nejvíc členů, nejvíc to tam je rozjetý. Nevím, jestli tam začínali, protože my v Jihlavě jsme začali před 6 rokama a jsme v podstatě jako nejmladší tým.
3: Počasí.
2: V Přibyslavi nebo Náměšti nad Oslavou je právě 17 stupňů, v Černovicích 19. V noci teploty poklesnou na 9 až 6, v údolích ojediněle až na 3 stupně, ráno se mohou tvořit mlhy. Zítra na státní svátek bude slunečno, očekávejte jasno, chvílemi polojasno. Teploty vyšplhají na 20 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 zpomalte u Měřína na 136. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tam porouchané vozidlo, šťastně dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krátce po 14. hodině vám přeji příjemné a pohodové nedělní odpoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Kvůli národní pouti ve Staré Boleslavi vznikl nový relikviář na ostatek svatého Václava. Při hlavním mši zítra poprvé nahradí lebku, která se každoročně využívala. Za chvíli přidáme podrobnosti.
3: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
7: A samozřejmě muzika u toho nemůže chybět. Jana Kirchner a písnička Modrá. Tak ať se vám líbí i dnes.

0: Lebka svatého Václava dnes v 19 hodin dorazí do Staré Boleslavy. Lidé ji budou moci vidět v bazilice svatého Václava. Tam zůstane vystavená i během zítřejší pouti. Při slavnostní mši na Mariánském náměstí Lebku letos poprvé nahradí zcela nový stříbrný relikviář, takzvaná herma s ostatkem světce.
1: Páně, postav ho na oltář tam, kam patří.
2: Šperkař a klenotník Jiří Urban právě poprvé umístil novou svatováclavskou hermu do baziliky svatého Václava.
3: Herma je vlastně úložiště pro ostatky. Toto je jakoby portrétní socha do pasu.
2: Jaký ostatek tam vlastně je?
3: Pravděpodobně kousek kosti.
2: Když se půjdeme podívat trošku blíž, tak vás poprosím, jestli byste popsal, co na té hermě všechno je.
3: Když začneme od spodu, tak tam jsou lvíčci, autentické kameny z lomu, kde se těžil kámen na výzdobu kaple na Karlštejn.
2: To je včetně tady toho modrého kamene uprostřed?
3: Ten jediný tam nepatří, to je krásný lápis lazuli z Pakistánu. Ten tam je umístěn víceméně kvůli barvě a jednak lápis lazuli je kámen králu.
2: Hermu zdobí také třeba český granát, jinak je celá vyrobená ze stříbra. A to včetně hlavy, kterou tvaroval akademický sochař Petr Vogel.
4: Mně šlo o to, abych tam spodobnil to, že to byl nesmírně duchovní člověk. Ne jen ten vojevůdce, dneska ho takhle lidi vnímají z toho Václavského náměstí. Tak snažil jsem se vytvořit takovou podobu, která bude jiná, bude laskavá, bude vstřícná, jemná, je láskyplná.
2: Oba umělci na hermě pracovali přibližně 2 roky.
4: Oči jsem se snažil udělat tak, aby člověk, který se bude moci podívat mu do očí, aby tam vzniknul nějaký kontakt, jo, nějaký prostě dialog.
2: Na pouť do Staré Boleslavy se už tradičně vozí lebka svatého Václava. Ta ale každým přesunem trpí, jak mi vysvětluje probošt staroboleslavské kolegiátní kapituly Libor Bulín.
5: Lebka se do Staré Boleslavy vozit bude, ale zůstane pouze tady v bazilice svatého Václava.
2: Novou hermu bude kapitula vystavovat i při dalších svátcích během roku. Ze Staré Boleslavy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.

0: Romantika pro dnešní odpoledne. Pergesl, Marie Fredriksen, která už bohužel není mezi námi, a písnička It Must Have Been Love, švédská kapela Roxette, nedělní dobré odpoledne českého rozhlasu Vysočina, 14 hodin 18 minut. Takové závody čeští vodní slalomáři asi ještě nezažili. Kajak cross jeli na mistrovství Evropy večer za umělého osvětlení a v mimořádné atmosféře a dva z nich v ní vybojovali zlaté medaile. Více za pár minut.
1: Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: večerem zhýčkaná byla Marie Rotrová na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Čeští vodní slalomáři udělali za sezónou zlatou tečku, nebo spíš dvojtečku. V italské Ivrée se totiž Tereza Kneblová i Matyáš Novák stali mistry Evropy. Povedlo se jim to v kontaktní disciplíně kajak cross, ze které udělali organizátoři velkou show. Závodilo se večer před zástupy fanoušků za doprovodu dunivé hudby a pod umělým osvětlením.
1: Připomíná to trochu diskotéku, celý kanál je aktuálně zasnutý jen na startovní rampě. Jsou osvětlení závodníci a jakmile se s nimi spustí startovní rampa, tak se teprve všechna zbylá světla zase zapnou.
2: My tady nepotřebujeme vidět tak perfektně na tu vodu za toho denního světla. To by mi mohlo být problém v tom slalomu třeba, ale tady v tom krosu to vůbec není problém.
1: Říkal Matyáš Novák, když před 10. večer vylezl z peřejí a pravda, trochu se třásl zimou.
3: Diváci jsou určitě spokojení, nejsem úplně přesvědčen, že závodníci, protože přece jenom už na konci září a tady v ledové vodě se máčet je trošku zima. Ale nakonec si myslím, že ten adrenalin převážil a vlastně i ti závodníci si to užili.
1: A to měl český šéf trenér Jiří Prskavec pravdu. Hlavně pokud jde o nové mistry Evropy Terezu Kneblovou a Matyáše Nováka.
4: Mně se to strašně líbilo, samozřejmě ten čas je takový trošku ošemetný, už jsem v téhle době většinou už v posteli, takže bylo těžké si na to nevyknout, ale je to super, myslím, že to za tu atmosféru to stálo a bylo to fakt skvělý a myslím si, že ten noční závod má něco fakt do sebe.
2: Jsi viděli tady dýmovnice, fanoušci řvali. Bylo to super, ten kákros proti tomu slalomu je takový trochu uvolněnější a ty fanoušci si myslím, že se to hrozně užijou, dají se tady pár pivek, podívají se na super závod, hrajou písničky, takhle by to mělo vypadat, já jsem pro, ať takhle se jezdí každý velký závod.
1: A kéž by měl i podobné výsledky. Kromě Matyáše Nováka s Terezou Kneblovou získal na mistrovství Evropy zlato i Jakub Krejčí a celkem čeští vodní slalomáři vybojovali 7 medailí. V pořadí národů je porazili jen Francouzi. Z Ivrei Jan Suchan, Český rozhlas.
5: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

dalších identických vozů Škoda 45T se do České knihy rekordů zapsal oprávněně. Šlo o něco mimořádného. Posuďte sami. Za jízdy délka kolony 2020 metrů. Pokud by tramvaje stály těsně za sebou, měl by konvoj 1240 metrů. Při kapacitě 233 lidí by jim šlo najednou svést 9320 lidí. Změřit jeho délku nebylo v tom horku jen tak. Běžel jsem s tím měřícím kolečkem podél řady tramvají doslova s jazykem na vestě. Ale odnesl jsem si ještě jeden zážitek, zcela jistě neopakovatelný. Když jsem se po skončení akce potřeboval dostat z pisárek zpět do vozovny v Medlánkách, kde jsem měl zaparkované auto a odkud jsem odjížděl první tramvají rekordního konvoje, slíbili mi pořadatelé, že mě tam zpátky zase někdo doveze. K mému překvapení ale nakonec nešlo o auto někoho z týmu dopravního podniku města Brna, ale o jednu z těch zbrusů nových klimatizovaných tramvají. Zkrátka, jako kdybych jel první taxi tramvají v České republice. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Houpavý rytmus reggae v písnice Elvise Presleyho v podání UB40 I Can't Help Falling in Love with You. Český rozhlas Vysočina a neděle odpoledne. Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Ale teď pojďme zkontrolovat počasí.
1: Počasí.
0: Řekl bych, že venku je krásné babí léto, nebo se mýlím? Báro Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne, myslím, že se nemýlíte, venku je opravdu relativně pěkně, aspoň teda myslím, že pro většinu z nás. Na obloze sice nějaká oblaka jsou, ale často jsou průsvitná, respektive už postupně odcházejí směrem na východ, nebo se rozpouštějí a teploty se teď nejčastěji pohybují mezi zhruba 17 a 20 stupni Celsia.
0: A to krásné počasí bude pokračovat i zítra?
2: A ano, mělo by vydržet také zítra a to už i během noci, respektive zítra nebude tolik oblačností, už ta noc bude jasná, zítra ráno mezi 9 a 6 stupni Celsia, v údolích ojedinělé až ke 3 stupňům Celsia a zítřek pak slunečný, a možná chvíli polojasný, teploty mezi 20 a 23 stupni Celsia, ale oproti dnešku už bude zítřek trošku víc větrnější, bude vát mírný jihovýchodní vítr a jeho rychlosti můžou dosahovat až zhruba ke 25 km v hodině.
0: Nicméně prodloužený víkend bude i zítra ve znamení krásného babího léta.
2: Ano, mělo by to tak zůstat.
0: Říká Bára Kučerová, já vám děkuji za informace a přeji hezkou neděli. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Tohle byl Petr Rezek a nejkrásnější déšť na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Teď si můžete společně s námi osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Dokonce září vám každý den přinášíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, zda můžeme objíždět kolonu přes čerpací stanici nebo odpočívadlo. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnicích se v létě často tvoří kolony a řidiči pak hledají jakoukoliv cestu, jak se pohnout dál. I proto vám přinášíme praktické rady ve spolupráci s dopravní policií. Dnešní téma míří na situaci, kterou zná snad každý. Položte si otázku. Můžu objet kolonu bez zastavení přes čerpací stanici nebo odpočívadlo? Jak to opravdu je, už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Pokud pominu to, že je to vůči ostatním řidičům neslušné a nesportovní, tak zákon nezakazuje projet čerpací stanicí. Pokud tam není umístěna třeba nějaká dopravní značka, například průjezd zakázán, a já bych bez zastavení a bez toho, aniž bych tam cokoliv dělal, projel. To pak by byl jiný případ, ale obecně lze říct, že to není zakázané.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Ze stínu končící války se vynoří sériový vrah žen. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. Ryan Gosling jako legendární astronaut Neil Armstrong ve filmu První člověk. A ČT Art uvádí první hudební komedii Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který brzy oslaví 95. narozeniny. Člověk z půdy. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Policisté eskortovali maskované aktivisty, kteří obsadili chov prasnic v Markvarticích. Jihlava řeší zásobování vodou ze želivky. České tenistky zdolaly tým Ukrajiny a vyhrály pohár Billie Jean Kingové. Zítra bude svítit slunce a naměřit můžeme až 23 stupňů. Vítejte u zpráv, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Policisté zajistili 24 aktivistů, kteří ráno pronikli do zemědělského podniku v Markvarticích na Jihlavsku. Protestovali proti podmínkám chovu prasnic. Podnik si podle jejich vyjádření vybrali náhodou. Policisté incident dál vyšetřují, právní kvalifikaci zatím nestanovili.
5: Podle zástupců podniku skupina aktivistů porušila veterinární zákon. Uvnitř bylo 200 kusů dobytka, z toho 120 prasnic. Maskovaní lidé dovnitř vnikli před 7 hodinou ráno. Nereagovali na výzvy k opuštění areálu. Policisté je po 9. hodině začali eskortovat k dalšímu prošetření. Daniel Zach, Český rozhlas.
3: Jihlava hledá zhotovitele stavby vodovodního přivaděče z řeky Želivky. Zásoboval by vodou město a okolní obce. Ideálně by měl být v provozu od roku 2028. Zároveň rada města uvolnila 400 tisíc korun na průzkumné vrty, které mají najít dodatečné zdroje podzemní vody.
6: Pro průzkumné vrty jsou vybrané 4 lokality na jihu Jihlavy. Právě zde je deficit pitné vody v Jihlavě největší. Mezi dvěma možnými zdroji jsou studánka na Skalce a artéská studně na Strojírenské ulici. Případně nalezená voda bude doplňovat spotřebu z vodojemu Kosov. Vít Holoubek, Český rozhlas.
3: Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to dnes řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mohlo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a také úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Až 30 cm sněhu leží ve vyšších polohách Vysokých a Západních Tater. Horští záchranáři tam proto dnes vyhlásili první, tedy nejnižší stupeň lavinového nebezpečí. Kvůli oteplení se mohou hlavně během dne samovolně uvolňovat menší laviny mokrého sněhu.
7: Souvislá vrstva sněhu leží v Tatrách od výšky 1700 metrů. Místy jeho až 30 cm, v horských žlabech ale i víc. Podle střediska lavinové prevence napadl na poměrně teplou zem, takže na ní špatně drží. Přes den navíc na slunci taje a může se samovolně sesouvat. Horská služba zdůrazňuje, že i menší lavina může být v prudkém skalnatém terénu nebezpečná. Opatrní by měli být turisté také ráno, kdy je po chladné noci sníh naopak tvrdý a zmrzlý. Riziko lavin ale podle horských záchranářů postupně klesá. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
4: Sport.
3: České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové a v týmové soutěži slaví 12. titul v historii. Finálový triumf nad Ukrajinou v poměru 2-0 završila na tvrdém povrchu v čínském Shenzhenu Linda Nosková, když zdolala Elinu Svitolinovou 6-3, 7-6. Wimbledonská šampionka navázala na předchozí triumf Karolíny Muchové. Ta zvítězila nad Angelinou Kalininovou 6-2, 6-3. Výběr kapitánky Barbory Strýcové uspěl v soutěži dříve známé jako Fed Cup, poprvé od roku 2018 a premiérově v novém formátu.
4: Počasí.
3: V Hubenově je právě 17 stupňů, v Havlíčkově Brodě anebo Humpolci 19. V noci teploty poklesnou na 9 až 6, v údolích ojediněle až na 3 stupně, ráno se mohou tvořit mlhy. Zítra na státní svátek bude slunečno. Očekávejte jasno, chvílemi polojasno. Teploty vyšplhají na 20 až 23 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 zpomalte na 158. kilometru ve směru na Brno. Stojí tam dodávka s defektem pneumatiky. Šťastně dojeďte.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Prodloužený víkend je v plném proudu a já vám krátce po 15. hodině přeji pohodové nedělní odpoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Měníte oblečení zároveň s měnícím se počasím nebo zarputile trváte na tom, že teplo se ještě vrátí a tak dál, oblékáte kraťasy a tričko s krátkým rukávem? Podle oblečení se lidé v těchto dnech dají rozdělit do tří skupin. Aspoň o tom bude dnešní rozhlasový sloupek hned po písničce.
4: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
8: A s tou písničkou přichází Zuzana Norisová. Hezký poslech.
4: Š-

0: Je zatím naše lenost nebo jen touha po lepším počasí? Také neoblomně vzdorujete nižším teplotám, dál oblékáte krátké nohavice a rukávy a někde uvnitř doufáte, že hezké počasí se ještě vrátí. Potom právě pro vás je určený dnešní rozhlasový sloupek Ivana Mlse.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Člověk je tvor setrvačný. Nejlépe se to projevuje v okamžicích, kdy jedno roční období přechází ve druhé a venku se někdy více, někdy méně dramaticky mění denní teploty. Určitě jste taky zažili, že už duje protivný severák, ale ulice jsou stále plné borců a borkyň v sandálech a pantoflích, kraťasech a v trikách bez rukávů. Není se co divit. Změna ročního období nepředstavuje jen kalendářní údaj, ale pro člověka i náročný logistický proces. Je třeba vytřídit letní oblečení, někam ho poskládat, probrat úložné prostory a provést kompletní výměnu garderoby v šatníku. Komu by se do toho chtělo? A tak mnozí přechod na provoz v chladnějším ročním období raději oddalují, jak se jen dá. Matka příroda plynule přechází z letního módu do podzimního. Lidská psychika ale vykazuje jisté zpoždění, které má různé formy. Na jedné straně stojí věční optimisté. Ti odmítají akceptovat, že leto skončilo. S promodralými rty a husí kůží na holých lýtkách se klepou na zastávce a v skrytu duše doufají, že nastalý chlad má jen přechodný charakter. Na druhé straně spektra figurují věční opatrníci, které nic nezaskočí, protože přes celé léto sebou den co den nosili pro jistotu svetr a teď si lebedí, že ho konečně uplatní. No a někde mezi jsme všichni my ostatní. Nás změna ročního období sice nezaskočí, ale ani nijak významně nenatchne. Naše vnitřní termoregulace má zkrátka dlouhé vedení a přechodné období se tak stává přehlídkou bizarních kombinací. Od vlněných čepic k sandálům, po kraťasy doplněné o tlusté mikiny. Ale časem se až na zatvrzelé výjimky zase všichni přizpůsobíme. Přeji vám k tomu přizpůsobování hezký slunný podzim.

0: Na Vysočině podle hygieniků přibývá nemocných s respiračními chorobami. Jak jsou vážné, řekneme v nedělním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina za pár minut.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Věděl, že dopadení znamená šibenici. Přesto opakovaně překračoval frontu z carského Ruska až do Prahy. Byl zatčen, čekal na popravu, přesto unikl. Geniální zpravodajec, který ohromil Masaryka, Beneše i Štefánika. Jeho srdce bylo pro Československo, přesto na něho vlast zapomněla. Nedělní příběh nás zavede za jeho osudem.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Igor Týmko a jeho parta bezejmenných příbuzných a kamarádů, zkrátka no name. Děkujem, že si na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Školní třídy se vylidňují, v ordinacích praktických lékařů naopak začíná přibývat pacientů. S příchodem podzimu a chladnějšího počasí se začínají šířit respirační virová onemocnění, zatím s lehčím průběhem. Příchod chřipky očekávají lékaři a hygienici víc na sklonku roku.
1: Kašlu, mám rýmu, celkově se cítím slabý i myslím si, že je to i slyšet celkem na hlase.
2: Tomáš studuje v Jihlavě. S návratem do školy a příchodem chladnějšího počasí se u něj objevila viróza dýchacích cest.
1: Zrovna nám to lítá ve škole, takže nás i vlastně chybí víc teďka a myslím si, že to k tomu podzimu tak nějak patří, je to tam klasicky. Trvá, řekl bych tak, zatím 3-4 dny, ale ještě čekám, že to další 3-4 bude pokračovat.
3: Já si vezmu kartičky pojišťovny, jo, kartičku poprosím.
2: S ochlazením přibývá vyšetření také v ordinacích praktického lékaře Oldřicha Noska, který se věnuje pacientům ve Staré a Nové Říši na Jihlavsku.
4: Už se virózy taky objevují, taky jsme měli jeden záchyt i covidu. Během září to je otázka nějakých řádově desítek případů různých viróz, takže spíš ta vlna nějaká hlavní teprve určitě přijde.
2: Víc pacientů ale čeká až v nadcházejících týdnech.
4: Většinou to nejprve začíná opravdu v těch dětských kolektivech, ve školních zařízeních, potom v městech, kde je větší koncentrace lidí, to znamená Praha, Brno, ty velká města. A do našich vlastně do našeho kraje nebo lokality to většinou přichází po nějakých 2-3 týdnech.
2: Hygienici upozorňují, že sezóna respiračních onemocnění teprve začíná. Pokračuje jejich krajská mluvčí Jana Bémová.
5: V této chvíli je nejčastějšími původci jsou rinoviry, enteroviry, viry parainfluenzy a SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19.
2: Jak hygienici, tak praktici doporučují jako prevenci očkování. Například Oldřich Nosek už vakcínu proti chřipce začal ve své ordinaci aplikovat. František Jirků, Český rozhlas.
0: A za chvíli trochu jiné téma. Vládní koalice odstartovala vážnou debatu ohledně snížení věku trestní odpovědnosti na 13 let. A to v podstatě navzdory všem. Proti opozice, odborníci i samotná zařízení. Podaří se to i tak prosadit? Detaily přidáme za chvíli. Teď Jiří Korn a písnička Dík.

0: Za vraždu a podobné těžké zločiny by mohly skončit ve vězení i pachatelé mladší 15 let. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO chce totiž u nejzávažnějších trestných činů snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Diskuzi o takové změně už otevřel ve sněmovně. Pokud získá podporu vlády, chce takový návrh předložit poslancům v první polovině příštího roku. Jenže proti je opozice, řada odborníků i samotná výchovná zařízení.
1: Ti pachatelé se mnohdy cítí jako beztrestní. Mají pocit, že jim vše projde.
2: Říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO, s tím, že roste hlavně násilná kriminalita dětí a brutalita. Proto chce snížit věk trestní odpovědnosti u vraždy a všech činů, kde je dospělému možné uložit výjimečný trest. Například dětských vrahů ale bývá podle údajů z posledních let kolem 5 ročně. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci navíc podle jeho autorky Jany Hulmákové nárůst brutality neprokázal.
3: Nemůžeme hovořit, že by se tam dal vysledovat nějaký trend, snad jenom s výjimkou vydírání ze zbraní.
2: Někteří poslanci už proto vyrazili do terénu, konkrétně do věznice Všehrdy, která má i oddělení pro mladistvé a výchovného ústavu v Boleticích. V obou byla i Vendula Svobodová z Pirátů.
4: V té věznici nám řekli, my nechceme mladší děti, nám to tady naruší práci s těma mladistvejma. A zároveň ve výchovňáku jsme se ptali, jestli vlastně se chcou těch nejproblémovějších dětí jakože zbavit v uvozovkách. A oni nám říkali, ne, my je tady chceme nechat.

0: Vesecká.
1: Nemohu v současné době hovořit za celý klub. Diskuse teprve proběhne.
0: I výbor pro práva obětí Rady vlády pro lidská práva doporučil věk nesnižovat. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Někdy

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Jardo, řekni fór.
1: No tak tohle jsem opravdu viděl v jedné cukrárně. Tam přišel takový pán a objednal si dort, jo. No a potom ho vrátil a chtěl místo toho dortu fernet, jo. No tak ho vypil, chtěl odejít, že jo, a ta obsluha ho jako zastaví a říká, pane, vy jste ten fernet nezaplatil. A on říká, no ale vždyť já jsem ho vyměnil za dort. No jo, ale ten jste taky nezaplatil. No vždyť jsem ho taky nesnět.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

Jednoho dne se vrátíš. Vzpomínka na Věru Špinarovou i krásný film Tenkrát na západě. Za chvíli tady bude 16. hodina. Přihlásí se aktuální zpravodajská relace s Karlem Piškou a hned po zprávách humor. Je krásné, když někdo umí pobavit, potěšit, rozesmát a ještě to dělá jakoby nic. Právě takový je Pavel Zedníček a proto mu Patrik Rozehnal věnuje celý díl dalšího oblíbeného veselého pořadu o českých hercích a komicích Hvězdné návraty. Dozvíte se, co Pavel Zedníček původně studoval, kdo ovlivnil jeho cestu k divadlu, s jakými hvězdami chodil do školy. A bude toho mnohem víc. Tak se těšte.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 16 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Ve věku 64 let zemřel starosta Stonařova Ivan Šulc. Zvyšování daní se podle ministryně Schillerové nemůžeme vyhnout. České tenistky porazily Ukrajinu a ovládly pohár Billie Jean Kingové. Pondělí čekejte slunečné s teplotami až 23 stupňů. Vysíláme zprávy, přináší vám je Karol Pěška. Stonařov na Jihlavsku přišel o starostu. Oznámení a kondolenci rodině Ivana Šulce zveřejnil Městys na svých sociálních sítích. Dosavadní starosta kvůli onkologickému onemocnění už v komunálních volbách nekandidoval. Bylo mu 64 let. Od roku 1994 byl místo starostou Stonařova a před 6 lety se stal starostou. V zastupitelstvu Městyse Ivan Šulc zasedal od prvního období po sametové revoluci. V Jihlavě Sasově skončila rozsáhlá oprava kaple Panny Marie. Historická stavba ze začátku 19. století dostala novou střechu, opravená je i fasáda a také interiér. Obnova vyšla na zhruba 580 tisíc korun.
3: Na střeše je nový modřínový šindel a opravená je i dřevěná konstrukce pod ní. Uvnitř řemeslníci renovovali stěny, položili novou dlažbu a upravili také dveře. Osadní výbor Sasova by chtěl rekonstruovanou stavbu ještě slavnostně požehnat nebo vysvětit. Magdalena Machová, Český rozhlas.
2: Ministerstvo financí kvůli zlepšení stavu státních financí připravuje zvýšení některých daní. V nedělní debatě v České televizi to řekla ministryně Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme, to říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
2: Ministerstvo také zvažuje zdanění investičních bytů a některých návykových látek. V úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní. Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle Aleny Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů stojí, že nechce zvyšovat daně. U letecké vojenské základny v britském Fairfordu zasahuje protiteroristická jednotka britské policie. Na záběrech televize Sky News jsou vidět 3 dodávky, u kterých operuje speciální dron na práci s výbušninami. Kvůli podezření z porušení zákona policisté zadrželi 5 mužů a evakuovali nedalekou vesnici Welford. Podezřelí zůstávají ve vazbě. Bezprostřední okolí jednotky uzavřeli a na základně platí nejvyšší stupeň pohotovosti.
0: Sport.
2: České tenistky jsou šampionkami poháru Billie Jean Kingové. Ukrajinu porazili ve finále v čínském Shenzhenu 2-0 na zápasy. Ve dvou hrách nejprve Karolína Muchová zdolala Angelinu Kalininovou 6-2, 6-3 a Linda Nosková pak Elinu Svitolinovou 6-3, 7-6. Češky ovládly elitní týmovou soutěž po 7. v samostatné historii. Od změny formátu z Fed Cupu na Billie Jean King Cup zvítězili poprvé. Házenkáři Nového Veselí si připsali porážku. Jako první jim v začínající sezóně sebral body talent Plzeň, který ve 4. kole extraligy zvítězil nad týmem z Vysočiny 29-23. Plzeňští obhájci titulu se posunuli na 2. místo tabulky s jednobodovou ztrátou na Karvinou.
0: Počasí.
2: V Bystřici nad Farnštejnem je teď 17 stupňů, v Jihlavě nebo Třebíči 19. V noci teploty poklesnou na 9 až 6, v údolích ojediněle až na 3 stupně, ráno se mohou tvořit mlhy. Zítra na státní svátek bude slunečno. Očekávejte jasno, chvílemi polojasno. Teploty vyšplhají na 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 zpomalte mezi 81. a 75. kilometrem ve směru na Prahu. Projíždějí tudy cestáři a provádějí údržbu. Konkrétně sečou trávu u krajnice Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: K životu potřebuje každý mít co jíst, pít a dýchat. Ale aby byl člověkem, nesmí v jeho životě chybět pokora, láska a smích. A právě o ten se dnes postaráme s takovým umělcem, který ho vždycky uměl rozdávat přímo s živelným natyrelem. Na jeho kousky se s vámi těší Patrik Rozehnal. Onen muž se narodil jako Pavel, ale později mu dali přezdívku Čmaňa.
6: Jsem spíše znám pod přezdívkou Smrti brácha.
5: Za svůj život získal obdiv mnoha diváků i posluchačů.
6: Zde tuto vidíte medaile, jimiž jsem byl dekorován.
5: Za co je dostal, uslyšíte právě v našem pořadu.
6: A hned na začátku chci se zeptat,
5: co budeme pouštět za ukázky, že jo?
6: Výborně.
5: Ty nejlepší, veselé a plné radosti ze života. Vždyť vám o tohle přece vždycky šlo, o rozesmáté fanoušky.
6: Zajisté.
5: Proto vás dnes bude bavit Pavel Zedníček.
6: Smrti brácha, prosím.
5: Ale vy nás máte rozesmát.
6: Já nejsem cirkusák, já jsem instruktor.
5: Ale já myslel, že jste komediant.
6: Smrti hlav, teda smrti brácha. A žádné urážky, prosím.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Budeme dnes společně s Pavlem Zedničkem stavět pomyslně zeď jeho života. Cihlu po cihle přidáme informace a půjdeme léty až k současnosti.
1: Hvězdné návraty.
0: Začněme 1. listopadu roku 1949. To se narodil přímo ve vesnické kovárně v Hošticích Herolticích na jižní Moravě. V chalupě tehdy vonilo uhlí a železo a malý Pavlík slýchal bušení kladiva do kovadliny. Jeho rodiče milovali divadlo a sami hrávali i jako ochotníci. Už jako kluk tedy přičichl k jevišti a prodával vstupenky na vesnická představení a občas si směl v dětské roli i stoupnout na prkna vedle dospělých. Byl to nenápadný začátek jeho velké lásky k herectví. Přesto se vydal nejprve praktičtější cestou. V nedalekém Zlíně, tedy tehdy Gotwaldově, vystudoval střední kožařskou průmyslovku.
2: To štěstí, že na té škole byli profesoři, kteří tam vedli ochotnický soubor se študákama, já jsem se tam přihlásil. No a když jsme poslední ročník odehráli nějakého Shakespeara, já tam odehrál nějakou figurku, tak ten profesor technologie, tenkrát nějaký pan Jan Čařík, druhý den místo, aby nás učil něco o mašinách, o strojích, tak říkal, začal mít o tom divadle, pak řekl tu větu, člověče, Zedniček, za ten herecký výkon by se nemusel strdět ani herec divadla pracujících ve Zlíně. No a to mě nakoplo, pak jsem šel dělat zkoušky, zase s hercem to navrátili, ten mě připravoval ty zkoušky do Brna, no já jsem tam odjel, a udělal. A tomu říkám velikánské štěstí, takže proto já s radostí, ještě musím říct tuhletu historku s mým tátou, kdy naši byli takový ochotníci, a když jsem odjížděl do Brna, tak mamina se ptala, kam jedeš? Říkám, mám, jedu na zkoušky na jamu. Já jim to neřekl a on říkal, co to je, říkám, jamu, Janáčková akademie muzických umění a mami, nebudeš tam hrát na štěbli, říkám, ne, to je jako na divadlo, mlčeli, nic neřekli, já jsem se vrátil po 3 dnech, tata říkal, tak co jsi udělal nebo neudělal, jsem říkal, no, tati udělal, pročel jsem všema 3 kulama, teď jenom čekám, jestli mě vezmu nebo ne, a on se na mě podíval, říkal, však kdybys neudělal, tak bych tě koupil do řití.
3: Promiňte, dobrý den, promiňte, nezlobte se, ženu. Promiňte, že jdu takhle pozdě, ale mě ujel autobus, pak dokonce celý vlak mi ujel a nakonec i tramvaj.
4: Co pak, to by tak nevadilo, ale co je to za kostým, tomu já nerozumím.
3: No to je Richard III, já ho mám naštudovanýho. Volali mi, že tady děláme tu hru, jak on nakonec padne ve válce.
5: Já tu válku nezaviděla.
4: Ano,
5: já můžu, pane Richard.
4: Já vím, že můžete, ale ona se trošičku změnila situace, jak vidíte. Víte, protože vám přišel jiný syn, než kterýho jsme čekali. Takže vy vlastně jste od teďka matkou Richarda III. No, ale já myslím, že ono to jde. Já myslím, že jo, teď to přeci umožňuje moderní divadlo. Takové to komedie. Proč by divák nemohl sledovat příběhy různých postav najednou? Že jo? Já myslím, že to dáme docela dohromady. Jo, tak pojďte.
6: Šéfe, nechci vyrušovat. Ale teď jsem měl mít přednášku o významu dobrýho vojáka Švejka pro udělování modrých knížek.
5: Ježišmarja.
4: Na to jsem já zapomněl, ale na to už nějak nezbyde čas.
5: No.
4: Ale helejte se, ono to půjde. Podívejte se, začneme zkoušet, děti. Pojďte, jo? Vyjdeme tedy ze situace, že dva bratři, Richard III a Josef Švejk, přicházejí za svojí matkou.
6: Šefe, ale já přece nemůžu hrát Švejka, máte rozum. Já jsem inspicient, já můžu hrát nějakou malou čurdičku, ale ne velkou roli, copak, to pak jsem na národě nebo co, to nemůže hrát ani dobrý herec a já jsem špatný herec.
5: No ale pane režisére, to je zase pravda, on je špatný.
6: No. Děkuju, že jste se mě zastala, kolegyně.
5: No já, no.
6: Podná holka.
4: Prosím vás, nekomplikujte to, rozumíte? No. To je právě to, co moderní divadlo dneska umožňuje.
5: Jo.
4: Víte, co to vemte, to je zkratka. A dneska divák už chápe zkratku. Proč mu tedy neumožnit sledovat 3 různé dramatické postavy?
5: Ano, já jsem to viděla
4: v
5: televizi.
4: Ano, že třeba upoutávka, rozumíte, no, na několik filmů na jedno, tak je to splácají dohromady, že se v tom skoro nikdo nevyzná.
6: Reklamní spot.
4: Ano, tak pracujte mi s tou zkratkou, jo? Tak.
5: Já tu válku nezavinila.
3: Já nebyl stvořen pro milostné hrátky.
6: Já jsem z toho blbej.
5: Ale u mě dobrý, pane režisér, já si myslím, že u mě dobrý.
4: Ano, ale víte, zatím je to takové, řekl bych, dějově trošičku chudé.
0: přijímacích zkoušek na brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění to zkusil po svém. Sehrál toho Švejka, o kterém tu taky byla řeč. Odrecitoval úryvky humorných povídek a přidal i pár veršů. Snad tou bezprostředností a tím talentem porotu zaujal a ke studiu herectví byl opravdu přijat. Na akademii se tehdy sešla mimořádná generace. Pavel se dával v lavicích a po nocích popíjel víno s budoucími hvězdami českého filmu a divadla. S Jiřím Bartoškou, Bolkem Polívkou, Svatoplukem Skopalem, Karlem Heřmánkem i Miroslavem Donutilem, se kterým se také ocitl na jevišti divadla Na provázku.
2: No tak my jsme tam byli jako studenti, že na ten provázku, takže jsme neměli moc žádný čas. Tak samozřejmě, když jsme někde seděli, flámovali, nebo takhle, no flámovali, no, seděli, tak se povídal, Mira vždycky byl jako, ne, bych neřekl upovídaný, ale povídal, ale že bych si říkal, hele, on bude výborný bavič, jako je skvělej v tomhle tom. Dneska tak to mě nenapadlo, člověče, protože my jsme hráli Kichota a další představení, a takže tam Máchův Máje, Evitářský a taky bláznoviny. A to nás ani nenapadlo, že by Míra, že by mohl být jako takovým skvělým bavičem. No, nepostřelili jsme to.
7: Byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a fotou ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
8: No to nemyslíte vážně.
7: Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
8: Fuj, to jsem si oddechl.
7: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, že jo? No a teď jsme tam přijeli do Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádný jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl a rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou francouzsku se ani nepodívám. My jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, je, jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo. Krásný francouzsky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, člověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat a říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, no, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo hned první den byla ostuda. Ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt. Říkám, co je ti? Čeče, Miro, myslíš, že musíme dotlačit nějakou babu? Já bych si říkal furt, jak budeš věrný, a na to zapomeň, jo? Viděl jsi to venku, co tam chodí, člověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl ohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tak se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně. A než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká, budeš mě tlumočit. ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal, já se omlouvám, my jsme, že tady tak jako ťukáme, vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád, a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí, a Čmaně říká, ty, já tě hrozně chcu. A ona co říká? Já jsem mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím, a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaně, lup tam nohu, jo? A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis. Říká, Čmaně, co ona říká? Říkám, ona volá policii, pane. Měli bychom jít. A říká, ne, já jí chci, hrozně jí chci. Říkám, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu.

0: Slavnostné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes nás baví Čmaňa, tedy pardon, Pavel Zedníček. Tu přezdívku Čmaňa mu prý vymyslel Bolek Polívka. Nikdo už přesně neví, proč právě Čmaňa, ale to jméno se prostě ujalo. Stejně jako jedna vizuální značka, bez které si Zedníčka dodnes málo kdo dokáže představit. Mám na mysli jeho výrazný knír. Ten si začal pěstovat už v mládí, oholil ho jen výjimečně. Prameny uvádí jenom dvě nebo tři příležitosti, kdy se odhodlal ukázat tvář bez kníru. Jednou dokonce na natáčení filmu musel knír schodit a kolega Petr Nárožný pak žertoval, že bez kníru má Pavel obličej jako jezdeckou holínku. Jindy si během divadelního představení v roli Dona Juana strhnul nalepený falešný knírek a přihlížející Jiří Bartoška se prý zděsil a zapřísahal ho, aby si ten pravý už nikdy neoholil. Zedníčkův knír zkrátka patří k němu. Je to symbol bodrého Moravana, baviče i svůdníka, podle potřeby role. Jeho divadelnictví naplno profesionálně začalo tedy v Brně v roce 1973, kdy získal své první angažmá. A pak se s kamarády stěhoval.
2: No vlastně to začalo s tím Červeným studiu Ústí nad Labem. Tam my jsme odešli vlastně z provázku z Brna. Odešel, přijel nějaký Jarda Chundela, který tam končilo v Ústí nad Labem, končilo kladivadlo. No a nový šéf a přišel nějaký Jarda Chundela do Brna za náma a říkal, že nám dává nabídku jako do Ústí nad Labem. A my jsme v té době nějak jsme na provázku byli nějaký divný vztahy. No tak jsme odjeli naším trabantem, teda mýho taty trabantem, jsme odjeli do Ústí nad Labem. Jirka Bartoška, Karl Hermánek, Svaťa Skopal. No a oni kvůli nám, si představ, hráli v 10 hodin večer představení, aby jsme věděli, co se tam asi bude odehrávat, do čeho jdeme, jo. Akorát jeden herec se naštval někdy o půlnoci opas, že tak bude hrát pro nějaký blbečky, tak někde z Brna odešel, tak dostal okamžitou výpověď. Tak a nám se to zalíbilo, takže my jsme tam zůstali s Karlem a s Jirkou jsme tam zůstali a jedinej, teda Sváťa zůstal v Brně, protože mu tenkrát jeho děvče řekl, že on patří do velkého divadla. Takže Sváťa zůstal v Mahence a Míra ten zůstal na provázku, donutil. Mm-hmm. No takže my jsme vlastně zůstali, byli 4 roky, já teda 4 roky byl v Ústí, kluci po 3 letech to nevydrželi, odešli do městské divadla v pražských, kde je obsadil do muzikálu Nejkrásnější válka. Marťa, který měl jeden tón, tak ten zpíval muzikálu. No a pak přišel ten Jarda Chundela, zase mohl nalákat na zábradlí, že bude dělat šéfa a on si nás vzal na zábradlí. Takže tak vznikla tady ta naše parta, kde... No a do toho Ewald Schorn režíroval. V Ústí nad Labem, že jo. No a kdo tam ještě? Juraj Herce režíroval v Ústí, že jo. No tak Ewald začal taky v tom na zábradlí režírovat. No a tak jsme tam odehráli ty všechny představení. Takový ty éry, jakože byl Havel a Bratři Karamazovi, Astrolog, Lučná samota, no, bylo to krásná doba na tom zábradlí.
1: Zároveň se stále víc objevoval před filmovou i televizní kamerou a začal taky bavit lidi. No a později už to byl jenom krůček k tomu, aby točil i scénky. Třeba tu společně se Zdeňkem Izerem pro Telebazár a televizi Prima, nazvanou Autonehoda. Pavel Zedníček si tu zahraje policistu.
3: Kretene! Ty vole, jestli vylezu živě, já tě ještě zabiju. To je debil! Ty vole! Dobrý, boty se mi nezuly. Jak se zuju boty, to je konec, ty vole. Noha je zlomená asi. Tyva, co to bylo za debila? Tady se ještě někdo chytme, tyva. Vole, policajt. Jsi v pohodě?
4: Co se stalo?
3: Já nevím, tady já jedu ty s tou mojí Miladou.
4: S jakou Miladou?
3: No to je to moje auto, ne? Jedu a nějaký kreten stojí u krajnice, tyva.
4: Jaký kreten?
3: Já nevím.
4: Kde u tebe kreten? Já tady stojím s radarem, měřím rychlost a najednou jde nějaký kreten a vrazí do mě. A já si nic nepamatuju.
3: No jak jsi ty kretene, kreten?
4: Kdo je u tebe kreten, ty?
3: No, tak já nevím.
4: Ale je to jednoznačně tvoje vina. zaplatíš pokutu a seberu ti papíry.
5: Počkej, tak jako pokutu se pojď bavit nějak rozumně, jako nebo tohle, ale jako papíry to není dobrý nápad.
4: No tak, tak zaplať pokutu, no. Tak dej sem peníze.
5: Tak já ti nedám pokutu, já ti dám úplatek a rovnou se na to.
4: No vidíš, no tak dělej, no tak. Dělej, no.
5: Hele.
4: No výborně, no, dobře, no tak.
5: Ty vole, to byla
4: dobře,
5: pecka,
4: nemusíš, dobře, tak.
5: My jsme se znova narodili, chápeš to?
4: Jo, tak buď rád, no. Hele, pojď se, já víc peněz nechci, rozumíš? Já jsem slušný člověk, víš, ze zásady.
5: Jo. Je, hele, ona se nerozbila, čověče.
4: Co?
5: Slivovice. Tak si dej, když jsi
4: no,
5: v šoku
4: ještě. No to víš, že si dám, ještě. To víš, já si musím postavit na nohy, víš, to byl šok jak svině.
5: Mandy, čili parkování.
4: Ježiš, to je dobrá, čiče, to je dobrá, to je výborná. Od kdy máš?
5: Z Moravy.
4: Kuně, od nás?
5: Aha.
4: No, výborná, ježiš, to je výborná, čiče. No hele, nepil ty si náhodou za jízdy?
5: Ne, já jsem ve službě, takže já nechlastám ve službě.
4: Ne? Co, nechlastáš, jo? Aha, no tak počkej, ty nechlastáš, jo?
5: Ne, ve službě nechlastám.
4: No, tak já ti dám fouknout, no, foukni. Co?
5: Čistý jak lilium.
4: Jo, no tak počkej, já ti dám čistý jak lilium, já ti dám čistý.
5: Co, jak si to...
4: Já ti dám čistý jak lilium, to je zelený jak brčal, to je zelený jak svině. Tak zaplatíš pokutu, dělej.
5: Zase pokutu.
4: Dej si pokutu, jasně.
5: Vždyť ty ve už...
4: Buď rád, že je to jenom pokuta.
5: Dobře, ale nedáš mi tam ty trestní body.
4: Ale to víš, že ti tam nedám trestní body, díky, no. Tak. Co počítáš zase?
5: Ne, nic, počkej, koukám, to je ta bouchačka.
4: No jo, to víš, jo.
5: Hele, a ty bys ji nemohl prodat.
4: Jako myslíš?
5: Ne, jako kdyby nemohl.
4: Kolik za ní dáš?
5: Já nevím, jak se hejbou ceny teď na trhu.
4: No tak, pojď, tak třeba za 5.
5: Co za 5?
4: No za 5 táců.
5: Co za 2?
4: Za 2? Že jsi zbláznil, či co, člověče? Za 3.
5: Dobře, tak za 2.
4: Dobrý, tak jo, je tvoje, ber si.
5: Dobře.
4: Hele, zbraň chceš?
5: Zbrojní průkaz,
4: jo?
5: Vlastně, jestli bude na moje jméno.
4: O to že jo, na čí jméno by to bylo.
5: Tyhle, konečně jí mám.
4: Ten ti dodám, ten ti pošlu, jo? Ten ti pošlu mailem zbroják, jo?
5: Já myslel hned na fleku.
4: No nemám, jsem to zapomněl. Mailem ti ho pošlu, no.
5: Mailem,
4: no. Víš, co to je mail?
5: Adres, ne, nevím, nějaká
4: no.
5: Nemoc blbá.
4: No, blbá nemoc. Ne. No.
5: Češ je dobrý, ale.
4: Dobrý, jo?
5: To je výborný.
4: Jo.
5: Fakt jsem hodně spokojený.
4: Tak hele, máš ještě peníze, jo? Máš jich dost.
5: Už moc peněz nemám, člověče.
4: No,
5: ale ještě,
4: co?
5: Počkej, něco bych tady pro tebe měl.
4: No.
5: Já jsem někde ves, chudák Milácka, ty vole, ta dopadla. Hele,
4: co?
5: Je tady.
4: Co
5: já ves na klíně Zemlbábu.
4: Koho? Zemlbábu to já nemám rád, člověče.
5: To není normální Zemlbába.
4: Co?
5: To je s trávou.
4: No ještě Zemlbába s trávou, prosím tě.
5: Ne, ta tráva pro králíky, ta veselá tráva, ne?
4: No, veselá tráva. No tak to jo, počkej, to já koštnu, jo, hej koštnu. Jo, je hodně tým.

0: A poslanci jsou volové a senátoři jsou volové a prezidenti jsou volové a tak, abych nezapomněl, starostové jsou volové a radní jsou volové a prostě všechno je to samé vůl.
1: No, takže jsme se dosmáli, kamaráde.
2: To je dobrá, nejsi jaký, ale pojď se vole, nejsi, co je, to máš hezký, to je hezký.
1: No. Já jsem z inspekce toho vola ministra, víš?
2: Cože, co?
1: Kamaráde, takže tě zatýkám.
2: Cože?
1: A máš to tady. Chlast ve službě, nedovolený ozbrojování, prodej zbraně na černo, tajle konzumace psychotropních látek, ale... A to, co jsi tady říkal o ministrovi a o parlamentu, tak to by se dalo kvalifikovat jako vyzrazení státního tajemství. Já to vidím tak 15 knedlíků v první cenový.
0: Ty vole.
1: Dámy a pánové, Pavel Zedníček.

0: Co kdybychom se teď pobavili? Co říkáte v našem pořadu?
1: Jo, takže jinými slovy všeobecná nespokojenost s mojí prací, jo? Tak ať mi někdo řekne, co jsem zvoral. Ať mi to někdo řekne.
0: Pavle, takhle jsem to nemyslel. Jen jsem chtěl upozornit na další veselé ukázky. Pokračujeme v povídání o životě Pavla Zedníčka.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: První větší roli na plátně dal Pavlu Zedníčkovi v roce 1975 režisér Juraj Herz ve filmu Holka na zabití. A v 80. letech šel už doslova z role do role. Jeho tvář zdomácnila v českých domácnostech. Objevil se třeba také v dramatu nazvaném Večeře ve studeném domě, kde si zahrál údržbáře na ubytovně zdravotních sestřiček a zrovna vstřícný k ním nebyl. Režie Ludvík Ráža.
3: Nazdar dámy!
4: Je, pan Simota, to je vzácno.
5: Ahoj, Láďo.
3: Koukám, že jste šli do sebe.
4: No.
3: Vidíte, stačí květiny a hned prokouknete.
4: Máme tady nový koště a to nám dobře mete.
6: To byl vtip, jo? Pan správce se tě přišel zeptat, jestli se ti u nás líbí.
4: Vy jste správce?
3: Je mi ctí, už 9 let.
4: A neunavuje vás to trochu?
3: No,

0: Řekl bych, že už je to na vlaječku.
1: No to je prima. To máme kliku. Takže večer už voda poteče?
0: Ono se něco najde, co by teklo.
1: No, neteče teplá voda. Jste tu kvůli tomu?
0: Teď zrovna ne.
1: No práce tu teda máte dost.
0: No to ještě.
1: Já jsem vám vypsala 11 bodů.
0: Hergot, vás jsem poslalo samo nebe.
1: Tak co, kdy začnete?
0: Jo, kdy začneme?
1: Mm-hmm.
0: A kde? Mm. Neuděláme si o tom schůzi.
1: No dobrý, třeba v koupelně.
0: Jo, no tak. Aby jsme nezamluvili, proč jsem sem vlastně přišel.
2: Potřebuju váš sporák.
3: No cože? No to nemyslíte vážně, pane Simota.
0: Jo, jo, jo.
3: No, ale co by tomu třeba řekla vaše žena, kdybyste doma jí sebral sporák, no? Ale teď, holky, no, co by to bylo za domácnost?
0: Podívejte se, ženský, já udělám všechno pro to, abych vám vyšetřil jiný, ale dneska nebo špitál. Nemají na čem ohřívat tu zemlbám.
4: Hele, pojď sem.
0: Láďo!
4: Co máme udělat, abys na ten pitomý nápad zapomněl, co?
0: No, tak co asi, přemýšlej, no.
4: A že se děláš legraci, viď?
0: Ani ne.
3: Tohle si mu to... No. Co nějak dohodneme? Ach, za 4 hodinky bude ale skvělá pizza.
1: Houby pizzu. Prostě mu ten sporák nedáme. Zajďte si do skladu, ušetříte si jednu cestu. A tady máte ten lístek.
0: Hlejte, slezte dolů.
1: Ne.
0: No slezte dolů, já vám říkám. Tak vy neslezete. Aha. Podívejte se, já se s váma prát nebudu. Ale brzo se vdejte. Aby vás někdo srovnal. Láďo, pojď.
5: Televizní diváci si Pavla Zednička zamilovali ale jako sympatického vyšetřovatele Kamila Hamříka v krimiseriálu Jaroslava Dítla Malý pitaval z velkého města. Mimochodem ke spolupráci si autor Jaroslav Dítl přizval i majora Leoše Jirsáka, který byl v té době známý z televizního pořadu Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje.
6: Zahájila naši pravidelnou pátrací relaci a já vás vítám po obrazovek při jejím sledování. Federální kriminální ústředna vyhlásila celostátní pátrání po zmizelém Otovi Sedláčkovi na 15. června.
7: Jak už to takhle vyhlašujou, tak to jsou v koncích.
0: A proč by byli v koncích?
7: To je přece jasný, člověče. Copak se tady někdo může ztratit? Copak jsme na divokým západě?
0: Ztratit se můžete raz, dva.
7: Jo, jo. Já jak, prosím vás? To mě, člověče, vysvětlete jak?
0: No já, no třeba půjdete na houby. 26. Zabloudíte, narazíte na stádo kňouru a je po vás.
7: To říkáte pěknou hovadinku, člověče.
3: Ale no tak, dědo.
8: Náš děda je pěkně ostrý.
0: A proč hovadinku?
7: Protože kdyby si s vámi dali detektivové opravdu práci, tak nasaděj psa a najdou vás, kdyby měli ten váš les obrátit z hůru nohama. Takže oni to odfláknou, víte? Protože dneska se i pátrání odflakuje. No a pak chtějí, aby jsme to za ně vytrhli my, aby jsme jim toho chalupníčka našli my.
0: Sedláčka, dědo, sedláčka.
7: A já říkám chalupníčka pořád.
9: A můžete být jistý, že jestli tady někdy očumavý tetrám živý nebo mrtvej, tak ho najdou.
7: Jo, to říkáte vy.
5: Pavel Zedníček ale zářil i v dalších seriálech. Třeba v Nemocnici na kraji města v režii Jaroslava Dudka, kde si zahrál nespokojeného pacienta.
10: Kurvy za strany, dělejte se mnou něco. Přece mě tu nenecháte vcíprout.
5: Vidět a obdivovat jste ho mohli i v jiném seriálu Chobotnice z druhého patra. Tam si zahrál potrhlého tatínka Honzu, který krotil rozpustilé, modré a zelené mimozemské tvorečky. Na cestě do Portugalska ale zažil i hádku se svou televizní seriálovou ženou, Dagmar Veškrnovou.
11: Stejně je to zvláštní. Dokud si jezdil dálkový trasy s dětkem Beránkem, co má 5 dětí, nebylo nic. Ale s tím Rudlou Fárou...
0: Prosím tě, co máš proti Rudlově?
11: Nic, je svobodný. Když zůstane na Cimavci u nějaký ženský s nákladem buráku, protože náledí, prosím, ale že tam musíš zůstat ty s ním, to nechápu.
0: Jo, zapíchnutej tahač i zbednou ve škarpě. Víš, co by to znamenalo, kdybych ho tam nechal?
12: Mami, víš, o tom psali v novinách. Černý kronice. No.
11: To si můžeme předplatit. To mi vysvětlí, že kudy jedete samý průšihy. V Kolíně vystoupí Rin ze břehu, v Turecku je zemětřesení. Pak ti pošle pohled nějaká Fatima.
0: Z dispečinku. Protože jsme si tam zapomněli rezervu. A jmenuje se Růžičková a bydlí ve Strašnicích. A v Istanbulu je ve výsadce.
9: a její 50.
5: Tuhle krásnou seriálovou sci-fi komedii přivedl na svět režisér Jindřich Polák. V 90. letech si získal Pavel Zedníček milionu fanoušků moderováním televizní soutěže Kufr.

0: večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vám všem zde.
0: I vám všem doma u televizoru.
2: S vtipem uváděl soutěžící a rozdával ceny z tajemného kufříku. To všechno v režii oblíbeného muže Jana Bonaventury.
3: Ježkovi zraky, to byl zlatý člověk, Boňa. To mě škoda, že už tady není. To je, s ním byla radost pracovat. Protože on měl rád humor, on byl sám recesista velký. Takže to byla radost. To byla radost a škoda, že už tady bohužel mezi náma není.
2: Jak jste se do kufru dostal?
3: No, já ani nevím, no, nějak si omylem, nevím, prostě jednou přišel Aleš Ulm, tenkrát to dramaturgoval, že jo, s tím, že tady vzniká nový pořád, kufr, jestli bych to nechtěl dělat, tak mi řekli, tak jsem říkal, tak to zkusíme, tak uvidím, když to nepůjde, tak se to zruší a bude, no a no, dělali jsme to já nevím kolik let, tak bylo to asi 100 repríz, no přes 100 repríz, no.
0: Takže Iveta a Petr Rychlý. Jedem.
4: Ptačí...
5: Co?
4: No, ptačí péro jinak.
5: Brko, ne.
4: Husí, jeden. Seříznutej, dlouhej.
5: Ne.
4: Co říkala?
5: Šos.
4: Ale ne.
0: Šos, tank.
4: Je na tom hlava.
5: Krk.
0: Alo.
2: Neměli s vámi režiséři nebo kameramani možná i problém. Vy jste mluvil o tom, jak rychle mluvíte, ale vy se i rychle v tom studiu dokážete pohybovat, poletovat, jestli vás vůbec dokázali chytit tou kamerou.
3: No tam byl jeden kameraman, který Honza Kukral se jmenoval. Takže ten říkal,
2: toho si pamatuju taky.
3: No pamatuju, jo. No tak ten vždycky říkal, ty vole, já tě nemůžu chytit. Ale jo, bavilo ho to, jo, to strašně to bavilo, že museli za mnou lítat, že tam nestál jenom s kamerama, takže lítali pode mnou nade mnou a já jsem vždycky utíkal a tak jsme si tam blbli a tím, tak protože ten Boňa, ten to miloval taky, takový kravinky. Pak taky říkával, čověče, vy volové, třeba mám, já nevím, co mám stříhat, protože tam je takových dobrých věcí a musím něco vystříhnout, tak spoustu věcí, co bylo dobré, tak vypadlo, no.
0: Dneska je to trošku, zase máme to nějak malinko jinak, je to zvláštně, asi vůbec nic nepamatuju, ale já bych... No co? Je to pravda. Já bych teď potřeboval Naďu Konvalinkovou s těma jejíma pilulama. Ale koukám, mám tady Marka, já bych se chtěl Marku zeptat, prosím tě, jak ty to v té Anešce děláš, že si takhle pamatuješ všechny letopočty a všechny krále a něco, jak je to možný se tak pamatovat?
6: No, ne, já si to nepamatuju.
0: Ale... To mi neříkej, tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Tak jak to teda je?
6: Já funguji vlastně jako boiler. Do mě to nalijou, tu informaci, já ji ohřeju a vypustím. Vlastně...
0: Ne.
6: Tam vlastně jediný, co zbude, je to, co se usadí v těch trubkách. A to není...
0: Jo, já ti stejně nevěřím. No dobře, no nic, no. 1348.
6: Založení univerzity.
0: No,
6: náhoda.
0: Já náhoda, jo. Ví, je to jasný, no nic. Musíš...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě je čas na herecké kousky Pavla Zedníčka. A pokud jsme si připomínali slavné seriály, neměli bychom zapomenout ani na Sanitku, ani na její pokračování s pořadovým číslem 2 v režii Filipa Renče, kde si Pavel Zedníček zahrál řidiče Sanitky.
2: Na postgraduální vzdělávání se přihlásíte na internetu, zaregistrujete se, vyberete si přednášky, které vás zajímají a zaplatíte bankovním převodem.
3: Ne, jo, ale já nemám internet.
2: No a jaké přednášky by vás zajímaly?
3: Urgentní medicína.
2: Takže urgentní medicína. Specializační kurz urgentní medicíny a neodkladné lékařské pomoci. Přednáší doktorka Holubová, cena kurzu 6900 korun.
3: Helgo, to je drahý. To je moje kvartální záloha na plyn.
2: Tak si topte a buďte v klidu. Nic bezlím, pane, ale začít studovat ve vašem věku...
3: Počkejte. Edison podal svůj poslední patent ve 84 a Tizian dokončil pietu v 99. Já to beru.
2: Tak dobře.
1: Zatímco před diváky slavil Pavel Zedníček vždycky úspěch, v osobním životě procházel složitými křivkami. První osudovou ženou se mu stala tanečnice Taťána Štaudacherová. Byla o 3 roky starší, elegantní a energická. A Pavel se do ní zamiloval tak silně, že v roce 1983 ve svých 33 do toho praštili a vzali se. S Taťánou tehdy získal i rodinu. Vyženil totiž tehdy 8letou dceru Lucii, kterou jeho žena měla z předchozího vztahu. Její biologický otec emigroval do Kanady a v jejím životě nefiguroval. Malá Lucie tak najednou měla v Pavlovi nového tátu a on ji přijal za vlastní. Jenže rodinné štěstí nevydrželo. Po 18 letech manželství přišla krize a Pavel se s Taťánou roku 2001 rozvedli. Pro všechny zúčastněné to byl otřes, hlavně pro Lucii, která to nesla velmi těžce. Čas ale některé rány zahojil a nakonec k sobě našli cestu. Po bouřlivém rozvodu zůstal sice nějaký čas sám, ale osud mu nakonec přihrál druhou životní lásku. O generaci mladší moderátorku a scénáristku Hanku Kousalovou. Poznali se kolem roku 2003 díky rozhlasu a jejich vztah postupně vykvetl v hluboké pouto. Po 14 letech soužití se rozhodli svou lásku spečetit a v lednu 2017 se vzali na pláži v daleké slunné Floridě. Za svědka jim tehdy šel mimo jiné Valdemar Matuška.
4: Ach,

0: láska nebeská.
1: O manželském soužití je také jedna slavná divadelní hra převedená dokonce i do televizní podoby.
2: Jmenuje se to Bez předsudků. Teda původní název byl Orgasmus bez předsudků, ale nám se to zdálo moc, tak jsme to trošku jako ten orgasmus vyhodili. Máme tam tři tečky a bez předsudků. Já teda si do kalendáře píšu vždycky orgasmus a když se mě zeptá, co děláš třeba 24. o Vánocí, nebo někdy, tak si panu kalendáře řeknu, no jo, mám orgasmus v Brně třeba. Tak.
3: No jo, ale tohle to mi neuvěří. Já jsem ti říkal, sakra, nezastavuje motoru na dálnici.
4: A kdybych se počurala.
3: Ale ty jsi na záchodě vůbec nebyla.
4: Protože už bylo pozdě. Julka?
3: Jo, Julinko, ahoj, ahoj. Prosím tě, stala se taková nepříjemná věc.
4: Co se stalo? Se pobrali?
3: Takhle, já totiž dneska večer nepřijdu domů, jo?
4: No je to moje vina, Julie, moje vina.
3: No takhle, ona totiž, ona ztratila klíče od auta.
4: A tak se dneska vyspíme spolu a bude, no.
5: Leono, cože se vyspíte?
4: Počkej, já ti to řeknu. Čau, Julie, čau. Cože?
5: Jak to, že se ztratila klíč?
4: No, já jsem blbá, no.
5: Jak jsi mohla ztratit klíče od našeho auta?
4: Ne, počkej. Automechanik má otevřeno zítra hned ve 8, jo? Takže pak bychom mohli stihnout tu schůzku v té Bratislavě, jo? A večer ho máš doma jak na koni.
5: No, jak tak koukám, tak to máš dobře vymyšlený, že jo? Bude? Jseš taky sekretářka, že jo?
4: Cože? Jo, takhle.
5: Hele, čau, dej mi Oskara.
4: Jo, jistě, já ti ho dám, samozřejmě. Čau.
3: Co ti řekla?
4: Ona se snažila být vtipná, myslím, že je trochu naštvaná.
5: Halo, Oskare? Oskare?
3: No, Julinko, cože? No, jsme tady v motelu na dálnici.
5: A jednom pokoji? S Leonou?
3: Jo, jasně, já tě tak blbě slyším. Cože?
5: Doufám, že tam jsou manželský postele.
3: Manželský postele?
4: No je tady, co naděláš?
3: Ne, tady nejsou žádný manželský postele. Ne. Tady jsou postele rozdělený. No.
4: Jaký rozdělený? Tady je postele jak kráva.
3: A nedají se spojit.
5: Prosím tě, jak nejdou spojit? Postele přece dáš v obě dohromady a dají se spojit, ne? Šoupneš k sobě, ne?
3: Co? No já nevím, proč se nedají spojit. Hele, proč se nedají spojit?
4: Tak ti řekni pravdu, když si důvěř, že to máš lepší. Já neumím hrát, řekni tu.
3: Julinko, prosím tě, víš co, já ti dám Leonu a ona ti všechno řekne, asi to, když musím odskočit na záchod. Tak moment, já ti dám Leonku a ona ti...
4: No, cože?
5: Tak jak jsou ty postele?
4: No, postele?
5: Co je to za postele? Proč nejdou spojit?
4: No jistě, jsou tady, ano.
5: No to já vím, že tu jsou, já bych chtěla vědět, jestli jdou spojit, víš?
4: Holka, ty nespojíš.
5: Proč nespojíš?
4: Co, proč nespojíš? No, ty vydáváš otázky, proč nespojíš? No prostě, protože jsou to pandy, že jo?
5: Jo, pandy. V motorestu. No tak to bych teda chtěla vidět.
4: Ne, počkej, to zase ne, jako že by to byly palandy, že by tady byl motel, kde mají palandy. Oni tě měli plno, jo. A tak nám půjčili pokoj svých dětí, který poslali na dovolenou k babičce, člověče. Dvouletý dvojčata, sami jezdějí vlakem, že jo. To není jako ty vaši zpráci, co se posrávali ještě ve třetí.
5: Cože? Jaký zpráci?
4: Ježiš, co to mělu. Hele, Oskar už se vrací z koupelny. Já ti ho dám, jo? Jo, čau.
3: Musela říkat takový kraviny.
4: Jsi šlát, musíš, aby ti věřili. Pravdě nikdo nevěří, sám si s tím zač.
3: No, Julinko, co? Ahoj, no už jsem zpátky. Jo, bezvadný, to víš, jo, všechno pořádku.
5: Jo, tak ty jsi spokojenej, na palandě. Hele, tak to já ti ještě zavolám, jo, doufám, že nebudeš mít vypnutý telefon.
3: Tak hele, tak já už jdu spát, já jsem strašně utahnej.
4: No, to já taky, utahaná. No.
5: Co tam tak řve?
3: Taky říká, že je utahaná.
4: No já sotva pletu nohama.
3: Jo, ona sotva fakt, to je pravda.
4: No. Já se tady na palandu nevylezu.
3: No, to zase, abych byl já nahoře, no.
5: Oskare.
3: Juli, já ti zavolám zítra ráno, jo? Tak papa, ahoj, dobro, čau.
1: Zdálo by se, že po boku své druhé ženy Hany Kousalové už Zedníček prožije poklidné stáří. Plné práce, koníčků a drobných radostí. Jenže pak přišla tragická událost, která zasáhla jeho srdce hlouběji než cokoliv předtím. Jeho synovec Jakub na Silvestra roku 2017 vystupoval v představení v brněnském divadle. Po půlnoci sedl do auta a jel za rodinou. Jeho maminka měla na nový rok narozeniny a chtěl být ráno u ní. Cesta po dálnici D1 se mu ale stala osudnou. K krátce po půl jedné, dostal na 192. kilometru smyk, auto vylétlo a narazilo do středových svodidel. Tehdy Jakub zemřel a Pavla Zednička to velmi zasáhlo. Několik dní na to ale už znovu hrál divadlo, protože cítil, že prázdné místo v duši jinak nepřemůže. Byla to pro něj forma terapie. Rozdávat smích, necítit bolest tak palčivě, slyšet spíš diváky. Mimochodem, to je také důvod, proč celý život hraje a já doufám, že bude hrát dál.
2: Dokud síly budou stačit, tak prostě to divadlo, je to úžasná věc. A vidět ty diváky, když uděláš radost, když jak se smějí, jak ty mají rozhářený očiska v hledišti, pak stanou, tleskají a že uděláš 2 hodiny radosti, že zapomínou ty starosti, které máme všichni okolo, tak to je asi to největší poslání a radost.

0: je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Policisté v Markvarticích eskortovali maskované aktivisty poté, co obsadili chov prasnic. Uzavírka pražského okruhu se přesouvá až do nočních hodin. České tenistky slaví titul v poháru Billie Jean Kingové, ve finále vyhrály nad Ukrajinkami. Pondělí čekejte slunečné s teplotami až 23 stupňů. Vysíláme zprávy, přináší vám je Karel Pěška. V Markvarticích na Jihlavsku policisté zajistili 24 aktivistů, kteří ráno pronikli do tamního zemědělského podniku. Protestovali proti podmínkám chovu prasnic. Podle vlastního vyjádření si tento podnik vybrali náhodou. Policisté incident vyšetřují, zatím neurčili právní kvalifikaci činu.
2: Podle zástupců podniku skupina aktivistů porušila veterinární zákon. Uvnitř bylo 200 kusů dobytka, z toho 120 prasnic. Maskovaní lidé dovnitř vnikli před 7 hodinou ráno. Nereagovali na výzvy k opuštění areálu. Policisté je po 9 hodině začali eskortovat k dalšímu prošetření. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Silničáři dnes odpoledne nakonec neuzavřeli pražský okruh u Slivence. Oznámili to policisté a mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Kvůli usazení mostního nosníku měla obousměrná uzavírka začít ve 13 hodin a trvat 2 hodiny. Nakonec se podle Jana Riedla přesouvá až na pozdní večer.
3: Po noční poruše na těžkotonážním jeřábu máme nyní připravený náhradní stroj. Pražský okruh až do 23. hodiny určitě uzavírat nebudeme. Pokládka z bílého nosníku proběhne až v nočních hodinách.
0: Kvůli pokračujícím stavebním pracím se ale na pražském okruhu dál tvoří kolony. Papež Lev XIV. V Lurdách na jihu Francie sloužil venkovní mši. Na slavné poutní místo přijelo 200 000 lidí. Hlava katolické církve třetím dnem pokračuje v návštěvě Francie, kterou provází ohromný zájem věřících. Dnes se ještě sejde s oběťmi sexuálního násilí.
4: Při příjezdu do Lourdes vítali papeže davy lidí. Jeskyně Massabielle, před kterou mši papež slouží, patří mezi nejvýznamnější poutní místa křesťanství. V roce 1858 se tam podle katolické tradice 18krát zjevila Panna Marie, 14leté dívce. Papež Lev XIV. Se v Lourdách sejde taky se 7 oběťmi sexuálního násilí. Budou mezi nimi i bývalí žáci katolické školy Notre Dame de Betaram. Ti popsali bytí, ponižování, sexuální útoky i znásilnění ze strany některých kněží a vychovatelů. To trvalo od 50. do 90. let. Církev školu definitivně uzavřela až letos v červnu. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Sport.
0: České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové a společně s československou reprezentací vybojovali v týmové soutěži 12. titul v historii. Finálový triumf nad Ukrajinou v poměru 2-0 završila v čínském Shenzhenu Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou 6-3, 7-6. Předtím Karolína Muchová zdolala 6-2, 6-3 Angelinu Kalininovou. Tomáš Mikiska vyhrál na domácím letním šampionátu v biatlonu, po sprintu i stíhací závod. Vítězství z loňska zopakovala v Letohradu ve sprintu také Lucie Charvátová. Do stíhačky ale kvůli nachlazení nenastoupila. Titul získala Tereza Voborníková.
1: Počasí.
0: V Telči nebo Černovicích je teď 19 stupňů, ve Svratouchu 17. V noci se ochladí na 9 až 6, v údolích ojediněle až na 3 stupně. Po ránu se mohou objevovat mlhy. Zítřejší státní svátek čekejte slunečný, bude jasno, občas polojasno. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Jihlavě teď velmi opatrně projíždějte křižovatkou ulic Žižkova a u Cvičiště. Odklízejí tam nehodu, při které se auto střetlo s motorkou. A na Havlíčkobrodsku se podobná nehoda stala v obci Kvasetice. Tam se auto srazilo pro změnu se čtyřkolkou. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: V 17 hodin 5 minut vám všem přeji příjemné a pohodové pozdní odpoledne s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Viděl, že dopadení znamená šibenici, přesto opakovaně překračoval frontu z carského Ruska až do Prahy. Byl zatčen, čekal na popravu a přesto unikl. Geniální zpravodajec, který ohromil Masaryka, Beneše i Štefánika. Jeho srdce bylo pro Československo, ale naše vlast na něho zapomněla. A dnešní příběh pořadu Stopy fakta tajemství nás zavede za mužem jménem Vladimír Vaněk.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
1: Sebevražedné mise legionáře Vaňka aneb neuvěřitelný příběh Masarykova kurýra.
2: Vadovice leží asi 50 kilometrů jihozápadně od Krakova, u řeky Skava. Stojí tu i památkově chráněný dům z 18. století, z něhož se později stalo sídlo městského muzea. A právě tady jsem svého času hledal jakoukoliv zmínku o tom, co se na nedalekém náměstí odehrálo 12. prosince 1914. Byl jsem úspěšný a tak jsem mohl prvně spatřit jednu starou fotografii. Náměstí je zaplněno desítkami vojáků v rakousko-uherských stejnokrojích. Uprostřed náměstí stojí šibenice. Je tu vidět i kat. Byl to Čech, který za popravu dostal 20 korun. Nasazuje oprátku muži v tmavém obleku. Odsouzenec má husté tmavé vlasy a hustý tmavý plnovous. Je to Antonín Grmela, příslušník české družiny v Rusku. Jednotka byla zárodkem příštích československých legií. Byl dopaden při plnění výzvědného úkolu za frontovými liniemi. Je mu 23 let. Ďábleskost exekuce byla o to větší, že Čechů tu bylo, kromě popravčího, více. Popravu zajišťovala asistenční jednotka pod velením podplukovníka Máchy. Ve stejné době, 200 kilometrů od Vadovic v Bardějově, je uvězněn jistý Vladimír Vaněk. Je mu 19 let. Rovněž příslušník české družiny a rovněž zpravodajec. Ví, že mu hrozí šibenice. Zatím ale vyšetřovatelé špionáž nedokázali, navzdory vyčerpávajícím výslechům. Je to ale jen otázka času. Po mnoha letech bude Vladimír Vaněk vzpomínat.
3: Byli jsme umístěni v jedné cele dosti prostrané, kde bylo několik lůžek. Zamřížované okno nebylo zaskleno, takže v cele byla zima. Stuchlé slavníky byly plné vší, jež nedali člověku usnouti. Rozškrábal jsem celé tělo tak, že pálilo. Nebylo alespoň tolik cítit štípnutí. Po celé byl hlavně v noci strašný zápach.
2: Prvně jsme citovali z knihy Vladimíra Vaňka Moje válečná odysa. Zásluhu na vydání této u nás už zapomenuté knihy mají kromě několika dalších lidí historici Tomáš Rusek a Josef Tomeš. Je tedy i jejich zásluhou, že příběh Vladimíra Vaňka se před několika málo lety vynořil z hlubin zapomnění. Tehdy v Bardějově měl Vladimír Vaněk na rozdíl od Antonína Grmely štěstí. Rusové prorazili frontu a rychle směřovali na Bardějov. Evakuace. V nastalém zmatku se Vaněk dostal z kriminálu ven. Okamžitě se vydá na další cestu. Má své poslání. Stejně jako další rozvědčíci české družiny. Miroslav Honzík v knize Legionáři o jejich úloze napsal.
3: Jakmile se nad haličskou frontou rozprostřela noc, vylézali z předsunutých zákopů a stanovišť ruských hlídek čeští rozvědčíci. Opatrně se proplížili územím nikoho mezi liniemi a pronikali k rakouským pozicím. Zde přestřihávali překážky z ostnatého drátu a zneškodňovali miny nastražené na útočníky. Často se jim podařilo objevit slabě střežená místa a tudy pronikali do rakouského zázemí. Vraceli se často se zajatci a téměř vždy se zprávami o nepříteli. Nezapomínali ani zanechávat na území obsazeném nepřítelem letáky, vyzývající vojáky ke zběhnutí.
2: Byly to sebevražedné mise. Viz tragický příběh Antonína Grmely. A nejenom jeho. O to více vnímáme odvahu těchto mužů. Ať už mířili do nepřátelských pozic Ruska, nebo později z Itálie. Z knihy Cesty za oponu času se můžeme dozvědět.
3: V letech 1914 až 1918 bylo pověšeno či zastřeleno za trestný čin vyzvědačství, pro rakousko-uherskou armádu byli totiž příslušníci legií vlastizrádci a v případě dopadení je čekala potupná veřejná poprava, několik desítek legionářů. Někdejší italský legionář Josef Logaj ve své knize Oběti uvádí, že jich bylo 56 až 60. Oficiální číslo zní 46.
2: Vladimír Vaněk se na svou osudovou misi vydal počátkem listopadu 1914, 3 měsíce po vypuknutí první světové války. Doktor Josef Tomeš v eseji publikované ve zmíněné knize Moje válečná odysa připomíná Vaňkův původ. Narodil se 27. května 1895 v Dobré u Limanovy v Haliči. Jeho otec tu pracoval jako lesník. Vaňkovi se do Haliče, která byla součástí rakousko-uherské monarchie, vydali za lepší sociální situaci. Otec Vladimíra Vaňka byl mimo jiné talentovaným hudebníkem. Matka byla milovnicí knih a vedla k tomu i své děti.
3: V tomto prostředí se mohly plně rozvinout umělecké vlohy nejstaršího syna Vladimíra, který od útlého dětství dobře hrál na piano i na housle, projevoval mimořádný výtvarný talent a záhy překvapil i svými prvními literárními pokusy.
2: Na počátku 20. století se Vaňkovi stěhují do Prahy. Vladimír vystuduje obchodní akademii v Karlíně. Píše a publikuje. Hlavně verše, povídky, fejetony. Kreslí a maluje. Vytváří pozoruhodné dřevoryty. Na jaře 1914 je vyzván organizátory chrstané výstavy v Kyjevě, aby ji obestlal svými pracemi. Vaňek se prezentuje 12 dřevoryty. Má plán. Pojede do Kyjeva, ale pak ještě dál. Do Indie. Důvod? Rabindranath Tagore, bengalský básník, prozaik, dramatik, hudební skladatel, malíř, pedagog, filozof. V roce 1914 byl neobyčejně populární. Rok předtím totiž získal Nobelovu cenu za literaturu. Porota tehdy ocenila jeho sbírku duchovní liriky Gitanjali, sbírku, která doslova ohromila svět. Vladimír Vaněk se ke svému obdivu k Tagorovi přiznává i ve své knize Moje válečná odysa.
3: Tagorovy spisy byly evangeliem mého nadšení pro Indii a čítal jsem v nich nábožně. Půjdu k němu, myslel jsem, do jeho školy v Shantiniketanu. Musím se tam nějak dostat. Peněz ovšem na cestu nebylo. Proto jsem jel do Ruska, abych zde něco vydělal na cestu a pak zdálo se mi zajímavým a uskutečnitelným jíti přes Kavkaz a Perzii a pak přes Beludžistán a Afghánistán ke zřítlům Gangu, podle kterého chtěl jsem přijít i Kašmírem a Bengálskem až do Kalkaty.
2: V Kyjevě začíná Vladimír Vaněk pracovat jako redaktor časopisu Čechoslovan. Je určen zde žijící české menšině. Vladimír Vaněk nemohl tušit, že o několik roků později tu bude pracovat i publikovat budoucí autor Dobrého vojáka Švejka Jaroslav Hašek. V letech 1916 až 1918 otiskne téměř 100 textů. To už ale Vladimír Vaněk bude na své dobrodružné cestě Evropou. Hned po vypuknutí Velké války se Vladimír Vaněk hlásí do české družiny. Vzniká již 28. září 1914. K prvním bojům české družiny dochází nedaleko Tarnova. Opět citujeme Vaňkovu vzpomínku.
3: Jednoho sichravého jitra ještě před cvičením předstoupil poručík Pavlov před naši řadu a řekl: Hoši, kdo byste chtěli jít do týlu rakouské armády na rozvědku, vystupte z řady. Vyskočil jsem z řady a se mnou ještě 4 jiní.
2: Rozvědčíci se měli dostat do týlu rakouských pozic a přinést co nejvíce informací o rozmístění vojsk, o bojové technice. Vaňkovi byl však veliteli svěřen ještě jeden úkol. Úkol, o němž nesměli vědět ani ruští velitelé.
3: Jednalo se o to jít do Prahy a promluvit s našimi hlavními vůdci národními, sdělit jim situaci české osvobozovací akce v Rusku. Vyslechnout jejich stanovisko národa, jakési schválení akce v Rusku a pak praktickou činnost revoluční, organizování činné i pasivní rezistence.
2: První 5 rozvědčíků vyráží na cestu. Jak uvádí v samostatné kapitole knihy Moje válečná odysa a historik Tomáš Rusek, každý z 5 měl samostatný úkol a také své místo určení.
3: Výběr rozvědčíků pro tuto hloubkovou rozvědku nebyl náhodný, ale děl se na základě vazeb jednotlivých bratrů na klíčová území českých zemí. Vaněk měl rodinu a známé v Praze, takže snadno mohl kontaktovat politiky a redakce časopisů.
2: Vladimír Vaněk směřuje k Dukalskému průsmyku. Několikrát se jen tak vyhne nepřátelským vojákům. Občas se ocitne pod palbou. Jde vytrvale dál. V polské vesnici ho zadrží dva místní obyvatelé. Vyhrožují četníkem. Vaňkovi pomohou jeho pověstné jazykové schopnosti. Mluví totiž také polským goralským dialektem. A vesničany přesvědčí o své bezúhonnosti. Noci přežívá za listopadového chladu v lese. Opět narazí na rakouskou hlídku. Padne k zemi.
3: Vzdálenost nebyla více jak 50 metrů. A tak přede mnou defilovali jako apoštolové na orloji tito moji vrazi a já v tom okamžiku pevně myslel, že mě jistě všichni vidí, ale že to jen dělají, že mě nevidí a najednou se všichni otočí a budou na mě střílet a za vteřinu, že budu jako řešeto. Pátrání po neuvěřitelném dobrodružství československého legionáře, špiona, Masarykova kurýra a posléze zapomenutého diplomata Vladimíra Vaňka pokračuje.

0: Putuje dále. 4. listopadu 1914 narazí večer na hájovnu. Požádá o přenocování a o jídlo. Ještě předtím ukryje na jednom místě svůj revolver, což mu záhy zachrání život. Už se těší na teplé jídlo, když se otevřou dveře. Do místnosti vtrhnou rakouští vojáci. Ze všeho nejdříve hledají u něho zbraně. I když ji nenajdou, je zatčen. Se tou se mu podaří nepozorovaně zbavit se mapy se zakreslenými rakouskými pozicemi. Rovněž i tento důkaz by byl jízdenkou k šibenici. Při výslechu Vaněk stále opakuje, že rakouský státní příslušník a prchá z Ruska domů. Rovněž tvrdí, že neumí německy a žádá tlumočníka. Němčinou samozřejmě vládne dobře, ale takto získává výhodu. Než tlumočník přeloží otázku, má dost času promyslet si odpověď.
1: Hejtman se ptá znovu, a vy, že neumíte německy, nelžete. Profos překládá i hned. Neumím. Hejtman, vždyť jste chodil do škol, němčina je přece povinná. Ano, ale já se těžce učím, měl jsem vždy 5 z němčiny.
0: Je pak přemístěn do Bardějova, stále pod hrozbou smrti. Pakle Rusové, už o tom byla řeč, prolomí frontu. Důstojnice vojáci z města prchají a Vaněk se dostane na svobodu.
1: Přesedal se v noci v Prešově a v Košicích, pak ještě v Trenčíně. V Bratislavě jsem vsedl do rychlíku Budapešť-Vídeň. Když jsem usedl, poodsedli si ode mne ostatní cestující. Vypadal jsem asi báječně. Zarostlý, nazelenalý klobouk na hlavě, červený šál na krku plný vší, zašpiněný svrchník a galoše na bosých nohách. Otrhaný tlumok nesl jsem na zádech.
0: Ve Vídni vyhledal svého strýce a hned další den zamířil do Prahy. Kroky ho vedou z nádraží přes Florenc do Karlína. Zamířil do kostela.
1: Tak jsem tam poklekl uprostřed toho chrámu, ani nevím, jak a proč. Vždyť přehrady všech církví jsou mi stejně vzdáleny. Ale v tom okamžiku jsem šeptal do vesmíru, komu si děkuji a koho si prosím, neopouštěj mne.
0: A pak už je konečně doma. Navštěvuje Karla Kramáře, jednoho z vůdců domácí odboje. Budoucí československý premiér zve na utajenou schůzku také dalšího představitele proti habsburského odboje Alojze Rašína. Kdo mohl tušit, že za několik měsíců budou Kramář a Rašín zatčeni a odsouzeni k trestu smrti? Život jim zachrání zrušení rozsudku novým císařem Karlem I. Vaněk předává informace o formování československého zahraničního odboje. Přes doktora Jana Herbena navazuje spojení s Tomášem Garrigue Masarykem. Opakovaně se opět setkává s Kramářem i Rašínem. Neúnavě organizuje odbojové skupiny a nezapomíná na své zpravodajské poslání.
1: Hleděl jsem získat i co nejvíce zpráv o válečné pohotovosti Rakouska, o jeho ekonomických možnostech, politice a podobně. Na každý pád styk se zahraničím byl připraven, dána možnost souvislého řetězu zpravodajů, jejich zprávy možné bylo obdržeti dle hesel. Byla to jedna z těch odnoží styků se zahraničím, jíž bylo, mimo četných jiných, použito později ke stykům se Švýcarskem.
0: Vladimír Vaněk splnil své úkoly a chystá se k návratu. Jak to chce udělat? Zdánlivě šíleným způsobem. Přihlašuje se k odvodu do rakouské armády. Věří, že se mu na frontě naskytne šance přeběhnout na druhou stranu. Je duben 1915. Naděje, že válka brzy skončí, je v nedohlednu. Miliony mužů jsou uvězněny v zákopech. Fronta se táhne od pobřeží kanálu La Manche až ke švýcarským hranicím. Podle hranic Srbska a Černé hory. Tisíce kilometrů. Karpaty, místa, kterými Vaněk ještě nedávno putoval do Čech, mají za sebou měsíce krvavých bojů. V čase krutých mrazů, kdy proti sobě stala ruská a rakousko-uherská vojska, tady bojovali a umírali také Vaňkovi kamarádi, příslušníci české družiny. Byl to skutečně masakr. V období od 23. ledna do 23. března 1915 v Karpatech zahynulo na 500 000 mužů. je červenec 1915. Vladimír Vaněk, čerstvý absolvent důstojnické školy, odjíždí na ruskou frontu. Nedaleko polské obce Lomazy se mu podaří uprchnout.
1: Rozhlédl jsem se ještě jednou kolem, pak svlékl jsem tornistru, výmul z ní nejpotřebnější věci, uložil je do postranního tlumoku a s chutí praštil tornistrou o zem. V tlumoku uložil jsem knihu, kterou jsem neustále nosil, Gitanjali, neboli Oběť písní, od Rabindranáta Thakura. Dále uložil jsem do torby krabici akvarelových barev se skicákem, kus chleba, jednu konzervu a 20 patron. Do pušky vložil jsem nábojnici. Bodlo nechal jsem rovněž u pasu.
0: Putuje na východ, lesem a rozlehlou krajinou. Jde dnem i nocí, třeba také bažinami. Po několika dnech úmorného putování dorazí k řece Buk. Na druhém břehu jsou už Rusové.
1: Prošel jsem po prknech a ubírám se k řece, která je již na dosah. V tom vyskočí přede mnou postava a zařve halt. Dlouhý bodák zaleskl se na mých prsou a za ním rýsovala se postava Němce v šedé helmici. Vyskočil přede mnou rovnou ze země.
0: Opět zachrání ho chladnokrevná pohotovost. Němce přesvědčí, že hledá svůj rakouský pluk. Britu někde má být. Když hejtman zjistí, že Vaňkův pluk číslo 99 opravdu existuje, zařadí nově příchozího dočasně do své jednotky. Vaněk se pro změnu stává příslušníkem prusko-magdeburského 55. pluku. Nikdo z mužů netuší, že ten veselý a hovorný chlapík je vlastně rozvědčík. Nepotrvá dlouho a Vaněk spolu s ostatními maštiruje na bojovou linii. Začíná bitva. Teď Vaněk nedbe na to, že mu kolem hlavy letají střely, se vydá na další svůj útěk.
1: Teprve až les znovu zřídnul a za ním se objevila pole, zastavil jsem a ulehl unaven na zem. Srdce bylo prudce a krev bušila v uších i ve spáncích.
0: Je září 1915. Vladimír Vaněk se po 10 měsících dramatického putování ocitá zpět u své jednotky v české družině. Jeho informace mají cenu zlata. Vaněk je jmenován praporčíkem a odchází opět na frontu. Bojuje. A několikrát se vydá, co by rozvědčík, do nepřátelských pozic. Duben 1916. Vladimír Vaněk dostává nabídku. Zvládl by cestu do Švýcar? Měl by tam získat potřebné kontakty a především spojení s důležitými místy v Rakousku. Cíl je zřejmý. Dodávat co nejpodrobnější zprávy o situaci v rakouské armádě. Má rovněž navázat spojení s Tomášem Garrigue Masarykem, který v této době byl již v zahraničním exilu. Vaněk muž činu, který má rád vzrušení, se tedy opět vydá na cestu. Tentokrát společně s jedním z představitelů české družiny, Zdeňkem Rejmanem. Kyjev, Petrohrad, Finsko, Švédsko, Norsko, Londýn. A návštěva u Tomáše Garrigua Masaryka.
1: Ve společnosti profesora Masaryka zůstali jsme pak celý den. Když pozorně vyslechl veškeré naše zprávy, nastínil nám celou světovou situaci. Zmínil se o situaci doma v Čechách a o vývinu české akce na západě, o rolích a práci českých kolonií, o českých legiích ve Francii. Zajímala jej velice otázka českého vojska v Rusku. Ptal se mě podrobně na život dobrovolníků na frontě, na způsoby válčení v Rusku vůbec a řekl, je otázka, nemělo-li být použito českých vojsk na Rusy v jednom bloku místo rozdělené činnosti jednotlivých rot.
0: Uplyne půl druhého roku a v Rusku vzniknou československé legie. Z Londýna Masarykův kurýr Vladimír Vaněk míří do Paříže. Seznamuje se s Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem. S oběma uzavře přátelství. Ve svých pamětech se netají mimořádným obdivem, který choval zejména ke Štefánikovi. Putuje dále, tentokrát do Itálie. V té době jsou zdejší Češi, co by rakousko-uherští občané, internováni často v zoufalých podmínkách na Sardinii. Vladimír Vaněk, teď už nejenom rozvědčík, ale už jeden z hlavních představitelů zahraniční odboje, odplouvá na Sardinii. pátrá po uvězněných krajanech, pořizuje soupisy jejich jmen, vrací se do Itálie a s pomocí vlivných osobností, včetně několika politiků, usiluje o propuštění internovaných Čechů. Posléze se to podaří. Vaněk, který má v tele energie na rozdávání, cestuje opět do Paříže a odtud do Švýcarska, do země, která se v čase velké války stala centrem světové špionáže. Jak Vladimír Vaněk ve své knize uvádí, byla tu koncentrovaná výzvědná a protivýzvědná služba všech válčících mocností.
1: Z Lozanu podnikal jsem časté cesty do celých Švýcar. V Bernu předával jsem došlé a získané zprávy ruskému vojenskému ataše a jejich opis sděloval do Paříže. Politické zprávy z Čech byly zasílány vesměs do Paříže.
0: Vzpomínal Vladimír Vaněk ve své knize a popisuje některé technické zákonitosti jeho tehdejší zpravodajské práce. Své zpravodajce to měly i další země, včetně Spojených států amerických. Ty zde zastupoval velmi mladý a talentovaný diplomat. Jeho životopisec, prestižní americký novinář Stephen Kinzer, o něm v knize Bratři napsal.
1: Ještě mu nebylo ani 25 let a už se z něho stal nefalšovaný šéf špionáže. Ve dne v noci se u něho jako na běžícím pásu střídala jazykově pestrá směs srbských, chorvatských, černohorských, albánských, ukrajinských, litevských, českých, bulharských, polských, rumunských, maďarských, německých a ruských spiklenců.
0: Jméno onoho zpravodajce Allen Dulles, velmistr špionáže, společně se svým bratrem Johnem Fosterem bude příští desítky let významně ovlivňovat politiku své země. Allen Dulles, zejména z pozice dlouholetého šéfa americké zpravodajské služby CIA. O tom, co se s ním Vladimír Vaněk ve Švýcarsku někdy setkal, můžeme však pouze spekulovat. Velká

0: a současně zde studoval proslulou Svobodnou školu politických věd a mezinárodní právo na Pařížské univerzitě.
1: Vaněk se pak opět vrací, co by diplomat do Stockholmu. V jeho práci mu významně pomáhají styky, jež má už po celé Evropě, zejména v kulturních kruzích. Věnuje se také své velké lásce, výtvarnému umění, píše knihy. Vrací se domů a pracuje na ministerstvu zahraničí. Když je naše země v roce 1939 obsazena německými nacisty, odchází s rodinou opět do neutrálního Švédska. Znovu je v odboji, má spojení s domácím i zahraničním odbojem. Československou exilovnickou reprezentací je propojen výkonnou vysílačkou. Němečtí zpravodajci však rovněž nelení a Vaňka, o němž velmi dobře vědí, sledují. Na nátlak z nejvyšších nacistických kruhů je v roce 1942 Vaněk zatčen a uvězněn. Po dvou letech je propuštěn, zamíří do Londýna, pracuje pak na exilovém ministerstvu zahraničí. Patří k nejbližším spolupracovníkům a přátelům Jana Masaryka. Ještě v roce 1944 se stává naším vyslancem v Itálii. Nacisté jsou poraženi a Vladimír Vaněk se opět vrací do osvobozené vlasti. Opět citujeme ze stati Josefa Tomeše.
0: Pak ovšem přišel únorový převrat, tragická smrt Jana Masaryka a Vaňkův nucený odchod z ministerstva. Po krátkém působení na ředitelství československých hutí se v prosinci 1948 vystěhoval spolu s manželkou a devítiletou dcerou Mirou do Itálie.
1: V Itálii Vladimír Vaněk úspěšně podniká. Je aktivní v československých exilových organizacích. Dopisuje pozoruhodnou biografii o Janu Masarykovi. Píše také povídky, divadelní, rozhlasové hry. Umírá 6. října 1965, brzy po svých 70. narozeninách. Kruh se uzavřel. Uzavřel se obdivuhodný život muže, skutečného vlastence, na něhož jeho země na dlouhé desítky let zapomněla.

0: A kapelu ABBA vystřídá jedno upozornění pro hokejové fanoušky, protože v pondělí, tedy zítra 28. září, pokračuje sezóna první hokejové ligy a na domácím ledě se od 15 hodin představí horánská Slavie Třebíč. Přivítá Piráty z Chomutova, tak přijďte třebíčské hokejisty podpořit a pozbudit. No a my se za chvíli podíváme na jednoho velkého domácího mazlíčka. Dokážete si představit v této roli Šneka? Pokud teď kroutíte nevěřícně hlavou, pojďte s námi do zoo už za pár minut. A možná k vaší kočce nebo psovi přibude i Šnek a bude vám nosit jídlo.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jsou to hermafroditi, ale stejně k rozmnožování potřebují partnera. Mluvíme o africkém šneku, je to druh takzvaná oblovka. Dohadují se, kdo bude kluk a kdo holka. Při námluvách dokonce používají takzvaný šíp lásky a navzájem se jej kastrují. To vše při návštěvě zoologické zahrady v Jihlavě zjistila naše redaktorka Irina Šarounová.
1: Pojďte s námi do zoo.
2: V Jihlavské zoologické zahradě jsem našla i obřího šneka a Simona Kubičková mi určitě řekne, jaký je ten správný název. Má nějakých 10 cm na délku.
3: Může mít i mnohem víc. Je to běžný domácí mazlíček, africký druh šneka. Říká se mu achatina, ale známe jej i pod názvem oblovka.
2: Šnek a mazlíček.
3: Oni si dokážou zvyknout na toho člověka, že nosíme třeba jídlo.
2: My si dnes chceme hlavně povídat o rozmnožování těch obřích šneků, protože oni jsou hermafroditi.
3: Často si lidi představují, že to znamená, že nikoho jiného nepotřebují. Hermafrodit je, že má samčí i samičí pohlavní orgány, ale on stejně potřebuje partnera. Z jednoho bude kluk, z druhého holka.
2: Si jak vyberou, kdo zrovna co bude?
3: To je právě komplikované, že se u některých druhů stá to, že si oba dva navzájem vymění sperma.
2: Já jsem slyšela, že to sperma v sobě dokážou udržet několik měsíců.
3: Můžou oplodit jako několik generací těch vajíček. A nebo pak se stane to, že jeden prostě bude kluk, druhý holka. Buď to ten, který je šikovnější, bude kluk, protože výroba spermie je méně energeticky náročná než výroba vajíček a navíc ten, kdo udělá kluka, tak už pak nemá starosti. A tam se může stát i to, že vlastně využijou takzvaný šíp lásky. Je to takový vápený šíp, to potlačí ty pohlavní buňky toho druhého šneka.
2: Že on tím sterilizuje skoro toho druhého.
3: Trošku obobne. Ale co si myslím, že je za mě úplně jako nejhorší varianta, když nastane takzvaná apofalace, že oni visí na takovým jako vláknu ze slizu, obtočí se a ten penis se nachází v blízkosti hlavy, oni ho vysunou a snaží se ho zasunout do toho partnera. Může se stát, že se zamotají navzájem do toho, takže tam nezůstává nic jiného, než si jeden ten penis ukousnout a to je právě ta apofalace. A nebo to dělají i právě ve chvíli, když nechtějí dělat tu holku, tak toho druhého takhle vykastrujou.
2: Je to v té přírodě teda zajímavě zařízené. Kde to má?
3: Tady v blízkosti hlavy na pravé straně je to trošičku vidět.
2: Hrbolek. Počkej, penis a to samičí pohlavní ústrojí, to je v tom stejném místě.
3: Ano, ano.
2: Oblovka dokáže snést několik set vajíček. A když si představím, že je to domácí mazlíček, mám to někde doma, co s tou hromadou můžu udělat?
3: Možná to bude znít trošku krutě, ale jak najdete vajíčka, tak je prostě vzít nejjednodušší strčit do mrazáku, aby se dál nevyvíjeli, protože pokud nedáte pozor, tak ze dvou oblovek jich budete mít klidně stovky.
2: Teď si oblovku zkusím vzít sama. Odlepila jsem ji od Simony. Mám ji na ruce, nic nepříjemného a začíná se hýbat a už to cítím, to vlnění.
1: Otázka nakonec pro ředitele Jihlavské zoo Jana Vašáka.
4: Jak spolu zoologické zahrady spolupracují a jestli vůbec?
5: Samozřejmě, kdybychom nespolupracovali, tak by to postrádalo jakýkoliv smysl v nějaký chovatelský práci. Když jsme se bavili o chovných programech, o nějakém vypouštění zvířat, tohle to nejde bez spolupráce. Takže zoologický se združují do národních, regionálních a globálních institucí, asociací, unií a podobně. V rámci těchhle z těch struktur potom zase jsou orgány v tom. Jo? Takže prostě jsou odborní orgány, jsou de facto politické orgány, prostě třeba v rámci Evropské asociace zoologických zahrad, ta politická jánim Rada EASI, Executive Committee, vlastně jako výkonný výbor ty EASI, tam ten AGN, což je vlastně valná hromada, Annual General Meeting. Pak vlastně jsou ty odborní, což je vlastně EEP Committee a ta vlastně združuje ty chovný programy, taky vlastně tak, Taxon Advisory Group, takže to jsou prostě skupiny odborníků pro ty daný druhy a ty se jako raději vlastně na nějakých strategiích, jak postupovat, který druhy chovat, který nechovat a podobně. Ale je to demokratická instituce, takže je to nějaký diskuzi.
1: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
0: A teď se podívejte na facebookovou stránku Českého rozhlasu Vysočina, protože právě tam se odehrává soutěž o naši novou odměnu. Najdete tam článek k dnešnímu tématu a také soutěžní otázku, kterou přímo tam v komentářích zodpovíte. Správné odpovědi budou každý měsíc losovány a jeden výherce získá komentovanou prohlídku Zoo Jihlava pro 4 osoby. Před 85 lety přijel do Prahy nově jmenovaný zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich a jen po pár hodinách a dnech ho Češi začali nenávidět. Stačilo to, aby splnil očekávání vůdce Třetí říše? Uslyšíte o tom za chvíli.

0: Už jen jeho jméno vzbuzovalo v lidech strach. Na okupovaných územích platil za jednoho z nejmocnějších mužů nacistického Německa. A přesně před 85 lety přijel Reinhard Heydrich pevnou rukou nastolit pořádek i v tehdejším protektorátu Čechy a Morava.
1: Za zvuků hymny byla vtyčena vlajka. Před vchodem do hradu Pražského zaznívají povely.
2: Den po Heydrichově příjezdu 28. září 1941 popisoval dění na Hradčanském náměstí rozhlasový reportér.
3: Přijetí u zástupce ryského protektora SS Oberbefehlshabera generála Heydricha je skončeno.
2: Adolf Hitler potřeboval někoho, kdo Čechy přimáčkne. Někoho, kdo si na rozdíl od říšského protektora Konstantina von Neuráta poradí s domácím odbojem, pracovními sabotážemi, které znamenaly oslabení podpory Wehrmachtu, a kdo mimo jiné zajistí bezpečné koridory pro zbrojní transporty na východní frontu. Reinhard Heydrich v těchto ohledech nesklamal, pokračuje Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu.
4: Heydrich byl považován prostě za člověka bez emocí, za člověka, který nemá soucit. On i tak vystupoval vlastně jako ten árijský nadčlověk, který přichází do Prahy jako ten bůh války a přichází s ním to hromobytí v podobě okamžitého vyhlášení staného práva a poprav.
2: Na tuto dobu vzpomínali pro projekt Paměť národa Alena Kasprová-Bajerová nebo Jiří Táborský. Tehdy jim bylo 8 a 7 let.
5: Nastoupil nový protektor Čech a Moravy a zahájil svou krutou vládu. Na jeho přímý rozkaz bylo bez soudu popraveno zastřelením 18 vysokých důstojníků, členů obrany národa a táta s nimi.
6: Heydrich byl jedna z největších německých s***ní. To opravdu byl příčerný chlap. On se snažil ten národ úplně zdecimovat.
2: V období tzv. První Heydrichiády nacisté popravili na 500 českých vlastenců, což podle historika Jiřího Plachého znamenalo pro odboj velkou ránu.
4: Heydrich, i přesto, že v Praze působil několik měsíců, tak dostal své pověsti výkonného technokrata, takže například s jeho působením se pojí začátek holokaustu v českých zemích a i reorganizace protektorátní správy, která ztrácí ty poslední zbytky autonomie a stává se jenom převodním kolečkem říšského aparátu.
2: Už jen pár prvních dní Heydrichova působení v Praze stačilo na to, aby se rozhodlo o jeho konci. Operace Anthropoid, výsadkáři Josef Gabčík a Jan Kubiš a jejich atentát v Libni, po kterém Reinhard Heydrich už 4. června 1942 umírá. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Ve 64 letech zemřel starosta Sonařova Ivan Šulc. Pelhřimovská nemocnice skončila v celostátním hodnocení pacientů na třetím místě. Zvýšení některých daní se podle ministryně financí nebude možné vyhnout. Zítřek nás čeká slunečný, teploty až 23 stupňů. Na řadě jsou zprávy, vítá vás u nich Karel Pěška. Ve věku 64 let zemřel starosta Stonařova na Jihlavsku Ivan Šulc. Oznámení a kondolenci jeho rodině Městys uveřejnil na svých sociálních sítích. Dosavadní starosta kvůli onkologickému onemocnění už nekandidoval v komunálních volbách. Od roku 1994 byl Ivan Šulc místostarostou Stonařova a před 6 lety se stal starostou. V zastupitelstvu Městyse zasedal hned od prvního období po sametové revoluci. Nemocnice Pelhřimov patří podle pacientů k nejlépe hodnoceným v Česku. V květnovém průzkumu spokojenosti ministerstva zdravotnictví obsadila třetí místo z 41 zařízení. S péčí tam bylo spokojených téměř 97% dotázaných. Pacienti hodnotili 8 oddělení a odevzdali skoro 470 dotazníků. Informaci oznámila sama nemocnice. Ministerstvo zveřejňuje pouze procento spokojenosti bez konkrétního označení zařízení.
3: Nejlépe pacienti hodnotili gynekologicko-porodnické oddělení, kde byla spokojenost přes 99%. Vysoké hodnocení získala nemocnice především za respektující přístup personálu. Celková spokojenost byla o něco vyšší než celostátní průměr, který dosáhl necelých 95%. Magdalena Machová, Český rozhlas.
2: Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to dnes řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mohlo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a také úspor by podle Schillerové mohl stát ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Švýcaři v referendu nepodpořili zpřísnění ústavního principu neutrality. To žádala iniciativa blízká pravicovým lidovcům s odůvodněním, aby se Švýcarsko nezačalo podobat válčícím zemím. Dnešní hlasování pozorně sledovali také v Rusku.
4: Rusko by se v případě úspěchu návrhu zbavilo některých sankcí, ty už by totiž Švýcarsko podle přísnějšího výkladu neutrality nesmělo přejímat od Evropské unie, ale až kdyby je schválila Rada bezpečnosti OSN, té je ale Rusko členem.
5: 30% haben hier zugestimmt.
4: V referendu to podpořila jen třetina voličů a ani jeden z kantonů, řekl ministr zahraničí Ignacio Cassis. Švýcarsko podle něj ale i tak zůstává neutrální. Pro stranu SVP to bylo letos třetí neúspěšné referendum. Z jara Švýcaři nepodpořili drastické snížení koncesionářských poplatků a pak ani zastropování počtu obyvatel země na nejvýš 10 milionů. Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
2: České tenistky ve finále poháru Billie Jean Kingové porazily Ukrajinu 2-0 na zápasy. Po 8 letech ovládly týmovou soutěž, dříve známou jako Fed Cup. O svém triumfu rozhodli v čínském Shenzhenu už ve dvou hrách, ve kterých Muchová porazila Kalininovou a Nosková Svitolinovou. Házenkáři Nového Veselí si připsali porážku. Jako první jim v začínající sezóně sebral body talent Plzeň, který ve čtvrtém kole extraligy zvítězil nad týmem z Vysočiny 29-23. Plzeňští obhájci titulu se posunuli na druhé místo tabulky s jednobodovou ztrátou na Karvinou.
0: Počasí.
2: V Libici nad Doubravou je právě 20 stupňů, v Moravských Budějovicích nebo Humpolci 18. V noci se ochladí na 9 až 6, v údolích ojediněle až na 3 stupně. Po ránu se mohou objevovat mlhy. Zítřejší státní svátek čekejte slunečný, bude jasno, občas polojasno. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: S uzavírkou musí počítat řidiči v obci Mostiště u Velkého Meziříčí. Silnice je tam uzavřená kvůli opravě vozovky po stavbě kanalizace. Objížďka je značená přes Velké Meziříčí, Netín a Olší nad Oslavou. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je krátce po 18. hodině a to znamená jediné. Na vlnách Českého rozhlasu Vysočina začínají dechovky pro Vysočinu. Já vám přeji příjemný a pohodový poslech a připomínám známou telefonní linku do našeho studia. Určitě ji znáte, ale pro jistotu 22 155 49 99. Tak jakou písničku, jakou dechovkovou skladbu si dnes necháte zahrát?
1: Dechovky pro Vysočinu s Jožou

0: Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Telefonní linka je obsazená, já zdravím Honzu do Brna. Ahoj a hezký podvečer.
2: Ahoj Joško, zdravím tebe i všechny milovníky dechovek pro Vysočinu a vybral jsem písničku s muzikantama z jižních Čech, jmenuje se Pro tátu písnička a pošlu pro tebe a pro ty všechny moje známé a kamarády tu celou velkou partu od Batelova až po Lanžhot, Kubovi do Jihlavy do Taxíku, manželům Lecexovým do Skály, Lídi do Kališť, Pepovi do Chřenovic a všem těm mojim dechovkovým kamarádům a taky těm, na který vlezl nějaký ten můj bundus jako na mě, tak teď mám týden dovolené, tak snad se z toho za týden dostanu a pomůžu do práce zase.
1: Tak držím palce, ať se šredy, ať se potkáme třeba v prosinci ve Vídni, už se na to těším, měj se hezky.
2: Já taky, Jaško, ahoj.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 je obsazená. Pojďme se podívat, kdo je na lince. Hezký podvečer.
1: Takže dobrý večer, já bych chtěl nechat zahrát zejtřejšímu Vaškovi na Bukov, Vaškovi Dřinovskýmu do Karasejna, nám dvou, vám všem do rádia a všem Václavům všechno nejlepší k svátku. Děkuji moc a dobrou noc.
0: Mějte se hezky, posíláme pivečko s pěnou i s Viktorkami. Naslyšenou.
1: Slyšenou.

0: Pivečko je vypité a můžeme se podívat za dalším volajícím. Pan Milan je na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý večer. Zítra oslaví jako všichni Václavové svůj svátek také pan Václav Říma z Božejova. Chceme se proto touto cestou připojit ke všem gratulantům a popřát mu upřímně vše nejlepší, vše to se přeje, ale hlavně do dalších dnů, ať mu slouží zdraví, alespoň jako doposud, ať již nikdy ho zdravotní problémy nepřekvapují, jako se to stalo doposud. Tomu přeji při poslechu písničky Nápravníkovi. Děkuji.
0: Mm-hmm. Vybrali jsme písničku Vesničko moje milená, tak věřím, že udělá radost. Mějte se hezky, pěkný večer a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: proto se domovu vracím tak rád.
1: Proto se k domovu vracím tak rád.
2: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
3: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
4: A ty dnešní pokračují také s Jardou Zdačic, kterého vítám ve vysílání. Ahoj.
5: Ahoj, Jožko, zdravím tě. My jsme tam spolu vybrali písničku, která se jmenuje Okoštujme, oprubujme, zahrají slovenská Majovanka a já ji pošlu Liduše do Klešť, Lidušce do Dačic, Růžence do Růžené, do Batelová věře Mirkovi, Pepovi a Janě, ještě Mílovi a Janě do Chřebníka, Verče a Marii do Plzima a Jožko, písnička je pro tebe. Přeji ti hezký zbytek dne a zase někdy se doufám uslyšíme. Měj se hezky, ahoj.
4: Měj se krásně, posíláme písničku.

I do dnešní Dechovek pro Vysočinu se můžete zapojit tím, že zavoláte zaprvé na číslo 22 155 49 99 nebo vyplníte formulář na stránkách vysočina.rozhlas.cz, formulář Dechovek pro Vysočinu, a nebo napíšete krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a váš text na číslo 90 011 04. Pište v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčků a čárek. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny a právě takovou zprávu teď přečtu. Dobrý den, zahrajte písničku Proč ten bledý měsíček od Babouku pro Václava Loukotu z Jihlavy. Všechno nejlepší, k svátku přeje Dáša. Tak posíláme písničku a ať se líbí.

0: Do Pelhřimova zdravím paní Marii a její hudební přání. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer vám, pane Kolář, a všem přátelům a kamarádům. A prosila bych nechat zahrát písničku pro tu naši partu. Pro Verču, jejího přítele, pro Marušku Dederovou a Marušku Klokočkovou do domova důchodců pro Seči Obořišti, Věru Linhartovou do Vokova, Lidušku do Kališ. Teď ještě bych prosila pro Jardu do Dačic a Honzu do Brna a Milka a Věru do Batelova a Pepu do Jihlavy. Mm-hmm. A vám taky, pane Jožo, a děkuji vám, že jste mě vzal do vysílání.
0: Děkuji. Přeji krásný večer a těším se na slyšenou. V tuto chvíli posíláme písničku Pod našima okny. Ať všem udělá radost. Na slyšenou, hezký večer.
1: Ano, děkuji. Na slyšenou.

Pokračuji s dalším přáním, tentokrát opět vybírám SMS-kové. Dobrý den, zahrajte pro Václava z Luk nad Jihlavou, mého přítele, písničku Včera jsem byl u muziky. Všechno nejlepší k svátku přeje Ivana. Tak posíláme písničku. U muziky Kdo byl včera? No, s kapelou Vlachovka. Uslyšíme, jak to dopadlo.

0: Bohoušek z Poděšína je na telefonu, aby i on vyřknul své hudební přání. Ahoj a vítej v našem vysílání.
1: Ahoj Jožo, já vás zdravím všichni. A já bych nechal zahrát těm Václavům tady z Poděšína k tomu svátku a přeju jim všecko nejlepší a hlavně zdraví a všem známým Václavům. A ještě by to bylo poutníkům do Nového města, teda do Nového Veselí. Tam poutijou, Václavskou pout drží, tak by to bylo pro ně taky do mýho veselí a zahráli by jsme od veseláků novou veselskou polku.
0: Výborně, je připravena, tak a se všem líbí. Ahoj.
1: Díky, ahoj.

Další písnička je opět z SMSky, zdravím všechny, přeji krásný sváteční den a chtěl bych nechat zahrát pro sebe Holubičku bílou od Veselky. Děkuji, Jarda. Tak pane Jardo, písnička za vámi letí, ať udělá radost.

Za 7 minut už tady bude 19. hodina a to znamená, že přichází poslední písnička, respektive dechovka na vaše přání. A bude to krásná moravská muzika od Jušky Černého. Cituji: přání zahrajte pro mého milovaného andílka písničku Když jsem šel z Hradišťa. Děkuje Méďa Béďa, který andílkovi posílá pusinky a moc se na něj těší. Já posílám písničku, vy se těšte na zprávy úderem 19. a hned po nich se přihlásí Kateřina Dvořáková a pořad Cesta tak uzdravení. Já vám přeji zdravý večer a budu se na vás těšit zítra po 9. hodině ve svátečním svatováclavském vysílání Českého rozhlasu Vysočina.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Jihlava řeší zásobování vodou ze Želivky. Lidé si připomněli 900 let od obnovy kaple na hoře Říp. Zadržené muže u britské vojenské základny policisté podezírají z přípravy teroristického útoku. Zítřek nás čeká slunečný, teploty až 23 stupňů. Na řadě jsou zprávy, vítá vás u nich Karel Pěška. Jihlava hledá zhotovitele stavby vodovodního přivaděče z řeky Želivky. Zásoboval by vodou město a okolní obce. Ideálně by měl být v provozu od roku 2028. Zároveň rada města uvolnila 400 000 korun na průzkumné vrty, které mají najít dodatečné zdroje podzemní vody.
4: Pro průzkumné vrty jsou vybrané 4 lokality na jihu Jihlavy. Právě zde je deficit pitné vody v Jihlavě největší. Mezi dvěma možnými zdroji jsou studánka na Skalce a artéská studně na Strojírenské ulici. Případně nalezená voda bude doplňovat spotřebu z vodojemu Kosov. Vít Holoubek, Český rozhlas.
2: Desítky lidí dnes oslavili 900 let od obnovy kaple na hoře Říp. Oslavy začaly dopoledne slavnostní mší v kostele narození Panny Marie v nedaleké Roudnici nad Labem. Odpoledne program pokračoval přímo na Řípu. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl tam vedl děkovnou mši a požehnal zrestaurované soše svatého Jiří. U letecké vojenské základny Fairford ve Velké Británii zadrželi 5 mužů podezřelých z přípravy teroristického útoku. Policisté situaci označili jako závažnou a od rána tam zasahuje protiteroristická jednotka. Nedalekou vesnici evakuovali.
5: Brzy nad ránem poslali policisté obyvatele Velfordu bydlet k příbuzným. Důvodem byly 3 podezřelé bílé dodávky, které se v noci přiblížily letecké základně Fairford. Na záběrech z vrtulníku je vidět, jak speciální robot pro práci s výbušninami pomalu zkoumá obsah vozidel. Letiště britského královského letectva využívala americká armáda k útokům na Irán. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa byli zadrženi muži součástí spolupráce Spojených států a Velké Británie. Na základně Fairford platí nejvyšší stupeň pohotovosti. Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejový útočník David Pastrňák ve své 13. sezóně v NHL povede tým Bostonu jako kapitán. Bruins to oznámili na svém webu. 30-letý rodák z Havířova se stal 6. českým hokejistou, který bude v NHL plnit tuto roli. Posledním byl v minulé sezóně Radko Gudas v Anaheimu.
3: Počasí.
2: V Dukovanech je právě 19 stupňů, v Přibyslavi nebo Vatíně 17. V noci se ochladí na 9 až 6, v údolích ojediněle až na 3 stupně. Po ránu se mohou objevovat mlhy. Zítřejší státní svátek čekejte slunečný, bude jasno, občas polojasno. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na silnicích Vysočiny je teď klid, žádné vážné nehody ani jiné komplikace nehlásí ani dálnice D1. Pokud jste právě na cestách, dobře dojeďte.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: V 19 hodin skoro 4 minuty se s vámi loučí Jakulář. Přeji hezký nedělní večer.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, u poslechu pořadu Cesta k uzdravení přeje Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Představte si, že 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Doktoři si vás podávají jako horký brambor a nikdo netuší, že všechny tyto dílky skládačky patří k jediné vzácné diagnóze. Přesně takovou trnitou cestou prošla paní Kateřina Krpcová, pacientka a také zakladatelka pacientské organizace Anka Vaskulitída, kde sdílí svůj zdravotní příběh a pomáhá lidem se stejnou diagnózou na cestě za uzdravením. A s ní tu bude žena, která tuto 15-letou záhadu také pomohla definitivně rozklíčovat a vrátit Kateřinu zpátky do života. Přední česká nefroložka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, paní doktorka Vladimíra Bednářová.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní doktorko Bednářová, vítejte v pořadu o moderní medicíně v Českém rozhlase, kde se potkáváme s lékaři Česka a je mi ctí, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den.
2: Dobrý den, vám děkuju za pozvání a je mi ctí být tady.
1: Děkujeme. Vítám tady i paní Kateřinu, která čekala 15 let na svou diagnózu, aby mohla začít správná léčba a dnes je v remisi. Tedy nemoc je bezpříznaková. Dobrá zpráva hned v úvodu. Dobrý den, Kateřino.
3: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
1: Já bych chtěla hned v úvodu vlastně o nemocnění Anka vaskulitida představit, protože jak už tady zaznělo, jde o vzácné onemocnění. Obracím se tedy na vás, paní doktorko Bednářová.
2: Já bych začala termínem, co je to vaskulitida. Vaskulitida je zánět cév. Ty cévy mají různý kalibr, může to být velká céva, jako třeba tepna, můžou to být tepenky, menší cévy. A tady v tom případě, kdy mluvíme o onkovaskulitidě, jsou postiženy ty menší cévy. A protože cévy zásobují všechny orgány v těle a protože může být postižena i kterákoliv céva, tak také může být při tomto onemocnění postižen kterýkoliv orgán. My víme, že onkovaskulitida může postihovat plíce, může postihovat ledviny, pacienti mají takové příznaky jako chřipka, únava, bolesti kloubu, nechutenství, hubnutí. To onemocnění má celou řadu symptomů a nejčastěji se přijde na to, když je tam postižení plic. To je takový jakoby asi nejčastější příznak, kdy je kašel, může být i krvácení do plic, může být vykašlávání krve. A další takový těžký postižení orgánový je postižení ledvin, kdy vlastně se zhoršují renální funkce poměrně rychle. My hovoříme o postižení ledvin, kdy jsou postiženy kloubíčka ledvin. Říká se tomu glomerulonefritida. A ta glomerulonefritida může mít různý průběh. Ale tady u té onkovaskulitidy má ten průběh velmi rychlej. To znamená, z normální funkce velmi rychle může ten pacient selhat a může potřebovat dialýzu. Takže to jsou takový dva nejzávažnější symptomy. Krvácení do plic a ten zánět ledvin, který může vést selhání ledvin. Ten pacient může být léčen na plicním, může být léčen na revmatologii, může být léčen na nefrologii. Velmi často, a myslím si, že to je správně, že vlastně lékaři postupují dohromady, že konzultují ty problémy dohromady. My ve Všeobecné fakultní nemocnici máme vaskulitické centrum, kdy přednosta profesor Tesař a paní docentka Hrušková se intenzivně věnují léčbě vaskulitid a jsou i v mezinárodních organizacích a dělají i studie mezinárodní, takže vlastně máme takový jako dobrý přístup k té léčbě a snažíme se, aby ta léčba byla co nejlepší pro naše pacienty, co se samozřejmě snaží všichni lékaři.
1: Mě by teď ještě zajímalo, paní doktorko Bednářová, proč trvalo 15 let, než u Kateřiny došlo k té správné diagnoze? Dá se říci, že v 15 let hledala u lékařů odpověď na to, co jí vlastně je.
2: To je právě to, jaký orgán je postižený. Měla jsem třeba pacienta, který má jenom postižení ORL, zánět dutin, a taky vlastně dlouho ta diagnóza trvala, než se to ozřejmilo. Pacientka hluchla, byla zase vyšetřovaná na ORL. Takže tam záleží na tom, jestli ty specialisti z ostatních oborů o této diagnóze vědí. A jestli toho pacienta pošlou na správné místo, kde s tou léčbou si umí poradit. Není dobré, když pacient je léčen na všech odděleních nebo ve všech nemocnicích, protože to centrum nebo ta nemocnice potřebuje mít dlouhodobou zkušenost s tou léčbou, takže čím více pacientů léčíme, tak tím bych řekla, že o tom více víme. Ale stále pořád ještě toho nevíme dost. Takže já si myslím, že tam je problém v tom, že když se to nelepší, když nemůžeme najít příčinu, tak je lepší toho pacienta odeslat někam, třeba na jiné vyšší pracoviště. Třeba ORL v Motole je výborné pracoviště, které nám třeba právě tuto pacientku poslalo, abychom ji léčili my, když jsme nefrologi, ale tím, že léčíme pacienty s vaskulitidou, tak vlastně můžeme léčit i pacienty s postižením plic, s postižením ORL oblasti, s postižením třeba mozkových nebo centrálního nervového systému, že můžeme léčit i tyto pacienty.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Bednářová, jak se toto onemocnění z pohledu nefrologie diagnostikuje?
2: Ta diagnostika pro nás už není tak složitá, protože my na to myslíme. My na to myslíme i někdy u pacientů, kteří nakonec tu nemoc nemají. Takže my máme velmi rychlou diagnostiku. Jedna, která sledujeme funkce ledvin, jestli ten pacient neanemizuje, jestli tam není nějaký krvácení do plic, jak vypadá rentgen, jak vypadá třeba CT plic. Ale když máme podezření, že by se mohlo jednat o vaskulitidu, tak posíláme protilátky. To jsou právě ty ANKA protilátky, které nám vyšetřují na imunologii a vlastně během několika hodin máme výsledek. Že to vyšetření nebo ta diagnoza je velmi rychlá. A my třeba odpoledne přijímáme pacienta a večer už víme, že má tohle onemocnění a už můžeme začít léčit. Už můžeme začít dávat imunosupresy.
1: Propojení plic a ledvin, což je i navíc vaše specializace, paní doktorko Bednářová, existuje mezi těmito dvěma orgány z pohledu vaskulitidy nějaké přímé spojení?
2: No, je to nejčastější spojení, že mají pacienti postižení plic a zároveň postižení ledvin, ale můžou mít jenom postižení. Na tuhle otázku vám asi nedám úplně přesnou odpověď, protože u každého pacienta se to onemocnění může projevovat postižením jiného orgánu. A proč zrovna ten má postižení plic a ten má postižení ledvin, úplně přesně se nedá říct. A taky máme pacienty, kteří mají postižení plic, mají třeba v renální biopsii. Ta renální biopsie nám většinou řekne, jaká je to diagnóza, i když ty pacienti nemají ANKA protilátky. Takže my, když nevíme, nemáme ANKA protilátky, máme selhání ledvin a nevíme proč, tak se dělá vlastně renální biopsie. To znamená, bere se vzoreček z ledviny a ten se potom vyšetřuje. Většinou ráno odebereme biopsii a odpoledne už nám hlásí teda výsledek té biopsie. Ještě bych chtěla říct, že to zpracování i té biopsie probíhá na jednom pracovišti, že to zpracovává třeba tady v Praze jenom IKEM. Jiná patologie se tak nevěnuje této problematice.
1: Přichází řeč na vás, Kateřino. Co vás nejvíc těch 15 let trápilo? S čím nejčastěji jste se obracela na lékaře a správná diagnóza se ne a nenajít?
3: Tak jak říkala paní doktorka Bednářová, u mě to začalo neustálým zánětem dutin. To není nic tak závažného, většina z nás občas měla zánět dutin, no ale když se to opakovalo a pořád byl kašel, takže jsem se dostala do nemocnice, kde mi teda řekli, že mám v nose polypy, odoperovali mě a tím to jako považovali za uzavřený, jenomže mě se časem přidaly obrovské bolesti hlavy tady za uchem a nikdo si s tím nevěděl rady. Byla jsem na neurologii, byla jsem všude možně a vlastně jsem začala ztrácet sluch. Potom v té samé nemocnici, kde mi operovali teda ty dutiny, říkali, že tam mám nějaký zánět, takže ten se poměrně komplikovaně musel léčit invazivní cestou a zase jsme to považovali jako kdyby za uzavřený. Ta ANKA vaskulitida je autoimunitní onemocnění. Já jsem onemocněla celiaký, což byla vlastně první z řady autoimunitních onemocnění, které mě potkalo. Ale pořád jsem si myslela, že to jsou na sobě nezávislí onemocnění, že jsem trošku takovej jako slabší kus, který je prostě náchylnej k nemocem. No a pak to progradovalo tím, že jsem začala mít teploty, bolesti, začala jsem mít jako problémy, které už mě poměrně dost omezovaly. Dostala jsem se na reumatologii, kde teda udělali diagnózu, že to je reumatoidní artritida. Ale chodila jsem na pravidelné kontroly a mojí paní doktorce obvodní se jako něco nezdálo a říkala, víte co, běžte tady na nefrologii. No a tam už byly jistý patrný známky z výsledků z moči a z krve, že se těm ledvinám úplně jako skvěle nedaří. A to už jsem si říkala, tak jo, tak už asi teda není žádná jiná cesta než tam jít, takže jsem šla jsem na tu renální biopsii, vzali mi dva vzorky z ledvin. Ten první vypadal docela nadějně, ten odběr, no ale z toho druhého bylo patrný, že už se jedná o tohleto onemocnění. V podstatě mi to řekli v pátek a další týden, tuším v úterý, už jsem seděla na první infuzi. Potom to už jako šlo strašně rychle, když už je ta diagnóza, tak už najednou to všechno běží jak na drátkách.
1: Důležitý je, že poměrně rychle začala celkem radikální, alespoň z mého laického pohledu, léčba.
2: Ano.
1: Proč tak rychle, když 15 let tohle krásné děvče bojovalo s ANKA vaskulitidou?
2: Tam je problém v tom, že paní Krpcová měla nejdřív postižení ORL oblasti, že to postižení ledvin se vlastně přidávalo. A kdybychom čekali, tak čím díl čekáme, tak tím větší je poškození těch ledvin. A jakmile jsou ty ledviny, ty klubíčka jednou postižený, tak zaniknou a už se neobnovějí. A když jich zanikne hodně, tak vlastně zůstane potom zhoršená funkce ledvin.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: 15 let nikdo nevěděl, co pacientce Kateřině je, a přitom se potýkala se vzácným onemocněním zvaným ankavaskulitída. A my jsme tady v úvodu říkali, že jste v remisi, že nemoc je bezpříznaková. Paní doktorko Bednářová, považujete to za zázrak?
2: Tak na našem pracovišti se snažíme, aby pacienti byli v remisi, aby se dostali do remise. A vlastně v té akutní fázi, kdy máme takovou začínající nebo indukční terapii, tomu říkáme, tak vlastně ta imunosuprese je mnohem účinnější. A pak, když se po této akutní fázi dostane ten pacient do té chronické fáze onemocnění, kdy anka protilátky jdou dolů, kdy se zlepší stav, on ten stav vlastně se zlepší poměrně rychle, že nám lidi říkají, už třetí den dostanou kortikoidy a už se cítí lépe. Takže potom, když se dostane ten člověk do remise nebo do takové té klidnější fáze, tak potom nastupuje udržovací terapie. A ta udržovací terapie by měla být minimálně 2 roky, ale někdy pokračuje i déle, protože zase tam, když vysadíme tu léčbu moc brzy, tak se může stát, že to onemocnění znova splane, že tam dojde k relapsu do onemocnění. A pak zase už musíme dát znova takovou tu agresivnější imunosupresivní léčbu.
1: Kateřino, jak jste tuto léčbu zvládala?
3: Možná to bude znít hloupě, ale já jsem nejvíc řešila to, že mě jako vypadalo strašně moc vlasů a měla jsem strašně oteklý obličej, že jsem nevypadala hezky.
1: To způsobuje paní doktorko Bednářová kortikoidy, vypadávání vlasů.
2: Kortikoidy mají celou řadu nežádoucích účinků, o kterých víme, a také proto se teď v těch nových protokolech snažíme kortikoidy hodně rychle snižovat. Ty kortikoidy jednak jsou kosmeticky nevýhodný, protože oteče obličej, může otéct krk, někdo má takový velký otok krku, že to vlastně strašně špatně toleruje, ale kromě toho jsou důsledky kortikoidní léčby v tom, že kortikoidy poškozují kosti, dělají osteoporózu, můžou vznikat zlomeniny a to poměrně i rychle se vyvine osteoporóza. Takže potom další je taková pergamenovitá kůže, že se dělají modřiny. Když se dlouho užívají kortikoidy, tak se potom na břiše dělají strie. Je tam skutečně celá řada různých takovýchhle následků, takže pacienti samozřejmě kortikoidy nechtějí.
3: Takže já jsem se trápila tím, že mě po tom cyklofosfamidu vypadalo jako hrozně moc vlasů, že jsem nehezká, a proto dokážu pochopit všechny ženy, které procházejí jakoukoliv léčbou, onkologickou a tak dále. Hodně jsem kvůli tomu plakala, než jsem se s tím nějak smířila, no ale rok se s rokem sešel, kortikoidy nemám, otok opask, vlasy dorostly, takže všechno dobře dopadlo.
1: Vypadáte fantasticky.
3: Děkuju.
1: Kateřina je ještě na udržovací léčbě?
2: Ano, ano, ale už se snažíme tu léčbu pomaloučku vysadit.
1: Že by nemusela brát žádné léky. To je zázrak.
3: Pro mě určitě, mě čeká poslední kontrolní CT plic a pokud bude v pořádku, tak vysadím tu imunosupresi, protože kortikoidy jsem po 7 letech odávkovala před 3 měsíci, takže ty nemám vůbec, takže bych mohla být totálně jakoby bez léčby.
1: Paní doktorko Bednářová, považujete způsob léčby ankavaskulitidy, o které tady byla řeč, za revoluční v nefrologii?
2: Tak já myslím, že teď celá medicína jede v takovém revolučním modu. Říká se tomu biologická léčba. Jsou to velmi složité molekuly, které vlastně atakují ten imunitní systém v různé fázi. Kortikoidy bojují s imunitním systémem jako celkem. Není to cílená léčba. Cyklofosfamid už je léčba cílenější. Pak máme další léky, které můžeme použít na léčbu vaskulitidy, to je třeba mykofenolát, mofetyl. A to už jsou léky zase speciálnější. A dneska máme teda nově biologickou léčbu. Ten vývoj jde velmi, velmi dopředu. A ta už se soustředí jenom na určitý typ třeba bílých krvinek. Nepoškodí ty ostatní složky toho imunitního systému.
1: Děkuji za tato slova. Je v tom obrovská naděje a taky síla, protože člověk skutečně má věřit tomu, že bude zdráv a jít si zatím. Ovšem ne každý samozřejmě je na tom tak dobře psychicky, ale paní Kateřina to zvládla výborně a ještě vedle toho založila pacientskou organizaci ankavaskulitida. Úplným závěrem, s čím vším pomáhá vaše pacientská organizace, Kateřino?
3: Asi to nejdůležitější je, že na tom našem webu www.vaskulitida.cz se nechají najít relevantní a pravdivé informace, které jsou lékařsky a vědecky podložené. Víte, že dneska máme spoustu nástrojů inteligentních, kam si zadáte požadovaný výraz, najde vám to nějaké informace, jejich relevance, co se týká zdravotního stavu, může být někdy minimálně diskutabilní a proto jsem ráda, že na těch našich stránkách pacienti najdou skutečně informace, které jsou relevantní, ověřené a platné. Tady se prostě hraje o ten čas, jak říkala paní doktorka Bednářová, a čím dřív tu diagnózu mají, ať už je to jakákoliv diagnóza, tak tím líp pro ně. A v tom já vidím tu největší pomoc pro ty pacienty, že se mají kam obrátit.
1: Samé dobré zprávy závěrem. Kateřina Krpcová do svého příběhu, který nám poslala, napsala, že máme myslet na to, že na konci každého tunelu je světlo. A vy jste toho obrovským příkladem, já vám za to děkuju.
3: Já taky děkuju za pozvání.
1: Děkuji i vám, paní doktorko Bednářová, a přeju hodně úspěchu ve vaší práci.
2: Děkuju za pozvání, ale ta práce je kolektivní. Myslím si, že všichni lékaři a sestry se výborně starají o své pacienty. Musíme pochválit velmi.
1: Tímto je zdravíme.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera ševce,

Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na, na,

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Kazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Mladým lidem v Praze se otevřel chajet. Kdo byl falešný mesiáš, šaptaj cvi. A nezmeškejte vítězné filmy soutěže Stroj času. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Židovské šarády, talmudický kahut nebo karaoke night. To vše za doprovodu hudby a tance zažili účastníci prvního setkání Chajetu. Ten chce nově vytvořit prostor pro mladé lidi, kteří chtějí být součástí živého a otevřeného židovského společenství. Podrobnosti prozradí rabín progresivní židovské komunity Etz Chaim David Maxa. Dobrý večer, setkávání mladých lidí říkáte Chajet. Co to znamená?
2: Dobrý večer, tak tento název vymyslel náš mládežnický lídr Jakub. A je to zkrátka slov Chaj, Etz Chaim a Tamar, což Chaj, které je odvozeno ze slova Chaim, to znamená život, ale zároveň také název naší komunity Etz Chaim, strom života. A to poslední T ve slově je zkrátka pro Tamar. Tamar je mezinárodní organizace mladých dospělých, která je spojená se Světovou unií progresivního judaismu, která se nachází vlastně ve více než 50 zemích na světě a spojuje přes 1,8 milionu lidí. My jsme chtěli, aby ten samotný název vyjadřoval spojený s Etz Chaim, ale zároveň také i to, že naši mladí lidé jsou součástí širšího mezinárodního židovského společenství.
1: Proč se právě nyní Chajet tady založili?
2: My jsme vlastně reagovali především na přání našich mladých členů, kteří chtěli mít vlastní platformu, kde se mohou pravidelně setkávat, mohou poznávat sami sebe a sebe navzájem, vytvářet mezi sebou vztahy. V naší komunitě je stále více mladých dospělých a ukázalo se, že právě takový prostor nám v současné době chybí.
1: Kdo na taková setkání může chodit?
2: Mohou na ně přijít všichni Židé a lidé s židovskými kořeny, kteří mají zájem o komunitu Etz Chaim a její pojetí židovství a je jim přibližně mezi 18 a 35 lety. A my chceme, aby Chajet byl otevřeným a přátelským prostředím, zároveň i pro ty, kteří třeba zatím nejsou pravidelnou součástí židovského komunitního života v rámci naší komunity.
1: A mají ta konkrétní setkání vždy nějaký program, nebo je to jenom přátelské popovídání, nebo co je na programu?
2: Ona to budou nejrůznější společná setkání, třeba spojená s oslavami židovských svátků a šabatů, vzdělávací a diskuzní programy, ale třeba i úplně neformální akce bez nějakého náboženského obsahu, třeba společná návštěva kina nebo posezení. Důležitou součástí budou také kontakty a setkávání s židovskými mladými lidmi z dalších zemí. Chajet má vlastně být především místem, kde mohou vznikat přátelství a kde se mladí lidé budou cítit skutečně doma.
1: Dá se nějak zobecnit, jak vlastně dnes mládež svoje židovství prožívá? Je pro tu generaci něco typického?
2: Já si myslím, že mladí lidé, mladí Židé dnes především hledají autenticitu ve vztahu ke své vlastní identitě a v podstatě nechtějí, aby jim někdo určoval nějaký jediný správný způsob, jak být Židem nebo Židovkou. Každý má prostě jinou rodinnou historii, jinou židovskou biografii, třeba jinou míru náboženské observance a také jiný způsob, jakým své židovství prožívá. Zároveň velmi silně vnímáme také potřebu vzájemného respektu. Mladí lidé se nechtějí poměřovat podle toho, kdo je více nebo méně židovský. Chtějí prostě prostředí, ve kterém mohou být sami sebou, objevovat svou vlastní identitu a přitom cítit, že někam patří. A myslím si, že takový prostor bychom jim chtěli prostřednictvím Chajetu nabídnout.
1: Říká rabín progresivní židovské komunity Etz Chaim David Maxa. Děkuji moc a hezký večer.
2: Děkuji vám, hezký večer.
1: Ostravský vokální soubor Noach zpívá na slova 96. žalmu. Rozveselí se nebesa a zaraduje se země. Zahučí moře se vším, co v něm je.

0: Židé stále ještě vyhlížejí Mesiáše. Před 400 lety se vesmírně narodil Šabtaj Cvi, muž, který ve své době přesvědčil velkou část evropských Židů o tom, že právě on je tím, na koho čekají. Mnozí členové komunit zdecimovaných 30-letou válkou a východoevropskými pogromy Bohdana Chmelnického se dokonce za ním vypravili do Osmanské říše. Tam zjistili, že si tento falešný Mesiáš až pokusil zachránit život konverzí k islámu. Osmanské úřady ho vyhostili do Ulcině v jihovýchodním cípu dnešní Černé hory, kde před 350 lety zemřel. S balkanistou z Historického ústavu Akademie věd Františkem Šístkem o něm mluvila Šárka Švábová.
1: Jeho proroctví se nenaplnila. Přesto on nejen v průběhu svého života po konverzi k islámu, ale i po jeho smrti až do dneška si zachovává určitou skupinu příznivců. Čím to?
2: Ve chvíli, kdy Šabtaj Cvi konvertoval, tak dost velká část jeho stoupenců byla naprosto rozčarovaná, odvrátila se od něho, ale část mu zůstala věrná. Věřili totiž, že to je součást nějaké jeho mise, že tímhletím způsobem proniká třeba do tajemství jiných náboženství a tak dále. Začalo se to vyvíjet až tímhle směrem a mnoho jeho příznivců tedy po jeho vzoru ten islám také přijalo. V Osmanské říši, která byla tady multináboženská, ale muslimové samozřejmě měli navrch, tak tam už nebylo cesty zpět. Kdo konvertoval k islámu, tak ten už se nemohl vrátit k původnímu náboženství. Bylo to hodně tajné učení, které se uchovávalo v rodinách a ty jejich obřady byly také velmi tajné. Takže to je jedna z těch věcí, která udržela ty jeho následovníky, vlastně, kteří navenek byli muslimové, ale částečně si udrželi židovské zvyky a měli ten kult, tedy Šabtaje Cvi.
1: Co může nabídnout učení šabateismu dnešnímu člověku?
2: Lidé mají přístup takový trošku new age, že si v něm hledají všechno možné, dokonce i nějakého věrozvěstva, sexuálního osvobození a tak dále. Je to už takové eklektické, ale ku podivu on ty následovníky má i mimo teda tu sektu Denme, která spíše velice decentní a nechtějí se moc jaksi ukazovat veřejně, aby o nich bylo známo, že patří těm následovníkům. Takže to je vidět třeba v Ulcini v městě, kde zemřel, kde byla v roce 2020 postavena jeho socha, tak ta se stala takovým trošku místem, že občas se tam někdo objeví a položí tam květinu nebo se k němu pomodlí a pak dále dokonce, ale nevíme, co je to přímo za lidi. Ani nemusí být vůbec teda dneska samozřejmě z židovského prostředí, může to být kdokoliv.
1: Víme, kde odpočívá Šabtaj Cvi.
2: Víme určitě, že v Ulcini zemřel, že tam byl pohřben a byl tam jeho hrob, ke kterému po staletí přicházeli poutníci, nadále jeho vyznavači. My ovšem nevíme, kde ten hrob dnes je. Těch verzí je vícero. Jedna je, že byl za městskými hradbami vlastně a koncem 19. století, protože to byla muslimská hrobka, tak byla srovnána se zemí, protože tam v těch místech se stavil pravoslavný kostel. Nicméně ve městě existuje hrob svatého muže, kterému muslimové říkají Murad Dadaj. A to je zajímavé, že on je velmi uctívaný, ale není o něm vůbec žádný příběh. Nedokáže vám nikdo říct, co tedy ten Murad Dadaj učinil a proč je tak uctívaný. A podle názoru mnoha lidí vlastně právě tenhle ten hrob je ve skutečnosti hrobem Šabtaje Cvi. Je tu možnost, že z toho hrobu pravděpodobného blízko moře byl exhumován a přenesen tam, kde je ten dnešní hrob takzvaného Murata Dadaje.
0: Vokální skupina Noach měla ve svém repertoáru i část židovské každodenní modlitby Adon Olam, neboli Pán světa.

0: příběh Sklepa a Veltínského, Dům Endlerů a Rozarčin Stroj času. To jsou vítězné tituly soutěže s názvem Stroj času místa paměti. Centrum židovské kultury Štetl se zajímalo o to, jak vnímají dějiny děti a mladí filmaři. Vyzvalo proto žáky a studenty českých škol, aby natočili film o historii místa, kde žijí. Zájemci můžou vítězná díla shlédnout v Brně 1. října v galerii U dvou polívků na Jakubském náměstí. Podrobnosti má Martina Pouchlá.
1: Toto místo je místem paměti, protože si ho pamatujeme, moje rodiny, a předáváme si na něj vzpomínky z generace na generaci. Myslím si, že bychom si takové místa měli připomínat.
2: Tak to zní vítěz zvláštní ceny poroty, film Rozarčin Stroj času. Zpracovává téma Jánských koupelí, kam autorku brával její dědeček. Jedná se o jeden z celkem 46 filmů, které se do soutěže přihlásily. Zaslalo je 30 základních, středních a základních uměleckých škol napříč celou Českou republikou. Porotě, která vybírala vítěze, předsedal František Tichý z Gymnázia Přírodní škola v Praze.
3: Nám vlastně šlo o to, aby to byla týmovka. A toho filmu to jako je potřeba.
2: Letošní zadání ponechali organizátoři schválně široce otevřené různým historickým osobnostem, budovám i místům.
3: Já jsem byl rád, že jsme se domluvili o tom, že to nebudeme vázat na to čistě židovské téma, ale vlastně to všechno, co tvoří tu naši společnou historii. Protože když mluvíme o židovské kultuře a židovské historii, mluvíme o kusu i naší tady prostě tohle prostoru, protože my v sobě všichni máme část té kultury všech těch etnik, a to je židovská kultura, německá kultura, česká, moravská, to všechno je prostě takový ten kotel, který tady žijeme a je krásný, že to můžeme takhle prožívat otevřeně a nemusíme se vymezovat, já jsem ten.
1: Teď bych vám rád něco o této škole pověděl. Byla to německá škola a stála na rohu ulic Hlinky a Výstavní.
2: Nejmladší účastník soutěže navštěvuje teprve dolní stupeň základní školy a uspěl s filmem o místě, které už neexistuje.
4: Já jsem se Arnoš Ladislav Bližňák a ten můj film byl o vybombardované škole na Mendelovém náměstí.
2: Díky soutěži odhalil nové poznatky o místu, které sám zná.
4: Já si pamatuji od 1. do 4. třídy, že jsem jel hlavně obvykle kolem stromu a tam byl ten areál, kde byla ta škola.
2: Kromě jednotlivců ale soutěžili také celé velké týmy, jako v případě tvůrčí skupiny studentů z Gymnázia doktora Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi, kteří stojí za filmem Železo nebo železo.
5: V roce 1905 mladou Boleslav obkroužila lokální železnice ze Skalska do Soboty. Podél trati začaly růst průmyslové podniky. Svoji dílnu si u nového nádraží vybudovali pánové Laurida Klement a Rudolf Glickner změnil sortiment.
6: My máme u nás na škole historický klub, kde nějakým způsobem se snažíme učit pracovat s těmi prameny, zpracovávat je. Třeba pan profesor nám tam občas přinese i nějaké kroniky, tak tam dohledáváme informace. Tohle byla pro nás nová zkušenost.
2: Vypráví režisérka filmu Alena Gabrišová. Vybrané filmy bude dál využívat Centrum židovské kultury Štetl v edukačních aktivitách.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Evropský židovský kongres podpořil deklaraci Foraje 50, které sdružuje představitele židovských komunit a organizací z celého světa. Dokument upozorňuje, že antisionismus přichází v antisemitismus tam, kde židům upírá právo na sebeurčení nebo požaduje, aby se zřekli sionismu jako podmínky přijetí v politickém, akademickém, profesním či kulturním prostředí. K deklaraci se připojila také Federace židovských obcí v České republice. V rakouském Grazu se otevřelo první stálé židovské kulturní centrum v zemi. Nabídne výstavy, přednášky, hudbu a další programy o židovské historii i současnosti s cílem posílit viditelnost židovského života. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová. 20 hodin.
7: Český rozhlas zprávy.
8: Zvýšení některých daní se podle ministryně financí nebude možné vyhnout. Všechny dosud vyhodnocené ranní vzorky vody z odoleny vody dnes vyhověly limitu pro olovo a zítra bude slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Kvůli zlepšení stavu státních financí připravuje ministerstvo financí zvýšení některých daní. V nedělní debatě v České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová.
9: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme, to říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
8: Ministerstvo také zvažuje zdanění investičních bytů a některých návykových látek a v úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní, řekla v debatě Schillerová. Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom stojí, že zvyšovat daně nechce. Všech 13 dosud vyhodnocených ranních vzorků vody z oblasti odolena voda dnes vyhovělo limitu pro obsah olova. Vyplývá to z výsledků, které zveřejnili odpoledne středočeské vodárny. Voda ale stále není pitná a zavedená opatření budou platit i nadále. Je tomu tak od čtvrtka. Omezení se týkají 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Kdyby mohla být voda opět pitná, zatím není podle středočeských vodáren jasné. Skauti z pražských Satalic mají novou klubovnu. Tu původní vedle mateřské školy nechala městská část nahradit dřevostavbou, kde jsou pro skauty dvě místnosti. Budova nabízí i zázemí pro pracovní četu a služební byt pro správce. Podle stavební techničky městské části Praha Satalice Pavly Pečové stála přestavba klubovny zhruba 17 milionů korun.
10: Původní skautská klubovna, kterou naši skauti dlouho využívali, byla již ve velmi špatném stavu. Musela se zbourat, tu novou městská část bude využívat i pro další účely.
8: Slovenský premiér Robert Fico připustil, že by se v lednu mohly konat předčasné volby. Řekl to v rozhovoru pro televizní stanici TA3. Důvodem je mimo jiné spor mezi ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou a vládní stranou SNS, která ho do funkce navrhla a nyní žádá jeho odvolání. Premiér Fico už požadavek předal i prezidentovi, hodlá ho ale prý stáhnout. Ministra Tarabu a vedení strany SNS také znovu vyzval k urovnání sporů.
11: Hlavně jich prosím skončia s týmto cirkusom. Tak nech to urobia tak, že dajú garancie, že vláda pôjde ďalej. Ak nedajú garancie a rozbijú vládu, no budú predčasné parlamentné voľby.
8: Řádné parlamentní volby by sa na Slovensku měly konat na podzim příštího roku.
7: Počasí.
8: Noc bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou k 9 až 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
8: Pozor teď na dálnici D5 na 32. kilometru ve směru na Plzeň stojí dodávka a čeká na odtah. A na dálnici D5 z Rozvadova směrem do Prahy za sjezdem na Přimdu na 138. kilometru dořešují nehodu osobního auta mimo dálnici. Projíždí se levým pruhem plynule, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A po zprávách je už tady hitparáda Česká dvanáctka.
12: Česká dvanáctka.
13: Naposledy v tomto měsíci, tedy v měsíci září roku 2026, je tady vaše oblíbená hitparáda. Máme změnu na nejvyšší příčce a vyhraje písnička, která ještě tuto hitparádu nikdy nevyhrála. To je informace, kterou vám říkám takhle hned na úvod, jinak vám přeji dobrý den, dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a kromě té vítězné písně mám pro vás i tři novinky a novinky budou mít Luděk Malár, tomu i zatelefonujeme, skupina Olympic a Jiří pršala. No a samozřejmě nás čeká i dalších 8 hitů týdne, tedy kromě toho vítězného. Já si myslím, že takhle to na úvod stačí a teď písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2022, to znamená před 4 lety, Šárka Marková, Hula Hop.

0: host České dvanáctky.
1: První dnešní novinku představí sám Luděk Malár, což je autor hudby a také interpret a také majitel projektu, nebo nevím, abych to vyslovil. Luděk mě za chvíli určitě opraví a nebo doplní. Každopádně měl být tady se mnou ve studiu, ale je nemocen, takže ho zdravím. Ahoj Luďku.
2: Ahoj Martine, zdravím všechny posluchači České dvanáctky.
1: Co ti je?
2: Schvátila mě ve čtvrtek těžká chřipka a rodina mi přikázala, že musím ležet.
1: Takže přeji brzké uzdravení, klidně si odkašlej a jedeme dál. Ty máš nový projekt, tak ten projekt představ a pak představíme tu písničku.
2: No tak v podstatě jsem se vrátil ke kořenům, kdy jsem v 15. začínal hrát blues a byl to takový můj sen, že vždycky bych si to chtěl zahrát, takže jsem si vytvořil vlastní projekt Blues for You, kde se mnou hrají mladí zvinští muzikanti, skvělí. A 14. října vyjde první album, které se jmenuje Blues for You, samozřejmě. Je tam 10 věcí a v podstatě každá písnička má nějaký příběh. A aby mi to šlo rychleji a nemusel skládat texty, tak jsem se podíval do svých archivů, kde jsem objevil spoustu krásných textů a mezi nimi byl text od Jardy Vikrenta. My totiž s kapelou, když jsme hrávali v 80. letech ve Švýcarsku, tak jsme měli touhu hrát koncertně. A Jarda byl kamarád přes skupinu Voxy, kteří s námi hrávali ve Švýcarsku od Pavla Nováka, tak jsme ho poprosili, jestli by nám psal texty. Tak napsal první text, který se jmenoval Prokletý pátek, no a nakonec zůstal v šuplíku, protože finanční svoboda a vůbec svoboda hraní ve Švýcarsku byla pro nás daleko lepší, než začínat někde koncertovat v Česku v té době.
1: Lepší bylo vydělávat peníze.
2: Tak. A byla větší klid, nikdo tě nehonil. No a takže vzal jsem tady tuhle písničku, zhudebnil jsem, udělal jsem z toho blues, no a vznikla z toho věc, kterou za chvíli uslyšíte.
1: Takže jestli jsem to správně pochopil, tak třeba před 40 lety vznikl ten text.
2: Ano.
1: A teď
2: ano.
1: Vznikla hudba v roce 2026.
2: Ano. Tak, text je z roku 85.
1: 85, takže 41 let dokonce to je. To je super příběh. A budete hrát i živě, nebo je to jenom studiový projekt?
2: Ne, je to vyloženě projekt pro živé hraní a první koncert, kde představíme celý projekt, bude 24.10. ve Zlíně v Zelenáčově šopě, tak všechny zlíňáky zvu na tohle představení z kapely Blues for You.
1: Takže nové album, první koncert a ta písnička zazní právě teď, jmenuje se Prokletý pátek, já to ještě jednou připomenu a loučím se a přeji brzké uzdravení.
2: Ahoj, děkuju moc a mějte se krásně všichni.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Luděk Malár, skupina Blues for You, Prokletý pátek, autor hudby Luděk Malár a text Jaroslav Vikrent. To byla první dnešní novinka, celkově 115. novinka letošního roku. A další novinka má název Až to stouni zabalí. Skupina Olympic totiž vydává vůbec poprvé bestovku na vinilu. Je to kolekce 21 největších hitů a je tam celkem 20 hitů a právě ta novinka Až to stouni zabalí. Je to výběr, který nabízí takový průřez několika generacemi Olympiku a k tomu novinka, kterou napsali společně Petr Janda a Lukáš Pavlásek. Až to stou-

jiná. Nejen podsta skupině The Rolling Stones, ale také písnička, ve které Petr Janda jako autor hudby a spoluautor textu s Lukášem Pavláskem, který napsal ten text, zkoumají, co by bylo, kdyby se Mick Jagger a jeho kamarádi přestali valit, že by Olympik po těch 65 letech, protože pomalu nás čeká oslava 65. Olympiku, navždy vypili prout? No nevím, nevím, myslím, že jak jste slyšeli na konci, všechno pojede dál. I my jedeme dál a tady je třetí dnešní novinka, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Ještě jednou dobrý den, jsem rád, že posloucháte, je vidět, že vás zajímá, co je nového a že se těšíte na vítěznou písničku týdne. Co je nového, už jsme si řekli a teď si to zrekapitulujeme. První dnešní novinka má název Prokletý pátek, zpívá Luděk Malár a SMSka je hit Mezera 12. V této hitparádě totiž hlasujeme pomocí SMS zpráv a ty mají tvar hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. A ty SMSky posíláme na číslo 900 1103. Je to číslo 900 1103. Druhá novinka, Až to stouni zabalí, legendární skupina Olympic, hit Mezera 11. A novinka číslo 3, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit Mezera 10. A teď už aktuální žebříček této hitparády. Na 9. místě je písnička, která má ocenění Zlatá česká dvanáctka, dostala 9. zlatou českou dvanáctku roku 2026 a má na svém kontě i jedno vítězství a dokonce 3x byla na stupních vítězů. Má za sebou už 14 týdnů pobytu v našem žebříčku, ale už nemůže získat platinovou českou dvanáctku a tak se s ní rozloučíme a už pro ní nehlasujeme. Léto pod peřinou, Honza Nedbal.
2: Léto zase končí, párty už se loučí, hrát si s tebou v trávě, já chci právě, ale sem tě studím.

Hit, který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka, jmenuje se Léto pod peřinou, zpíval Honza Nedbal, autoři Tomáš Kolařík hudba, text Honza Nedbal. Je to hit, který byl v hitparádě 14 týdnů a dnes se s ním loučíme, takže už pro něj nehlasujeme. Je to jeden z těch hitů, které vyhráli tuto hitparádu a já teď všechny zrekapituluji, protože jich je 10 a dnes vyhraje 11. hit v roce 2026. Takže teď těch 10 hitů. Jet Plane, Ruda Sakala, 12 vítězství, Když léta běží, Josef Wolter, 6 vítězství, Loďky, skupina Venuše, 4 vítězství, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, to je hit, který vyhrál 3x, Jak dvě řeky, České srdce, také 3 vítězství, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, 2 vítězství, Příběh, Premiér a Bígo, 1 vítězství, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Mukna a Jiří Bláha, 1 vítězství, Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tong, 2 vítězství, ale to pod peřinou Honza Nedbal, 1 vítězství. No a kdo vyhraje dnes, na to si musíme ještě počkat, 100% to nebude Daša, ta je dnes na místě 8. se svou písní Vyplouvám, kterou napsali David Solař a právě Daša.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Předminulé novinka, minulý týden čtvrté místo, dnes místo osmé, Vyplouvám a zpěvačka Daša. Na místě sedmém je stejná písnička, jako tam byla před týdnem, ale já také připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a právě ve středu o půlnoci v této hitparádě hlasování končí. Sedmé místo, Do očí, skupina Cukr. Když

Minulý týden novinka, dnes místo šesté, Václav Noid Bárta a Svítání. To je písnička, kterou napsali Noid a Backback Clan, to je jeho kapela, a otextovala jí Eliška Bártová. Jsme u místa pátého a sem ze třetího sestoupil hit Duše, který naspívala Lucie Vondráčková.

Minulý týden stupně vítězů, tedy třetí místo, dnes místo páté, Duše a Lucie Vondráčková, 11 týdnů v žebříčku, už je tahle písnička. Potkal jsem Lucku Vondráčkovou před týdnem u nás v Edenu, nebo před Edenem, a říkala, že má velikou radost z úspěchu téhleté písničky, takže gratuluji a uvidíme, jestli to bude Zlatá česká dvanáctka. A teď se rozloučíme s další písničkou. Hej Lala se jmenuje, napsali ji Michal Vorek a Elin ji také zaspívá a zaspívá ji po 12. Bohužel během těch 12 týdnů ani jednou nezvítězila, ale dnes je po čtvrté čtvrtá.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: 12 týdnů je v hitparádě hit Hey Lala, který naspívala Ellen, minulý týden 9. místo, dnes místo 4. a je to hit, pro který už nehlasujeme. Kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak je to jednoduché, jsou na YouTube a nebo na Spotify, je tam seznam na obou těch platformách, který se jmenuje Hitparáda Česká 12. 2026. A tam je mimochodem i písnička, kterou jsme teď poslouchali, a jsou tam i ty, které ještě poslouchat budeme. Jsou to hity ze 3., 2. a samozřejmě i 1. místa. Máme změnu na nejvyšší příčce a dnes vyhraje hit, který ještě hitparádu nikdy nevyhrál. Máme tu víkend. Yellow Sisters a Andrew 3. místo. V labirintu hlas...

Jsme u druhého místa a tady je hit, který byl teď třikrát na místě prvním, jinak už šestkrát byl na stupních vítězů. Jak dvě řeky, české srdce. Jak dvě

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103, 900 1103, a píšeme SMSku ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, kromě dvou výjimek, protože ty dnes v hitparádě skončily. První novinka, Prokletý pátek, Luděk Malár, hit mezera 12. Druhá novinka, Až to stouni zabalí, Olympic, hit mezera 11. A třetí novinka, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit mezera 10. Deváté místo, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, to je hit, pro který už nehlasujeme. Osmé místo, Vyplouvám, Daša, hit mezera 8. Sedmička, Do očí, skupina Cukr, hit mezera 7. Šesté místo, Svítání, jediná novinka z minulého týdne, která se dostala do dnešního žebříčku, Václav Noit Bárta, hit mezera 6. Páté místo, Duše, Lucie Vondráčková, hit mezera 5. Čtvrté místo, Hej Lala, hit, pro který už nehlasujeme. Třetí místo, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit mezera 3. Dvojka, Jak dvě řeky, České srdce, hit mezera 2. A na prvním místě bude mít písnička SMSku hit mezera 1 a je to hit, který tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrál. A ten hit se jmenuje Chci ti říct, je to 11. hit, který vítězí v tomto roce, tedy v roce 2026. Zpívá Petr Kustko, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Víš, chci ti říct, jak jsi hezka, ale nevím jak a co Bůh, ten se směje, do rytmu tleská, ale já mám strach,

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Otištěné oznámení o lednové valorizaci důchodu je nutné žádat do středy 30. září. V Praze na Pankráci hořel byt v 7. patře výškové budovy a zítra bude slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení tato oznámení od letoška v papírové podobě automaticky nerozesílá. A většina důchodců je prý ani nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
2: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
0: Za doručení papírového oznámení poštou se platí, teď je to 31 korun za dopis. Ročníky 1955 a starší můžou papírová oznámení dostávat zdarma, ale i oni o ně musí požádat. Hasiči zasahovali u požáru výškové budovy v Kotorské ulici v Praze. Hořel tam byt v 7. patře, informoval o tom mluvčí pražských hasičů Vojtěch Ročedl. Budova začala hořet během odpoledne. Plameny přímo zasáhly dva byty. Z jednoho z nich hasiči zachránili jednoho člověka. Celý dům podle mluvčího nebylo třeba evakuovat. Lidem v nezasažených jednotkách podle něj nehrozilo velké nebezpečí. Na místě platil druhý ze 4 stupňů poplachu.
3: Zbytu se podařilo zachránit jednu osobu, která byla předána do péče zdravotnické záchranné služby. Požár se rozšířil i do bytové jednotky o patro výše.
0: Srbský prezident Aleksandar Vučić rezignoval na svou funkci, otevřel tím cestu k předčasným prezidentským volbám. Rezignaci slíbil v souvislosti se sílícími protesty, které se opakují od předloňského listopadu. Tehdy při zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu zemřelo 16 lidí. Dosavadní prezident proto už dříve vypsal předčasné parlamentní volby. Konat se budou v říjnu a Vučić se v nich chystá kandidovat s ambicí stát se premiérem. Sport. České tenistky ovládly pohár Billie Jean Kingové. Ukrajinu v Šenčenu porazili 2-0, když Karolína Muchová i Linda Nosková vyhrály své dvouhry. Nehrající kapitánka Barbora Strýcová si váží toho, s jak silnými hráčkami může spolupracovat.
4: Každá z nich je silná osobnost a jsou hrozně moc zkušený a mají za sebou velký zápasy. Myslím si, že to si i vzali na ten kurt a semkli se na celý týden jako jeden tým, jeden celek a s tím si šli pro ten stejný cíl a to byla ta trofej.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou až k 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov je zavřený pravý pruh. Na 138. kilometru odklízejí následky nehody. Projíždí se levým pruhem a plynule. Na silnici 44 ze Zábřehu na Šumpersku do Mohelnice se srazila dvě osobní auta, nehoda je na obchvatu Zvole. Zasahuje do části pruhu. A na silnici 11 z Těrlicka do Havířova na Bludoviském kopci se srazila dvě osobní auta. Opatrně na vozovku vytekl olej a úsek je kluský. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tady pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
5: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chodské koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta, šéfkuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor, už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
6: Nosím černý brejle.

0: Jdeme za Naděou Konvalinkovou v rámci pochoutkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naděja Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku?
0: No jo. Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to klidně si ho odves. Tak zaplať pánu, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: A chodili během toho na záchod, jo? Nebo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chodské, které všichni znají. Nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože ty, že to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvernáplní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že...
1: Dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato, na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Ty uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty.
0: Pak to budeš prodávat.
1: To ne. Já když tak rozdám.
0: Prodával jsi někdy na trhu?
1: Ne.
0: Když to tě ještě čeká?
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku už jsme měli velkou party pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, to docela ráda, když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně, pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
2: Malinko se mi třesou ruce.
1: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
2: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
1: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
2: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z jednoho citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
1: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naděja.
2: Jsi mě úplně zamotal hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Nadějo?
2: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
1: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
2: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
1: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu rumu ještě.
2: Určitě.
1: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. My použijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
2: No, jsi zlatý, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
1: Všechno hezky promícháme společně.
2: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
1: A promícháme to hnětacím hákem.
2: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, no, krása, krása.
1: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
2: Víš, a jak mu to rychle jde, podívej se na to. No.
1: Naděja se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem. Nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
2: Já myslím, že mi to nehrozí.
1: Nebude čas během hraní, vej?
2: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
1: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
2: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
1: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
2: Přistrouháme citronovou. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
0: Posloucháte Pochoutkový rok.
2: Tak, těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
1: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
2: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
1: Podle chuti.
2: Ano, podle chuti, vanilkový cukr, 2 žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
1: Já musím říct, že Naďa zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
2: A teď to všechno promícháme, ano.
1: A na samotný závěr, předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků se špetkou soli.
2: Soli, přesně tak. Tak, já myslím, že konzistence dobrá. Teď to lupnem do náplně. Tak.
1: Vůbec se u toho nezadýchala.
2: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
1: My vlastně chceme docílit opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
2: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
1: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme 2 tvarohovou.
2: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
1: Ale poctivý.
2: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
1: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
2: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
1: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
2: Uvidíme, až to bude zlaťoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
1: My jsme po tom, co jsme vytáhli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
2: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
1: Budeš jíst?
2: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam... Tenoučky je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
1: Já už jsem snět půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
2: No.
1: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak jak peřinka. Jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
2: Ze sušičky. Jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
1: Já se nechce mluvit ani.
2: Mlčme.
1: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Naďou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
2: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes... s Naďou Konvalinkovou.

0: Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnili poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz. A nebo si o ně zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá. Tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolín, druhé je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. No a z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím a nebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisují, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota, stejná jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to v ohni rozteklo a dá se to znova do pece na 14 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, který mu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
0: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A já bych chtěl představit dalšího hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u nás.
1: Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: Tak my máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni? Plánuješ už důchod? Jako, co bude člověk v důchodu dělat? Nebo jestli bude člověk vařit do úmoru? Jestli jsou... Mně to tak přijde. Kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matěje, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterýma jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádný cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl, v té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to
1: bylo. A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jsou hodně.
0: Dokdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce ctí měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíš je, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: I to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No, tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večera se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritérie, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu. No. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No, tak já to vidím hrozně. Já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že si přišel o půl hoďky jako díl, no takže takhle no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako... Vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak bys si to představoval, frajere, jakože ty to uvaříš doma, já přijedu a rozvezu to, nebo... A ono je tak, jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý, takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě nebolely nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No, a co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru? No,
1: jdu si lehnout normálně, jako v 11.30.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to fakt dělám od svých 14
0: let. Dá se to trénovat?
1: No, jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě. Jedině,
1: na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo.
0: Tak jo, děkuju. Honza Punčochář.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelánu, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklizení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vorochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení, s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
1: A 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Zvýšení některých daní se podle ministryně financí Aleny Schillerové nebude možné vyhnout. Tunel na obchvatu Jizerního Vtelna na Mladoboleslavsku bude složený ze 30 dílů. Zítra čekáme slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mělo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Speciální konstrukci bude mít tubus tunelu na obchvatu Jizerního Vtelna na silnici 1/16 na Mladoboleslavsku. Stavbaři ho složí z několika kruhových dílů. Skládat za sebe je začali v těchto dnech. Až budou všechny na místě, překryjí je betonem a zeminou. Pokračuje vedoucí projektu Pavel Machek.
2: Má to 27 dílků, z kterých se bude skládat postupně celá výroba toho tubusu a ten tunel bude nějakých 270 metrů dlouhý.
1: Práce na obchvatu obce začaly loni v květnu a skončí na podzim roku 2027. Náklady na stavbu jsou přes 660 milionů korun. V Praze 11 skončil zkušební projekt svozu skla, při kterém senzory uvnitř kontejnerů měří zaplněnost nádob. Systém pak automaticky objedná odvoz až ve chvíli, kdy jsou skutečně plné. Za rok a půl se tím snížil počet svozů o 2/3. Odhadovaná úspora je téměř 3 miliony korun, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Dynamický svoz skla pokračuje na 199 nádobách na Praze 11 a současně se rozšiřuje o dalších 78 nádob na sklo na území Prahy 15.
1: Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice.
0: Počasí.
1: Noc bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou k 9 až 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu na 16. kilometru ve směru na Ruzyni a D7 probíhají práce na 4 úsecích silnice a usazování nosníku mostu a tvoří se tam kolona. V místě je pro každý směr průjezdný jeden jízdní pruh. A pozor na dálnici D7, je tam olej na vozovce na úrovni obce Studeněves. Na vozovce je olejová skvrna a táhne se další 2 kilometry ve směru od Prahy k místu události ke 24.5. kilometru. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už jsou tady hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
0: Hvězdné návraty.
4: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archivy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy a budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností, až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
5: Já nemám svátek.
4: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
5: Opravdu?
4: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
5: Opravdu?
4: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
5: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
6: Tak co tu děláte?
4: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
6: Nechte se překvapit. Ahoj.
4: Zase na to budu sám. Ahoj.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
2: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou. A ona mě nesnášela.
3: A vždycky, hezký přístup.
2: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
3: Ano, zhora.
4: Držení prstů.
2: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo. Dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
3: Jste jí zabila?
2: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
1: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andrlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
5: Děkujeme, že jste nám tak pomohla.
6: No víš, Alenko, ona slečna Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je zvenková, tady v Praze studuje.
5: No, ale ženit se nebudeš.
6: No to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
5: Kolik dáte?
6: 200.
5: A máte doma slepice? No, po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
7: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
5: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
1: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
2: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
3: Jo, takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočet, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
2: Ano.
3: Je vám docela blíz. A co jako rozhodla, že jste šla na to divadlo?
2: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, udělala mzdovou účetní.
3: A tak jste mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
2: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj.
3: No je.
2: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartuňkem, to byl češtinář. Nejdřív založil, se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
1: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým a ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
0: Fajn. Ještě nejsme všichni.
4: Ale je 8 pryč.
0: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
4: Jak?
0: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
4: Co? Počkej, vy jste měli byt?
0: Vertikální.
4: Co to bylo?
0: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
4: Počkej, jak jste spali?
0: Vertikálně.
3: Moment.
0: Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
8: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
0: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
8: No.
0: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem v něm ctil hlavu našeho kolektivu.
4: Vy jste asi byli parta za všechny drobnice.
0: No, jeden za tři a tři za jednoho.
8: Necháš to? To je jenom okurčička.
0: Ne.
8: Některý vůně jsou silnější než já.
0: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
1: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
3: Kdo s váma chodil? To bylo nějaký 60. léta, že asi?
2: To bylo 64 až 68.
3: A, tak to byl hezký rok.
2: Ano, to byl ten 68, byl zejména teda.
3: To bylo krásný,
2: ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
3: Ano, ano.
2: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo. Vrhli se na jiný profese a tak, ale Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová,
3: no.
2: Takže jsme, a Monika Švábová.
3: Jo, Monika Švábová.
2: Moje spolužačka.
3: Vy jste poměrně hned po škole, asi vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
2: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve 4. ročníku na DAMU dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy S.K. Neumanna, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři, a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální, nástupní plat 800 korun.
9: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
10: Hele, Mařenka Popincová.

i střech, ten žebřík je jeho a střechy jsou všech. A kde který kluk řekne, ach je mine, on může být špinavý.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psal rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Páralova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markraběte Moravského, Karla IV.
2: Pusť mě.
3: Takhle se chová budoucí markraběnka?
2: Vrátím se.
4: Zaběte chlapy, sakra!
3: Doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: A nevezmu si nikoho, kdo má takovej nos.
3: Jaký nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
2: Příšernej.
3: No?
2: Jako ty.
3: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.

0: V době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvili pan ředitel Pavlíček, tehdy ještě ano. Přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. Občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Šlo o věc.
1: Chtěli jsme, aby to bylo dobrý.
2: Jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce a potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano.
2: No, tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor.
1: To věřím,
2: on to organizoval to asi, všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
1: ano.
2: A že vzpomínala ty společní dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
2: No, tak ještě byl asi hodně mladý, no, to je jasný.
0: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Nechápu, proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě.
4: No snad na naší svatbě.
3: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi ožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
5: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
6: Ne, oni zdědili tetičku.
5: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
7: No, fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědičný příbuzný. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokom. Viď, Péťo. Péťo.
8: Co?
7: Že jsme nikdy nic nedědili.
8: Jsme taky neměli pokom.
4: Ne, já jako jsem spíš myslel, zkrátka naši chtějí, aby tam byla tetička. Já to chci taky, Kačenko, tak...
3: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
9: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
4: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, viď, Kaču. Kaču, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mně.
5: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
4: Kvůli mně.
9: Tak mu tam tu tetičku napiš. No.
2: Tetička.
9: A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
5: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
9: Co vymalujeme ještě před veselkou?
5: No přece si nemyslíš, že se do téhle špíny budu vdávat.
9: Ježišmarja, teď je to tady jako z cukru.
7: Ale tě blázen, co pak bychom tady sehnali teď někde malíře?
9: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
7: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdybychom to nestihli.
5: Tak, adresy už si napiš sám. Co bychom to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
7: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S raubířema, se želvičkama, s myšima se to uklidí a se zabím.
10: No, já bych mohl vzít myšky a poldinky na chatu a Petra a on veme raubíře a mohli bychom vidět už v pátek odpoledne.
7: Mami, no. Prosím tě, slyšíš to? No. Oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byty. Začí hříchy a trpím.
9: Uklidni se. Stejně žádnýho malíře neseženou.
5: Tak, Já to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba bude vyčítat. Tak podívej se, když se vdávala Pavlínka, tak to se klidně stavili nový kamna, rozumíš? A instalatér s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička neprobodne oba světky, víš?
9: Ale neboj, ona jim nic neudělá.
1: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby zpříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti. Protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, jak, protože jsme byli v té době, v té první republice otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci. Oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova. A řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny, ať jste zpátky. A my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu, já nevím, věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty Saloní lvy. No tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a v příslušnost té Evropě, kam jsme patřili, a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, v absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
5: Víte, tetičko, co mi řekl? Že vypadám jako od cirkusu.
11: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
4: Tak to se podívej, Kačenko, já mě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
5: Ale já nemám svátek.
4: No to jsem ti přinesl taky jenom tak?
5: Jenom tak? Maminko!
12: Kačenko, neplakej, dítě moje, uvoj!
4: Co je, co se stalo?
5: Já řekni radši, co si proved, kytku jen tak. Slyšíš to,
11: Slyším. Pro Krista pána.
12: On má nějakou ženskou, to je den. Co se teda nádherný?
4: Já nemám žádnou.
11: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
12: Pustíku, ona ta Dudíková měla přece jenom pravdu. Meč!
5: Co pak normální mužskej kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když má špatný svědomí. Kačku, pojď, dítě moje, uboj.
12: Maminko!
4: Hezky, mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
11: Brána k bráně sedá.
4: On vážně o nic neudělal. My jsme ho tady s tatínkem navedli. Víte,
13: přesně tak to bylo.
12: Jak to navedli?
4: Hele, akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
11: Jaká puma? Časovaná? No to je pravda. Já ji načasovala, akorát když měl Honziček dostat pít.
5: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, vy.
4: Už bych ti kupoval kytku, když nemáš svátek žádnej.
11: No jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
12: Teda, vy jste nám dali.
5: No. Tak já už se nezlobím.
11: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí. Tak oddělají legraci, no.
12: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
4: Já už to nikdo neudělám.
11: No, dej mi tu kytku, ať nezvadne, to by byla škoda.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky ujedem. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s ním. Když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabímu, ten to pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strejček.
2: Aleno.
3: Strejček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laň?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Strýčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička a už nechci slyšet ani slovo. Padešenku, pojď ho dostrážit a zítra to vyšetříme. Ano.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ně to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978, že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být zatím spolu obsazovaní.
6: A proč jako spolu, v čem to vedělo?
5: Nevím, já to nevím, já to fakt nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trouble a řekli mi,

0: Jednu nabídku.
1: No, to je výborný.
2: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
3: Jaroušku, máš mě rád?
4: No to víš, že tě mám rád, kletitko moje.
3: Ale budeš mě mít pořád stejně rád, vy.
4: No to víš, že tě budu mít pořád rád.
3: No. Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
4: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
3: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy. Ne. My máme přece na všechno úplně stejné názory, že?
4: Ano.
3: No, jaký je krokodýl,
4: Zlej.
3: A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
4: Oba dva.
3: Tak. Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
4: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, to my ani neumíme, veď?
3: Je, pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, hádají, se div se nepoperou.
4: Křičej na sebe, co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet, beručka moje.
3: Ale za to může ona. Ona je hašteřivá. On je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčku vyzbývá? Musí se hádat taky.
4: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
3: On Martínek, jo. No. Proč?
4: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
3: No počkej. Tobě je líto Martinkovi.
4: Ale Beručko, proč pak mě by jí bylo líto?
3: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
4: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
3: Ale dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
4: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
3: A když na tom přece vůbec nezáleží.
4: No tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
3: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
4: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinková, to je pana Martinka, paní Martinkové.
3: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
4: Já vůbec nevím, že šilhá.
3: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
4: Je úplně jedno, jestli jsi pidlovoká, ty nebo paní Martinková.
3: Co jsi to řekl? Já, že jsem pidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
4: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
3: Málem jsme se hádali, vy.
4: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
3: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
4: Ano.
3: Já nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková. Jak bych taky mohla, když ty seš takovej hodnej, milej a trpělivej, jako pan Martínek.
4: Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
3: Ne.
4: Jak on vypadá, ty jsi ho nevšimla, jak on vypadá? Ta on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
3: Ale náhodou, ty fousy si nechal narůst kvůli mě. Já chci taky sumec, udělej sumec, nechci narůst fousy jako sumec. Já pak dělá sumec na úkazu, já chci sumec.
4: Já ti přece nebudu dělat šaška. Když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním jdi mužské jako sumec, no.
3: No prosím, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženat ty mužské?
4: A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
3: Já že ho miluju.
4: Jistě.
3: Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhávou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
4: Tyžma, hašteřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že hašteřivá ženská, jak se podívej na sebe. Paní Martinková je proti tobě němý zakřiknutý bystrozraký koťátko.
3: Co jsi to řekl?
4: Koťátko.
3: Co jsi to řekl?
4: Koťátko.
3: Koťátko. Koťátko. Tak ty už jí říkáš koťátko. Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mě teda nebude vadit, až budeš mít čiláví děti, mě ne.
4: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nádivu. On si kvůli tobě možná nechal narůst sopíš. Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
5: Naschledanou.
4: Bohle.
3: Vidíš, co děláš?
4: Ten si určitě myslel, že se hádáme.

0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
0: Dobrý večer, pane Martíne.
1: Dobrý večer, paní Martinková.
2: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky. A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
3: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně. A když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: já jsem nevěděla, že jsi sionistka. A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala: no, že jsi vzala žida. A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí: to jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony.
4: Tak to je krásný.
3: A ona stuhla a zasmála se a říkala: ty jsi vtipná.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Další film Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že tě trabant v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Když já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že had je větší než červ.
3: To je.
2: Tak velká říža už musí být had.
3: No tak dobře, tak je to had a už mě s tím neotravuje.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
9: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
10: Žehlil jsi někdy?
11: Dej o kakaových bobech všechno.
10: Nežehlil.
11: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
12: Jaký to s ním bylo?
6: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
12: Ano.
6: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, který si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace, tý práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
12: No jo, miluju, no.
6: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se
12: Vratné lahve.
6: Ve vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
12: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a řekne, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona řekne, žehlil jsi někdy?
6: Nežehlil.
12: A má on to všecko napsaný, nebo to vzniká něco třeba?
6: Ne, má to napsaný.
12: Má to napsaný.
6: A dost si to hlídá.
12: Já jsem si to myslel.
6: Protože ono to má určitou stavbu, jo. To je k poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
13: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
14: Upřímně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
13: A co, když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
14: Na městském úřadě Pártři.
13: Aha, tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
15: Šel starý McDonald's z Ostravy domů.
4: Bartovské aretě večer se stavil.
13: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Wasserbauer.
15: Ich liebe Sie. Sie sind so schön.
13: No to už říkáte hezky, tyhle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
15: Paní profesorko, mohl bych si ještě říct tu variantu, jako že už si tykáme.
13: No prosím.
15: Ich liebe dich.
13: Du bist...
15: so schön.
13: Co je s vámi, pane Wasserbauer? Není vám dobře?
15: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
13: Vy mluvíte německy?
15: No jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
13: Děláte si legraci?
15: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úvodě, když jste si vyřizoval ten vedlejší příjem a úplně jsem zahovel.
13: Pane Wasserbauer, přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
15: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
13: Jaká?
15: Přísná.
13: To se vám na mě líbí?
15: Všechno se mi na vás líbí.
13: A co s tím uděláme, pane Wasserbauer?
15: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam. Popovídat si česky.
13: To bych nevylučovala.
15: Díky.
0: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
6: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
12: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
6: No ano, v podstatě.
12: Měl žábem.
6: Ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balónem. Tak byla, že jo, kameraman byl s námi.
12: Ano, v koši.
6: V koši a točil vlastně tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme některé ty dialogy točili zavěšený na jeřábu. No a pak nás pustili, no.
12: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
6: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže...
12: Jo.
6: A nebyla zima, takže nám nebyla zima.
12: No prosím, až...
0: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
6: Včera tu byl medvěd.
16: Jo.
6: A já mu povídám, co tu chceš. A on jenom mručel. Sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
16: Jo.
6: I všechen med. Hřebíky, televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
16: Určitě.
6: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
16: Ty? Teď? Nevím.
6: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
16: Ne.
6: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
16: Ale no tak, já jsem to ještě...
6: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svýho brlohu. Medvěde.
0: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
17: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

vědě a čekám, co se ještě stane. Mám pořád duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Je neděle, hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun, přeji vám příjemnou dobrou noc a doufám, že se zapojíte do dnešního dvouhodinového povídání na téma Zase vy, nebo už zase vy. Poznají vás už podle kroku, máte někde svůj stůl, připravují vám kávu bez objednání, zdraví vás řidič autobusu, zná vás prodavačka jménem, jste někde za inventář, tak přesně o vás to dneska bude.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: S největší pravděpodobností se štamgasti hodí do hospody, i když je to jen můj subjektivní pocit.

0: Dobrý večer u noční linky, ještě jednou zdraví vás od mikrofonu Honza Macoun z technického pracoviště Petr Kubala. My jsme tady dnes v pražském studiu vlastně jako takovými štamgasty nočního vysílání. Budeme moc rádi, když zavoláte sem k nám do studia, napíšete, zkrátka přihlásíte se k tématu už zase vy. Dneska si budeme povídat o známých tvářích, pravidelných návštěvnících a lidech, kteří se vracejí tak vytrvale, až už si vlastně bez nich určité místo neumíme představit. O hotspotských štamgastech, zákaznicích oblíbeného pekařství, sousedech z lavičky, návštěvnicích knihovny i o těch, kteří pravidelně volají do rádia. Možná takového člověka znáte a možná jste to právě vy. Někde vám rovnou natočí oblíbené pivo, jinde už dopředu vidí, že budete chtít mluvit s vedoucím. Zajímá mě, jaké to je být štamgastem nebo tím, když se tak někde v potají vzdáli, o tak uslyší třeba takovéto už zase vy. A to nemyslím, prosím, ve špatném. To myslím jedině v dobrém, protože nebýt třeba vás, posluchačů, pravidelných štamgastů nočního vysílání, nebylo by noční linky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pište také na linka@rozhlas.cz a nebo i do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A hned pojďme do hospody, pojďme do Rakovníka, tam nás poslouchá posluchač Zdislav, který napsal, do naší hospody schodím skoro 30 let. Ne denně, to bych manželce nekřivdil, ale dost často na to, aby mě tam znali podle kroku. Když vejdu, výčepní se jen podívá a zeptá se klasiku. Ani neumím říkat, co chci. Někdy mě to těší, protože člověk má pocit, že někam patří, jindy si říkám, že už nejsem součást vybavení jako věšák u dveří. Jednou přišla nová servírka a donesla mi jídelní lístek. Celá hospoda se začala smát. Prý jsem byl poprvé po letech považovaný za normálního hosta. Od té chvíle říkám, že štamgast pozná stáří podle toho, že mu přestanou nabízet noviny.

0: Jste někde za inventář, protáčí nad vámi oči, poznají vás dřív, než promluvíte, máte svůj flek, hlídáte si svoji židli, děsí se vás obsluha, výčíšník, co zase budete chtít, mizí prodavačky do skladu, voláte tak často, že už vás poznají po dechu, píšete pořád dokola, musíte mít poslední slovo a zase vy, to je to téma dnešního nočního povídání do jedné hodiny společné regionální vysílání stanice Český rozhlas. Pohoda. Je to noční linka, pojďte do toho, telefonní číslo 731 800 900, linka@rozhlas.cz nebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Haló, haló, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, to je Robert Solomouc.
0: A dlouho jsme se neslyšeli. Roberte, povídejte, a zase vy.
1: No, je to tak. Chodím do jedné restaurace, jmenuje se to Pohonix. Přidají se tam 3 servírky. Se všema vyhlázím moc prima. Tu jednu mám moc rád, protože je to prima holka. Evidentně si spolu rozumíme. No a vždycky, když tam přijdu, tak už ví, že si dám matonku, tak už se mě ani neptají, prostě ví, o co si dám. A mám tam kamaráda, Radima, je to moc prima chlaba, vždycky si spolu pokecáme. Jako, a evidentně si s ním taky rozumím. A prostě tam těch chlapů víc, které má kamarádím, takže se tam cítím dobře. No a pak ještě je další místo, kde je to podobné, tam vždycky chodím každý týden, to vždycky jdem s klukem na bohoslužby. A to je taky prima, tak vždycky se účastníme sobotní školy, kluk už si skládá pucle, jo, no prostě paráda, klidně se mě ptete, jestli vás něco zajímá.
0: Spíš by mě zajímalo, co by říkala obsluha, kdybyste nepřišel.
1: No, to nevím, ale taky se to stane, že třeba občas není čas, tak prostě nepřijdu a neřeší o to, jo, že může se stát, že třeba není čas, nebo mám nějaké vyřizování, nebo takové, jo. Ale neřeší ho to, no tak...
0: Doptávají jako, se třeba prýma. Případně, když nedorazíte jednou, že příště, když dorazíte, tak se ptají, kde jste byl, co jste dělal, proč jste nedošel?
1: Tak někdy tak trošku, jako řeknu, tak třeba měl jsem hodně práce, nebo nebyl čas, nebo takhle, to je různý, no, ale jako jo, tak jako popovídáme, je to v pohodě. A je tam, říkám, je tam jedna moc prýma holka, moc si s ní rozumím. A ona je tak hodná, a to by asi neměl, no prostě, já jsem vdovec a když mě pohladí vlasy, tak je vytrysknu a jistě zjel, hladím taky vlasy. Mám už zkrátka strašně rád, jmenovat ju nebudu, protože nevím, jestli by si to přál, ale jako nechci nic pokazit, pochopit to.
0: Co si myslíte, že si myslí o vás obsluha?
1: No, tak to je správná otázka, taková trošku na tělo. Ale berou mě, že já jsem takový, jak bych to řekl, takový dospělý dítě, takže já třeba, je tam prima, tak sednu si testou a když je ta možnost, tak buď holky nebo chlapi se mnou hrají a i člověče nezlob se, je to moc prima, no já si rád zahraju člověče nezlob se, no tak žena by umřela, tak nemám s tím rád. A prostě už mě berou takového, jaké jsem, no tak je to prima, že si sednu a hrajem toho brdo, je to paráda, no.
0: Tak Robert otevřel dnešní noční linku. Moc děkuju, zdravím do Olomouce, ať se daří a buďte štamgastem a člověkem, který... Já jsem ještě nedomluvil. Chtěl jsem vám popřát hezký večer, klid, pohodu a zároveň taky, ať už jste kdekoliv štamgastem, ať jste vítaným hostem i nadále. A dobrou noc.
1: Všechny pozdravujte, linkoře. Děkuji, nashledanou.

0: A zase vy, to je téma dnešního vysílání Noční linky. Koukám do příspěvku, které jste odeslali, nebojte se, Praha nekouši, klidně zavolejte, 731 800 900, jdeme na poštu, tady píše pan posluchač, chodil jsem na poštu skoro každý den, protože jsem měl malý internetový obchod, balíčky, doporučené dopisy, podací lístky, reklamace, ze začátku jsem byl slušný zákazník, pak jsem začal radit ostatním ve frontě, kam mají co vyplnit a to byla chyba. Úřednice u okénka číslo 3 mě jednou uviděla ve dveřích a úplně jasně na jejím obličeji bylo k přečtení, už zase vy, neřekla to nahlas, byla to profesionálka, ale o čem mluvili. Když jsem po čase obchod zavřel, přišel jsem jen poslat pohled, paní se zarazila a řekla, dneska jen jeden. No, měl jsem skoro pocit, že jsem ji zklamal. Moc zdravím do Vyškova, pan posluchač Bořivoj, děkuju moc. A co vy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Považují vás někde za štamgasta, člověka, který chodí neustále do stejných míst, na stejné místo. Třeba mě napadá jet pravidelně autobusem hromadné dopravy, sednout si na své v uvozovkách už místo za ty dny, za ty týdny, měsíce a ejhle, zase vám tam někdo sedí, někdo jiný. Máte chuť ho vyhodit z toho daného místa. Třeba po čase zjistíte, že v autobuse jako dlouho nic, ani vidu, ani slechu po některých osobách, se kterými se zdravíte pouze očně. A potom po čase zjistíte, že ta osoba se třeba odstěhovala, že už to místo třeba po ní zůstane vždycky volné. Jak se tváříte vy na štamgasty, na pravidelné hosty, kteří se vrací ať už do obchodů, nebo třeba klidně i do rozhlasových stanic se svými příspěvky, telefonáty, nebo se svými sousedy, se kterými se pravidelně potkáváte, střetáváte, ale když se s nimi jednou nestřetnete, hned vám to přijde divné. Tak zkusíme třeba vás. Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu. Kdo pak je tam? Tak, to je někdo, kdo nás poslouchá, ale mluvit nechce. A co tady, kdo nám volá teď? Halo, halo. Ano, to jste přímo vy.
2: Pali, Ružda.
0: Nerozumím, ještě jednou. Tak tady to taky nevyšlo a vyjde to někomu dalšímu. 731 800 900, volejte právě teď, anebo pište. Mám tady připravený ještě další od vás příspěvek, anebo z komentářů. Ano, to tady taky vidím. Čekárna, tady jsem si poznamenal, kde to mám. Tady Jana u svého obvodního lékaře jsem byla jednu dobu pořád, ne protože bych chtěla, ale zdraví se zkrátka ozvalo z více stran najednou. Nejdřív tak, potom záda, potom odběry, potom kontrola po viróze. V čekárně už mě snad lidé zdravili jako personál. Jednou přišla nová pacientka a zeptala se mě, jestli se má hlásit u mě anebo u sestřičky. Tak to už jsem si řekla, že je zle. Nejhorší bylo, že jsem měla oblíbenou židli u okna. Když byla obsazená, cítila jsem se skoro dotčeně. A to je to, co jsem říkal před chvílí. Dnes už tam chodím méně a jsem za to ráda. Ale když vejdu, sestřička pořád říká, a naše stálice. Nevím, jestli mě to těší nebo varuje. Moc zdravím, děkuju. Víte co, pojďme teď za další písničkou. Schválně, jestli poznáte, co spojuje ji a dnešní téma.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. René, já a Rudolf, zpíval Jiří Schellinger. No a jestli se do našeho nočního vysílání tahle písnička hodí, já jsem uznal, že ano, protože k pravidelné partě a společným rituálům v písnice vlastně jde o trojici, která tráví nedělní odpoledne golfem. Hodí se tedy k otázce, s kým se pravidelně scházíte a kde už vás vlastně automaticky očekávají. Takový lidé nemusí být nikomu protivní. Prostě patří k určitému místu a určitému dni. A někoho dalšího z vás, volajících do vysílání Českého rozhlasu. Kdo pak nám volá? Tady Honza. Pěknou noc.
1: Dobrý večer.
0: Celý večer.
1: Já jsem dobře slyšet.
0: Jste výborně slyšet, nebojte se, nelekejte se. Jenom se nám představte, jak víme, s kým máme tu čest.
1: Já jsem Nela, je mi 23.
0: Ano.
1: A chtěla bych se s váma podělit o takovej malej příběh. A jde o to, že já jsem navštěvovala před pár lety jednu takovou rychlovku, kde obsluhovali teda Vietnamci.
0: Ano.
1: Ale vůbec to nevadí, nejsem žádný rasista, ale jde o to, že já jsem se tam vždycky objednávala jedno jídlo. To byly prostě hranolky.
0: A ano.
1: Přišla jsem tam už tak po druhý, po třetí. A ten pán, který obsluhoval, se na mě podíval a řekl, hranolky, já, jo, hranolky. Takže to je takové vtipná historka, kde mě už začínali ti obsluhující trošičku poznávat a za mě upřímně tady to navštěvování míst některých dlouhodobě je pro mě příjemný, protože nejenom, že já poznávám personál, ale personál poznává mě a myslím si, že je to další místo, kde se člověk může cítit aspoň trošičku doma a každým to prostě přeju, protože je to moc fajn.
0: Protože jsem pracoval v gastronomii taky určitý čas svého života, tak jsem zažil spoustu štamgast hostů, jejich štamgast stůl, štamgast židle. A musím vám teda říct, že mě byli štamgasti po poměrně krátké době protivní. A já vám řeknu důvod proč. Protože si nárokovali. Nárokovali si něco víc než běžní ostatní zákazníci, kteří tam byli. Jak vnímáte vy toto?
1: Jak to vnímám? Já to vnímám, takže je to něco blbýho. Myslím si, že ke každému zákazníkovi, ať už jakýkoliv obchodu, restaurace, večerky, by se mělo jednat a chovat, by se k němu mělo s úplně stejnou úctou, ať už je to někdo, kdo tam chodí pravidelně, nebo někdo, kdo tam přijde jednou za život a už se tam nikdy nevrátí potom.
0: Co mě třeba dokáže velmi rozčílit je, když přijdete do nějaké té vietnamské večerky a vidíte tam nějaké jiné zákazníky, kteří si vybírají a tykají té obsluze. Rovnou tykají. A jsou tam třeba poprvé. Mně to přijde takové zvláštní a docela neúctivé.
1: Tak
0: zažila jste to někdy?
1: Ne. Ještě, naštěstí ne.
0: Naštěstí ne, to je dobře. Já jenom, že jsem se u toho pozastavoval, mně to přišlo jenom zkrátka zvláštní, hele, dej mi tam ještě tohle, nebo mají pocit, že jsou jakoby něco víc, zase jsme u toho vlastně, no. Že připadá, že zkrátka si nárokují něco, co by si nárokovat neměli, ale je to asi o slušnosti, předpokládám.
1: Já bych to pochopila v případě, kdyby se ten člověk s tou obsluhou znal, třeba aspoň trošku, kdyby to byl známý kamarád, ale i tak vím o spoustě případů, kdy se profesní život, profesní role nemíchá s tou osobní a že třeba dva kamarádi, kteří si normálně tykají, tak se potkají v tom zaměstnání a prostě si vykají, aby to nerozhodilo nějaký jejich pracovní poměr nebo cokoliv.
0: Je fakt, že když jste říkala, že už vás v té restauraci už tak jako vědí, co chcete, co budete chtít, tak já bych se cítil být potěšen, to je taky pravda. A na druhou stranu si říkám, že když o mě budou vědět víc a víc a víc, jako jestli je to vůbec tak jako dobře, jestli je fajn, že někam patřím, ale jestli náhodou se tam ta mezera toho soukromí a té linie, jestli se náhodou nepřekřížím moc brzo. Jestli to není vlastně ke škodě.
1: V tom případě takový jeden tip mám tady pro toho člověka, který mu to vadí.
0: Ano.
1: Prostě dejte si výjimečně něco jiného.
0: To je fakt překvapení po všech stranách. Nelo, děkuju moc, ať vám ranolky chutnají tam, kde si je objednáváte, a taky ať jste vítaným hostem i nadále. Dobrou noc.
1: Já vám taky děkuju. Dobrou.
0: Věta už zase vy totiž sama o sobě ještě neprozradí, jestli jste vítaní. Záleží na tónu, na výrazu i to, co přijde vlastně potom. Může následovat srdečné přivítání a také připomenutí, že zavírací doba už dávno skončila. Zkusme se dneska podívat na obě strany, na člověka, který přichází, i na toho, který to má znovu vyslechnout. Dovedeme poznat, že naše oblíbené povídání druhého tentokrát zdržuje. Umíme přijmout, že naše místo není zamluvené navždy, a dokážeme naopak ocenit někoho, kdo se vrací. Pamatuje si naše jméno a zeptá se, jak se máme. Nechci předem rozhodovat, kdo je milý štamgast a kdo je nesnesitelný návštěvník. Třeba se dneska ukáže, že o stejném člověku mohou dva lidé vyprávět dva docela rozdílné příběhy.

0: Ptáme se dnes v noční lince, jste vítaný host, jste nutné zlo, lezete někomu na nervy. Řekli vám někdy už zase vy, a znělo to mile, znělo to otráveně, berou vás za domácího nebo pletou si vás s personálem? I o tom to je dnešním nočním povídání. A volá Vítek z Jihu Čech. Ahoj, zdravím, ahoj, pěkný večer.
1: Dobrý večer, to je Vítek Budějovice. Já nejdřív budu s váma souhlasit, protože taky dělám v restauraci, jsem kuchař a to, co jste říkal, tak tam jde totiž o jednu podstatnou věc. O to, že ty zákazníci si malinko pletou tu pohostinnost s tím, že v podstatě za ty peníze si tam jako zaplatí nějaký prostor, kde si v podstatě můžou dělat, co chtějí.
0: Ano.
1: Jenže ona to není pravda. Pořád jsou tam na návštěvě a pořád, i když si za to platí, tak a právě, že kdo prostě má víc peněz, tak někdy prostě jako se prezentuje těma financema a myslí si, že prostě mu tam patří všechno.
0: Vlastně, Vítku, já se omlouvám, že přerušu, ale já jsem si teďka vzpomněl vlastně z toho období, kdy jsem v hospodě dělával jako kuchař, že vlastně jsem si na tu charakteristiku nebo to, co mě vlastně rozčilovalo úplně nejvíc na štamgastech, vzpomněl až teď. A to bylo, že ten nejlepší stůl si rezervovali štamgasti proto, aby tam crcali celý den dvě piva. Takhle to bylo zrovna v tom našem případě, ale samozřejmě provoz od provozu jinak.
1: Kdysi to tak bylo, odpovím vám jinak.
0: Ano.
1: Vlastně to říkal Šimek s Grossmanem, že byli v té Slávii a že už by tam dneska asi těžko někdo jim to dal, protože to byl stoleček u WC, prej, jenom pro dva lidi. A oni tam pili celý večer jednu sodovku na půl, jo.
0: No.
1: A jako těm, prostě oni už je znali a bylo jim to jedno, údajně do toho stolu vyřeli nějakým nožem prostě monogramy, jo.
0: Mm-hmm.
1: Takže nevím. No nicméně, já vám chci odpovědět jinak, tady je takový přísloví, jo. Co k nám lezete, my k vám taky nechodíme, jo. Takže takhle se to říká u nás, nicméně jenom chci říct tolik, že opravdu někdy by bylo fajn, kdyby ty lidi se jako postavili na tu druhou stranu a byli v té pozici toho tý služby nebo těch služeb a taky si tam těch 12 hodin jako odstáli a poslouchali celý den to zajímavý povídání, hodně jako výživný těch lidí a tak dále a tak dále. Jo.
0: Hmm.
1: Takže ono to a souhlas tím, že někdy my už jsme, jako to měla obsluha teda, já jsem kuchař, tak já jsem s tím tolik společného neměl, ale samozřejmě zase bylo, že když se objednávali nějaký, tak se přednostně dělalo pro štamgasty.
0: Jo, no jo, taky
1: takže
0: pravda.
1: Si objednávali určitý stůl a potom už ta obsluha, ten servis vlastně řekl, hele, tenhle ten stůl prostě jako bude pro ty štamgasty, že jako byl to jako slušný stůl, ale ještě tam byly prostě jakoby stoly, kde byly, protože to byl většinou stůl pro 6 lidí, jo, a potom byly stoly pro 4 a pro 2 a to, takže tam byly ty čtyřky, se dávaly jako zase na určitý místa a tak dále, jo. Ono totiž dneska je to komedie, ty restaurace, protože kdysi prostě podle skupiny, cenové skupiny musely být rozmístněný i stoly a velikost té restaurace, kolik se tam vešlo stolů a tak dále, jo. Že cenová skupina prostě byla jako VIP, takže jste tam měl jako kolem z toho stolu ten prostor, jo. To znamená, proto jste si to platil, jo, tu jedničku, že vlastně máte i ten prostor kolem toho stolu a vlastně jakoby takový klid na to jídlo, jo. Takže tam se to, já už si to teď nepamatuju, kolik to bylo jako u toho stolu metrů, jo, takže tam prostě, když to byla jednička, tak plácnu, tam bylo 5 stolů, jo, nějaký VIP prostě snack baru nebo kavárně nebo něčem takovým a dneska jich je tam třeba 15, jo, těch stolů. Jo, že už dneska se to tam nacpe a už se na to nehraje, jo, na ty metry, aby tohle. Ale když si prostě byly na to předpisy přímo, že byl ten rozměr prostě k tomu stolu, aby ten host tam měl určitý jako pohodlí. No.
0: Hmm.
1: Jo, takže takhle a jinak, jako jak říkám, je to prostě, víte co, jak se říká, tady máme benzínku a tam přijdete a taky koukáte a lidi ani nezabučí, jo, jak se říká, když ten bake přijde do toho do té stáje, tak by aspoň měl zabučet, jo.
0: To je fakt, to je fakt.
1: A ještě poslední věc vám řeknu, co mi moc líbí, na YouTube je krásný z Ameriky, nějaký prostě koloniál, tam prodává tohle a oni mu tam hážou peníze, jo, a ano. Prostě chovají se k němu hnusně, jo, k tomu klukovi. A on je zase háže zpátky, jako jo, a nebo mu řeknou, že chtějí kolu za $2.50 a on dají mu jenom $1.50, tak on dobře, odevře kolu, vyleje tam do skleničky trochu koly, dá mu to zavře a on mu říká, proč mi to otevřel? Ty jsi mi dal

0: rovnou 20 eurovku a oni normálně zkoušeli, jestli mám pravou, jo, a dal mi zpátky zmačkanou a papír od salámu, říkám ne. Jsou dvě možnosti, buď mi to vrátí těch 20 euro, těch mých, a tohle si necháš, mě to nezajímá ten nákup, anebo zavolat toho manažera, že chci normálně pěknou bankovku, jo. Protože k těm penězům, jak oni se tam chovají, natržený peníze, prostě kus rohu uchybělo, 5 eurovka natržená úplně, že prostě tohle, jim je to jedno, oni to tam dají.
1: A to ještě navíc, to jsem taky častokrát slýchával, že eurům říkají tojra.
0: Ano, euro i stojro, no, protože do dneška, to se málo ví, to teda prokecnu, že dneska, do dneška ještě můžete, teď zase našli v Itálii liry a chtějí to přeměnit na eura, jenže Itálové už dávno liry nemění, ale v Německu se mění pořád ještě západoněmecký marky, jako 50 centů je jedno euro, jedna marka, takže vlastně 2 marky je euro, jo. Takže vy si normálně můžete dojet do Německa, vyměnit do Národní banky, třeba v tomhletom v Mnichově, prostě do Národní německé banky si můžete dojet vyměnit marky. Jako,
1: Vítku, končíme. Povídáme dlouho, ale děkuju pěkně, jo. Protože bylo to velmi zajímavé a hlavně jste mi doplnil něco, co už jsem dávno zapomněl z oboru gastro. Tak dobrou noc až tam gastům. Taky pěkný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Budeme rádi, když zavoláte i vy 731 800 900, číslo sem k nám. Povídáme si o štamgastech a jak je vnímají obyčejní hosté, ti, kteří provozují ať už ten či onen podnik, anebo jak se cítí oni zákazníci, kteří jsou považováni za štamgasty. A vůbec jsou štamgasté vítanými hosty?

0: Halo, halo, kdo nám volá? Tady Český rozhlas.
1: Dobrý večer, zdravím Český rozhlas i posluchače.
0: Ano, kdo
1: tady
0: nám volá?
1: Otto od Uherského Brodu.
0: Zdravím vás, Otto, Stammgast, ano nebo ne?
1: Tak byl jsem 10 let Stammgastem.
0: Ano.
1: Potom ze zdravotních důvodů jsem to musel omezit, takže teď už nechodím do naší hospůdky, ale byl jsem v invalidním důchodu a my jsme chodili ráno na 10 hodin.
0: Už takhle brzo?
1: Večer si chodil každý, jak chtěl,
0: ano.
1: Ale ráno nás bylo 7 a to už jsme postávali před hospodou a čekali, až nám otevřela hospodská.
0: Vidíte, co mi to připomíná? To mi připomíná jako dědictví, ale něco v Hoši Guten Tag, kde vlastně chodili pánové ještě předtím, než otevřela, že jo?
1: Ano.
0: No a jak jste se cítil, když náhodou jste nedošli v plné počtu, v plné síle, nebo když vaše místo vám obsadil, to si vlastně nikdo asi nedovolil?
1: Ne, to jsme měli svoje místa.
0: Ano.
1: To se mi nestalo, že by mě někdo zaseděl místo.
0: No a co vám to dávalo, takhle to štamgastování, jako vnitřně, jako proč jste vlastně chodil takhle každý den, nebo tak často?
1: Bylo to, protože říkám, byl jsem v invalidním důchodu, něco se doma podělalo, nějaká práce, a zbytek byl člověk prakticky jak kdyby sám. Tak jsem chodil mezi chlapy.
0: Že potřeboval společnost nikoho, aby doma nezakrněl.
1: Přesně tak. A já jsem tam byl ale jenom jednu hodinu. Já jsem si dal kávu a dal jsem si sodovku.
0: Aha. Vidíte, to mě vůbec nenapadlo, že vlastně člověk chodí do hospůdky anebo do nějakého provozu právě proto, aby nebyl sám. To mě vůbec nedochází.
1: No, to bylo. Já už jsem se na to ráno vždycky těšil, nemohl jsem se dočkat. A měl jsem tam svůj hrnek na kávu. A bylo to fajn. Kluci hovořili o fotbale, já tomu moc nerozumím, já se o to moc nestarám. A tak, no.
0: Ale měli zájem. Vzájemně jste měli zájem o sebe, že jo? V tom případě.
1: Určitě.
0: A vy jste to měli ještě teda ohraničený tou hodinou. A to bylo z jakého důvodu?
1: Já jsem za hodinku spotřeboval to, co jsem si objednal.
0: Ano.
1: A potom kolem té 11. hodiny, 11:45, začali chodit meníčkáři.
0: Jo, ano.
1: Dělníci a tak dále, tak management, čili jaký na jídlo. Takže já jsem zrovna odcházel a oni přicházeli.
0: Vy jste měl vlastně takový vlastně far plán, takový vlastně celodenní, nebo každodenní plán toho, jak ten čas strávit asi.
1: Ano. Já jsem se vzbudil ráno v 7 hodin a nemohl jsem se dočkat 10. Až bude konečně už 10.
0: Co bylo ještě dalšího v tom denním menu vašem? Co jste vlastně dělal potom ještě po zbytek dne?
1: No tak když byla nějaká práce na domě, různá, no, tak co mě zdraví dovolilo? Dokázal jsem betonovat, sice pomalu všechno, ale dokázal jsem cokoliv vymalovat. Nebyl to problém.
0: Dobře. Takže těšil se denně na 10, až to přijde, až se otevře. Co by se dělo, kdyby se neotevřelo? Nebo hlídali jste čas těsně před tou 10, jako kde pak je dneska?
1: Hlídali jsme čas a potom jsme už klepali na dveře, když se opozdil.
0: Co si o vás mysleli tam na té druhé straně za těmi zadnčenými dveřmi? No jo, jsou to, ale kluci šikovní, jsou to otravové, jsou to, co jsou to?
1: Ne, my jsme tam vycházeli s hospodskou velice dobře. To byl rodinný podnik a jako všichni jsme si tykali, takže prostě perfektní.
0: A dávali štamgasti lepší dýška než běžní zákazníci?
1: Já jsem dával 10 korun.
0: Bylo to hodně nebo málo? Nebo tak akorát?
1: No tak z těch 40 korun jsem dával 50.
0: No. Tak to je docela dost. Zvlášť, když si uvědomím, že to ještě znásobím. No, za týdny, všechny a týdny. Jak dlouho jste byl tím štamgastem?
1: 10 let asi.
0: Pane, jo.
1: A jak začal ten covid, tak jsem zůstal doma, samozřejmě. A od té doby jsem přestal chodit. už mě pozdravovali 100krát, že mám přijít a takhle. Musím někdy přijít, no, podívat se, ukázat.
0: Nejste v tom sám, já jsem si taky zrovna přednedávnem zpytoval svědomí nad tím, co jsem všechno přestal dělat s covidem.
1: Ano.
0: A jak jsem třeba dřív rád chodívával i třeba 3krát do týdne do sauny, tak jsem od té doby v sauně nebyl ani jednou.
1: Jasné, rozumím. Nic.
0: O to děkuju. Děkuju i vám, Štamgast nočního vysílání. Ať se daří, dobrou noc.
1: Dobrou noc, ať se daří i vám a posluchačům. Nasledanou.
0: Dívám, jak to vypadá v našem vzkazníku. Ano, dávám si obnovit, je to tu. Jana Zírkova píše, ano, pane Honzo, nakupuji v jedné dobročinné organizaci, kde si zboží zamlouváte jako aukci a pokud se tam objeví konkrétní plyšáci, které sbírám, tak prodavačky říkají, že už se smějí, že ví, že budu mít zájem. Bedřich, dobrý večer, mně se jednou stalo, že jsem byl u doktora a on říká zase vy, no řekl jsem ano, zase já. Mám tady třeba i příspěvek od Františka. Dobrý večer, pane redaktore a posluchačům noční linky, protože redaktoři nás stále vyzývají, volejte, pište, pište. No a když už ten čas noční lince věnuju, tak píšu. I někdy volám, volání jsem omezil. Je zajímavé, jak jsem přišel na kamaráda z vojny, Edu Zubra, nebo paní učitelky, které učili tam, kde já jsem byl na vojně. Oni tam byli o 5 let později. Byla to Červená voda nebo posluchači noční linky ze Sázavy, Uždáru. Ti mě poslali knihy o Sázavě. Jestli se to někomu nelíbí, tak ať to neposlouchá, nebo ten pořad zrušte, já se aspoň vyspím. Je nás určitě pár posluchačů, kteří tomu věnují dost času a ráno utíkáme do práce. Jsme lidi různě protivní. Pan Macon taky píše dlouhé referáty, já si na něj nestěžuji. František ze Židlochovic, no ba.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, tohle byla Rejdivá Františka Nedvěda. Na pravidelných lidech je zajímavé, že bez nich by mnoho míst ztratilo část své atmosféry. Hospoda bez štamgasta, obchod bez známé zákaznice, čekárna bez věčného vypravěče nebo rozhlas bez pravidelných hlasů by byly možná klidnější, ale také méně živé. Zvyk je silná věc. Člověk se vrací tam, kde ho znají, kde má pozornost, kde má své rituály a kde má pocit, že někam patří. Jenže hranice mezi věrností a otravností je tenká. Stejný člověk může být pro jednoho milá jistota, pro druhého pohroma u dveří. Obecná pravda je prostá. Každý chce být někde vítán, ale nikdo nechce zjistit, že je vítán jen ze slušnosti.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude poslední do půlnoci, než otevřeme další druhou hodinu vysílání noční linky z Prahy, z pražského Karlína. Zavolejte, teď se to hodí. Nestěžujte si, že se nemůžete dovolat. Nevěřím tomu. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo pak je na druhé straně?
2: No halo, tady Jaroslav.
0: Zdravím vás, Jaroslave, slyším vás tak jako velmi z dálky.
2: Já bych k tomu tématu,
0: ano.
2: K tomu tématu bych dal jednu věc. Jezdil jsem před nějakýma rokama do Zlína a jezdil jsem nepravidelně, to znamená nějaký měsíc v roce, nějaký den v týdnu a v nějakou hodinu. Jo? To znamená, že to nebyly určitý časy. Chodili jsme do hospody na jídlo, do sídliště a pořád tam seděli stejní lidi. To znamená, v jakoukoliv hodinu, v jaký den v týdnu, v jakýkoliv měsíc, v jakýkoliv rok a pořád tam seděli stejní lidi.
0: Ano, ano, ano, ano.
2: Obrácený příspěvek.
0: No jo, a teď, co to ve vás evokovalo, kdyby tam náhodou neseděli, tak to by vás překvapilo spíš, ne?
2: No ne, já nechápu, kde dělali ten čas tam sedět, jako jo.
0: No, možná...
2: Jsem vůbec nerozuměl.
0: No ale tak třeba, jestli jste slyšel předchozího pana posluchače, tak on říkal, já jsem byl vlastně v invalidním důchodu a vlastně považoval za nutnost někam chodit právě proto, aby nebyl sám ten člověk.
2: No to tomu já rozumím, ale podle mě témata probereme za 2 hodiny a pak už další den nemáme o čem, jo?
0: No těžko říct, nikdy jsem nebyl v té pozici. No vlastně asi možná i byl, ale třeba si to ani neuvědomuju. Ale... Jak se cítí, no, takový štamgast? Já už jsem to slyšel tady z té jedné strany, z té druhé nepochopené nebo nechápající od vás. No na druhou stranu řekněte sám, že kdybyste je tam neviděl, tak by to bylo zvláštní.
2: Je to... Ani ne, ale já jenom jsem byl překvapený. Jak může v různou denní hodinu, v různý den v týdnu a v různé měsíce v roce tam sedět stejný lidi?
0: No... To je otázka, no.
2: Takže pro mě udivující, jo, kde berou ten čas, nebo prostě nechápu.
0: A třeba nám to někdo vysvětlí v té další hodině vysílání na téma a zase vy, až tam gasti a hosté. No, vám šťastné kilometry, samozřejmě. Ať je vám silnice široká. Děkuju za zavolání, dobrou noc. Ještě se podívám na příspěvky, které jste tady poslali. Viděl jsem tady od našeho pravidelného posluchače Michala. Ano, v jedné restauraci si dělám rezervaci jednoho místa u stolu číslo 1. Ani ne tak kvůli kusu žvance, jako kvůli tomu, abych byl mezi lidmi a mohl pozorovat cvrkot. Říkám, že chodím pomeškat. Tu a tam chodím takhle pomeškat i do jedné pobočky jednoho kavárenského řetězce. Říkejme mu třeba Starbucks. Bumři tam jsou dost v menšině a mladí tam chodí flexit. No, knížku si tam číst nechodí, natož tu od Davida Bacha. To by věděli, co znamená laté faktor. Myslím, že by se jim tam nečetlo tak dobře, jako jim tam chutná. No, na Redditu jsem se dozvěděl, že třeba v takovém Japonsku existují agentury, které do nově otevřených podniků dodávají desítky falešných zákazníků s cílem vytvořit dojem popularity a přilákat takovým jdoucím. Takovou brigádu by si kde kdo nechal líbit. A co teprve, pokud by v Japonsku otvírali nevěstinec? Brigádníci by se jen hrnuli a hrdě by si to pak psali do CVčka. All's up.

0: S vámi noční vysílání Českého rozhlasu ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. Zdraví u mikrofonu Honza Macon, u technického mixpultu a všeho toho podstatného pro vysílání Petr Kubala.
1: Noční linka.
0: Je tady půlnoc, vítáme nový den, je jim 28. září 2026. Máme státní svátek. Státní svátek, no, den české státnosti. Svátek slaví tedy Václavové, Vaškové, je vás moc, takže jednomu po druhém nebudu psát, ale vemu to tak hromadně. Ať se vám daří, doufám, že máte klid, pohodu a že vás nic netrápí, hlavně nebolí. Že máte nás a že vás z případné nepohody dostaneme přesně na tu stranu, které potřebujete. Podle příjmenáře slaví Čechovi, i vám přeji jen to nejlepší. A jednu vzpomínkovou na Vladimír Čecha. Otevíráme druhou hodinu vysílání Noční linky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. No a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. No a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. A už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. To je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to závzat, neluční kvítí, nebo zame na stroj struny, tu jde kurňa o koruny a já stejně jak na začátku jsem v řiti. A já stejně jak na začátku jsem v řiti.

0: prachy jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modryku podlaze sunul. No a už se modryku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, zdravím vás všechny, zdravím vás, když řeknu štamgasty našeho vysílání, doufám, že to neberete ve zlém, protože jsem měl teď telefonát s panem posluchačem, který vlastně tak nějak byl smutný z toho, že to bereme spíš jakože do toho negativa, ale to tak není, nemyslím si to, že by to bylo vždycky negativní, anebo vůbec jako a priori negativní. Zavolejte nám a povězte, kde máte svůj druhý domov a kde vás znají možná až příliš dobře. Jestli vzpomenete na nějaké přivítání, které vás potěšilo, nebo na poznámku, po které jste se otočili a už nikdy nepřišli, i to může třeba být aktuální pro některého ze štamgastů. Zajímá vás také zkušenosti vás, kteří pracujete za pultem, obsluhujete hosty nebo vyřizujete telefonáty. Máte svého oblíbeného pravidelného zákazníka a co člověk musí dělat proto, aby vás jeho příchod spolehlivě připravil na dobrou nebo o dobrou náladu? Zavolejte, začněte klidně i přiznáním, že jste někde bývali postrachem. Konkrétní jména přitom můžeme nechat samozřejmě stranou, tak zkuste zavolat do jedné hodiny zatím prostoru dost nebo napsat linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo bude další? Třeba vás vezmu. Halo, halo, kdo pak volá? Kdo je na druhé straně?
2: Tady Iveta od Labe.
1: Ano, zdravíme, Klaby, Iveto.
2: Dobrý den.
1: Povídejte, jste štamgast?
2: Ne, já jsem si vzpomněla na věc, která je stará téměř 50 let.
1: Ano.
2: Dodělávala jsem, měla jsem sice maturitu, ale dodělávala jsem si ještě trošku školu, takže jsem 3 roky dojížděla do Válkově do školy. A byli jsme 4 kolegyně, jezdili jsme každý, mám pocit, že to byla středa tenkrát, a protože jsme měli vždycky v toho vyučování odpoledne, ale poměrně dlouho až do večera, tak jsme chodili tam na oběd před vyučováním vlastně na tu 11. hodinu. A jak jsme tam chodili, už jsem ze začátku jako občas, ale pak jsme se naučili chodit tam každou tu středu a sotva jsme otevřeli dveře, tak tichník se jenom podíval, usmál a říká, dámy jako obvykle. Tam ani nenoseli jídelní lístek, my jsme si pokaždý dávali jedno a to samý. Takže prostě byli jsme tam, ty 3 roky jsme tam byli štamgasti. A je pravda, že to, že on prostě vždycky s tím úsměvem a takovou šaramantností nás tam uvítal, tak to bylo hrozně příjemný.
1: No, je to fakt. Člověka potěší i maličkost, kterou docení třeba jen on sám a ostatní si nad tím můžou třeba poklepávat po čele, proč jako, proč zase a podobně. Ale je fajn, když se takhle člověk dokáže cítit a když na tom najde to své plus. No, děkuju.
2: A bylo to opravdu velice příjemné a říkám, je to téměř 50 let, ale všechny 4 na to do dneška vzpomínáme.
1: Děkuju, Iveto, zdravím, Klaby, dobrou noc.
2: Mějte se hezky, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, ještě máme stále možnost, zavolejte, napište, tady někdo píše třeba, pane Macone, dobrý den, pane Macone, zdravím vás z Hané, nedá mi to a musím se znovu ozvat, téměř v každém vysílání vyzýváte, abychom my jako posluchači, já to poupravím, všichni a pokaždé, to zmiňuji, abyste navrhovali nová témata, která by nás zajímala. Já jsem vám jich před delší dobou napsala hned několik, ale zbytečně, protože do dneška nebylo nic vysíláno. Nejsem ješitná, ale myslím si, že by se dalo určitě něco vybrat. Dneska mě napadlo další téma. Když bychom mnohdy volající, utíkající od témat potřebují se dopovídat z toho, co je trápí, tak co třeba, co mám na srdci, co mě trápí, co mě těší. Vidíte, a takovéhle téma jsme měli poměrně přednedávnem a společně. Spíš si myslím, Zdeno, že nejenom témata, která posíláte vy, ale i třeba další volající posluchači, že vám zkrátka někdy mohou uniknout. A proto doporučuji, pusťte si vysílání Českého rozhlasu třeba i ze záznamu. Zpětně. Je to možné ze stránek vaší rozhlasové stanice, zpětný poslech a nabízí se třeba i vysílání noční linky, které jste nestihli, zaspali, anebo jste měli jiné, zkrátka důvody pro to, proč neposlouchat. Vždyť se to dá pochopit. Vysíláme pro vás každou noc.

0: Dá se říct, že další štamgast volá do vysílání. Jiří, zdravím vás, pěknou noc.
1: Spíš dobré ráno.
0: A nebo dobré ráno. Voláte z Vrbna pod Pradědem, tak předpokládám, že teď v noci tam tu tmu můžete dávat do pytlu a prodávat jí.
1: Máme tady krásný kulatý měsíc.
0: Já mám takový pocit, dneska nádherná, jasná noc, měsíc osvítí kde co, tak se nestratíme. Povězte, dnešní téma a zase vy o štamgastech nebo o hostech pravidelně vracejících se někam. Co máte vy k dnešnímu vysílání?
1: Já dnešnímu vysílání mám jenom tolik. Je to krásné téma, štamgastí. Já jsem vždycky obrovským štamgastem a jsem štamgastem, ale teďka jsou trošičku na jiné straně štamgastem. A akorát před chvíličkou jste se tam bavili něco o tom, že nějaké téma nedáváte nebo to. A já jsem jenom chtěl říct, že jsem byl štamgastem, měl jsem svou židličku, svoje všechno, ale hodně přátel, ale v životě se mi stala událost, že jsem dostal rakovinu.
0: Ano.
1: No a tak jsem teďka štamgastem mezi lidma, kteří mají rakovinu.
0: No. No.
1: A vykládáme si o takovýchto různých těch rakovinových nádorech, ale chtěl jsem jenom to říct, že byste mohli dát, protože my teďka nemáme. Já jsem v invalidním důchodě.
0: Ano.
1: Jo. Ale nemáme v noci co dělat a posloucháme rádio Olomouc a vaše tady ty noční linky a nějaké to téma od třeba těm lidem, kteří jsou víceméně skoro v osamocení, protože lidé jak kdyby dávali od vás ruky pryč, protože máte nějakou nemoc a už vás každý posílá do hrobu, jak se říká. No?
0: Není to spíš předsudek nějaký nebo
1: no,
0: něco podobného?
1: Nějaký, ale že by si lidi rádi popovídali na téma třeba o tom, jak žít s tou rakovinou, jo, aby jsme si mohli trošku ulevit, jak se říká, na srdci.
0: No, jako k zamyšlení to je. Já mám rád neotřelá témata nebo témata, kterým člověk si řekne, jak tohle může dopadnout potom v těch dvou hodinách vysílání, taky s tím mám svoji zkušenost vlastní, takže dalo by se něco přidat, určitě ano. Je zase fakt, že člověk, když tohle to probere v hlavě a říká si ano, tak měla by být noční linka nekonfliktní, neměla by být moc smutná, nechcete na druhou stranu, aby člověk plakal do vysílání, myslím tím ze strany volajících. Ale dá se to probnout, určitě ano. Tak vám děkuju za tip, protože já se nevyhýbám takovým tématům, tak zkusím to promyslet a dám případně vědět.
1: No, já jenom jsem chtěl říct, že jsem byl dobrý, že tam prostě měl ze svoje místečko mezi přátelama, jo, a snažil jsem se být vždycky takový, jak kdyby na vrcholu.
0: Mm-hmm.
1: No, ale chtěl jsem jenom říct strašně moc, si vážím rádia Olomouc, poslouchám ho od rána do rána, jo, a teďka v poslední době nemůžu spát, ale vždycky se těším na třeba na čtvrtou hodinu na reprízu.
0: Na Humoriádu.
1: To vždycky se pravidelně zbudí, já třeba usnu ve čtvrt na jednu ráno, ale probudím se přesně za 5 minut, 4 a poslouchám to a krásně přitom musím, protože přes den jsou někde na procházce, když tak dávají to od 4 do 5 a ráno od 4 do 5 to zase opakujou.
0: A nebo když nemůžu spát, anebo se probudím ve stejný čas, tak co jiného pustit a poslouchat. No je
1: dneska
0: fakt,
1: tam
0: že...
1: Bylo, dneska tam byli moji herci, tam vykládali penky, takže jako... A pana Dvořáka pozdravuju.
0: Třeba poslouchá, třeba se mu to donese. Já poděkuju za zavolání, ať se vám daří a Jiří, ať se vám žije, pokud možno, co nejlépe. No, a s těmi lidmi, se kterými se scházíte a radíte se a povídáte se i na téma rakovina, tak třeba vás to v něčem posiluje, jinak byste si s nima nepovídal.
1: Nás to hodně, hodně nás to pozbuzuje, protože já jsem jenom chtěl říct na to téma, že jsme takový štamgastí všetci tam, v tom kruhu, a všetci, ale tak nádherně, nikdo není žádný hrdina, všetci jsme jak malé děti a nikdy jsme se neznali, ale přesto se máme tak strašně moc rádi v tom životě, strašně moc rádi. Já jsem nikdy nevěděl, že dostanu rakovinu, ale dostal jsem se na onkologii do Ostravy, do Krnova, jo, všude, mezi ty lidi a mám svoje primáře, doktory. A ty lidi jsou úplně jinakší, jo, jak se k vám krásně chovají, jak malému dítěti, jo. Jako, ale je to nádherné. Prakticky, když člověk se dozví, že má tuto nemoc, tak tyto lidé vás přivedou na tu správnou cestu, jako správní štámgasti, kteří vám dají úplně zapomenout na to nemoc a žijete normálně dál s tím způsobem života.
0: Jiří, vy jste to tak hezky řekl a tak hezky to promíchal vlastně k tomu dnešnímu tématu, že nemám co jiného říct, než že si vážím toho, že jste zavolal. Děkuju.
1: No já vám moc krát děkuju a hodně štěstí v životě a prosím vás, hodně zdraví.
0: No, vlastně to byla moc hezká tečka, hodně zdraví. Není na to co říct. Samozřejmě rakovina, to už zní podle názvu, podle pojmenování strašně, ale jak sami slyšíte, dá se na tom najít i něco moc fajn. Tak doufám, že jste to vnímali taky jako já.

0: Stammgastech o tom, jestli je příjemné nebo nepříjemné slyšet nebo vnímat a zase vy. O tom to je v dnešním vysílání. Telefon do studia 731 800 900. Zavolejte do Českého rozhlasu jako třeba vy. Slyšíme se dobře. Halo, halo.
1: Já vás zdravím, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Ani bych nečekal, že jsem se dovolal jsem se, dá se říct, hned.
0: Ano, po 100 letech. Třeba.
1: No, já jsem, když jsi tady, no. Na rovinu řeknu, že nevím, jestli jsem ve studiu už nebo ne.
0: Už jste přímo do vysílání. Jsem přeslechl vaše jméno křesní, prosím pěkně.
1: Antonín nebo Tonda nebo Antonín.
0: Počkejte, zase tak u mě nejste takovým štangastem, abych vám říkal Tonda, takže Antoníne.
1: Tak Antonín.
0: Antoníne.
1: Může být.
0: Povězte, štangast.
1: K tomu štangastoství. Nebo ano. Tak, no, já tady vzhledě toho, tak nejsem v restauraci, ale třeba, já nevím, od roku 21 existuje určitá sociální síť, jako mluvená, jo, kde se mluví, jo, tak tam zase, dá se říct, jsem já takovým štangastem, no, dá se říct, že se pravidelně setkáváme na to popovídání, já tomu říkám, jako kdybychom se v podstatě potkávali, jako kdybychom šli na ulici a potkali jsme se, jo. Pozdravíme se, jo, s některým prohodíme víc slov, s některým míň slov, jo, ale dá se říct, že to jsou každodenní setkání, jo, že už potom samozřejmě nechci, že by člověk vrostl do těch životů těch druhých, ale opravdu hodně o nich ví a jako tak se to je třeba pro mě, no a já celý život dělám teda radiomaterský vysílání, takže zase tam na těch radiomaterských pásmech tam taky, jako jo, pokud slyším určitou značku člověka, no tak taky už, že jo, samozřejmě, nebo je to tady někdo člověk z místa, tak už člověk taky ví, jo, s kým v podstatě má tu čest a tak, takže to je pro mě takový to štangastovství, no a my tady občas právě přesně jako radiomateři tady z Kladenska míváme jednou za, řekněme, 2-3 měsíce vždycky setkání, no, že jsme takže jsme taky svým způsobem takový štangasti, sice nepravidelní tady v jedný takový restauraci, takže víceméně jako takhle se to dá propojit a chtěl jsem říct, že se mi moc líbí, slyším o tom, jak to rádio je taková, já bych řekl dneska už taková nedoceněná věc v podstatě, jo.
0: Jak to myslíte?
1: Těm posluchačům, no, že prostě těm posluchačům, jako já to myslím kladně samozřejmě, jo, že se mi líbí, že pro ty posluchače, jo, spíš se zdůrazňují přesně ty sociální sítě a tyhle ty zážitosti, ale pro to rádio, pro ty posluchače to rádio je obrovský společník, jo, pro ten život a jo, ta určitá i jedna rozhlasová stanice nebo tak je to, jak jsem slyšel přesně na pánovi před malou chvílí, tak je to třeba, jo, to je celodenní společník a jako to se mi líbí, no, já jako tím, že dělám ten nějaký poslech rádií, tak zase já spíš zase přeladím hodně teda, ale hodně teda, takže to je zase takové, ale fandím těmhle těm přesně, jak volal ten pán třeba s tou rakovinou a fakt jim držím palce, protože to já opravdu obdivu, ať jsem teda třeba zcela zase nevědomý nebo takhle, tak si říkám, to se na tom ještě jako fakt opravdu dobře, protože jako tyto lidé, říkám, ty mají můj obrovský obdiv a hlavně přeju, aby opravdu byly jako co nejzdravější v rámci těch možností a víte, jako říkám, to je potom zásah do života, jo, říkám, ty postižení jednotlivý, to už tak ten život přinese, ale tyhle ty vážné nemoci a tak, to je ještě snad daleko horší, takže tak to...
0: Já bych to, Antoníne, trochu ještě zpřesnil, je úplně jedno, jestli se jedná o rakovinu, nebo jestli se jedná o cokoliv jiného, ale je moc fajn slyšet, že někdo si najde nějaký způsob, ať už komunikace, nebo nějakého místa, kde mu je dobře a kde mu lidi rozumí, kde ho chápají.
1: Ano, určitě ano, to a jako je vidět, jaký ten pán říkal, že jak vlastně jsou teda spojení teda samozřejmě jako tím tou nemocí, řekněme, nebo tímto, no, jak jsou takto spojení a že vlastně No,
0: jsou na, jsou na jedné rovině a můžou se povyprávět, ať už ty bolesti, anebo radosti, a můžou si říct, hele, mě bylo blbě, mě bylo dobře. Všichni jsou si stejně rovni. A to, že rakovina někoho změní, tak to je jasné. Ta změní zcela určitě.
1: Hlavně asi obrátí ten život úplně s nohou nohama a je to říkám, oni mají můj obdiv, protože třeba takhle jsem byl oslepence v inkubátoru třeba, nevím, kyslíkem, řekněme třeba, jo, a jsem s tím 50 let, takže jako já nemám, jo, takže když slyším tyhle ty příběhy, tak si říkám, jo, to seš na tom ještě královsky, to ještě úplně, to je úplně prostě v pořádku. To je spíš takové jenom ta moje taková myšlenka, když vždycky slyším ty noční linky, tak mě vždycky napadá, že je obrovská škoda, že třeba tady v České republice na to nejsou finance a takhle, ale že tedy, jak pořád koukáme do té Ameriky a do toho moře a tak, tak tam jsou rádia takový ty takzvaný ty povídací, jo, kde se povídá celý dny na určitý témata z posluchače a tak, tak si říkám, že je škoda, že nikdo nemá ty finance a tu možnost, aby něco takového založil a udělal, protože to by byl taky, si myslím, celkem zajímavý prostor a říkám, ale zaplať pámu aspoň za ty třeba 2 hodiny v tom Českém rozhlase pro tento pořad.
0: Já vždycky říkám, že když vysílám pro posluchače v regionu středních Čech od pondělí do pátku od 5 ráno do 9, tak pro mě je noční linka vlastně jakýmsi ne zpestřením, ale jinou dimenzí, jiným světem, kdy člověk přijde na jiné myšlenky, kdy člověk vlastně zjistí, pro koho mluví, pro koho vysílá a s kým má tu čest. A samozřejmě ne vždycky to vypadá tak, že je to ze 100% pochopené a taky nemůžu být oblíben u každého, ale na druhou stranu, zase na druhou stranu je fajn tohleto vědět a vnímat, že pro někoho mluví, pro někoho vysílá.
1: Já jsem dělal dlouhá léta na telefonních ústřenách, jsem propojoval hovory, jo, takže mě se taky různí lidé dovolávali a já jsem dělal v jednom zdravotnickém zařízení tady jako nakladně 3,5, takže ke mně se taky občas dostávaly různý příběhy a i letkdy nálevy těch lidí, ale člověk to musel samozřejmě chápat a pochopit a bylo to součástí té práce a tak. Nebudu vás dál zdržovat.
0: Ano, děkuju.
1: Děkuji vám moc a
0: pěkný
1: večer vám i posluchačům.
0: I vám, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Srdečně zdravím vás, pane moderátore, a všechny posluchače Noční linky. Myslím si, že Noční linka by neměla být pro štamgasty. Poslouchají velké množství lidí a bohužel je velmi těžké se dovolat. Myslím si, že by bylo hezké a slušné dát šanci, už jste k ním, k posluchačům, abychom stále neposlouchali problémy stejných lidí. Díky za pochopení, všechny zdraví Maruška. A Maruška, tady koukám. Ano. Tady se ještě vrací ke včerejšímu tématu, ale to zase jindy ke zpětnému poslechu. Podívejte se na stránky vaší stanice, jak jsem říkal, zpětný poslech. Včera jsme probírali malá, velká, žádná. Téma ňadra. A myslím si, že vysílání se podařilo. Ne proto, že bych si tak sám to zhodnotil, ale spousta posluchačů, kteří na to téma čekali, tak se ještě zpětně ozvali, že si toho moc váží a že to bylo v rámci slušnosti a hlavně bylo to prý i poučné, no tak jsem za to rád. Tak telefon do studia, víte, dnes ještě doprobíráme posledních nějakých 25 minut téma štamgasti. Ať už to budou štamgasti, pravidelně volající, anebo výjimečně zavolající, anebo třeba úplně poprvé. A teprve se štamgasty stanou. No, prosím, je tady ta možnost. Nejdřív ale přidám také příspěvky, které jste napsali sem k nám do studia. Ano, tady to vidím třeba. Do knihovny chodím celý život. Když jsem odešel do důchodu, začal jsem tam trávit tolik času, že mi knihovnice jednou žertem řekla, jestli nechci dostat služební průkaz. Měl jsem svůj stůl u okna, viděl jsem, že vrže podlaha, kde vrže podlaha, kdo čte detektivky a kdo si půjčuje romány jen podle obálky. Jednou tam přišel pán a zeptal se mě, kde najde cestopisy. Tak jsem mu je ukázal, knihovnice se zasmála, že jsem právě odpracoval první směnu. Přiznám se, udělalo mi to dobře. Člověk po odchodu z práce někdy ztratí pocit užitečnosti. Já ho našel mezi regály a možná jsem tam byl až moc často, ale aspoň jsem nikomu nepřekážel nahlas. Rostislav. No, Rostislave, je to fakt, člověk musí najít své uplatnění i po tom, co změní svůj styl života z denodenního docházení nebo dojíždění do práce, najít si svůj smysl, další smysl života. A pozor, tady mám třeba posluchače Roberta, který se vlastně tak odráží od pravidelného volání do vysílání. Do rozhlasových pořadů volám rád, ne pořád, ale pravidelně. Manželka tvrdí, že pravidelně znamená pokaždé, když mě napadne věta. Já říkám, že když má člověk zkušenosti, nemá je nechávat doma v šuplíku. Jednou jsem zavolal do vysílání a paní za telefonem řekla: dobrý večer, pane Roberte. Já se ještě ani nepředstavil. Prý mě poznala podle hlasu. Od té doby si dávám pozor, abych nezačínal pořád stejně, ale moc to nepomáhá. Kamarád mi řekl, že kdyby v rádiu pustili jen moje odkašlání, půlka posluchačů ví, kdo volá. Možná jsem trochu otravný, ale říkám si, že dokud mě berou, tak snad úplná pohroma nejsem. Robert, hranice. No, Roberte, ale víte to, a to je důležitého.

0: S vámi noční vysílání Českého rozhlasu, je s vámi taky posluchač Jaromír. Zdravím vás, vydržel jste u telefonu?
1: Ano, vydržel.
0: Jsem rád, pěknou noc přeju. Máte se dobře?
1: Taky, ale no tak v rámci možností.
0: Teto.
1: Jo, taky mě potkalo to, co říkal před tím páne, tenhle, ale před tím, že ono...
0: Taková ta hnusná věc.
1: Ano, no, ale tak člověk s tím musí žít, no, tak už mě je přes 70, no, ale tak...
0: No, důležité je nerezignovat, ale...
1: Ne, víte, já třeba takovou jsem se tam volal, že chodím hledat vodu tyhle patogenní zóny a všecko, ale to k tím nesouvisí, jo, a prostě, že umím prostě jako léčit lidi, sám se nevyléčím, ale to je jedno, ale jak vám řeknu tohle, jako... My jsme dělali v Lovosicích na Lovochemii kyselinu dusičnou, jsme upravovali, dávali jsme tam nový kotel s chlapama a chodili jsme do jedné hospody a tam jsme měli svůj stůl, prostě jsme tam na další dobu, není to za chvilku udělaný, no tak jsme tam seděli, pozorovali a na druhé straně prostě ty hospody měly automaty. Jo, a u těch automatů tam věčně seděla taková starší paní, 65 roku, měla tam stoleček, pivo a hrála automaty. No a přestala hrát a já jsem chlapu říkal, koukejte, je nás pět, každý dáme 25 korunů, dáme tam, tak jsem tam šel. A rukama jsem šel nad automatama tam, tak a říkám, tak tenhle nedá. Šel jsem nad druhým, taky tenhle nedá. Jako automat, jo. No. Šel jsem na třetím a říkal, a tak tenhle dá. No, sranda byla v tom, že jsem těch 25 korun tam naházel a asi kolem 500 jsem tam z toho vyinkasoval. Ta paní, co seděla vedle u toho stolečku, jo, to, tak jsem vyplatil chlapům, jsem dal, jo, tak jsme se rozdělili prostě tak. A teď jsme pozorovali, jako tu paní, co bude dělat. A ona šla a taky rukama nad těma automatama, no my jsme, co, řvali smíchy jsme normálně, jo, tak jsme tam chodili každý den, že jo, na ty automaty, nebo ne, na ty automaty, pardon, na to pivo, jo, jsme tam do hospody v Lovosici chodili a tak jsme si říkali, no to není možný, jo, no nevyhrála nic, jo, no ale přitom potom jsme šli teda do jiný, na nádraží a tam taky jsme potom vždycky na večeři jsme tam šli a taky tam měli automaty. A já jsem říkal, nějaký Láďa Jadešův Trtnova, jsem říkal, hele Láďo, on to dělal dřív ředitele východočeský dřevářský závod, potom jako ho vyhodili, že byl ve straně, no tak šel dělat k nám, to je jedno. A tak jsme tam taky chodili, teda, protože chlapi taky odjeli nebo šli jinam, no tak jsme tam seděli, koukali, a říkali, hele, já mám 5 korun, tady pojdem, automat. Tam seděli štangatři, no 12 jich bylo, taková řada u těch automatů, házeli, nic nevyhráli. No já jsem tam šel, hodil jsem tu 10 korunu tam a vyhrál jsem přes 12. A šel jsem na tím pinglem s odpuštěním, že to tak řeknu, a jsem řekl,

0: ale pojď nás vyplatit. No tak a jsem ještě tam byl jeden a jsem říkal, tak jde mi klepat ten druhý automat. Jo, a ten pingel říkal, tak to už tady ani nemusím bejt, jo. Druhý den jsme tam přišli, jen jsme vstoupili do těch dveří a ta banda řvala, prej, vy sem k automatům vůbec nesmíte, jo, prostě. No, říkám, no prostě štangastři, jo, my jsme si teda taky dali jsme jídlo to, tak jsem říkal, no, jsem s tím chtěl a říkal, chlapi, tak každému tady zaplatím velkýho panáka Bechera, no, tak jsem jim tam dám, tak byli spokojení, tak už prostě na nás nenadávali.
1: Zase na druhou stranu, já kdybych vás znal teď v této době, teď mám takový pocit, že už ty automaty nejsou nikde, takže vlastně ve své podstatě vy jste ušetřil štamgastům smutky.
0: No, ale bylo to zajímavé, já třeba na Slovensku, jo, prostě tam jsme taky do toho a vždycky tam jsem třeba 10 korunu slovenskou a vždycky jsem vyhrál. Chlapi byli úplně, říkají, to není možný, jak ty to děláš, jo. Prostě vždycky jsem měl na večeři zaplacenou a potom jsem me stavěli tady v 95. tady v Třeboni pivovar. A tam mistr se to dozvěděl ve sně domů, že jo, autem a říká, prej, o tobě se říká, že prostě tohle umíš. Já jsem říkal, no počkej, umím. Stavili jsme se v Chrudimi v hospodě a já jsem říkal, no tak to zkusím. Vzal jsem 10 korun, hodil jsem to do automatu, vyhrál jsem 250 korun. Dobrý. A ten mistr, jo, a ještě s vedoucím říkali, no kurník, to není možný. Ještě jednou, no asi tam jsem před 350 korun, ještě jednou za tu 10 korunu. Ty byli úplně, prej, zaplatí za kořálku, já jsem říkám, řídíte, nic nedostanete, žádný chlastání nebude. Ne, ale prostě, no prostě takovýhle zážitky, prostě, no to je úplně prostě...
1: Zničit štamgastovi možnost výhry, to dokážete jedině vy.
0: Ne, no normálně, opravdu, no tak já teďka taky, jo, chodím hledat tu vodu, o, a tyhle patogenní zóny a tak jako tam, já třeba, co jsem měl jednoho pána, který každý rok ke mně chodil, jako, aby zjistil jako léčitel, jako co mu je. Byl to spisovatel vlastní Karel Sýs, jo, a tak vždycky každý rok se u mě stavoval a až teďka je to asi 2 roky, jsem mu říkal, hele Karle, ty běž k doktorům. Já mu nemůžu říct, že má rakovinu, nebo že prostě to. Já jsem říkal, hele, jsi marot, máš prostě se třeba má, prostě běž k doktorům, ať okamžitě prostě to, no, no to bylo prostě v létě, no a na jaře mě volali, no, jeho přítelky mě volali, hele, Karel umřel. Prostě je to prostě špatně. No.
1: A víte co, já tu rakovinu to zavedu do vysílání v rámci nočního povídání.
0: Já jsem mu Karlovi říkal, jsem říkal, Karle, okamžitě on je z Prahy byl, jo, a jezdil, to já jsem z Kostelce, to je na Zorlici, tak do Kostelce jezdil prostě každý rok, vždycky přijel na 14 dní, protože on se tady narodil. A
1: musíme se rozloučit, omlouvám se, povídáme moc dlouho. Jo, každopádně, ale to téma, já ho dám do vysílání v nějaké blízké době.
0: No, zkuste to, no.
1: Půjde to, já jsem přesvědčen o tom, protože mi tady přistála taky další zpráva, že bychom mohli...
0: I další lidi můžou dovolat, aby jsem se nevykycával.
1: Ne, dobře, děkuju, ať se daří a jenom míre klid, pohodu, dobrou noc.
0: Vítek, dobrou noc, Vítek.
1: Ano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Že povídáme dlouho, to je jedna věc, ono někdy se to natáhne, na druhou stranu pak se odejde od tématu, protože my jsme měli téma štamgasti a to je téma, které vás provázelo předchozími 2 hodinami. Tak máme poslední čas na povídání, tak je to na vás, volejte 731 800 900 a to téma rakovina, ať to zní všelijak. A pro někoho pohnutě, smutně, dáme ho. Popřemýšlím nad tím, kdy, aby to sedlo a hlavně ještě promyslím pro a proti, jestli a vůbec s kolegy to taky proberem, tak se těším případně i na další možné návrhy témat, protože noční linka se opravdu vysílá každou noc, co noc mezi 23. a 1 hodinou.

0: Pláču sůl. Nevím, Heleno, pláčete taky dobrý sůl? Večer. Dobrý večer, pěknou noc.
1: Ne, já jsem si říkala, že zavolám jako ženská, která teda, nevím, ještě jsem teda neslyšela, jsem přišla o 11:30, že volají sami chlapy. Tak já vám můžu říct, že tady od Brna tak 30 kilometrů v Dědince, jestli znáte Tišnov, Portaceli, takže poblíž jsme tady, opravdu před Tišnovem. Ale kvůli čemu volám? My jsme takový štamgastky, my chodíme do cvičení a každý pondělí chodíme sem do hospudky malé, ale naše. A máme tam své místa, samozřejmě. A máme v rohu prostě stůl, kde když nám ho někdo obsadí, tak jsme teda hrozně neradí.
0: jak je to možné, že nám ho neubránili? Máte tam cedulku, štamgastky?
1: No, my jsme tady měli takovou jednu, která nás obsluhovala, ta nám tu cedulku tam dávala, no už tady není.
0: Aha.
1: A hodně se to mění a jsou tady brigádnice, tak oni to neví. Jo. Ale víte, co vám chci říct, že prostě bylo nás víc mnohem. Tady už opravdu pravidelně cvičíme už ale 9. rok a ty žensky jsou už tak starý a jako opravdu, jako ve věku 80 i plus a už některý zemřeli, ale prostě to nechci říkat prostě o nemocích a nic, ale že teda prostě my, když nás bylo třeba 14, 15, my jsme se k tomu stolu, protože jsme museli, nebo nám přidali stůl a teď boj o tu našu židlu, protože já tam mám taky svoji židlu.
0: Kolikže vás chodí?
1: No, teď jsme začali od září, my máme vždycky prázdniny, my to máme jako školáci, takže nás chodí takových 10-11 cvičit, jo, ale všechny třeba do té hospodky nedojdou, ale vždycky se tam pobavíme, vykládáme si vtipy a to sami máme na kulturním domě, jak cvičíme a my cvičíme opravdu spíš jako posilovací a na židlách a gumy a jsme v kroužku. A taky máme každé svoje to místo. Takže tam gasí i na kulturním domě.
0: Tak takhle vy to máte. No dobře, děkuju vám teda pěkně za zavolání, představení si a nedej bože, aby vám to někdo obsadil do budoucna. A jestli mě neklame tedy pohled do kalendáře, i když máme státní svátek, je pondělí. Půjdete cvičit?
1: Nepůjdeme. My na ty státní svátky nechodíme, ale to je veliký bonus, že se tady je zařízený, že se potkávají, je tam setkání seniorů, je to dvakrát do roka a je to na jaře a na podzim a v úterý je setkání seniorů na tom Kulčasu. Takže perfekt, víte, zase veselo s harmonikou. Takže takhle.
0: Děkujeme.
1: Já chcem rozčísnout trošku takový ty negativní věci.
0: Rozčísla jste to skvěle, děkuju vám za to, blíží se jedna hodina, musíme se rozloučit. Dobrou noc.
1: No, dobrou noc, děkuji, naslednou, dobrou.

Za pár jedna hodina, než se rozpojí regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda, ještě poděkování vám všem, kdo jste zavolali, kdo jste napsali do noční linky, vážím si toho, děkuju, myslím to zcela vážně, upřímně, protože noční linka, taková studnice vašich příběhů, doufám, že si nenecháte ujít i tu noční linku další, tentokrát bude z Pardubic, těší se na vás, předpokládám, a nemůže už teď dospat Zdeněk Novák. My se společně uslyšíme v pátek na vlnách noční linky. Téma zatím neprozradím, ale buď si ho pohlídejte na stránkách programu vaší stanice, a nebo se nechte sami překvapit, kdo se ozve, se kterým tématem v pátek hodinu před půlnocí. Tak dobrou noc přeji všem, pěkné sny, klid, pohodu a hlavně užijte a oslavte státního svátku, který připadá na dnešní den, pondělí 28. září. Naslyšenou se těší Honza Macon.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak jsem tu zas v tom archivním rozhlasovém zákulisí, abych vám představil další hvězdu na pomyslném jevišti Divadla pro vaše uši. A nebo víte co? Proč by to za mě pro jednou nemohl udělat někdo jiný, třeba Valdemar Matuška?
2: Paní Jarka Adamová, členka ABC, neboli Městských divadel pražských. A moje přítelkyně.
3: Za to ti děkuji.
2: A ještě mám pro tebe růže.
3: Krásný. Budou se mi asi hodit.

dlažbou měst a jejich špínou, smutkem dní a nudou línou, já tě znám. Ty, kdo ztratil z přízeň dam,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidím ji před sebou s neodmyslitelnou cigaretou a přísným pohledem, jako by říkala, na co se mě tenhle mladíček s mikrofonem může ptát. No, tak si pamatuju herečku Jaroslavu Adamovou, když jsem ji poznal poprvé, ponejprv kdysi při natáčení v pražském divadle ABC, už je to dávno. Nemohl jsem tenkrát dostat z hlavy nějakou její čarodějnici, z které šel strach, tak skvěle zahranou v televizní pohádce. A teď tu byla přede mnou a já, strémovaný, jsem jí měl zpovídat. No to se ví, moc mi to nešlo. To Miroslav Horníček jako celoživotní přítel a kamarád Jaroslavy Adamové jí byl svého času mnohem lepším společníkem.
2: No, já se ti musím přiznat, že dost nerada vzpomínám, jak dlouho koho znám nebo co kdy bylo.
3: Tak to zapři.
2: Ne, tohle to nemůžu zapřít. Já to vím přesně, že tebe znám od roku... Mirku, 640.
3: To jsem tě vozil v kožárku ještě.
2: Ale děti, ty jsi strašně roztomilej, vůbec to není pravda. Bylo to, když si vzpomínáš, začal Pepek Šmída dělat divadlo v Mozarteu. A tam my jsme se poprvé potkali ve hře Bontempelliho,
3: Cenerentola,
2: neboli Popelka, tenkrát se to tak užíval se tento název. A tam jsme se poprvé setkali, ty jsi hrál prince a já jsem hrála tu Popelku. No tak to ale radši už to nepočítej, kolik.
3: Ne, já to nevím, já bych to ani nespočítal, i kdybych chtěl.
2: To jsem ráda, já taky ne.
3: V kterým roce si poprvé pocítila něco jako, jak bych to řekl, něco jako touhu hrát divadlo? Jako dítě?
2: Jako dítě nevím, ačkoliv zrovna tuhle nedávno jsem přišla na nějakou fotografii, protože Sokol třeba, já jsem byla Sokolka taky, víš. Sokol pořádal takový dětský představení a hrávali se tam pohádky. A já jsem zrovna nedávno přišla na takovou fotografii, nevím už o čem to bylo, ale tam jsem se poznala, že jsem tam hrála vodníka. Hrála jsem vodníka, měla jsem nějaký zelený hábity a takovýhle nějaký zelený a červený botičky a takovýhle věci. Ale myslím si, že tohle nebyl vůbec prvopočátek toho, že bych snad uvažovala o divadle, protože tenkrát jsem to spíš brala opravdu jenom takovou hru a zábavu a tak. Ale přišlo to trošku později. Myslím, že až v té době, kdy mě začaly zajímat básničky. Mm-hmm. Takže takhle já jsem přišla nějak na to přes tu poezii.
3: Že jsi z doma začala nahlas?
2: Já jsem si doma nahlas začala číst básničky a teď jsem si říkala, tohle to se mně líbí a jak bych to třeba, já nevím, mohla říct, nebo co to ve mně vzbuzuje emotivního. A myslím si, že tohle to byl skutečně spíš takovej prapůvod, ta četba těch básní. No a pak už jsem jednoho krásného dne, to už si taky nepamatuju, kolik mě mohlo být, možná tak kolem 14, 15, jsem řekla svojí mamince, že jestli by to šlo, že bych hrozně ráda chtěla jít k divadlu. A já, pokud jsem u toho divadla a pokud jsem se vůbec k němu dostala, tak musím říct, že za to děkuju jenom mojí matce. Protože moje matka asi mě moc milovala, nebo jestli to bylo dobře nebo špatně, já si myslím, že to bylo dobře. A ta byla ochotna udělat jako cokoliv pro to.
3: Prosím tě, kdo třeba v té době tě z hereček přilákal, přitáhl, okouzloval, inspiroval?
2: Já jsem možná ještě zapomněla říct, Mirku, to, že nevím, já už si, jak říkám, s číslama, já jsem na štíru, takže nemůžu říct přesně rok, ale vím, a možná, že to bylo ještě v té době, než jsem na tu konzervatoř šla, ale že jsem viděla v Národním divadle představení Macbetha. Mhm.
3: Scheinflugová.
2: A paní Scheinflugová hrála Lady Macbeth. Já do dneška tam vidím, takhle byly, já už myslím, nevím, jestli to dělal Hoffman, nebo kdo dělal výpravu, tam byly takový schody nějaký a do dneška vidím, jak paní Scheinflugová šla a říká ten monolog
3: o těch krvavých rukou
2: a o těch, a já se na to takhle čuměla, říkala jsem, tohle bych chtěla jednou hrát. Tohle bych chtěla jednou hrát. Tak jak ti říkám, nevím přesně, jestli to bylo před tou konzervatoří, nebo už, když jsem chodila třeba do prvního ročníku, nebo něco takového, ale vím, že tohle to bylo jedno z prvních profesionálních představení, které na mě takhle nějak hrozně hluboce zapůsobilo, že si ho pamatuju.
3: A když jsi tady mluvila o herecké škole Emila Františka Buriana, zažila ty si Déčko předválečně ještě v těch jeho slavných představeních?
2: Já jsem viděla v Déčku Škola základ života. Pak jsem viděla Manon.
3: Takže ty jsi se vlastně díky mamince dostala na konzervatoř. Ne, že by se za tebe přimlouvala, jestli jsi se prosadila sama, ale pomohla ti.
2: No pomohla mě. Pomohla mě, a tak já, říkalo se to, teď budu asi trošku namyšlená, ale vždycky se říkalo, že ta Adaminka, že prostě prej to byl na té konzervatoři talent.
3: Ano, no vidíš, ano. Já to slyšel dřív, než jsem tě poznal, od Vlastíka Brodskýho.
2: No.
3: Takže já jsem sice ten pojem konzervatoř taky znal, ale nikdy bych to nebyl vyslovil. Já jsem dělal, samozřejmě voléta dřív to bylo u mě, že jo, ale dělal jsem přijímačku na učitelský ústav, nevzali mě. A já jsem v takové brožůrce přijímací zkoušky na odborné školy četl o přijímačkách na konzervatoř. A doma před rodičema jsem říkal, tady jsou taky hele, přijímačky na konzervatoř. No. Ale nikdy bych nebyl řekl, co kdybych to zkusil, nebo tak. To by byl řev smíchu u nás. Jo? To vyloučeno.
2: No vidíš, to je maminka nebo otec. Na to měli asi jiný názor.
3: Úplně jiný názor. To byli obchodníci, živnostníci, já to přiznával i v dotaznicích tenkrát. Takže to mě vůbec nenapadlo. A teď bych se zeptal takhle, když jsi se stala posluchačkou konzervatoře, což se stává posluchačkám konzervatoře, nezměnila jsi třeba svůj názor na určité hodnoty? Dejme tomu, že by si byla jenom řekla, tak jak to hraje paní Scheinflugová, to bych zahrála taky. Víš, to v prvním ročníku konzervatoře tyhle pocity se dostavují.
2: No, Mirku, to jsi mě vůbec neměl tuhle tu otázku pokládat.
3: Já se ptám, promiň.
2: Nikdy, jo? Nikdy v životě. Podívej se, my jsme potom jako konzervatoristi jsme statovávali v Národním divadle a my jsme věčně seděli v kulisách.
3: A dívali se
2: na pana Štěpánka, na pana Hegra, na paní Scheinflugovou, na všechny velký herce. Nikdy nezapomenu na ty osobnosti, pan Plachý, paní Íblová, pan Pešek a spousta ještě dalších a dalších těch lidí.
3: Jmenuješ tady pana Plachý a paní Íblovou. Já jsem v té době byl v Plzni u divadla první rok a najednou nám přišlo oznámení, že se hraje Jón Gabriel Borkman, a že přijede hostovat Jiří Plachý, paní Íblová a paní Helena Frýdlová.
2: Ano.
3: A ty menší role těch tehdy mladých obsadili námi z Plzně. Že jo? Hrála tam nějaká Vlasta Černohorská a já. No tak jsme prostě hráli. Já jsem hrál syna Jiřího Plachýho. Na jednu zkoušku jsme to dělali. Večer se to hrálo. Že? No, tak honem tam. A tam jsem poznal, co to je pedagog. Ten Plachý přišel samozřejmě sirku v puse, že jo, zastrčenou takhle, zdvižený límec a jen tak usikával, ukazoval hlavou, kam tohleto. Paní Frýdlová byla velice nervózní, ta trpěla, jakmile jsme přešli špatně nebo něco, že pospíchá, že to nezvládneme do večera. Tak. Když to paní Íblová nás velice klidně a moudře vedla.
2: A takhle nás vedla na té škole taky.
3: Jo.
2: To víš, mládí je svým způsobem ke stáří, nechci říct krutý, ale prostě ho tak nějakým způsobem ho koriguje. Nebo taky jsme si říkali, když nás dělali jsme nějakou básničku Štědrý večer a ona vždycky trvala na tom verši a tady má být důraz a ten verš končí tady a druhý verš začíná tady. A taky jsme si říkali, starý, co na to. Jenomže když člověk potom sám se dostane k tomu divadlu a sám taky svým způsobem dospívá a stárne, tak si vzpomíná na to, co ta pro mě vynikající profesorka paní Íblová v tom mládí znamenala. Co mě všechno naučila.
3: No já vzpomínám na ten den, na tu jedinou zkoušku na toho Borkmana. Ale řeknu ti, když nastal večer, jo, a když ten plachý na mě na jevišti kouk, tak jsem byl jako kuře před hadem najednou, protože on, jak dopoledne byl ležerň a takovej jako hostejný, by se řeklo, tak najednou večer se podíval tak, že já myslel, že upadl.
2: Ano.
3: A víš, co bylo zajímavé? Tam jsem poznal už rozdíly s odpuštěním mezi mladýma hercema. Ta kolegyně, která byla nadšená tím, že sama bude hrát mistr Plachý a paní Íblová a Frýdlová, jo, tak ani jednou se nedívala ze zákulisí na ně. Hmm. Ta odešla. Ano. Já tam stál jak blbec přičarovaný.
2: No proto ti říkám, to jsme dělali my všichni, no ano, když jsme stáli v těch sufitách. Člověk hltal, jak to ten Štěpánek řekne. Jak to... Já mám jednou moc pro mě milou vzpomínku, když jsem hrála, můžu-li to tak říct, s panem Štěpánkem. Myslím, že se to jmenovalo Člověk Odysseus a hrálo se to už za války. A tenkrát jsem tam dostala roli. Italský chlapec, to bylo napsané v programu. A měla jsem jenom v určitý situaci kleknout před panem Štěpánkem a říct mu, ty jsi Odysseus, náš král. Pan Štěpánek mě položil takhle ruku na hlavu. Já jsem se na něj podívala a on pravil, ty jsi mě poznal. A ve mně se rozlilo takový blaho, který cítím snad do dneška.
3: Ano.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Nejenom díky bohaté paměti rozhlasového archivu si dodnes můžeme vychutnávat herecké mistrovství paní Jaroslavy Adamové. Třeba takové Námluvy Antona Pavloviče Čechova. To je vám oblíbený literárně dramatický kousek, který se věru neomrzí. Ať už ho sledujete na televizní obrazovce v režii Martina Friče, a nebo si poslechnete tuhle následující zkrácenou rozhlasovou verzi, v níž excelují již zmíněná Jaroslava Adamová společně s Rudolfem Hrušinským a panem Ladislavem Peškem.
2: Ivane Vasiljeviči.
3: Stěpanovič.
2: To je překvapení, Ivane Vasiljeviči. Jak se máte?
3: Děkuji. A jak vy?
2: No, žijeme po lehoučku, jen tak, tak. A sedněte si.
3: Děkuji.
2: Však jsme si tuhle říkali, že od vás není hezké na sousedy tak zapomínat. Ale copak, drahoušku, copak tak oficiálně ve fraku? V rukavičkách? Jedete někam?
3: Ale ne, ne, jen k vám, Stěpane Stěpanoviči.
2: A proč ve fraku?
3: Totiž, abyste rozuměl, vážený Stěpane Stěpanoviči, přijel jsem k vám, abych vás obtěžoval. Totiž mám k vám velkou prosbu, odpuste, jsem rozčílen, nevím skutečně, jak bych...
2: Oč běží, drahoušku?
3: Vážený Stěpanoviči, promiňte, Stěpane, skutečně se omlouvám, Stěpane Stěpanoviči, ale zkrátka a dobře, vy jediný mi můžete pomoci, i když samozřejmě jsem si nijak, já vím, že vlastně nemám právo žádat vás o takovou věc.
2: Ale načtí okolky, drahoušku, mluvte k věci, o co jde?
3: Ano, hned, tedy jde o to, přišel jsem... požádat o ruku vaší dcery Natalie Stěpanovny.
2: Ivan Vasiljeviči, opakujte to ještě jednou.
3: Ano.
2: Slyšel jsem dobře?
3: Ano. Mám čest žádat vás o ruku.
2: Drahoušku. Jsem tak rád. No, požehnej vám pambu oběma, ale co tu stojím jako pařec, zavolám Natašu.
3: Stěpane, Stěpanoviči, mohu doufat.
2: A doufat, doufat, doufat. Buďte bez starosti, drahoušku. Natašo, hned ti zavolám. Natašo!
3: To je zima. Já se třesu jako před zkouškou. Ne, ne, ne. Hlavní je odhodlat se. Kdo dlouho uvažuje... a čeká na ideál nebo na skutečnou lásku, nikdy se neožení. To je zima. Natalia Stěpanovna je výborná hospodyně. Není nehezká, má vzdělání, co bych chtěl víc. Mně už je 35 a hlavně potřebuji pravidelnou životosprávu. To moje srdce. Jak se jen trochu rozčílím, už mi bije až v krku. V hlavě mi hučí dech. Nemůžu popadnout a nejhorší to mám se spaním. Lehnu si, začnu usínat a najednou v levém boku něco mě sevře. Chňap. Tady. A tadyhle. Jakoby mě tam žhavým železem. Vyskočím z postele, běhám jako šílený po pokoji, nemůžu popadnout dech a jen si lehnu, začnu usínat, zase mě to v boku chňap. A tak třeba 20krát.
4: Ivane Vasiljeviči,
3: ne.
4: To jste vy. A papá povídá, jdi, přišel kupec se zbožím. Buďte zdrav, Ivane Vasiljeviči.
3: Ruku líbám, Natalio Stěpanovno.
4: Odpuste, jsem v zástěře, ale čistíme hrášek na sušení. Proč pak jste u nás tak dlouho nebyl?
3: Já jsem...
4: Sedněte si.
3: Děkuji.
4: Nechcete čaj?
3: Ne, děkuji vám.
4: Tak cigaretu. Tady jsou sirky.
3: No, děkuji, Natalio Stěpanovno, nebudu kouřit.
4: Co říkáte tomu počasí? Včera takový liják a dneska zase tak krásně.
3: No vidíte co.
4: Začali jste už kosit sena? Já už jsem začala a teď se bojím, aby mi to neschnilo. Asi jsem měla počkat, co říkáte.
3: No,
4: ale vy jste ve fraku? Co to znamená? Jdete snad na bál?
3: Ne.
4: Ale sluší vám to.
3: Ano.
4: A co pak, že jste se tak vystrojil?
3: Víte, Natalio Stěpanovno, jde o to. Rozhodl jsem se, prosím vás, vyslechněte mě. Možná, že se budete zlobit, ale já jsem...
4: Oč běží? No, no tak.
3: Budu stručný. Jistě víte, vážená Natalio Stěpanovno, že já již dávno, od samého dětství mám čest znát vaši rodinu. Moje nebožka tetička, po které, jak ráčíte vědět, jsem zdědil statek, si vždycky hluboce vážila vašeho otce a nebožky maminky. Rod Lomovových a Čubukových vždy býval v nejpřátelštějších a možno dokonce říci v příbuzenských vztazích. K tomu ještě, jak ráčíte vědět, se moje pozemky, promiňte, ale těsně dotýkají vašich. Ráčíte-li se upamatovat, moje volí loučky hraničí s vaší březinou.
4: Ale odpusťte, že vás přeruším. Jaké moje volí loučky?
3: Moje volí loučky, prosím.
4: Volí loučky jsou přece naše.
3: Ne, prosím, vážená Natalio Stěpanovno, moje.
4: A odkdy jsou vaše?
3: Jak to, odkdy? Mluvím o těch volých loučkách, které vnikají klínem mezi vaši březinu a spálená blata.
4: No ano, ano, ano. A ty jsou naše.
3: Ale nikoliv, vy se mýlíte, vážená Natalio Stěpanovno, ty jsou moje.
4: Ale jak pak dlouho jsou vaše?
3: Jak dlouho? Pokud se pamatuji, byly vždycky naše.
4: Ale to nemyslíte vážně.
3: Ale v pozemkové knize je to černé na bílém. Volí loučky byly kdysi sporné, to je pravda, ale teď každý ví, že jsou moje. Je sice pravda, že babička mé tety propůjčila tyhle volí loučky na neurčitou dobu a bezplatně v užívání sedlákům dědečka vašeho otce za to, že pálili pro ní cihly. Sedláci dědečka vašeho otce užívali louček bezplatně asi 40 let, no a tak přivykli si počítat je jakoby za své. Potom však, když
4: ne,
3: se stav...
4: Ne, ne, ne, je to docela jinak, než říkáte. Můj dědeček i pradědeček byli přesvědčeni, že jejich pozemky sahají až ke spáleným blatům, což znamená, že volí loučky byly naše. Ale... A nemá smysl se o tom hádat.
3: Ukážu vám listinu, Natalio Stěpanovno, ve které je jasně...
4: Vy si ze mě děláte blázny? Nebo co? Držíme pozemky víc než 300 let a najednou se nám oznámí, že nejsou naše. Ivane Vasiljeviči, odpusťte, ale já nevěřím vlastním uším. Víte, mně nejde o ty louky, jejich všeho všudy 5/10 stojí nějakých 300 rublů, ale mně jde o právo a spravedlnost, ne?
3: Vyslechněte mě, snažně vás prosím. Sedláci dědečka vašeho tatíčka, jak jsem už měl čest vám vyložit, pálili pro babičku mé tetičky cihly. Tetičina babička jim chtěla udělat radost.
4: Dědeček, babička, tetička, zkrátka a dobře, loučky jsou naše a hotovo.
3: Moje, prosím.
4: Ne, naše. A můžete si oblíct třeba 10 fraků a mluvit 2 dny, loučky jsou naše. Naše, naše, naše, naše, ať se vám to líbí nebo ne. Ivane Vasiljeviči, já cizí nechci, ale svoje nedám.
3: Já, Natalio Stěpanovno, loučky nepotřebuji. Mně jde jenom o princip. Jestli dovolíte, daruji vám je.
4: Co jste to řekl? Já vám je mohu darovat, protože jsou moje, Ivane Vasiljeviči. Zatím jsme vás pokládali za dobrého souseda, přítele. V loni jsme vám půjčili mlátičku a sami jsme pak museli mlátit až v listopadu a vy s námi jednáte jako cikán na jarmarku. Chcete mi darovat můj vlastní pozemek? No dovolte, to přece není po sousedsku. Podle mého mínění je to drzost.
3: Tak podle vás jsem tedy lhář a podvodník. Milostivá, nikdy jsem si žádné cizí pozemky nepřivlastnil a nikomu nedovolím, aby mne z toho obviňoval. Volí loučky jsou moje.
4: To není pravda, naše.
3: Moje.
4: To není pravda. Ještě dneska pošlou naše lidi kosit na ty moje volí loučky.
3: Co prosím?
4: Ještě dneska tam budou naši chlapi.
3: Já je vyhodím.
4: Jen se opovažte.
3: Volí loučky jsou moje. Rozumíte? Moje.
4: Nekřičte, prosím, nekřičte.
3: Moje.
4: Můžete si křičet a chroptět zlostí u vás doma, ale tady prosím, abyste se choval slušně.
3: Kdybych, milostivá, neměl nemocné srdce, promluvil bych s vámi jinak. Volí loučky jsou moje.
4: Naše.
3: Moje.
4: Naše.
3: Moje.
2: Co je?
4: Papa?
2: Co se to tu děje?
4: Papa, prosím tě, vysvětli tomuto pánovi, čí jsou volí loučky. Naše nebo jeho?
5: Drahoušku, loučky jsou naše.
3: Ale povolte, Stěpane Stěpanoviči, jak by mohly být vaše. Mějte aspoň vyrozum. Babička mé tetičky postoupila loučky v dočasné bezplatné užívání sedlákům vašeho dědečka. Sedláci užívali pozemku 40 let a zvykli si na ně jako na své. Když se ale objevil pravý stav...
5: Dovolte, drahoušku. Je pravda, že o loučky byl tehdy sporu? Ano, ano. Ale teď každý ví, že jsou naše. Patrně jste neviděl mapy.
3: Ale já vám dokážu, že jsou moje.
5: Nedokážete.
3: Nikoliv, dokážu.
5: Drahoušku, nekřičte tak. Křičet to umí každý. Já nechci cizí, ale nevzdám se svého. A jestli nepřestanete, tak ty zatracené loučky dám radši mužíkům, než vám. Tak.
3: No, vy nemáte právo rozdávat cizí majetek. To nemůžete.
5: Já vím moc dobře, co můžu a co ne. Jsem dvakrát tak starý jako vy a prosím vás, abyste mě nepoučovali.
3: Vy si myslíte, že jsem idiot? Děláte si ze mě blázny, můj pozemek je najednou váš. Tohle dobří sousedé nedělají, Stěpane Stěpanoviči. Vy nejste soused, vy jste uzurpátor.
5: Cože?
3: Co jste to řekl?
4: Papa, hned pošli na volí loučky sekáče.
5: Co jste to řekl, pane?
4: Volí loučky jsou naše a já neustoupím. Ne a ne a ne a
3: tak
4: ne a ne.
3: Tak to uvidíme u soudu.
5: U soudu?
3: Ano, dokážu vám, že jsou moje.
5: Jenom mě žalujte. Klidně mě žalujte. To jste celý vy, soudice. Jste pletichářská povaha.
4: Pletichářská
5: celý váš rod byl takový.
3: Prosím, abyste neurážel můj rod.
5: Ano, ano, sudiči.
4: Tak.
5: Jeden vedle druhého sudič.
4: U nás
3: byli samí čestní lidé.
4: Papa,
3: u nás se
4: to?
3: Nikdo nedostal před soud.
5: Ano.
3: Pro marnotratnost, jako váš dědeček.
5: U vás byli všichni blázni.
4: Ano, všichni.
5: A váš dědeček pil jako duha. A vaše teta utekla se stavitelem.
3: A vaše matka byla...
5: A váš otec byl karbaník.
4: A vaše teta drbna byla,
3: vodu,
4: vaše teta
3: vás,
4: drbna.
3: Prosím vás, vodu, já nemůžu dýchat. A vy jste lhář.
5: Já?
3: Moje srdce a podvodník.
4: To je ale ubohost.
3: Kde je můj klobouk?
4: Ale nemůžu.
3: Já nemůžu. Uzurpátor!
4: To je přece ubohé, to je hnusné, papa.
5: A podvodník.
3: A vy se klobouk.
5: Ven!
3: Moje srdce. Já musím jít, kde jsou dveře. Já z toho umřu.
5: Nechci vás už tady nikdy vidět, ven!
4: Ven! Ven a nashledanou u soudu!
3: To tedy uvidíte.
5: To uvidíme.
4: Něčem.
3: Strachák do zelí.
4: Zabere si cizí pozemek. Takový. Ještě se pováží nadávat.
5: Taková nula. Matoha. A ještě se opováží přijít s nabídkou k sňatku.
4: Cože?
5: udělá nabídku k snědku.
4: Jakou nabídku k snědku?
5: Jakou? Přijel proto, aby mě požádal o tvou ruku.
4: O mou ruku? Proč si to neřekl dřív?
5: Frak na sebe navlíknul. Taková klobása. Taková nicka.
4: Požádal o mou ruku. A já umřu. Vraťte ho. Vraťte.
5: Koho vrátit?
4: Rychle. Papa mě špatně. Ať se vrátí, prosím tě.
5: Co je? Co je tím?
4: Umírám, ať se hned vrátí.
5: Nezví.
4: Papa.
5: Nezví, už běžím.
4: Co jste mi to provedli? Nezví. Vraťte ho, vraťte.
5: Nezví, už jde.
4: A kde, kde je, kde?
5: Hned tu bude, čerta by ho vzal. Promluv si s ním sama. Já nesouhlasím, já nechci.
4: Ať se hned vrátí.
5: Povídám ti, že už jde.
4: Vrátí.
5: Ach, já chudák.
6: Zdálo se mi, že mě voláte.
5: Tady ho máš. Promluv si s ním sama. Já jdu. Nechci s tím nic společného. Nic.
6: Moje srdce. Já nemůžu dýchat. Já nemůžu. Tady v boku mě to škubí.
4: Ivane Vasiljeviči, odpusťte. Křičeli jsme na sebe. Ivane Vasiljeviči, právě si uvědomuju. Volí loučky jsou skutečně vaše.
6: Strašně mi tluče srdce. Moje loučky. Před očima se mi dělají mžitky.
4: Vaše loučky, vaše. Sedněte si.
6: Ano, děkuji.
4: Neměli jsme pravdu.
6: A já jenom z principu. Ano. Mně nejde o kus pozemku, ale o princip.
4: Právě, princip. Ale nechme toho, Ivane Vasiljeviči. A hovořme raději o něčem jiném.
6: A tím spíše, že mám v rukou důkazy. Babička mé tetičky odevzdala sedlákům dědečka.
4: Dost, vašeho, prosím. Nechme toho, prosím.
6: Vašeho.
4: Prosím. Mluvme o něčem jiném. No tak... Proč jste vlastně přišel?

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Její herecký rejstřík sahal od vypjatě dramatických a tragických postav přes vytříbené umění konverzační dramatiky až ke komediálnímu herectví s darem groteskního nadhledu a ironie nebo sebeironie, psala o Jaroslavě Adamové divadelní kritika. No a herec Viktor Preiss připomněl, jak mu paní Adamová imponovala nejenom svým herectvím, ale i za každé situace jako dáma, náročná na své okolí, ale za všech okolností především sama na sebe. S Jaroslavou Adamovou se dnes v našem divadle rozloučíme povídkou Iktora Munro-Sakiho Šoková terapie. V příběhu, který je mimochodem výborným návodem na to, jak se vypořádat s indiskrétností vlastní matky, která svému synovi čte dopisy. Pěkný poslech a zase někdy naslyšenou.
2: Clovisi, nedovedeš si představit, jak poslední dobou trpím. Musím si teď dát velkou sklenku whisky. Vrchní.
3: Jakoliv já netrpím, přidám se k tobě.
4: Pánové si budou přát?
3: Dvě velké whisky. A mému příteli doneste laskavě jeden sachrův dort.
2: Clovisi.
3: Sladké uklidňuje.
4: Jistě, pánové. Hned, pánové.
2: Nevím, jestli mě dokáže uklidnit nějaký dort.
3: Určitě. Ovšem nepomůže ti. Možná, že ti ale pomohu já. Svěř se mi. Rád poslouchám příběhy mučedníků. Přesně tak totiž vypadáš.
2: Moje matka.
3: Tvoje maminka je zvláštní žena.
2: Strašná žena. Otevírá mi veškerou korespondenci.
3: No to je hrůza, ovšem vůbec mě to nepřekvapuje.
2: Takže nemohu přijímat dopisy od mladých žen.
3: Předpokládám, že ani od zralých žen.
2: Zralé ženy mě nezajímají.
3: No to je chyba.
4: Jeden sachr, dvakrát whisky.
2: Díky.
4: Prosím, pánové.
3: Říkám, že je to chyba, neboť zralé ženy už alespoň vědí, co chtějí. Nicméně v každém případě je škoda nedostávat dopisy od jakýchkoliv žen.
2: Přítelkyni Elí jsem věnoval přímo rozkošné kapesníčky a ona mi za ně chtěla písemně vyjádřit své díky. Ale pochopitelně nemohla. Má matka by zešílela.
3: Napadá mě hned několik řešení tvé zapeklité situace.
2: Povídej.
3: Chce to silnou náturu. Co kdyby sis pokaždé, když ti matka otevře nějaký dopis, lehl při večeři na jídelní stůl a předvedl záchvat? Mohl bys sebou cukat, vyválet se ve všech salátech a dortech, postolujících, včetně tvé matky, té především, bys házel kuřecí stehýnka a jiné pochutiny. Všechny bys také políval, především červeným vínem. Totiž nápoje v klíně sice vyvolávají momentální šok, ale červené víno ještě zůstává na památku.
2: Víš,
3: tvá matka by pravděpodobně zešílela. Kdyby ne, aspoň by to výrazně omezilo počet návštěv u vás v domě. Také tvá matka by nebyla zvána na tolik návštěv, což by jí společensky znemožňovalo a mnoha lidem by udělalo radost, že ji tak často nevidí. Zkrátka, určitě by to na ní mělo pozitivní vliv.
2: Obávám se, že bych nebyl schopen takového hereckého výkonu.
3: Jsi suchar, Berty.
2: Nemohl bys vymyslet něco méně extravagantního?
3: Měl bych i poetické řešení.
2: Jsem s ním.
3: Máš rád poezii, Berty?
2: No.
3: Znáš básníka Blakea? No, toho jeho básně o nevinnosti. Jistě se ve škole některou učil.
2: Nemohu si vzpomenout.
3: Tak v nejhorším případě ti zapůjčím některou z jeho sbírek. A ty by se z básní mohl naučit naspamět?
2: Ale víš, že učení naspamět mi nikdy nešlo.
3: Tak se musíš překonat. Představ si, že bys pak uprostřed noci vstal. Začal bys pobíhat podobně a některou z těch básní recitoval.
2: Poslyš, Clovisi, máš obrovskou fantazii, ale nemohl bys vymyslet něco rozumného. Nechci, aby má matka dospěla k závěru, že patřím do svěrací kazajky.
3: Rozumného. No. Tak dáme si ještě jednu whisky.
2: To je dobrý nápad.
3: Pane vrchní. A já budu přemýšlet.
5: Madam, je tu pošta.
6: Ano? A kdo pak mi píše?

0: Promiňte, madam, ale je to pošta pro pana Bertieho. Mám to odnést do jeho pracovny?
1: Dejte to sem. Předám mu to sama.
0: Prosím, madam.
1: No? No, co tu stojíte jako tvrdé i? Běžte si po své práci.
0: Už běžím, madam.
1: Co to asi je? Jak to voní. Fuj. Ty dnešní moderní vůně jsou tak erotické. To nebude úřední dopis. Ne, to nemohu nechat na Bertiem. Chudáček by ještě. Bertie, carissimo, nevím, zdali budeš mít nervy to udělat. Bude to chtít pořádný kus odvahy. A nezapomeň na šperky. Je to jen detail, ale detaily mě zajímají. Tvoje Klotilda. Postscriptum, tvá matka se o mé existenci nesmí dovědět. Kdyby se tě ptala, přísahy, že jsi o mě v životě neslyšel. No, to je děsné. Klotilda. Příšerné jméno. A ještě mu píše tvoje, Klotilda. A ty šperky? Klotilda. Jaké šperky? Katastrofa? To se musí vyřešit. Hned? Bertie? Aha, Bertie vlastně není doma. Já se tu o něj můžu zbláznit starostí a on si není doma. Ale až přijde, já mu to vytmavím. Tvoje Klotilda. Uvízl v osidlech dobrodružky. Politování hodná skutečnost.
0: Prosím, madam?
1: Jakmile přijde Bertie, pošlete ho hned za mnou.
0: Pan Bertie právě přišel a odkládá si v hale, madam.
1: Bertie?
2: Potřebuješ něco, mama?
1: Já? Nic.
2: Mama? Aha.
1: Ale ty potřebuješ můj výchovný vliv.
2: Stalo se něco?
1: Přišel ti dopis poněkud zvláštního charakteru.
2: Mama, zase mi čteš dopisy.
1: Dělám to jen pro tvé dobro. Že k tomuhle muselo dojít, Bertie. Kdo je to tvoje Klotilda?
2: Nevím, mama.
1: Nezapírej, vím vše. Klotildin dopis prozrazuje všechno.
2: V tom případě prozrazuje i kdo je ta Klotilda. Ostatně i já, když už o ní mluvíš, bych rád věděl, kdo to je. Zřejmě tě upoutala a to se u žen, které u mne projeví náznak zájmu, stává zřídka kdy.
1: Bertie?
2: Mama?
1: Kdo je tvoje Klotilda?
2: Jestli to takhle s tebou půjde dál, mama, doběhnu pro doktora. Pro nic za nic si mi kázala už mockrát, ale ještě nikdy si do hádky nezatahovala harem.
1: A co tento dopis?
2: Já jsem ho na rozdíl od tebe nečetl.
1: Dokud se nepřiznáš, nedostaneš u mého stolu večeři.
2: Vezmu si něco ve spíži.
1: Bertie?
2: Nemusím večeřet v jídelně. Najím se u sebe.
1: Bertie, kdo je tvoje Klotilda? Kdo je Klotilda?
2: Hezký večer, mama!
1: Bertie!

0: Madame, přišel další dopis pro pana Bertieho. Předpokládala jsem...
1: Jsem s ním.
0: ...že budete chtít...
1: Drahoušku Bertie?
0: Budete si ještě něco přát, madame?
1: Ne! Běžte! Tak si to skutečně udělal. Chudák Dagmar. Teď, když už je po ní, ji skoro lituji. Provedl jsi to výborně, ty rošťáku. Všechen personál si myslí, že to byla sebevražda a nebudou kolem toho řeči. Na šperky zatím nesahej až po vyšetřování. Klotilda. Ježíš Maria. Berti!
2: Voláš mě, mama?
1: Ty mi zaro, co jsi udělal Dagmar.
2: Dagmar? Nejdřív Klotildě a teď Dagmar?
1: Ježíšmarja.
2: Kdo to bude příště? Geraldína?
1: Je v tobě skryté zvíře, Berti.
2: Caroline. Caroline by se do toho také mohla nějak šikovně připlést.
1: Jaká Caroline? Kdo je to zas Caroline?
2: Mama.
1: A co ty šperky? A co Dagmar? A co ta teorie o sebevraždě?
2: Nemám ti k tomu co říct, mimo to, že se ti v nejbližší době pokusím sehnat dobrého psychiatra.
1: Ježišmarja. Já jsem nešťastná žena.

0: co je zase?
1: Další dopis pro pana Bertýho. Myslím, že bude od stejné dámy jako ty předchozí, madam.
0: Dejte to sem. Máte zřejmě pravdu. Ale prosím vás, nechte mne o samotě. Chci být sama se svým neštěstím.
1: Prosím, madam.
0: Milý Berty, doufám, že ti z těch fingovaných dopisů, které jsem ti posílal jménem vymyšlené Klotildy, nepřeskočilo v hlavě. Onehdy jsi mi říkal, že ti personál nebo někdo u vás doma strká nos do dopisu, a tak mě napadlo, že bych mohl poskytnout tomu, kdo je otevře, kousek vzrušující četby. Ten šok mu třeba prospěje. Tvůj Clovis Sangrail. Berty! Berty!
2: Ano, maminko?
0: Už ti zase přišel dopis.
2: A tentokrát mi ho dáš přečíst, maminečko?
0: Je to dopis od pana Sangraila.
2: Aha.
0: Byl to vtip.
2: Co byl vtip?
0: Ty dva dřívější dopisy. Psal je pan Sangrail a ne nějaká Klotilda. Kam jdeš, Berty?
2: Musím dojít pro toho psychiatra. Mám o tebe vážné obavy, mama.
0: Berty? Já žádného psychiatra nepotřebuji.
2: Nikdo se zdravým rozumem by nemohl uvěřit těm žvástům o vraždě, sebevraždě a špercích. A ty tu ječíš, div se nezboří dům.
0: A co jsem si o těch dopisech měla myslet?
2: Ty?
0: No ano.
2: Mama, měla by si o nich myslet, že já bych věděl, co si o nich mám myslet. Jestli tě těší rozčilovat se nad dopisy jiných, je to jen tvoje chyba. Já jdu pro psychiatra.
0: Berty?
2: Ano, mama?
0: Ne. Nechoď. Prosím. Pro psychiatra?
2: No. A dál, mama?
0: Já už... Už ti nikdy žádný dopis neotevřu.